Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born

0: and Tuesday. Ještě o místo víš, je nová Celeste Buckingham, Watch Me Win. Tři nejlepší, Anika Iris, Morning Blues. Cat's Eye, Animal. A jednička. Po třetí jasně a suverénně, Miley Cyrus, Bass Persuades. Všechno důležité, včetně hlasování u nás na webu.
1: Praha.rozhlas.cz.
0: A teď zase vy. Kdo bude příští?

a mým hostem bude už za chvíli hudební producent a také kytarista Lukáš Chromek. S jakými osobnostmi spolupracoval? Proč ho láká filmová hudba a jakou práci měl ve Spojených státech? Nejen o tom budeme mluvit už za chvíli.

0: Krásný den s Lenkou Vahlovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Lukáš Chromek. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den a moc krát děkuji za pozvání.
0: Kytarista a hudební producent a já na úvod musím úplně jednoduše říct, že už tady bylo tolik muzikantů a zpěváků a umělců a tvůrců, kteří o vás tak hezky mluvili, že jsme si řekli, že Lukáš Chromka musíme poznat osobně. Asi budete hodně talentovaný producent a kytarista.
1: Děkuju teda za tady ty slova. Já mám velký štěstí na lidi kolem sebe a na spolupracovníky, kteří si váží moji práce a já si vážím jejich talentu a vlastně dohromady je to taková symbióza, takže to je vždycky velký štěstí, když tohle člověka potká.
0: Já jsem si schválně vypsala několik jmén. Karel Gott, David Koller, Richard Krajčo, Sofian, Eva Farná, Michal Hrůza, Sebastian, Pam Rabbit, Tom Ardway, Klára Vitisková, Miraj, Berenika Kohoutová, Adam Mišík, Anna Julie Slováčková, Dev Hart, Šimon Bylina a spousta dalších. Já je teda nemám všechny zapsané, ale to jsou všechno lidi, se kterými buď spolupracujete, anebo i tvoříte autorsky, anebo u té Evy Farné, teda jsem pochopila, primárně hrajete na kytaru, ale taky stojíte producentsky za některými songy.
1: Tak s Evičkou to je taková moje domovská stanice, kde jsme na sebe napojení opravdu ve velkém standardu lidským, řekl bych, jako sourozenci. A složili jsme spolu pár písniček, potom jsem ji nějaký produkoval, třeba který jsem nesložil, ale dělal jsem tam hudebního producenta, to znamená ty aranže a taková ta myšlenka za tím zvukem skladby v podstatě a dotáhnout to, tak to je ta hudební produkce. A jinak s Evou hraju v kapele, jezdíme spolu v dodávce třeba do Polska, to jsou takový ty 8-hodinové cesty, kdy už jsme si všechno řekli 100krát v životě a rozjíždíme 101. kolo.
0: A nemlčíte? Povídáte si, máte pořád o čem mluvit?
1: Máme pořád o čem mluvit, no určitě.
0: A v rámci té produkce dělal jste i Vlny?
1: Ano, to je písnička, kterou vlastně byla poptávka složit píseň do tady toho velkolepého filmu, který se dotýká událostí. Podle mě tuhle dobu by každý mladý člověk měl znát a pokud ty teda nezažil, tak by se potom měl trošku ještě popídit. Já jsem byl hrozně rád, že mě do toho přizvali. Vzal jsem to fakt zodpovědně. Zrovna jsem byl v Thajsku v té době a složil jsem tam asi 5 písniček a jedna z nich, kterou jsem dělal zrovna ve spolupráci s producentem Matějem Turcrem, to je jeden z nejtalentovanějších lidí na Slovensku. Takže jsme udělali spolu takový první nápad na tady tu písničku a tu nakonec Eva vybrala, že ji vezmeme do toho filmu a pak jsme ji společně dodělali. Takže to vzniklo tak jako bizarně na jiném kontinentu, ale vrátilo se to do Čech, tam, kam to patří.
0: A to, že tam herečka Táňa Pahochová ze začátku mluví, tak to byl váš nápad anebo producentů filmu?
1: To si myslím, že byl nápad Evy, která chtěla něco do toho intra ještě přidat z toho filmu, nějaký fragment. A tahle ta věta, kdy varuje vlastně populaci před tou hrozbou příchodu armád, že jo, začala okupace. Takže to byl Evy nápad, že to tam použijeme, že to je vhodná věta a myslím, že to tam sedlo takzvaně jak víte co na hrnec.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále můj dnešní host Lukáš Chromek. Natáčíme v karlínském studiu Českého rozhlasu a Lukáš se pozastavil nad Ačkem, což je naše legendární studio, kde natáčí například symfonický orchestr Českého rozhlasu a tak dále. A to mě přivádí k filmové muzice, protože jste dělal muziku k One Man Show od Kazmy a v nějakém rozhovoru jste zmínil, že ta filmová muzika je ještě úplně jiný level, než dělat produkci songům. V čem je to tak zásadně odlišné?
2: No tak pokud někdo dělá vyloženě tu filmovou scénickou hudbu a ty pompézní jako témata, tak to je opravdu jiný šálek. A tam jsem se ještě za stolik nepodíval, ale vím, že mě to asi čeká, nebo že je to takový logický další krok a dost mě to tam táhne. Cítím tam jako svůj budoucí vášeň. Ale to, co jsem dělal třeba s Kazmou, nebo to, co jsem já dělal do filmu obecně, tak to byly většinou písničky, které jsou vcelku podobné tomu, co dělám normálně. To znamená klasická stavba písňová.
1: Sloka, refrén.
2: Třeba no. Nebo do toho filmu od Kazmy vlastně, tak tam jsme si dali jasný zadání, že chceme se pohybovat někde jako v 70. letech, v takovém retro stylu, ať už to je funk, co dělal třeba James Brown, takový jako otec funku, že jo. A nebo...
1: A vlastně Bruno Mars se k tomu vrací svým způsobem.
2: Jo. A nebo třeba rock'n'roll z téhletý doby, takovej ten syrovej, špinavej, neučesaný i s chybama klidně. Takže dali jsme si v podstatě takovejhle retro rámec a pak jsem sebral ty nejlepší muzikanty, který jsem znal, což tady v Čechách jsou ty od Evy. A šel jsem s nima do studia. Podobný studio jako vaše Ačko tady. Prostě velká místnost, kde jsme se všichni rozestavili, všichni jsme se nazvučili a vůbec jsme nevěděli, co budeme hrát. Tam nebyla jako jediná myšlenka hozená na papíře. No a dali jsme si jediný úkol, složit co nejvíc písniček za 2 dny. No a po 2 dnech jsme odcházeli a měli jsme 20 skladeb.
1: Takže jste jamovali?
2: Který jsme tam vytahli z prstu vyloženě. No.
1: Fakt?
2: No prostě vždycky dali jsme si půl hodinky na jednu skladbu, tak já jsem přišel s nějakým nápadem a představil jsem to ostatním, řekli jsme si takhle, takhle, takhle, tady bude třeba stopka, tady zahrajeme nějakou fintu, pak se vrátíme do sloky. Zkusili jsme to jednou, kluci si to jako načetli do hlavy a po druhý jsme to zahrali na ostro a šlo se dál.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Máme stále Lukáš Chromek a když zůstaneme u té filmové muziky, tak bavilo by vás i natáčet přímo v synchronizaci na to filmové plátno, tak jak se to dělalo dřív, že tam stojí ten orchestr nebo sedí a natáčí se ta hudba přímo na klik.
1: To by bylo krásný. Já jsem takhle točil pár věcí jenom s akustickou kytarou, když jsem doprovázel nějaký obraz a to je totální synergie obrazu a hudby a člověka to podněcuje úplně k jiným myšlenkám, než když skládá jako svoje písničky. Protože se opravdu snaží podpořit tu emoci, která tam je a vlastně slouží tomu obrazu v tom nejlepším slova smyslu a je to skvělý. Hrozně mě to baví, chtěl bych to dělat častěji a samozřejmě, když se už potom takhle natáčí s větším tělesem, nějakým orchestrem, tak je to jako složitý, protože čím víc lidí, že jo, tak tím důležitý je mít dobrou přípravu a tam ty věci musí být jako vlastně napsaný dopředu, akorát potom to tempo a ta jako dynamika toho, tak se potom snaží napasovat, nacítit na ten obraz. No.
0: Na druhou stranu častým problémem jsou asi finance. Velké tělo jsou velký budget.
1: U takovýchhle projektů, o kterých jste teďka mluvila, tak to samozřejmě je problém, protože to jsou nákladné věci a už ani v zahraničí častokrát se to takhle nedělá. Dokonce i lidi jako Hans Zimmer třeba častokrát vlastně ty věci dělají v počítači. Jo. A potom si pozvou jenom třeba pár muzikantů, tady houslistů, a ten tam na to natočí ještě další vrstvu, aby tam dostali ten takový ten sense of jako human, trošku potřebuji udělat humanize, takže tam dostanu do toho ten tah toho smyčce a takový ty roztomilý chybičky a drobný šelesti. Ale jinak ten základ je třeba udělaný jako ze samplů, z bank různých na počítači a jde to dneska velmi dobře. Takže tím spíš se ty živý orchestry už moc netočej, ale pokud to budget dovolí a chtějí režiséři, aby to bylo co nejvíc autentický a na míru a živý, jako z těch starých dobrých časů, tak se to dělá ještě furt. Ale já vlastně, když dělám něco s orchestrem, jako jsem dělal třeba pro Karla Gotta, nebo tam to byl teda smyčcový kvartet, takže většinou spolupracuju ještě s někým, kdo je v tom fakt kovaný a to byl třeba v tomhle případě Honza Steinsdorfer, můj dobrý kamarád, který je prostě genius.
0: Pianista,
1: původně jazzovej, dneska hraje v Činasky a on umí krásně rozepsat ty smyčce a pracovat s těma muzikantama vlastně klasickýho rázu. Jo. Takže většinou se na to takhle s někým spojím. Že jo, nikdo nejsme tak... neměli bychom si myslet, že zvládneme úplně všechno.
0: A další skvělý pianista Jan Uvira. A jestli jsem to správně pochopila, tak on je momentálně ve Spojených státech?
1: Tak to je můj úplný miláček. A zrovna shodou okolností zítra s ním jdu na jeden chmelový mok. Určitě to skončí jenom u jednoho. A to je člověk, který žil v Americe dlouho, no, předtím studoval v Polsku vysokou školu, nějakou jazzovou. Teďka teda zrovna odcestoval někam na Maltu a myslím, že ho to vede do Kanady, takže je to opravdu světoběžník a takovej dobrý příklad výborného instrumentalisty, který se nebál zvednout ty křídla a pohybovat se jako globálně a nebyl tady upnutý jenom na Českou republiku. No. Což podle mě, když se někdo dostane na takovou úroveň, no jaký je on, tak je to strašně nutný jako hrát s jinýma lidma z různých kultur a s těma nejlepšíma, který třeba právě v tom New Yorku se scházejí ty opravdu špičkoví hráči celého světa, takže ono by jinak člověk zakrněl, že jo, kdyby jako ve 30 narazil na takový ten skleněný strop, který hodně lidí si myslí, že nejde už prorazit a v takovém tom horším případě se může stát, že zahořknou a přestanou si ten život užívat, takže
0: ale já jsem Spojené státy a vůbec to zahraničí zmínila schválně s ohledem na vás, protože vy jste tam taky měl udičku. Taky jo, jste se tam mohl dostat.
1: Já jsem tam jako vlastně dělal nějaký věci, já jsem žil asi čtvrt roku v LA a asi bych tam mohl dělat doteď, protože ty nabídky tam byly a měl jsem tam i dobrý kontakty, ale zároveň jsem si říkal, že už je to prostě, je to trošku takový případ, že musíte tomu dát 120% a všeho se vzdát. A já jsem to nechtěl. Já už jsem byl ve věku jako zhruba, nevím, 34 mi bylo, kdy jsem tady v Čechách měl něco vybudovaného, dobře mi to fungovalo a hrál jsem taky už s Evou v kapele, a s kterou vlastně jezdíme i Polsko, takže taky se trošku projedeme. A říkal jsem si, že abych jako všechno zahodil, vsadil na tu jednu kartu a tam pak žil někde v malém bytě a čekal na tu svoji příležitost, jo, tak že už jsem na to asi starý, že tam strašně rád pojedu třeba na nějakou jednorázovou práci, je to hrozná inspirace, ale já jsem šťastný vlastně takhle, jo, tady, a baví mě právě pozvedávat to místo, odkud pocházím, a třeba pomáhat mladým talentům, a v tom vidím jako svoje poslání, no.

0: posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem je hudební producent, taky kytarista Lukáš Chromek. A teď úplně jednoduše, pro nás neznalé, hudební producentství spočívá v čem? Co je to gro té vaší práce?
2: No, dělat

0: A tohle všechno vlastně dělá ten producent u hudby, kdy já zodpovídám za výsledek celý ty nahrávky a někdy, když to vezmu jako s tím plným, když to je v tom úplně největším zápřahu, tak je to od složení písničky po to aranžování i po to, že nahraju ty nástroje, třeba i všechny. Někdy nahrávám všechny nástroje, jenom vlastně to někdo naspívá potom. A potom dělám takovou vocal couche, vlastně to je další fáze, když už je to nahraný, takže se zpívá a tak nějak s těma lidma se snažím najít ten správný výraz, jo, jak jim ty slova zaspívat a taky hledat tu jejich formu správnou. Někteří zpěváci se nemůžou do toho dostat, jako sportovci, že jo, takže je potřeba s nima najít jako ten moment, kdy jsou stoprocentní, někoho třeba musím naštvat, jo. Třeba vy jste jmenovala Toma Artve, tak toho jsem musel vždycky vytočit ve studiu, trošku mu nadávat, že to stojí za prd.
1: Aby se zmobilizoval.
0: Potom se zmobilizoval, on je taky sportovec bývalý, takže potřebuje tu agresi vnitřní a probudit a v tom jsem skvělý, já jako umím v lidech probouzet agresi, protože mám takový jízlivý poznámky, že jo, když je potřeba. A takže i tohle je taky cesta, nebo když naopak je někdo citlivý, tak prostě rozsvítit svíčku, zasnout všude a ubezpečit ho, že už to máme natočený a že teďka si uděláme jenom prosichr.
1: Aha, to je dobrý.
0: Takový pocitový take. Aha. Take se říká tomu jako jetí, když se zpívá třeba. No a tak my si uděláme úplně jiný setup, takový citlivější, takový noční, když člověk si připadá třeba, když jde už do postele a už za sebou má ten úspěšný den, už to povedlo, už je to hotový a většinou v takovou chvíli udělá to nejlepší a všechno, co udělal do té doby, tak se pak smaže. To už není potřeba, protože ta nová atmosféra a ten nový pohled na tu věc a takový jako bezpečí, že už to vlastně máme hotový, tak přinesou nový výsledky potom.
1: A Eva Farná dává takzvaně na první take?
0: Jo, Eva tak
1: na první dobrou?
0: Eva prostě, to je skvělá, no. To je světová extraliga a udělá to na první dobrou, potom uděláme ještě jeden pro pojišťovnu, takzvaně, kdyby něco. Ale reálně dáváme ty takey třeba 4, protože ještě třeba zkoušíme, jo, různý variace, třeba slova, nějakého slova, jak to zaspívat jinak, nebo i třeba trochu jiný text, jedna věta třeba se změní. Takže uděláme třeba 4-5 takeů a je hotovo.
1: Vy jste generačně vlastně spolupracoval s různými typy umělců. Takže dejme tomu Karel Gott, pak nějaký střed Richard Krajčo a Sofián. Je tam velký rozdíl k přístupu k muzice z jejich strany?
0: No to jste jmenovala zrovna takový 3 hodně pracovitý umělce. Takže tam ten přístup paradoxně byl docela podobný, protože Karel ten byl perfekcionista, který za ty roky už věděl, co to všechno obnáší a chtěl tam nechat 120% v tom studiu. Když jsme spolu točili, tak už na tom byl zdravotně hodně špatně a věděl to. Takže myslím, že tam měli takovou zodpovědnost toho, že třeba už v tom studiu nikdy nebude. A potom, co naspíval vždycky 5 nějakých úseků, tak se potřeboval trochu rozdýchat a šel do režie a všech se nás ptal. Já ten hlas neumím napodobit, ale všichni ho známe. Takovej ten, chlapci, je to všechno v pořádku? A hrozně se zajímal, jak nám to zní a že cokoliv, když tak můžeme okamžitě přetočit, já se jenom trošku rozdýchám. A, jo, a ten byl cítit ten obrovský zájem a ta vášeň, která v něm nikdy...
1: A pokora obrovská.
0: A pokora. A nikdy to v něm nezhaslo. A zároveň byl taky do poslední chvíle vtipnej. Což cením. No a tak Richard tento má taky podobně, že je vidět, že mu na tom opravdu záleží, co dělá a stejně tak to má Sofián. Ten se to teda musel trošku naučit, to na začátku ty mladý jako...
1: Byl to rebel?
0: No, občas ta mladá generace mám pocit, že neví, co to všechno obnáší a kolik práce zatím jako je. Když je někdo na té scéně už etablovaný a chodí na ně tisíce lidí, tak to není náhoda. Jo? To je prostě řemeslo, který se musí dělat dlouho a dobře a poctivě a věnovat tomu fakt jako velkou část svého srdce, jinak se to nikdy nestane. A tak je to asi v jiných zaměstnáních, jo? Když někdo chce prostě excelovat a být v 1% těch nejlepších, tak prostě musí jít všechno stranou v nějakou dobu života.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Zpátky do 80s.

0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem je hudební producent, taky kytarista Lukáš Chromek. No a co uděláte, když vám přijde do studia umělec? Myslím si, že jsme žádného takového nejmenovali, dejme tomu nějaký virtuální, kdy víte, že to vůbec nemá žádný smysl.
1: No tak pokud je to mladý člověk, tak snažím se s takovými mladýma nepracovat, protože to, ať si to zkoušej někde jinde. To nemyslím nějak zlé.
0: Takže ho slušně vyprovodíte ze studia.
1: Tak oni se ke mně ani nedostanou, když to neprojde tím prvním filtrem, jako demo v mailu třeba, tak spolu netočíme. Ale když se ke mně dostane někdo třeba, kdo už je známý, ale ztratil tu vášeň někde po cestě, to začal dělat jenom jako mechanicky pro peníze, nebo prostě, rozumíte, život ubíhá a člověk už není tak zapálený jako dřív, tak to jsem už taky zažil u velice známého jména. Jeden vlastně skvělý skladatel, písničkář a zpěvák. Jsem s ním točil desku a bylo to trápení, no. Potom dokonce já jsem si nebral žádný servítky, takže potom o mě řekl v rozhovoru někde, že jsem se choval jak blbec a celý to skončilo tím, že jsme se udobřili a objímali a řekli si, jak se máme rádi a že to bylo skvělý vlastně, že jsme se každý při tom natáčení museli popasovat s tou nepříznivou jako situací a byli jsme v takové nekomfortní zóně, ale vlastně to je taky zkušenost, že jo. Takže důležitý je umět ty konce, jako ty lidský, aby jsme z toho vyšli jako přátelé třeba, nebo aspoň jako kamarádi a ne na sebe nějak nadávat, že jsme si tam házeli v tom studiu klacky pod nohy.
0: Jak hledáte ty mladé talenty? Já jsem si tady napsala jedno jméno, David Málek. Chodí vám často do mailů různé demáče a různé nabídky spolupráce?
1: No, jako tak každý týden bych řekl třeba dvě. A David, většinou si ty lidi, se kterými pracuju, takhle mladí lidi, se kterými pracuju třeba bez nároku na honorář nebo s tím, že si třeba do budoucna uděláme nějakou dohodu, tak ty si většinou hledám sám. Ale ten David, to byla taková výjimka. Ten mě normálně poslal na Instagram prostě svoji písničku a napsal mi jako, jestli se mi to líbí, že by to někam chtěl posouvat. A já jsem si to poslechnul a říkal jsem si, to je vlastně super. Ten člověk má takový zvláštní rys v tom zpěvu, že to není ani o tom, jestli je dobrý zpěvák nebo skvělý zpěvák. Jako dobrý zpěvák je, ale nemusí být skvělý zpěvák. Ale má tam takový faktor, co měl třeba David Stipka, že lidi baví ho poslouchat. Že já jsem mu začal viset na každém slovu a úplně jsem čekal, co bude to další slovo. Jako když si čtete knížku a nemůžete přestat prostě. Takže pokud tohle někdo má, tak má to nejdůležitější, co zpěvák potřebuje. Protože skvělých zpěváků, který vám zaspívá nějaký vysoký tóny, těch je spousta, jo. Ale když to jde jedním uchem tam a druhým ven, protože je to takový nějaký hlas, jako který nepromlouvá, tak co s tím, no?
0: Takže mě okamžitě napadl Šimon Bylina. To je hlas, který nejde jedním uchem sem a druhým ven.
1: Šimona nejde ignorovat.
0: Nejde.
1: Což je taková dvousečná zbraň občas. On je tak intenzivní, že třeba to nahrávání pro nás bylo dost složitý, protože já už jsem občas chtěl utíct ze studia a nechal ho tam samotného, ale on by si to nenahrál, že jo, takže to nešlo. No, ale jasně, no, Šimon je prostě úžasný.
0: Intenzivní nebo urputný?
1: No, obojí, on je všechno prostě a občas už je toho moc, ale je to zároveň jeden z nejzajímavějších hlasů, který jsem tady vůbec slyšel, jako za posledních 20 let třeba. Opravdu výjimečný hlas a jako vlastně skvělý člověk, ale ještě podle mě je před ním nějaký vývoj a jestli to všechno sedne, tak to bude úplně dokonalý. Každopádně je to jako výborný muzikant, taky zároveň hraje skvěle na klavír, na kytaru a je takový jako uvolněný, dobře to umí na stage přirozeně. To je taky důležitý, protože některý lidi jsou tam takový sešněrovaný. Takže myslím si, že má jako takový ten whole package, prostě ten celkový balíček k tomu, co je potřeba. A teďka se ukáže, jak ji napíše dál písničky a jak bude schopný jako konzistentně pracovat, no, to je důležitý.
2: Rádio Praha 107,1 FM.
3: Rádio Praha.
4: Když nemá konce,

0: jsme ve finále. Mým hostem je Lukáš Chromek, producent a kytarista. Já jsem si klikla na váš Instagram a co mě zaujalo, to jsou samé kytary.
1: No, já jsem takový trošku fanatik kytarovej a máme na to s kamarádama pořad, který se jmenuje Kdo má nejlepší gear, takže to si můžete najít na YouTube a tam mluvíme hodně o kytarách. No, je to takový koníček, který mě provází celý život. Prostě.
0: Kolik máte kytar?
1: Asi 45, no.
0: Jo.
1: Nějak tak. A je to super, no, tak je to takový, to je jako auta třeba, nebo takový ty chlapský jako hračky, že jo. Že tam se snoubí takovýž design, historie, ty různý periody jako 50. let a 60. let a ty vlastně ty kytary z těch období definovaly celý jako zvuk té doby. Jo, když se prostě řekne Beatles nebo Pink Floyd, tak prostě to je jasně spojený s nějakýma nástrojema, třeba Pink Floyd Fender Stratocaster z roku, nevím, prostě to jsou nějaký 60. 70. a ten jeho nejslavnější, ten byl z 80. let a ty nástroje, bez nich jakoby ta hudba vůbec nezněla tak, jak zní, že jo, takže je v tom hodně faktorů a plus je to teda taky mezi náma jako dobrý udržitel hodnoty, jo, že třeba jsou i investiční kytary. Takže tam vlastně není žádný důvod, proč ty kytary nemít.
0: A třeba na koncertě plácnu v Edenu s Evou Farnou, tak tam jste měl na stage kolik kytar?
1: Asi 9. Něco takového. Něco mezi 7 a 10. Protože to je ono to jako z logiky věci. Ten playlist je dlouhej. Musel jsem tam mít 2 akustické kytary, protože jednu písničku jsem hrál mezi lidma na akustiku, tak to zase byla na jiném místě. A potom asi 6 nebo 7 elektrických, různý ladění, potom že záložní, kdyby se něco stalo, na různý písničky, různý snímače, ty kytary mají trošku jiný zvuk, takže takhle jako člověk se snaží to vymyslet, aby ty písničky zahrál co nejvěrnějc, jak to má být na té nahrávce. Asi tak.
0: Můžete říct, která kytara je nejdražší?
1: Z těch, co mám? No tak nedávno, před rokem asi jsem si pořídil takový Fender Telecaster z roku 68, originál, což je takový příznačný rok pro Českou republiku. Takže já to mám rád, tady ty odkazy. A ta kytara byla úplně skvělá. Našel jsem ji v Paříži v takovém maličkém shopu, který se specializoval na starý nástroje. A tak třeba tahle ta kytara je tak nějak 13 000 euro, no. Takže to už je taková jako investiční kytara. Jinak ty běžné kytary, na který se hraje a jsou profesionální, tak to jsou jako mnohem levnější kytary.
0: A na úplný závěr, jak vás tak poslouchám, tak se vší úctou musím říct, že jste takový analogový typ hudebního producenta s úctou k hudbě, že máte rád ty tradice a takovou tu dobrou, poctivou muziku. Moje jednoduchá otázka směřuje k tomu, jak vnímáte umělou inteligenci a jestli vůbec pro svoji práci využíváte.
1: Já jako jsem analogovej, ale umělou inteligenci používat nějak musím v podstatě, protože nechci, abych dopadnul jako takový ten člověk, co to odmítá a pak se diví, no, protože kdyby lidi odmítli auto, tak jezdíme do dneška na koních, takže to prostě nemůžu se dostat do tady té pozice.
0: To byste do Polska jeli dlouho.
1: Právě, no, to bychom jezdili hodně dlouho do toho Polska. Snažím se držet krok s dobou a umělou inteligenci určitě používám na svoje soukromé věci. V té hudbě tak jako opatrně na to přicházím, jak to tam zapojit, aby to nebylo tak, že to jako udělá za vás. Jo? To určitě nechci. Ale na nějaký dílčí úkoly, nebo na třeba nějaký vyhledávání, jo? Nebo aby posoudila kvalitu mýho mixu. Když už mám třeba hotovou písničku, tak to tam dám a zeptám se jako řemeslně, jestli je všechno správně, frekvenčně a tak dále, takže taková analýza třeba zpětná, tak to jsou věci určitě, na které si to hodně dovedu představit a už to zapojuju. A myslím, že by byla velká chyba strkat předtím hlavu do písku. No. Spíš se jako bojím trošku, jak se to bude vyvíjet s ohledem na bezpečnost celé civilizace. Tak tam bych si tak jistý nebyl, jestli jdeme správnou cestou, protože samozřejmě se snaží z toho ty společnosti vytěžit co nejvíc finančních prostředků. Prostě jsou to firmy, jako které mají za úkol vydělávat peníze. Takže ten morální kompas podle mě tam je trošku porouchaný. No. Toho bych se lehce bál, ale to už je na jiný pořad. Nicméně v hudbě to vidím celkem pozitivně. Myslím, že takový ten boom, kdy na internetu bylo spousta těch AI skladeb, tak to lidi hrozně rychle omrzí, to už nebudou chtít poslouchat a tam bych se jako nebál. Potom jenom, jak to teda, otázka je, jak to používá při té práci, aby ta kreativa furt zůstala na člověku. No.
0: Se mnou byl hudební producent, taky kytarista Lukáš Chromek.
1: Děkuji moc. Děkuji za pozvání a pěkný den.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu Praha.

0: Je 6 hodin, ve studiu se mnou už je Vašek Miller, máme pro vás dnešní první zprávy a přejeme pěkné pondělní ráno.
1: Dobré ráno. Zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu se sejdou na jednání o koalici hlavního města. Sněmovní rozpočtový výbor dnes projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Moskva podle Kyjeva zaútočila na ukrajinské elektrárny po tom, co americký prezident oznámil energetické příměří. V Praze bude polojasno až oblačno, s teplotami 13 až 15 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: O pražské koalici budou dnes odpoledne jednat zástupci vítězného hnutí STAN a druhého Spolu pro Prahu. Obě uskupení mají dohromady 34 z 65 zastupitelů hlavního města. Lídr hnutí STAN Petr Hlaváček řekl, že koalice jen se Spolu se nedá vyloučit. Byla by podle něj ale křehká. Zítra nebo ve středu chtějí starostové pokračovat ve schůzkách taky s Prahou sobě a Piráty. Hlaváček říká, o jaké gestce mají ve vedení města zájem.
3: My určitě chceme primátora, rozvoj. Určitě bude vášnivá diskuze o financích a určitě stojíme o školství a životní prostředí.
1: Novým starostou Prahy 6 bude dosavadní místostarosta Petr Prokop z hnutí STAN. To vyhrálo v městské části komunální volby. STAN získal 12 z 45 křesel zastupitelstva Prahy 6. Stejně jako v minulém volebním období se staví koalice s Prahou 6 sobě a kandidátkou ODS a KDU ČSL. Obě tato uskupení získala po 10 hlasech. Pokračuje Prokop.
4: Stávající koalice, která 4 roky fungovala, tak posílila o 9 mandátů a z toho jsme vyvodili, že jsou občané spokojení a dohodli jsme se na pokračování. Tím, že STAN vyhrál, tak jsme si řekli o post starosty.
1: Poslanci rozpočtového výboru dnes mají na programu návrh státního rozpočtu na příští rok. Měli by vydat doporučení pro úvodní kolo projednávání rozpočtu na plénu sněmovny. Vládní návrh počítá se schodkem 386 miliard korun. V prvním čtení budou poslanci schvalovat příjmy, výdaje a schodek rozpočtu. Ty pak už nebude možné měnit. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Sněmovna by ho v prvním čtení měla začít projednávat 21. října. Rusko večer zaútočilo na elektrárny v Kyjevě a Charkově. Stalo se to pár hodin potom, co americký prezident Donald Trump oznámil energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Kyjev možné příměří označil za dobrou zprávu. Moskva se k tomu oficiálně nevyjádřila.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu řekl, že Ukrajina je připravena zastavit útoky na ruskou energetiku a počítá s obdobnou připraveností Ruska. Ukrajinské ozbrojené síly už dostaly příslušné rozkazy, řekl Zelenský. Ukrajinský prezident ale zároveň pochybuje o tom, že Rusko bude dohodu dodržovat. Jako příklad uvedl ruský útok na charkovskou elektroteplárnu TEC-5, ke kterému došlo poté, co Donald Trump oznámil dohodu o energetickém příměří. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Pražská Sparta se v neúplné tabulce fotbalové šance ligy dostala na třetí místo. Na Letné porazila v 10. kole Pardubice 2-0. Za vedoucí Slavii je druhý Slovan Liberec, který podlehl na svém stadionu předposlednímu Slovácku 0-2. Pro tým z Uherského Hradiště to je první výhra v ročníku a Teplice remizovaly s Olomoucí 1-1. V Praze bude polojasno až oblačno, večer od severozápadu vyjasňování, teploty 13 až 15 stupňů, mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout a měnit se na severní.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: V dopravním infocentru už je připravený kolega Lukáš Miller. Přeju ti hezké ráno.
7: Hezké ráno také ode mě. Tak v Praze se ucpává už teď po 6. hodině Kbelská ulice. Směrem k ústecké dálnici D8 u sjezdu na Letňany je omezení pouze do jednoho pruhu. Kolona je od sjezdu na Novopatskou asi na 20 minut. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 jsou kolony před sjezdem na Barandov. Dělníci tam ruší noční omezení, měli by každou chvíli skončit. Kolona od sjezdu na Jinočany je asi na 15 minut a bude se zkracovat. Vázne provoz tradičně v Českobrodské směrem do centra na příjezdu do Běchovic kolona asi na 15 minut a nové omezení bude výrazně brzdit provoz v Liberecké ulici u sjezdu na Prosek. Tam dělníci zabrali v obou směrech vždy levý pruh. Směrem do centra už teď se tvoří menší kolona.
0: Já ti moc děkuju, zatím ahoj.
7: Hezké ráno.
2: Rádio Praha.
8: Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Šest a půl minuty po šesté startuje pondělní ranní vysílání Rádia Praha s datem 12. října. Marcel a Edwin mají dneska svátek, tak všechno nejlepší, kluci. Co nás čeká? Michal Schulte a Lavci. Taky John Newman a Love Me Again. Hezké ráno.

0: John Newman, Love Me Again. Na Facebooku Rádia Praha ještě do dnešního poledne rozhodujete o tom, co budeme hrát dneska v 9 večer ve vinilu. Bude to Bruce Springsteen a jeho deska Born in the USA nebo kapela Yes a deska 90-125. Je tam 112 hlasů, dva jsou neplatné, 36 mají Yes a 74 šlo pro Bruce. Vypadá to docela jasně, nicméně hlasuje se až do dnešního poledne.
1: Praha je nej. Na Ovocném trhu stojí divadlo, kde se už více než 200 let nepřestalo hrát. Stavovské divadlo je nejstarším divadlem v Praze, které dodnes slouží svému původnímu účelu. Divadlo vzniklo už v 18. století díky hraběti Nosticovi, který chtěl vytvořit prostor pro vzdělání, kulturu a jazyk. Právě tady měl světovou premiéru Don Giovanni a operu tehdy dirigoval sám Wolfgang Amadeus Mozart. Stavovské divadlo je dodnes jediným divadlem na světě, kde Mozart osobně dirigoval premiéru své opery. Na jevišti se později objevila i bílá nemoc Karla Čapka a nějaký čas se divadlu říkalo Tylovo podle Josefa Kajetána Tyla. A právě odsud vedla cesta ke vzniku budoucího Národního divadla.
0: Bude polojasno až oblačno, večer se bude od severozápadu vyjasňovat. Maxima 13 až 15 stupňů, jsme ale na 6 stupních a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout a měnit se na severní. Lukáši, zdravím tě, máš slovo.
2: Taky zdravím, hezké ráno, tak v Praze už teď brzy ráno je ta situace poměrně komplikovaná, hodně ucpaná, jak Belská ulice směrem k ústecké dálnici D8, sjezdu na Letňany, je tam nové omezení pouze do jednoho pruhu, navíc na Letňany se nedá sjet k Belské ulice, no a ta kolona je kvůli tomu z Novopatské od sjezdu na Satalice celkově už teď skoro na půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 kolony před sjezdem na Barrandov se de facto rozjeli, nově jsou ale komplikace u sjezdu na Jinočany a Řeporie na kilometru 21, nová nehoda, dvě auta v levém pruhu, brzdí se před menší kolonou.
0: Díky moc.
2: Začíná se ucpávat Liberecká ulice směrem do centra. Je to kvůli omezení u sjezdu na Prosek, tam se jezdí dvěma pruhy. Kolona teď od sjezdu na Ďáblice asi na 10 minut. Komplikace jsou pak v Cínovecké směrem z centra, kousek před začátkem dálnice D8 u sjezdu na Čakovice je hlášená nehoda, zatím menší kolona na pár minut.
0: Díky moc, Lukáš, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Je na čase a Živá tvorba uvádí představení pro ženy divoké i domácí Sebežít. Autorka a herečka Barbora Vlasak-Valentová ve své originální zpěvoře nabízí jedinečný pohled na život, ke kterému nerozlučně patří i smrt. Přijďte se smát i plakat. Sebežít. Hrajeme v prostoru Lilie u Staroměstského náměstí v Praze. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Hit týdne. Nejnovější vydání, to jsou tři novinky a trojnásobná jednička.

0: Tuesday.
1: Číslo 5.
0: Ještě o místo výš je nová Celeste Buckingham, Watch Me Win.
1: 4. 3
0: nejlepší, Anika Iris, Morning Blues.
1: Číslo 3. 2.
0: Cat's Eye, Animal. A jednička. Po třetí jasně a suverénně Miley Cyrus, Bass Persuades. Všechno důležité, včetně hlasování u nás na webu.
2: Praha.rozhlas.cz.
0: A teď zase vy, kdo bude příští neděli nejlepší.

0: Alok Sigala, Ellie Goulding, All By Myself je 6:30 a to znamená, že si dáme zprávy Rádia Praha, připravil je Vašek Miller.
1: Dobré ráno. Policisté, vojáci a hasiči dnes budou mít na Vinohradech taktické cvičení. V sídle pražských vodovodů a kanalizací v Hradecké ulici si budou zkoušet ochranu vodojemu Flora. Ten v hlavním městě zásobuje asi 16 000 domácností pitnou vodou a patří mezi kritickou infrastrukturu. Cvičení začne v 10 hodin dopoledne, kdy na místo začnou přijíždět policejní a armádní jednotky a potrvá asi 3 hodiny. Koaliční rada ráno znovu projedná novelu školského zákona. Návrh ministra školství Roberta Plagy za ANO má změnit financování asistentů pedagogů. Peníze by na ně školy dostávaly podle počtu žáků ve třídě, namísto financování podle

0: Lidé hlasovací lístky tentokrát dostanou až na místě. Už v prvním kole získalo senátorské křeslo 5 kandidátů. Švédská královská akademie věd předpolednem oznámí laureáta nebo laureáty Nobelovy ceny za ekonomii. Loni získala trojice vědců za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. Ocenění za ekonomii je vyhlašované jako poslední. Držitele letošních cen za fyziologii a lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír vyhlásili už minulý týden. Dnes bude polojasno, až oblačnost, teplotami 13 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Po zprávách koukneme na silnice. Lukáš Miller je připravený s dopravními informacemi.
3: Je to tak, hezké ráno, tak v Praze silný provoz, ucpává se Kbelská směrem k Ústecké dálnici D8, je to kvůli omezení u sjezdu na Letňany, tam se projíždí jen pouze pravým pruhem, kolona je z Novopatské od Satalic na více než půl hodiny. Na Pražském okruhu z letiště na D1 u Jinočan na 21. kilometru, tam dvě auta po nehodě blokují levý pruh, kolona je z plzeňské D5 od Rudné a to zdržení celkově skoro 25-30 minut. Ucpává se Liberecká z D8 do centra, nejprve u sjezdu na Prosek, tam je nové omezení, kolona od Ďáblic na 15 minut a silný provoz pak pokračuje i dál za omezením do Holešoviček. Pomalu se jede po Štěrboholské spojice od Hradecké dálnice D11 k Průmyslové, to zdržení skoro 15-20 minut. Splní se také příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov, menší kolony jsou jak na jižní spojice, tak i ve Strakonické. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem na začátku dálnice u sjezdu na Březině Ves překáží nepojízdný kamion v pravém pruhu, kolona od sjezdu na Ďáblice na 10 minut. A na D6 z Karlových Varů do Prahy u sjezdu na Unhošť na 12. kilometru hlášená nehoda, kolona 3 kilometry je na 15 minut.
2: Díky moc, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Klaus a Manning Monday ve 6:45 na Rádiu Praha. Do Prahy 8 se vrátil Prameník, vodní dílo sochaře Vladimíra Kína, které někdo v roce 2007 ukradl. Městská část nechala vytvořit bronzovou repliku, teď vystavenou v kulturním domě Ládví.
1: Prameník svým tvarem připomíná loďku nebo otevřené vajíčko s abstraktním tvarem ve svém středu. Nyní je dílo přes 2 metry vysoké, ale spodní část bude do budoucna zapuštěná do země na ďáblickém sídlišti. Váží přes 300 kilogramů.
2: Já jsem nadšená, já tady žiju na sídlišti celý život a jsem ráda, že prostě se ty umělecká díla vracejí.
1: Říká obyvatelka Prahy 8 Petra Študentová, která se na Prameník přišla podívat. Dorazila taky Zuzana Ešlégrová, která si dílo pamatuje z dětství.
3: My jsme si tam chodili hrát k Prameníku, poslouchali jsme potom, jak teče vodička, no ale pak člověk stárnul a už mě Prameník nezajímal, že jo, ale je pravda, že to tam zarostlo hodně. Nikdo se o to nezasadil, aby dělali údržbu.
1: Co vy teda říkáte na to, že se zaprvé Prameník vrací a teď, když ho máte před sebou, tak na tu jeho podobu vlastně?
3: No myslím, že se to povedlo. Sice nějaký drobnosti tam asi jsou, ale to, když se nezachoval originál, tak těžko asi úplně to do detailu trefit.
1: Na zhotovení této repliky pracovala sochařka Jarmíra Němcová. A práce to nebyla lehká. Vy jste neměla žádný technický výkres nebo tak, jen třetinový model a fotografie. Tak co říkáte na výsledek? Je věrný originálu?
4: Nemohla jsem udělat kopii. Toto je ideální rekonstrukce, jak jsem si to já jako představovala a vcítila se do té sochy.
1: Jak to nakonec bylo s tou volbou barvy a vlastně v tuhle chvíli, já bych to popsala jako taková velmi tmavě hnědá.
4: Lehce jsem právě chtěla, aby do toho byla zapatinovaná i ta zeleň, která tam potom začne pomocí té vody vznikat, ta patina zelená.
1: Voda zatím Prameníkem neprotéká, ale to se změní, až bude na svém cílovém místě ve Fanfulíkově ulici v Ďáblicích. O tom, že dílo někdo před lety ukradl, autor díla Vladimír Kín nevěděl, říká jeho syn a historik architektury Zdeněk Lukeš.
5: On o tom nevěděl, protože my jsme mu to neřekli, protože jsme neměli sílu mu říct, že jedna z plasty, kterých si velice vážil, už neexistuje, takže nesmírně oceňuju úsilí kolegů na Praze 8, že se rozhodli to dílo obnovit.
1: Mohl bys mi přiblížit vlastně, jak to s tímhle dílem bylo?
5: On dostal to zadání od pana architekta Vlašánka, který tenkrát dělal sídliště Prosek, ale těsně předtím, než se to tam osadilo, tak tátu varoval pan architekt Vlašánek a říkal, no jezdí tady pan Šolta, který vybírá sochy, které nejsou podle socialistického realismu a nechává je odstraňovat.
1: Socha podle něj pak byla asi 10 let schovaná.
5: A najednou se objevil architekt Viktor Tuček, který dělal vlastně sousední sídliště Kobylisi Ďáblice a říkal, no my tam potřebujeme nějakou kašnu a právě se tady vznikl takový rybníček a k němu vedl potok a ten potok byl vlastně na jednom místě přerušen tou kašnou.
1: Zatím není jasné, dokdy se lidé budou moct dílo v kulturním domě Ládví prohlédnout. Na své místo v Ďáblicích se vrátí poté, až tam dělníci vybudují odpočinkovou zónu. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, večer od severozápadu se bude vyjasňovat, maxima 13 až 15 stupňů, pořád jsme na 6, foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout a měnit se na severní. Teď zase Lukáš Miller.
6: Hezké ráno, tak v Praze velmi silný provoz, kolony na hlavních místech, ucpává se k Belská, k Ústecké D8, u sjezdu na Letňany je nové omezení a kolona je z Novopatské, teď už z Černého mostu na více než půl hodiny. O kus dál za omezením na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem u sjezdu na Březiněves, tam překáží nepojízdný kamion v pravém pruhu, kolona od Belské pak na další 20 minut. Na západě metropole na Pražském okruhu směrem na D1 u Jinočan na 21. kilometru řeší nehodu dvou aut v levém pruhu. V koloně se jede z plzeňské D5 od Rudné, je to celkově na 30 minut. V Liberecké se plní příjezd do Holešoviček z Letňan, to zdržení je přes 20 minut směr tunely Blanka. Pomalu se pak jede po Štěrboholské spojice z Černého mostu Průmyslové, je to na 20 minut. Plní se i příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov, třeba ve Strakonické kolona od Lahovic na 15 minut. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy u sjezdu na Unhošť na 12. kilometru je nové omezení, kolona ze 16. skoro na 20 minut. A 20 minut se stojí i na příjezdu do Prahy po D7 z Chomutova, a to před omezením u Slaného.
0: Díky moc, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Rádiu Praha, Moloko a Sing It Back v 7 hodin. Ve studiu se mnou už je Vašek Miller, znamená to, že pro vás máme další zprávy a přejeme hezké ráno.
1: Dobré

0: Začala poslední část opravy Kbelské ulice v Praze 9. Řidiči musí počítat s omezeními. Koaliční rada bude projednávat školský zákon. Motoristé ho chtějí co nejdříve poslat do sněmovny. 136. ročník Velké Pardubické vyhrál Final Order s syrským žokejem Don Huyem. A bude polojasno až oblečno s teplotami 13 až 15 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Silničáři dnes zahájili závěrečnou část opravy Kbelské ulice na severovýchodě Prahy. Musí zrekonstruovat zbývající sjezdové a nájezdové rampy a mimoúrovňovou křižovatku Kbelské s dálnicí D8. Ode dneška je uzavřená sjezdová rampa do Veselské ulice. Omezení se budou měnit podle postupu prací. Rekonstrukce potrvá do konce listopadu. Hlavní fázi opravy Kbelské ulice, po které denně projede až 90 000 aut, dělníci dokončili v polovině srpna. Hlavní město za práci se zaplatilo zhruba 600 milionů korun. Dělníci opravili vnitroblok u Petržílkovy ulice v Nových Butovicích. Je v něm více zeleně a nové odpočinkové plochy. Ve vnitrobloku radnice Prahy 13 obnovila také dvě sportoviště, která slouží především pro míčové sporty. Podle mluvčí úřadu Lucie Steinerové stály práce téměř 15 milionů korun.
2: Přibyla také překážková dráha s boulemi z elastického materiálu, ručkovacím žebříkem, nášlapníkovým setem a překážkami pro přeskakování a podlézání. Opraveno bylo také gabionové oplocení, podél něj byly vysazeny popínavé rostliny.
0: Vláda dnes pravděpodobně schválí novelu školského zákona. Ta má změnit financování asistentů pedagoga a ukotvit je jako stabilní součást školy. Kabinet projednávání návrhu přerušilo minulý týden kvůli výhradám motoristů a SPD. Ještě před schůzí vlády proto začne koaliční rada. Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů není cílem schvalování zákona bránit, naopak je potřeba ho do sněmovny poslat co nejdříve.
3: Motoristé tam měli některé výhrady, aby skutečně ta reforma inkluze byla mnohem větší, než jsou ty stávající návrhy. Nicméně právě i návrhy ministra Plagy jsou určitým krokem dopředu, ale spíš tu inkluzi zastropovávají, ale nepřináší nějaká nová řešení. My některá nová řešení máme a tak se o tom chceme popovídat, ale nechceme to žádným způsobem zdržovat.
0: Ministr školství Robert Plaga za ANO k přerušení projednávání řekl, že od motoristů ani SPD nezazněly konkrétní výhrady. Dodal, že jeho úkolem je edukovat koaliční partnery a že to bude dělat, kolikrát bude potřeba. Nedělní útok na mezinárodní letiště v saudsko-arabském Riádu nepřežil jeden člověk. Dalších 11 lidí je zraněných, informují o tom místní úřady. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil. Podobné údery ale v posledních dnech podnikají jemenští povstalci Husíové. Jejich sobotní útok na letiště krále Chalída nepřežilo 13 lidí. Saudská Arábie bojuje proti Husíům v občanské válce v Jemenu a podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Velkou Pardubickou druhý rok po sobě vyhrál irský kůň. Na loňský triumf Stamptowna v nejtěžším překážkovém dostihu kontinentální Evropy navázal letos desetiletý valach Final Orders. Znovu se v jeho sedle radoval irský žokej Keith Michael Donoghue.
4: Jsou to odlišné typy koní. Final Orders je rychlejší, Stamptown je zase šikovnější. Oba jsou to ale úžasní koně, kteří vyhráli skvělé dostihy.
0: Druhý byl ve 136. ročníku Velké Pardubické Jan Faltejse, který tentokrát jel vítěze z roku 2024 Godfreyho. Třetí skončil Jan Odložil s Ankor Vatem. V Praze bude polojasno až oblačno, večer od severozápadu vyjasňování, nejvyšší teploty 13 až 15 stupňů, mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout a měnit se na severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách doprava připravil Lukáš Miller.
6: Hezké ráno, tak v Praze velmi silný provoz. Ucpaná Kbelská směrem k ústecké dálnici D8 u sjezdu na Letňany je nové omezení, o něm se mluvilo už ve zprávách a kolona je tak z Novopatské od Černého mostu na více než půl hodiny. O kus dál na dálnici D8 z Prahy směr Ústí nad Labem na začátku dálnice u sjezdu na Březiněves tam překáží nepojízdný kamion, blokuje pravý pruh a ta kolona pak pokračuje tedy i za omezením od Kbelské tu na dalších 20 minut. V Liberecké jsou kolony z Letňan do Holešoviček, tamto zdržení je 20 minut, navíc se plní i po Vltavská k Bulovce, od Balabenky také na 15 až 20 minut. 25 minut naberete na Štěrboholské spojice z Černého mostu k Průmyslové, plní se i příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov, ve Strakonické nesouvislá kolona od Lahovic na čtvrt hodiny, na jižní spojice souvislá kolona asi na 20 minut od sjezdu na Pankrác, pokračuje pak i do Dobřížské ulice. Na dálnici D5 příjezd do Prahy z Plzně, kolona je od Rudné ze 6. kilometru až na okruh k nehodě u Jinočan na 21. kilometru, je to skoro na 40 minut celkově a 20 minut naberete na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy u sjezdu na Unuhošť a to před omezením na 12. kilometru.
7: Lukáši, moc ti děkuju, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do pondělka s datem 12. října. Teď máme 6 minut po 7. Hezké ráno. Za chvilku Lola Young a Messi. A bude taky Leony a Don't Worry.

0: Posloucháte Rádio Praha, tohle byla Leone a Don't Worry, je 7:45.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
3: Pondělí 12. října. Svátek má malý bojovník Marcel. U nás jsou jich asi 3 pluky, tedy asi 8700 bojovníků. Do konce roku zbývá posledních 80 dní a tady je Petr Jungmann. Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. 30 metrů vysoký kolos nahoře Corcovado je nejnavštěvovanějším místem Brazílie a vedle pláže Copacabana jedním z důvodů navštívit Rio. Autorem sochy není Lewandowski, ale Landowski, Paul, francouzský sochař. Rocková opera Jesus Christ Superstar se začala hrát na Broadway přesně před 55 lety. 4 měsíce po světové premiéře se tak dílo Tima Rice a Andrew Lloyd Webbera 12. října 1971 na dlouhé roky usadilo právě tam. K nám se Ježíš dostal až v roce 1994. V hlavní roli zářil Kamil Střihavka. Po 8leté rekonstrukci bylo před 35 lety v roce 1991 slavnostně otevřeno Stavovské divadlo v Praze. Těsně před rekonstrukcí ještě v divadle stačil natočit velké části filmu Amadeus Miloš Forman. Před přestavbou měl interiér jinak bílo-zlato-červenou kombinaci barev, po ní bílo-zlato-modrou. 10 milionů vůz v historii automobilky vyrobila Škoda Auto v hlavním závodě v Mladé Boleslavi před 15 lety. Jubilejním autem je bílá Fabia Monte Carlo, vystavená v muzeu automobilky. Před 7 lety se konal pohřeb Karla Gotta se státními poctami. Tisíce lidí přijeli do Prahy.
4: My se scházíme, abychom slavili zádušní bohoslužbu zasnulého mistra Karla Gotta.
3: Zádušní mše se konala v katedrále svatého Víta. Země prožívala den smutku.
4: Poděkovat Bohu za dar života, kterým byl dar zasnulého mistra.
3: Před 105 lety se narodil první český vítěz Wimbledonu, avšak v barvách Egypta. Hokejista a tenista Jaroslav Drobný. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
0: Do pondělí bude polojasné až oblačné, večer se bude od severozápadu vyjasňovat, maxima 13 až 15 stupňů, jsme ale furt na 6 stupních, foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout a měnit se na severní. Lukáši, zdravím tě do dopravního infocentra, jak to vypadá?
5: Také zdravím, hezké ráno, tak vypadá to jako typické pondělí, kolony de facto všude, kam se člověk podívá v Praze. Třeba ve Kbelské ulici směrem k Ústecké D8 u sjezdu na Letňany je nové omezení pouze do jednoho pruhu, dokončují tam teda opravu Kbelské ulice, no a kolona znovu packé, začíná už na Černé mostě, celkově na více než půl hodiny z Černého mostu na Letňany. A navíc o kus dál, to už je dálnice D8 směrem na Ústí nad Labem, na začátku u sjezdu na Březiněvé, tam překáží ještě nepojízdný kamion v pravém pruhu, takže ta kolona je od Kbelské na dalších 15-20 minut. V Liberecké ulici jsou koloně tradičně z Letňan do Holešoviček a do Blanky na 25 minut. 25 minut naberete i na Štěrboholské spojice, tradiční ranní kolona je tam od Hradecké dálnice k Průmyslové. Plné jsou i příjezdy k Barandovskému mostu, zejména směr Smíchov ve Strakonické, tam ta kolona je od Lahovic a na jižní spojice od sjezdu na Pankrác držení skoro 25 minut. Hodně plný příjezd do Prahy po plzeňské dálnici D5 stojí se od Rudné ze 6. kilometru až na Pražský okruh u Jinočan. Tam překáží nehoda, dvě auta v levém pruhu. Je to skoro na 3/4 hodiny. A ještě dálnice D7, příjezd do Prahy z Chomutova před omezením u letiště od Středokluk je to na 20 minut.
0: To byl Lukáš Miller, díky moc.
5: Není zač, hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Se Sabrinou Carpenter jsme si dali ranní kávičku, espresso je 7:30 a před námi zprávy s Vaškem Millerem.
1: Dobré ráno, vláda dnes projedná novelu občanského zákoníku. Návrh má hlavně posílit ochranu dětí. Mimo jiné by podle něj soudy v případě domácího násilí zvažovaly, jestli neexistují důvody pro zbavení daného rodiče rodičovské odpovědnosti. Ministři se dnes budou zabývat taky národní strategií regenerace brownfieldů. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO bude dnes jednat se zástupci odborové organizace Unie bezpečnostních složek. Tématem schůzky budou platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Ty mají v příštích 3 letech každý rok růst o 2600 až 2900 korun měsíčně. Odbory požadují výraznější navýšení tarifů. Zhruba polovina českých průmyslových firem se do budoucna obává nedostatku vody. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, ve kterém na přelomu srpna a září odpovídali zástupci více než 100 společností. Na úsporná opatření můžou firmy čerpat podporu od Ministerstva průmyslu a obchodu. Resort od roku 2022 vyčlenil už skoro 1 miliardu korun. A Severní Korea vypálila několik balistických raket směrem k Japonskému moři. Podle jihokorejské armády střely uletěly více než 900 kilometrů. Pravděpodobně dopadly mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska. Mezi Soulem a Pchjongjangem v posledních týdnech roste napětí. Důvodem jsou testy zbraní nebo výbuchy min v takzvané demilitarizované zóně.

0: pruhu. Kolona je tak z Novopatské od Černého mostu. To zdržení celkově z Černého mostu do Letňan asi 50 minut. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí u sjezdu na Březiněvé, to je o kus dál, pak překáží nepojízdný kamion v pravém pruhu a kolona od Kbelské na dalších 20 minut. V Liberecké ulici jsou kolony z Letňan do Holešoviček a do Blanky tradičně na 20-25 minut. Půl hodiny naberete na Štěrboholské spojice od Hradecké dálnice k Průmyslové. Navíc na začátku kolony je u Hradecké dálnice i nehoda. Srazil se kamion s osobním autem v pravém pruhu. Ucpané jsou příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov, na jižní spojice kolona na 25 minut od sjezdu na Pankrác, 30 minut se stojí v koloně na magistrále z Pankráce za Nuselský most, hodně plný je pak třeba i oblast křižovatky Ohrada nebo Libně, také tam jsou dlouhé kolony. A na dálnici D5 kolona na příjezdu do Prahy z Plzně stojí se od Rudné ze 6. kilometru až na Pražský okruh, ta kolona teď už je pouze provozem, nehodu na okruhu u Jinočan odklidili.
1: Já ti moc děkuju, Lukáši, zatím ahoj.
0: Měj se, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Eiffel 65 a Blue Dabadi. Je 7:45. Divadlo na Fidlovačce uvádí novou hudební inscenaci Dáma na kolejích. Jak se známý příběh proměnil pro dnešní jeviště, to zjišťovala naše letající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Jsme hledali pro nás silný téma, nebo to, o čem bychom to mohli vyprávět dneska. Došli jsme k tomu, že prostě je třeba, nebo je možnost vyprávět o tom, jak prostě člověk ztratí v životě něco podstatného, něco, co si myslí, že má jistý.
2: Popisuje režisér muzikálu Lukáš Pečenka. Ve filmové předloze stvárnila hlavní roli Jiřina Bohdalová. Na scéně Divadla na Fidlovačce se ve stejné roli objeví Vendula Příhodová.
3: Pro mě je to vlastně hrozně jednoduchý, protože já se do toho porovnávání vůbec nemůžu pouštět, to je neporovnatelné. A paní Jiřina bude vždycky dáma na kolejích, já to teďka takhle pučím a říkám si, že to není taková svatokrádež, protože je to divadlo, je to trošku jiné.
2: Hudební inscenace nabídne původní filmové melodie, přibyde ale i několik nových autorských skladeb, které složil Petr Malásek. Právě jeho s původním filmem pojí rodinné vazby.
4: Tyhle filmové muzikály tvořilo trio. Byl to můj táta Jiří Malásek, Jiří Bažant, to je jeho takový věčný nebo celoživotní souputník, a ještě Vlastimil Hál. Já se vlastně vracím do dětství, vrací se mi ty pocity, se kterými jsem to poslouchal tenkrát. Mějte rozum, paní Kučerová a podobné songy.
2: V dalších rolích se objeví třeba herec Ivan Lupták, Lukáš Rous nebo Milan Peroutka. Sabina Vosecká, Radio Praha.
0: Dneska bude v Praze polojasno až oblačno, večer bude od severozápadu pomalé vyjasňování, maxima 13 až 15 stupňů, furt jsme ale na 6 stupních Celsia, takže zima, a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout a měnit se na severní. Ještě dopravní informace, s těmi je připravený Lukáš Miller.
5: Hezké ráno, tak v Praze je extrémně ucpaný východ metropole. Na dálnici D8 na výjezdu z Prahy do Ústí nad Labem u sjezdu na Březiněves překáží nepojízdný kamion v pravém pruhu a ta kolona se natahuje. Už je přes celou Kbelskou a Novopatskou, z Černého mostu je to na více než hodinu. V Liberecké jsou kolony z Letňan do Holešoviček, tamto zdržení k tunelům je asi na 25 minut. Pomalu se jede i po Štěrboholské spojice ze Černého mostu k Europarku, zdržení přes půl hodiny. Navíc v koloně u Hradecké dálnice řeší i nehodu kamionu s osobním autem. Plní se příjezdy k Barandovskému mostu směrem na Smíchov. Na jižní spojice ta kolona je výrazně delší od magistrály na půl hodiny. Půl hodiny pak naberete i na samotné magistrále. Kolona je tam z Pankráce až za Nuselský most do Legerovy ulice. Hodně ucpaná je pak v Praze oblast Libně a zejména pak je okolí křižovatek Ohrada a Žilivského na Žižkově. Na dálnici D5 velká kolona na příjezdu do Prahy z Plzně. Fronta je od Rudné ze 6. až na Pražský okruh. A na dálnici D7 z Chomutova a Slaného do Prahy kolona začíná u sjezdu na Kladno, to je 7. kilometr, a přes půl hodiny se krokem jede až do omezení u letiště.
0: Lukáši, moc děkuju, hezké ráno.
5: Hezké ráno taky.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Nelaďte se od pondělí.

0: Na Rádiu Praha v 8 hodin Evanescence a Bring Me to Life. Ale taky zprávy, se kterými do studia přišel Vašek Miller. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: Dostavba Pražského okruhu omezuje provoz na železniční trati mezi Prahou a Benešovem. Definitivní nové složení Senátu bude jasné na konci týdne. 22 obvodů čeká druhé kolo voleb. Slovinci v referendu odmítli novelu zákona, která podle kritiků zavádí politickou policii. V Praze bude polojasno až oblačno s teplotami 13 až 15 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Mezi Prahou a Strančicemi na trati do Benešova nejezdí ode dneška část osobních vlaků. Další nabírají zpoždění. Dělníci musí u Říčan zrušit dočasnou trať, po které vlaky jezdily od loňského listopadu kvůli výstavbě jihovýchodní části Pražského okruhu. Omezení potrvají do 3. listopadu, popisuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Vlaky budou v tomto úseku jezdit pouze po jedné koleji a některé regionální spoje budou v souvislosti s tím zkrácené do stanice Praha u Hříněves.
0: Internetový rozcestník pro lidi s psychickými problémy pražské organizace Zahrada pro duši využilo za první měsíc provozu zhruba 400 lidí. Městská organizace ho spustila na začátku září. Na rozcestníku zájemci najdou pomoc podle toho, jaké potíže řeší, říká ředitelka Zahrady pro duši Markéta Školoudová.
3: Když třeba například já budu hledat pomoc pro svoje dítě, tak si určím, v jakovou kategorii, jakou pomoc hledám a v jaké oblasti. V tuto chvíli my máme v cestníků skoro 300 organizací, které nabízejí tu pomoc.
0: Nové složení Senátu bude známé na konci týdne. V pátek a v sobotu budou voliči ve 22 obvodech vybírat mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola. Rovnou v prvním kole získalo senátorské křeslo 5 kandidátů. Svého senátora už teď znají třeba lidé na Rychnovsku nebo Děčínsku. V okrese Vyškov v prvním kole rovnou zvítězil Jan Grolich z KDU ČSL. Volební místnosti budou znovu otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14. Voliči lístky dostanou až na místě. Volby do Senátu se konají každé 2 roky. Obměňuje se při nich vždy jen třetina horní komory. Slovinci v referendu těsně odmítli novelu zákona, která mění fungování parlamentních vyšetřovacích komisí. Proti jejímu přijetí se vyslovilo přibližně 51% hlasujících. Na rozdíl od dalších 3 souběžných referend bylo toto hlasování pro vládu závazné.
4: Podle vlády premiéra Janeze Janči a zastánců novely zákona o parlamentních komisích mají změny vést k účinnější kontrole politiků a bránit zneužívání komisí. Odpůrci novely varují před zásahy do práv novinářů, nevládních organizací či podnikatelů spojených s veřejnými činiteli. Úprava totiž mimo jiné omezuje možnosti napadnout postup komisí u ústavního soudu a podle kritiků otevírá prostor pro politicky motivované vyšetřování. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Český rozhlas.
0: Fotbalisté Sparty v Šancelize vyhráli nad Pardubicemi 2-0. Slovácko poprvé v ligovém ročníku slaví vítězství, a to 2-0 v Liberci, a Teplice remizovali s Olomoucí 1-1. Hokejisté Třince poprvé v extraligové sezóně ztratili body. Po rekordních 9 vítězstvích prohráli na ledě obhájců titulu z Pardubic 4-5 v prodloužení. Sparta porazila Vítkovice 3-0. Pomohla k tomu i dobře ubráněná oslabení. První nulu v aktuálním ročníku si díky tomu připsal gólman Pražanů Josef Kořenář.
5: Tam, když kluci vidí, jak ty kluci potom padají, chytají střely, tak to nabudí celý tým a myslím si, že se to projevilo i do toho zbytku zápasu při hře 5-5. Nevybavím si, že by tam byla úplně nějaká část zápasu, kdyby jsme třeba hořeli úplně, a myslím si, že jsme to zvládli.
0: Kometa Brno podlehla Plzni 1-2 v prodloužení, dále Karlovy Vary porazili Kladno 3-1, Mladá Boleslav Litvínov 2-1, Hradec Králové Olomouc 3-1 a České Budějovice Liberec 4-3. A v Praze bude polojasno až oblačno, večer od severozápadu vyjasňování, nejvyšší teploty 13 až 15 stupňů. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout a měnit se na severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Po zprávách ještě dopravní informace s Lukášem Millerem.
7: A jejich více než dost. Hezké ráno. Taková nejpalčivější situace zůstává na východě Prahy. Tam hodně ucpaný je právě východ metropole na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem. U sjezdu na Březiněve stále překáží nepojízdný kamion, blokuje pravý pruh a ta kolona se tak táhne přes celou Kbelskou a Novopatskou a je z Černého mostu až u sjezdu na Březiněve na více než hodinu to zdržení. Ucpává se pak také Liberecká ulice. Třebice, tam se stojí z Letňan do Holešoviček a do Blanky, zdržení asi půl hodiny. Přes půl hodiny pak naberete i na Štěrboholské spojice, a to z Černého mostu k Průmyslové k Europarku. Navíc v koloně před Běchovicemi stále dořešují i nehodu, kamion se tam srazil s osobním autem. Hodně ucpané jsou ale i obvyklá místa, třeba příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov, zejména na jižní spojice. Půlhodinová kolona se táhne od sjezdu na magistrálu. Přes půl hodiny naberete v koloně i na magistrále z Pankráce za Nuselský most směr centrum. Hodně ucpané je pak také okolí křižovatek Ohrada a Žilivského na Žižkově, tam ty kolony jsou zejména v ulici Jana Žilivského. A na dálnici D5 kolona na příjezdu do Prahy z Plzně od Rudné ze 7. kilometru až na okruh, a také na dálnici D7 z Chomutova do Prahy kolona je od sjezdu na Kladno až do omezení u letiště.
6: Já ti moc děkuji, Lukáši, zatím ahoj.
7: Měj se, hezké ráno.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Ode dneška pro vás máme jednu velkou novinku. Ve studiu se mnou už je naše létající redaktorka Monika Doležalová. Já tě vítám, ahoj.
9: Dobré ráno.
6: Těšila ses?
9: No moc, nemohla jsem dospat.
6: Tak to je dobře. Vy tady, ty a Sabina, se budete střídat po týdnech, budete se mnou každé ráno mezi 8 a 10 a budeme se mimo jiné zabývat tím, co vy třeba teď sledujete, jaké novinky točíte. Mimochodem, co ty máš teď na kontě, co chystáš?
9: Třeba jdu točit s mistrem Evropy v minigolfu Tomášem Navrátilem a ten mě má naučit strefit jamku na první odpal.
6: A zvládneš to?
9: Já doufám, že jo.
6: No tak ti budeme držet palce. Co nás čeká v téhle hodině? Třeba je Číre na Sapphire. A taky Nickelback. A what are you waiting for? Hezké ráno.
9: Dobré ráno.
1: Radio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM.

0: 9:15 na rádiu Praha, Nickelback a Waiting, What Are You Waiting For. Ve studiu se mnou Monika Doležalová.
1: Dobré ráno.
0: Už jsme se bavili, Moňo, o tom, co připravuješ, budeš se učit minigolf a jsou ještě nějaké další věci?
1: Ano, třeba dneska mám připravenou reportáž o pražském Nejsem objevila, což je největší průmyslový kolos a to je pražská Kolbenka. Navíc teď v říjnu to je 130 let od založení Kolbenky. No a pak tady máme kolegyni Sabinu Voseckou, to už si dneska vysílal reportáž o čtvrteční premiéře muzikálu v divadle na Fidlovačce, Dáma na kolejích, ale ještě to posluchači uslyší.
0: Rozhodně v našem vysílání. A teď se podíváme na oblohu.
1: Dnes máme chladné ráno, venku teploměr ukazuje 6 stupňů, během dne má být polojasno až oblačno, naměříme 13 až 15, foukat má mírný západní až severozápadní vítr a dobrá zpráva, nemělo by pršet.
0: Tak to je skutečně dobrá zpráva. Jak to ale vypadá na silnicích, to doplní Lukáš Miller.
2: Hezké ráno, tak tam moc dobrých zpráv bohužel dneska není. Hodně ucpaný zůstává východ metropole a bude to tak nějakou dobu nejspíše. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem u sjezdu na Břizněvé stále překáží stojící kamion. V pravém pruhu čeká na odtah, zatím tedy marně, a kolona se táhne přes celou Kbelskou a Novopatskou už z Černého mostu. To zdržení z Černého mostu právě ke sjezdu na Březině vezi na více než hodinu. V Liberecké ulici stále kolony směrem do centra, a to od sjezdu na Prosek do Holešoviček. Pomalu se jede také po Štěrboholské spojice, tam ty kolony jsou z Černého mostu, pokračují k Průmyslové. Hodně plná je pak i samotná Průmyslová, kolona tam začíná de facto ve Kbelské a pokračuje až k Malešické spalovně, je to skoro na 3/4 hodiny. Hodně ucpané jsou příjezdy k Barandovskému mostu, zejména na jižní spojice, tam ta kolona je od sjezdu na Krč do Vídeňské na více než půl hodiny. Více než půl hodiny se pak stojí i na magistrále z Pankráce za Nuselský most, a to do Legerovy ulice. Hodně ucpané jsou třeba oblasti Palmovky, oblast Želivského, Ohrady nebo křižovatka Jarov na Žižkově, také velice plná. A na dálnici D5 zdržení na příjezdu do Prahy z Plzně, kolona ze 7. kilometru až na Pražský okruh, celkově na více než půl hodiny.
0: Já ti moc děkuju, Lukáši, hezké ráno.
2: Taky hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Miley Cyrus a Mark Ronson s jejich Nothing Breaks Like a Heart na Rádiu Praha. My se teď podíváme na druhou stranu, to znamená, když naopak se srdce spojují. My jsme totiž zjistili něco zajímavého o Oktoberfestu, viď Moniko?
1: Ano, dneska je to přesně 216 let, kdy vlastně vznikl Oktoberfest. Bylo to ze svatby bavorského korunního prince Ludvíka a princezny Terezy. No a tak se jim to povedlo, ta sláva, ta slavnost, že z toho vznikla ta tradice té mnichovské slavnosti.
0: Takže vlastně Oktoberfest do dneška zapíjejí tu jednu svatbu.
1: Ano, 216 let.
0: Je půl deváté, dáme si zprávy Rádia Praha s Vaškem Millerem.
2: Dobré ráno, policisté, vojáci a hasiči dnes budou mít na Vinohradech taktické cvičení. V sídle pražských vodovodů a kanalizací v Hradecké ulici si budou zkoušet ochranu vodojemu Flora. Ten v hlavním městě zásobuje asi 16 000 domácností pitnou vodou a patří mezi kritickou infrastrukturu. Cvičení začne v 10 hodin dopoledne, kdy na místo začnou přijíždět policejní a armádní jednotky a potrvá asi 3 hodiny. Koaliční rada znovu jedná o novele školského zákona. Návrh ministra školství Roberta Plagy za ANO má změnit financování asistentů pedagogů. Peníze by na ně školy nově dostávaly podle počtu žáků ve třídě namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. S novelou na posledním jednání vlády nesouhlasili koaliční motoristé a SPD, kteří požadují větší revizi inkluze v českém školství. Nové složení Senátu bude jasné na konci tohoto týdne. Voliči budou ve 22 obvodech vybírat mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola. Volební místnosti budou znovu otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14. Lidé hlasovací lístky tentokrát dostanou až na místě. Už v prvním kole získalo senátorské křeslo 5 kandidátů. Švédská královská akademie věd předpolednem oznámí laureáta nebo laureáty Nobelovy ceny za ekonomii. Loni ji získala trojice vědců za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. Ocenění za ekonomii je vyhlašováno jako poslední. Držitele letošních cen za fyziologii a lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír vyhlásili už minulý týden. Na Praze bude polojasno až oblačnost, teplotami 13 až 15 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A právě teď je čas na dopravní informace.
4: Hezké ráno, tak nejpalčivější situace stále na východě metropole je ucpaná Novopatská, Kbelská a pak následně i výjezd Prahy po dálnici D8 do Ústí nad Labem. Na vině je jednak omezení ve Kbelské, teda které je před sjezdem na Letňany, a jednak pak nepojízdný kamion, který celé ráno stojí u sjezdu na Ďáblice. Překáží tam pravý pruh a celé to zdržení z Černého mostu ke sjezdu na Ďáblice je více než hodinu. V Liberecké ulici zůstávají kolony na příjezdu k tunelům Blanka do Holešoviček. Tam ty kolony jsou od Letňan na 20 minut. Více než půl hodiny pak naberete na Štěrboholské spojice z Černého mostu k Průmyslové. Hodně zaplněná je pak i Kbelská, následně Průmyslová ulice

0: Kien Dukro, I'll be waiting. Posloucháte Rádio Praha. Moniko, co budeme zpravodajsky sledovat?
1: Tak máme po volbách, budeme určitě sledovat povolební vyjednávání a určitě se taky zaměříme i na opravený vnitroblok s více zeleně u Petržílkovy ulice v Nových Butovicích.
0: No a teď se podíváme na to, co budeme mít možnost navštívit v Praze. Je tu Jirka Štefl a jeho tipy.
2: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. V botanické zahradě odstartovala tradiční výstava dýní, letos s tématem Pradávný svět. Mezi stovkami dýní, tykví a dalších podzimních plodů se můžete projít kolem dinosaurů, obřího pravěkého hmyzu nebo prvních lidí. Na své si přijdou i rodiny s dětmi, připravené jsou tvořivé dílny, dlabání dýní a o posledním říjnovém víkendu taky Halloween. Vybrané dýňové instalace se navíc po setmění rozsvítí a vytvoří jim trochu tajemnou atmosféru. A Azyl 78 na výstavešti v Holešovicích vás zve na představení Okamžik souboru Sirkula Putika. Čeká vás pořádná nálož akrobacie v podání 30 umělců, létající čínská tyč, ukrajinská houpačka, závěsná akrobacie, žonglování i loutkoherectví. Tohle všechno doplní živá hudba a kruhová manéž, která vás vtáhne přímo do dění. Představení se odehrává ve vyhřátém šapito Azylu 78 v podzimní stromovce a na programu je hned několik repríz. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
0: Moniko, doporučila bys pro dnešek spíš teplejší oblečení nebo můžeme jít v tričku?
1: Dneska bych to vyřešila vrstvením. Vždycky můžeš něco odhodit. Teď ráno je totiž 7 stupňů, jinak přes den bude 13 až 15, je to takový nepomezí, no. Polojasno až oblačno k tomu.
0: Na mě teda 13 až 15, furt zima jak v ruském filmu.
1: Tak ty si vem svetr.
0: A koukneme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, já bych pro změnu doporučil pevné nervy dnes na silnicích, protože opravdu kolony jsou výjimečně dlouhé, hodně ucpaný stále východ metropole. Na dálnici D8 výjezd z Prahy do Ústí nad Labem, sjezdu na Březině Ves, tam stále stojí nepojízdný kamion, blokuje pravý pruh po celé ráno a ta kolona se táhne přes Kbelsku a Novopatsku, je už z Černého mostu na více než půl hodiny. Pomalu se pak jede v opačném směru po Štěrboholské spojice, tam ty kolony začínají také na Černém mostě, pokračují k Průmyslové, zdržení přes půl hodiny, hodně ucpaná je pak i samotná Průmyslová ulice, a to z Kbelské od Novopatské až k nehodě, která je před Malešickou spalovnou. Ucpaná tradičně Liberecká z Letňan do Holešoviček a do Blanky, tamto zdržení je asi na 25 minut. Přes půl hodiny naberete na magistrále, a to z Pankráce za Nuselský most do Legerovy. Plní se i příjezdy k Barandovskému mostu směrem na Smíchov, zejména na jižní spojice, ta kolona se táhne de facto od magistrály a je to pak do Dobřížské ulice za most na více než půl hodinu. Hodně ucpaná je pak v Praze také oblast Libně nebo okolí křižovatek Ohrady, Žerivského, a nebo hodně plná je také křižovatka Jarov.
0: Já ti moc děkuju, Lukáši, měj se.
3: Taky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
6: Give me a beat.
5: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu se sejdou na jednání o koalici hlavního města. Ministr Karel Havlíček bude v Indii jednat s tamními politiky i zástupci firem. NATO představí v Polsku novou obranou strategii. Bude polojasno až oblačno s teplotami 13 až 15 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: O pražské koalici budou dnes odpoledne jednat zástupci vítězného hnutí STAN a druhého Spolu pro Prahu. Obě uskupení mají dohromady 34 z 65 zastupitelů hlavního města. Lídr hnutí STAN Petr Hlaváček řekl, že koalice jen se Spolu se nedá vyloučit. Byla by podle něj ale křehká. Zítra nebo ve středu chtějí starostové pokračovat ve schůzkách taky s Prahou sobě a Piráty. Hlaváček říká, o jaké gesce mají ve vedení města zájem.
2: My určitě chceme primátora, rozvoj, určitě bude vášnivá diskuze o financích a určitě stojíme o školství a životní prostředí.
0: Novým starostou Prahy 6 bude dosavadní místostarosta Petr Prokop z hnutí STAN. To vyhrálo v městské části komunální volby. STAN získal 12 ze 45 křesel zastupitelstva Prahy 6. Stejně jako v minulém volebním období sestaví koalici s Prahou 6 sobě a kandidátkou ODS a KDU ČSL. Obě tato uskupení získala po 10 hlasech, pokračuje Prokop.
3: Stávající koalice, která 4 roky fungovala, tak posílila o 9 mandátů a z toho jsme vyvodili, že jsou občané spokojení a dohodli jsme se na pokračování. Tím, že STAN vyhrál, tak jsme si řekli o post starosty.
0: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO odletěl na 4denní podnikatelskou misi do Indie. Navštíví tam Dillí, Bangalore a Mumbai, kde bude jednat s představiteli jednotlivých indických států a tamních společností, ale také s indickou vládou, včetně premiéra Narendry Modiho.
4: Do Indie provází ministra průmyslu a obchodu přední české firmy, od letectví přes dopravu až po vědu a výzkum. Ve hře jsou dodávky vlaku i letadel do Indie. V Dillí bude ministr jednat s členy indické vlády. Druhou zastávkou bude město Bangalore, které je jedním z nejvýznamnějších technologických a průmyslových center Indie. Obchod by měla usnadnit nedávno přijatá dohoda mezi Evropskou unií a Indií. Z Dillí Jaromír Marek, Český rozhlas.
0: Vrchní velitel sil NATO v Evropě generál Alexus Grinkevič představí v Polsku novou obranou strategii pro případ útoku Ruska. Strategie známá jako teorie vítězství se opírá o spojení tradiční vojenské síly s novými obrannými technologiemi. Počítá s využitím dronů, umělé inteligence i technologií ve vesmíru.
5: Strategie má čistě obranný charakter. V případě napadení ale Severoatlantická aliance bude usilovat o rychlé zničení sil agresora, jak zjistila agentura Bloomberg. Síly NATO mají zablokovat útok na východním křídle pomocí pozemních sil podporovaných levnými bezpilotníky, systémy s minimální posádkou a technologiemi založenými na umělé inteligenci. Dalším cílem je rychlé zničení systémů velení a řízení nepřítele. Členské země Severoatlantické aliance mají také povinnost vypracovat si vlastní obranné plány. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Teniska Marie Bousková po 3/4 hodině slaví postup do druhého kola turnaje v čínském Wuhanu. Porazila Dánku Towsonovou, která po ztrátě první sady 1-6 a za stavu 0-2 ve druhém setu utkání vzdala. Do druhého kola by dnes mohla postoupit také Sára Bejlek. V čínské Šanghaji zase Jiří Lehečka rozehraje souboj o postup do osmifinále. Během dne na něj naváže Dalibor Svrčina. A bude polojasno až oblačno, večer od severozápadu vyjasňování, nejvyšší teploty 13 až 15 stupňů, mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout a měnit se na severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Koukneme na silnice, Lukáš Miller ví, jak to na nich vypadá.
7: Hezké ráno, tak hodně se stojí, to je pravda. V Praze stále nejvážnější situace na východě města kvůli omezení, které je vegbelské, a také kvůli nepojízdnému kamionu, který je na dálnici D8 na výjezdu z Prahy do Ústí nad Labem. Ten překáží u sjezdu na Březiněvé, za ty kolony kvůli tomu jsou jak přes celou Kbelskou, tak také přes celou Novopatskou už z Černého mostu, a to zdržení celkově více než hodinu. V Liberecké ulici tam stále čekejte kolony na příjezdu do tunelu Blanka, asi 20 minut se jedete do sjezdu na Prosek do Holešova. Holešoviček a k vjezdu do tunelu Blanka. Komplikace jsou pak i v průmyslové směr Hostivář před Malešickou spalovnou. Překáží nepojízdná dodávka, blokuje jeden pruh a kolony jsou už z konce k Belské ulice z Hloubětína na více než půl hodiny. Více než půl hodiny pak naberete na Štěrboholské spojice ze Černého mostu k Průmyslové nebo také na jižní spojice směrem na Barandovský most, a to od sjezdu na Vídeňskou na Krč až právě za Barandovský most do Dobřížské ulice. Komplikace jsou navíc nově v tunelu Blanka směrem na Troju za sjezdem na Letnou před sjezdem na Troju před výjezdem z tunelu, tak tam je nehoda, dvě auta v levém pruhu museli začít regulovat průjezd tunely a samotném tunelu je také kolona asi na 10 minut. A ještě D5, příjezd do Prahy z Plzně, kolona je od Rudné na Pražský okruh Ořechu, je to celkově na půl hodiny.
6: Já ti moc děkuju, Lukáši, hezké ráno.
7: Hezké ráno.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Startuje čtvrtá hodina dnešního ranního vysílání Rádia Praha. Ve studiu se mnou opět naše létající redaktorka Monika Doležalová. Já tě zdravím, ahoj.
9: Dobré ráno.
6: Ty jsi mimochodem zjistila, že dneska budeme mít hodně zajímavého hosta.
9: Ano, po 12. hodině si pozval moderátor Vojta Přivětivý do pořadu Pražákům je hej ředitele Marka Vohralíka a budou si povídat o Prague Music Week.
6: Tak to jsem zvědavý. No a co nás čeká v muzice? Ravin Lenej a její Love Me Not. A taky Luis Capaldi

0: byl Luis Capaldi a Stay Love ve čtvrt na 10 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pondělí 12. října. Svátek má malý bojovník Marcel. U nás jsou jich asi 3 pluky, tedy asi 8700 bojovníků. Do konce roku zbývá posledních 80 dní a tady je Petr Jungmann. Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. 30 metrů vysoký kolos nahoře Corcovado je nejnavštěvovanějším místem Brazílie a vedle pláže Copacabana jedním z důvodů navštívit Rio. Autorem sochy není Lewandowski, ale Landowski, Paul, francouzský sochař. Rocková opera Jesus Christ Superstar se začala hrát na Broadwayi přesně před 55 lety. 4 měsíce po světové premiéře se tak dílo Tima Rice a Andrew Lloyd Webbera 12. října 1971 na dlouhé roky usadilo právě tam. K nám se Ježíš dostal až v roce 1994. V hlavní roli zářil Kamil Střihavka. Po 8leté rekonstrukci bylo před 35 lety v roce 1991 slavnostně otevřeno Stavovské divadlo v Praze. Těsně před rekonstrukcí ještě v divadle stačil natočit velké části filmu Amadeus Miloš Forman. Před přestavbou měl interiér jinak bílo-zlato-červenou kombinaci barev, po ní bílo-zlato-modrou. 10 milionů vůz v historii automobilky vyrobila Škoda Auto v hlavním závodě v Mladé Boleslavi před 15 lety. Jubilejním autem je bílá Fabia Monte Carlo, vystavená v muzeu automobilky. Před 7 lety se konal pohřeb Karla Gotta se státními poctami. Tisíce lidí přijeli do Prahy.
5: My se scházíme, abychom slavili zádušní bohoslužbu zasnulého mistra Karla Gotta.
4: Zádušní mše se konala v katedrále svatého Víta. Země prožívala den smutku.
5: Poděkovat Bohu za dar života, kterým byl dar zesnulého mistra.
4: Před 105 lety se narodil první český vítěz Wimbledonu, avšak v barvách Egypta. Hokejista a tenista Jaroslav Drobný. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
0: Monika Doležalová ve studiu se mnou, kouká zrovna na informace o počasí, tak co tam vidíš?
6: Dobré ráno, no, teploměr stále stoupá, už je tam 8 stupňů, já myslela, že řekni, že koukám z okna, protože vám můžu říct, že tam je krásně, svítí sluníčko a takhle by to mělo zůstat po celý den.
0: Tak to je paráda, a maximální teploty?
6: 13 až 15.
0: To už taková paráda není, no, ale vydržíme to. Jak to vypadá na silnicích, to doplní Lukáš Miller.
7: Hezké ráno, tam to taky není paráda, protože v Praze jsou komplikace v tunelu Blanka směrem na Troju, za sjezdem na Letnou řeší hromadnou nehodu 3 aut v levém pruhu, průjezd tunely tak musí regulovat, takže čekejte kolony před vjezdy do nich, třeba v Dobříšské nebo v Radlické, stejně taky v Patočkově ulici na Břevnově. Komplikace jsou také v průmyslové směr Hostivář před Malešickou spalovnou, tam překáží podle naší motohlídky nepojízdná dodávka, kolona je z Kbelské od Novopatské celkově na 25 minut. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem na výjezdu z metropole u Březiněvsi stále stojí nepojízdní kamiony. V pravém pruhu kolona zejména kamionů je přes Kbelskou a Novopatskou z Černého mostu. Osobní auta už teď projedou o něco rychleji. V Liberecké zůstávají kolony z Letňan do Holešoviček, tamto zdržení tradičně okolo 20 minut. Pomalu se jede také po Štěrboholské spojce z Černého mostu Průmyslové. Zdržení je tam 30 minut. Plní se pak také příjezdy k Barandovskému mostu. O něco kratší je kolona ve Strakonické z Malé Chuchle na 20 minut a na jižní spojice se před Barandovským mostem popojíždí od Vídeňské, to asi na 25 minut. A ještě D8, D5, příjezd do Prahy z Plzně, kolona je od Rudné na Pražský okruh Ořechu, celkově půl hodiny navíc.
0: Já ti moc děkuju, Lukáši, hezké ráno.
7: Hezké ráno taky.
8: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.
1: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Ravinlanej, Love Minute. O víkendu se na Zemi vrátila francouzská astronautka Sophie Hennell.
1: No a po 8 měsících ve vesmíru se znova učí chodit.
0: Tyjo, to je...
1: Já myslím, že se toho učí teda mnohem víc, než jenom chodit. Jako 8
0: měsíců. Já vám to musím prozradit.
1: Lítat.
0: My jsme se tady s Monikou předtím bavili o tom, jak tam chodí na záchod. Tak jsem popisoval, jak vypadá vesmírný záchod. Monice se to moc nelíbilo, ty bys tam nechtěla.
1: Nebudeme vám to popisovat, nelíbí se mi to, najděte si to někde, protože teď k snídani takhle ráno, no, nevím.
0: Hezké ráno, dáme si zprávy s Vaškem Millerem.
2: Vláda dnes projedná novelu občanského zákoníku. Návrh má hlavně posílit ochranu dětí. Mimo jiné by podle něj soudy v případě domácího násilí zvažovaly, jestli neexistují důvody pro zbavení daného rodiče rodičovské odpovědnosti. Ministři se dnes budou zabývat také národní strategií regenerace brownfieldů. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO bude dnes jednat i se zástupci odborové organizace Unie bezpečnostních složek. Tématem schůzky budou platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězenské služby. Ty mají v příštích 3 letech každý rok růst o 2600 až 2900 korun měsíčně. Odbory ale požadují výraznější navýšení tarifů. Zhruba polovina českých průmyslových firm se do budoucna obává nedostatku vody. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, ve kterém na přelomu srpna a září odpovídali zástupci víc než 100 společností. Na úsporná opatření můžou firmy čekat podporu od Ministerstva průmyslu a obchodu. Resort od roku 2022 vyčlenil už skoro 1 miliardu korun. Severní Korea vypálila několik balistických raket směrem k Japonskému moři. Podle jihokorejské armády střely uletěly více než 900 kilometrů. Pravděpodobně dopadly mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska. Mezi Soulem a Pchjongjangem v posledních týdnech roste napětí. Důvodem jsou testy zbraní nebo výbuchy min v takzvané demilitarizované zóně, které zranily 3 jihokorejské vojáky. A bude polojasno až oblačno s teplotami 13 až 15 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace připravil je Lukáš Miller.
4: Hezké ráno, tak v Praze stále čekejte komplikace v tunelu Blanka směrem na Troju za sjezdem na Letnou. Řeší hromadnou nehodu 3 aut v levém pruhu. Policisté už jsou na místě, ale musí průjezd tunely regulovat a samotný tunel je ucpaný už od sjezdu na Davicem. To zdržení je asi 20 minut. Komplikace jsou i v průmyslové směr hostivářů Malešické spalovny. Překáží nepojízdná dodávka, kolona je tam od Novopatské asi na 20 minut. Na D8 výjezd z Prahy do Ústí nad Labem u sjezdu na Březině Vest. Celé ráno stojí nepojízdný kamion. V pravém pruhu kolony se táhnou přes Kbelskou a Novopatskou z Černého mostu, už jsou to ale převážně jenom nákladní auta. V Liberecké pak stále čekejte zdržení na příjezdu do Holešoviček, je to asi na 15 minut od sjezdu na Prosek, půl hodiny se spozdíte na Štěrboholské spojice, tam ty kolony začínají u IKEA na Černém mostě, pokračují k průmyslové Europa.

0: půl desáté na rádiu Praha Bruno Mars, On My Soul. A budou taky činasky a selhání a ty nás, Moniko, vezmeš do kolbenky, nemám pravdu?
1: Ano, řeknu vám třeba, jak kolbenka vznikla, už za chvíli.
0: Máte se na co těšit.

0: Felix Jen a Jay Hart Pride ve 9:45 na Rádiu Praha. My jsme vám s Monikou slíbili, že se podíváme na jedno z nejvýznamnějších průmyslových center Československa. Moniko, co nám tady o Kolbence prozradíš?
1: Tak za tím vším stál Emil Kolben. Ten ve Vysočanech v roce 1896 založil elektrotechnickou továrnu. Začínal s pouhými 25 zaměstnanci, jenže během 3 let už jich měl zhruba 300. Nebyla to jen tak ledajaká továrna. Kolben totiž předtím pracoval ve Spojených státech u slavného vynálezce Thomase Alva Edisona a zkušenosti si potom z toho zahraničí přivezl právě do Prahy. Výrobky z Kolbenky putovaly do celého světa, třeba do Londýna, Madridu, dokonce až do Tasmánie. A v roce 1900 získal jeden z jejich alternátorů zlatou medaili na světové výstavě v Paříži.
0: Tyjo, to je informace, kterou jsem vůbec netušil. Co všechno se v těch obrovských továrnách vlastně vyrábělo?
1: No tak možná tě to překvapí, jak široký ten sortiment byl. Dokonce se s ČKD spojovalo heslo vyrábíme vše od špendlíků po lokomotivu. Vyráběly se elektromotory, generátory, elektrická zařízení, později také lokomotivy nebo tramvaje. Zlomový byl rok 1927, tehdy vznikl slavný koncern ČKD, tedy Českomoravská Kolben Daněk. A ten patřil k největším strojírenským podnikům tehdejšího Československa. Když se dneska vydáte do okolí Kolbenovy ulice, tak místo někdejších továren, tam jsou už nové bytové domy, kanceláře a postupně vznikají moderní čtvrti. Některé původní tovární budovy zůstaly zachované a v části bývalého areálu pokračuje i strojírenská výroba. Já rozhodně doporučuji zajít se tam podívat.
0: Bezesporu dobrý nápad, to místo opravdu má neskutečného ducha. Moniko, dík za informace, to bylo zajímavé.
1: Není zač.
0: Ale ještě nám řekni, jak dneska bude.
1: Tak už to zase stouplo. O 1 stupeň naměříme teď 9, jinak přes den 13 až 15 má být polojasno až oblačno a žádný déšť.
0: Skvělá zpráva. Moc dík za spolupráci a přeju ti hezký den.
1: Budu se zase těšit. Ahoj.
0: A my se podíváme ještě s Lukášem Millerem na silnice.
2: Hezké ráno, tak v Praze přetrvávají komplikace v tunelu Blanka směrem na Troju. Za sjezdem na Letnou byla hromadná nehoda, 3 aut v levém pruhu, teď ale vidíme na kamerách, že auta postupně odjíždí, takže ten tunel už je teďka prázdný. Kolona, která se v něm vytvořila, se bude rozjíždět, ta kolona ale sahá de facto až na Patočkovu ulici, to znamená, že kolona teďka stojí od sjezdu na Břevnov až právě za sjezd na Letnou. Komplikace zůstávají v průmyslové dohostivaře, u Malešické spalovny je nepojízdná dodávka, blokuje jeden pruh, kolona od Novopatské na 20 minut. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za výjezdem z metropole u Březiněvsi stále stojí nepojízdný kamion. Blokuje pravý pruh po celé ráno. Ty kolony jsou jak přes Kbelskou, tak i Novopatskou z Černého mostu. Stojí ale převážně kamiony v pravém pruhu. Osobním autem se dá projet rychleji levým. Pomalu se pak jde po Štěrboholské spojice. Z Černého mostu k Průmyslové je to skoro na půl hodiny. Kolabuje provoz na Žižkově po celé ráno v úseku mezi Ohradou, Jarovem i křižovatkou Želivského, kolony ze všech směrů kvůli omezením a na magistrále zdržení směrem do centra, pomalu se jede z Pankráce až za Nuselský most, je to asi na půl hodiny do Legerovy.
0: Lukáši, já ti moc děkuji za dnešní spolupráci a přeju hezký den i tobě.
2: Taky děkuji a přeji hezký den.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

Informace.

0: pondělí 12. října, Praha teď vysílá zprávy. Ve studiu s nimi kolega Václav Miller. Hezké dopoledne, Václave.
1: Dobré dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.
2: Hlavní město chce rozšířit areál akvacentra Čutka v Praze 8. Přestavba by mohla začít za 3 roky. České firmy se obávají nedostatku vody a jejího zdražování. Podporu na úspory můžou čerpat od ministerstva průmyslu. Šéfka unijní diplomacie Kalasová vyzvala Washington k silnějším sankcím proti Moskvě. Bude polojasno až oblačno s teplotami 13 až 15 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Akvacentrum Šutka v Praze 8 bude vypadat jinak. Vedení hlavního města tam plánuje výstavbu nového plaveckého areálu s krytým 50 metrů dlouhým bazénem a tribunou pro 1000 diváků. Součástí by měl být taky bazén pro sportovní skoky do vody. Odhadované náklady jsou až 3 miliardy korun. Podle autora studie a architekta Miloše Mlenka by přestavba areálu mohla začít zhruba za 3 roky.
4: Musí se udělat řádná studie architektonická, která tu studii jakoby dopracuje do většího detailu, aby bylo jakoby zadání pro projektovou dokumentaci, která se pak bude muset soutěžit a pak se na základě toho se vybere vlastně projekční kancelář, která to celý vyprojektuje.
2: Praha je podle průzkumu mezi turisty vnímána lépe než Vídeň anebo třeba Berlín. Návštěvníci oceňují především bezpečnost a služby. Vyplývá to z dat organizace Prague City Tourism, která organizuje cestovní ruch v hlavním městě, říká její mluvčí Klára Janderová.
5: Nejaktuálnější statistiky například ukazují, že Praha předčila v hodnocení spokojenosti s hotely, bezpečností nebo kvalitou turistických produktů právě sousední metropole, jako je Berlín nebo Vídeň.
2: Každá druhá průmyslová firma v Česku očekává v budoucnu nedostatek vody. Kromě toho se obávají taky jejího zdražení. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, v němž na přelomu srpna a září odpovídali zástupci víc než stovky firem. Polovině firem už náklady na vodu vzrostly. V posledních 5 letech, třetině z nich i přes úsporná opatření. Na ně můžou čerpat podporu od ministerstva průmyslu. Resort od roku 2022 vyčlenil už skoro 1 miliardu korun, říká mluvčí ministerstva Tadeáš Provazník.
6: Podpořené projekty pocházejí z různých odvětví, nejčastěji z průmyslu a výroby a provozů s významnou spotřebou vody. Zastoupeny jsou například potravinářství, nápojový průmysl, textilní, chemický a kovozpracující průmysl, papírenství, výroba stavebních materiálů nebo strojírenství.
2: Firmy od státu očekávají větší investice do vodárenských soustav. Ministerstvo zemědělství například financuje výstavbu rybníků a plánuje vybudovat nové vodní nádrže. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová vyzvala Spojené státy, aby prostřednictvím sankcí pomohly ukončit válku na Ukrajině. Dodala, že s koncem bojů by ustaly taky útoky na ropné rafinerie. Kalasová zároveň přivítala energetické příměří, které mezi Ruskem a Ukrajinou včera vyhlásil americký prezident Donald Trump. Upozornila ale, že zatím není jasné, jestli bude Moskva klid zbraní dodržovat. Ruská armáda jen pár hodin po vyhlášení příměří zaútočila na ukrajinské elektrárny v Kyjevě a Charkově. Unijní ministři zahraničí mají dnes v Lucemburku schválit dosud největší balík sankcí proti Rusku, které v roce 2022 začalo plošně útočit na Ukrajinu. Česko zastoupí náměstek ministra Jiří Brodský. Irský žokej Keith Donoghue slaví druhý triumf na Velké Pardubické v řadě. Poté, co loni vyhrál se Stumptownem, zvítězil ve slavném překážkovém dostihu s koněm Final Orders. Poprvé od roku 2014 projela cílem žena. Žokejka Lenka Neprašová byla čtvrtá se Sakamirem a mluvila o pohodovém průběhu.
7: Nebyly tam žádný karamboly přede mnou nebo za mnou. My jsme se tam občas tak s Ondrou Velkem se střetli, ale prostě my jsme si řekli, ale potřebuju tady místo. Stíhali jsme všechno, takže udělali jsme si krásný průběh, myslím si, a já jsem to teda ještě neviděla, ale doufám, že hezká podívaná a pěkná Velká Pardubická.
2: Bude polojasno až oblačno, večer od severozápadu vyjasňování, nejvyšší teploty 13 až 15 stupňů, mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout a měnit se na severní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Provoz na pražských silnicích mapuje Lukáš Miller. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne i ode mě. Na dálnici D8 tam začneme. Na výjezdu z Prahy do Ústí nad Labem u sjezdu na Březině Ves po celé ráno stojí nepojízdný kamion. Kvůli šipce silničářů tak blokují pravý pruh a ty kolony se stále tvoří jak přes Gbelskou, tak také přes Novopatskou už z Černého mostu. Jsou to převážně kamiony, osobní auta se nejčastěji zdrží ve Gbelské od Novopatské ke sjezdu na Letňany, tam je navíc ještě omezení pouze do jednoho pruhu. Pomalu se jde po Štěrboholské spojice na příjezdu k Průmyslové z Černého mostu, to zdržení okolo 20-25 minut. Velmi komplikovaný provoz je na Žižkově v úseku mezi Ohradou, Jarovem a křižovatkou Želivského. Ty kolony kvůli četným omezením se tvoří ze všech směrů, často je to na desítky minut, zejména směrem do centra. Od Jarova to zdržení je velmi výrazné. Na magistrále pak čekejte kolony na Nuselském mostě, do centra do Legerově je to na 10 minut. Na Pražském okruhu silný provoz mezi D1 a Letištěm vždy před sjezdem na Ořech, a to od plzeňské D5 i od sjezdu na Vestec přes oba tunely. A na dálnici D7 výjezd z Prahy do Chomutova před omezením u letiště, kolona od sjezdu na Horoměřice, zdržení k letišti asi 10 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, za námi volební víkend. Na mandáty remíza, na počet hlasů, ale těsné vítězství starostů nad Spolu. V Praze v povolebním vyjednávání rozdává karty lídr starostů Petr Hlaváček, který se o koalici bude bavit primárně s druhým spojenectvím ODS a TOP 09. Drží je ale v šachu, píšeme o tom na webu irozhlas.cz. No a jak volila vaše ulice? Hlasovali vaši sousedé o pár bloků dál podobně jako vy? Výsledky komunálních voleb si můžete prohlédnout mnohem podrobněji než jen za celou Prahu nebo městskou část. Nabízíme totiž interaktivní mapu jednotlivých volebních okrsků, víc řeknu už za chvíli. Teď máme 7 minut po 10. hodině a nabízíme další muziku. Benson Boone nebo zpěvačka Lenny před námi. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Lovely Mojo, posloucháte Rádio Praha, minutu a půl po čtvrt na jedenáct. Přeju vám dobrý den a děkuju, že nás posloucháte. Výsledky komunálních voleb jsou sečtené, teď probíhají povolební vyjednávání, vše samozřejmě pečlivě sledujeme. Pokud vás mimochodem zajímá, jak hlasovali lidé přímo ve vašem okolí, iRozhlas nabízí podrobnou interaktivní mapu, stačí zadat název obce, případně městské části a potom na mapě vyhledat konkrétní volební okrsek. Můžete se tak podívat na podrobná volební data z jednotlivých částí města a porovnat, jak se výsledky lišily třeba i mezi sousedními okrsky. Kurnám letos v komunálních volbách přišlo přes 48% voličů, účast tak byla vyšší než před 4 lety, kdy dosáhla 46,7%. A pokud chcete tedy zjistit, jak tentokrát hlasovalo právě vaše okolí, interaktivní mapu najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Nejstarší bytový dům najdete v ulici U Prefy 25 v Pražských Ďáblicích a stojí tu už od roku 1955. Tahle třípodlažní budova, která se zpočátku setkávala se skepsí tehdejších stavebníků, slouží a představuje taky trvanlivé dílo obytné architektury. Dům se liší od těch později postavených panelových domů sedlovou střechou s mírným sklonem a s ozdobnou římsou.
0: Na dálnici D8 z Prahy do Ústí u sjezdu na Březiněvé překáží nepojízdný kamion v pravém pruhu, zdržení od sjezdu na Čakovice asi 10 minut. Komplikace jsou i ve Kbelské, směr Cínovecká, před sjezdem na Letňany je omezení do jednoho pruhu kolona z Novopatské od Černého mostu na 25 minut. Pomalu se jede po Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové, zdržení kolem půl hodiny. Kolabuje provoz na Žižkově mezi Ohradou, Jarovem i křižovatkou Želivského. Kolony kvůli četným omezením se tvoří ve všech směrech často na desítky minut. Na magistrále kolony na Nuselském mostě do centra na zhruba 10 minut i v tomto případě a na Pražském okruhu silný provoz mezi D1 a letištěm. Kolony jsou před sjezdem na Ořech od plzeňské D5 i od sjezdu na Vestec přes tunely.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: To byla LP, je 10.30 a na řadě jsou krátké zprávy, posloucháte Rádio Praha, slovo má Václav Miller.
1: Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních komunálních voleb. Ve sbírce zákonů je zveřejní pravděpodobně zítra. Současně tam vyjdou i jména 5 senátorů zvolených už v prvním kole. Od středy pak bude možné požádat soud o přezkoumání. Lidé na to budou mít 10 dní. Stížnosti na obecní volby budou řešit krajské soudy. Těmi na senátní volby se bude zabývat Nejvyšší správní soud. V Česku je podle Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku nedostatek reumatologů. Lékaři to připomínají u příležitosti Světového dne artritidy. Na první vyšetření pacienti čekají někdy i půl roku. Pozdější diagnóza jim přitom může nenávratně poškodit pohybový aparát. Mnozí z nich navíc dojíždějí za lékařem do jiného regionu. V Česku bude tento týden podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem. Meteorologové očekávají teploty až kolem 18 stupňů. V polovině týdne se sice zatáhne a zaprší, do konce pracovního týdne ale bude opět jasno nebo polojasno. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Změna přijde až s víkendem, který přinese výrazné ochlazení a nahory sníh. Německá ministryně práce a sociálních věcí Bärbel Baszová oznámila rezignaci. S dnešním dnem zároveň odstupuje z funkce spolupředsedkyně vládní SPD. Baszová jako důvod uvedla úmrtí nevlastní dcery, se kterým se potřebuje vyrovnat. Zmínila taky narůstající útoky na svou osobu, a to i od některých koaličních partnerů. Bude polojasno až oblačno s teplotami 13 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích? Ptám se Lukáše Millera.
3: Zdravím, hezké dopoledne, tak stále čekejte ještě silnější provoz, zejména na východě metropole, na dálnici D8 na výjezdu z Prahy do Ústí nad Labem. U sjezdu na Březiněvé stále překáží nepojízdný kamion. Blokuje pravý pruh a to zdržení je od sjezdu na Čakovice asi na 10 minut, ale komplikace jsou i kousek předtím ve Kbelské ulici směrem právě k Cínovecké a k D8 před sjezdem na Letňany. Je nové omezení do jednoho pruhu, kolona je pak z Novopatské od Černého mostu asi na 25 minut a plní se i jižní a Štěrbo Holská spojka směr Černý most, tam kamiony postávají z Lanového právě na Černý most. Stále velmi silný provoz a komplikace čekejte na Žižkově, zejména v oblasti Jarova, pak také křižovatky Ohrada a křižovatky Želivského, je to kvůli četným omezením a tvoří se tam ty kolony, zejména směrem do centra Prahy, zdržení velmi výrazné. Na magistrále pak kolony na Nuselském mostě do Legerovy na 10 minut, stejně tak ve Vlzenově od Bulhara k muzeu, plná je i Ječná z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova. A na Pražském okruhu silný provoz mezi D1 a letištěm, kolony jsou před sjezdem na Ořech od plzeňské D5 i od sjezdu na Vestec přes oba tunely. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Ivan Trojan alias major Holina vyšetřuje vraždu úspěšného politika. Kriminální seriál Vraždy v kruhu. ČT2. Jejich láska zamíchá kartami celého starověkého světa. Hvězdně obsazený film Šalamoun a královna ze Sáby. A ČT Art uvede v premiéře balet na motivy příběhu Tisíce a jedné noci na hudbu Nikolaje Rimského-Korsakova Šeherezáda. Pondělní večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: A 4 minuty po 10:30 pokračuje pondělní dopolední Praha. Český rozhlas se už v neděli na několik dní obrazně řečeno přestěhuje do Olomouce. Začne tam 42. ročník festivalu Pri Bohemia Radio. Přehlídka nabídne to nejlepší z české i zahraniční rozhlasové a podcastové tvorby. Podrobnosti nabídneme už za chvíli. Teď Blink 182. Hezký poslech.

0: Skupinu Mirai jste poslouchali v pondělním dopoledním vysílání Rádia Praha. Nejlepší rozhlasové dokumenty, reportáže, podcasty a dramata budou opět po roce soutěžit o přízeň odborné a studentské poroty na Mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby Prej Bohemia Rádio. Jeho 42. ročník začne v Olomouci už v neděli.
1: Olomouc se promění na chvíli v to rozhlasové město, takže já se velmi rád sejdu se všemi, kteří Český rozhlas poslouchají, abychom sdíleli především tu posluchačskou lásku.
2: Moderátor hosta radiožurnálu Libor Bouček se s posluchači setká už v neděli v obchodním centru Galerie Šantovka na tradičním neoficiálním zahájení festivalu od 14 hodin. O 3 hodiny později uvede své hosty v kině Metropol.
1: S Janem Pokorným, Pavlem Horvátem a Monikou Valentovou se sejdeme v kině Metropol, kde nás čeká 90 minut živé diskuze mezi námi a pochopitelně i mezi diváky.
2: Vstupenky na tuto akci jsou stále k dispozici na webu festivalu. Hostem Libora Boučka bude i šéfrežisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák, který se do kina Metropol přesune z nedalekého olomouckého Červeného kostela. Tam v 16 hodin začne diskuze o tajemstvích rozhlasového herectví, nazvaná Neviditelný herec Olmerka. Připomene třídílnou sérii, která sleduje zpěvačku Evu Olmerovou od dětských let přes první výrazné úspěchy až po konflikty s režimem.
3: Kam pak, slečno?
4: A co je vám notoval?
3: Státní bezpečnost.
5: Lucka Polišenská, která se s Kateřinou Marií Fialovou dělila o tu roli z hlediska věku a hrála tu Evu Olmerovou starší, tak za ní získala rozhlasovou cenu Thálie. A tohleto připomenutí toho seriálu bude zároveň připomenutím té ceny.
2: Zdůrazňuje Aleš Vrzák. A i letos se bude udělovat cena Thálie za mimořádné rozhlasové výkony. Kdo ji převezme, říká ředitelka festivalu Kateřina Konopásková.
6: Rozhlasovou Thálii letos obdrží herečka Magdalena Borová a je to za výkon ve hře Ingmara Bergmana Scény z manželského života. A pokud můžu citovat z poroty, tak je to především za její neokázalý, autentický, přesvědčivý a technicky dokonalý výkon.
2: Do rozhlasové síně slávy uvede tentokrát generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral dvě dámy. Festival potrvá do 22. října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem u sjezdu na Březiněvé se dál překáží nepojízdný kamion v pravém pruhu, zdržení od sjezdu na Čakovice asi 10 minut. Komplikace jsou i ve Kbelské, směr Cínovecká, před sjezdem na Letňany je omezení do jednoho pruhu, kolona je z Novopatské od Černého mostu na asi 25 minut. Pomalu se jede po Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové, zdržení asi půl hodiny. Kolabuje provoz na Žižkově mezi Ohradou Jarovem i křižovatkou Želivského, kolony kvůli četným omezením se tvoří ze všech směrů často až na desítky minut. Na magistrále kolony na Nuselském mostě do centra na asi 10 minut a na Pražském okruhu silný provoz mezi D1 a letištěm. Kolony jsou před sjezdem na Ořech od plzeňské D5 i od sjezdu na Vestec přes tunely. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Viny.
7: Každé pondělí na Rádio Praha.
8: Na Rádio Praha.
9: Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born in

0: To byla skupina Hodiny, posloucháte Radio Praha, je 11 hodin a před námi jsou další aktuální zprávy. Připravil je kolega Václav Miller, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
2: Kvůli stavbě Pražského okruhu železničáři omezili provoz na trati mezi Prahou a Benešovem. Česko se potýká podle dat Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku s nedostatkem revmatologů. Česká zbrojařská skupina CSG poprvé vystavuje na největším americkém veletrhu pozemní vojenské techniky a bude polojasno až oblačno s teplotami 13 až 15 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Mezi Prahou a Strančicemi na trati do Benešova nejezdí ode dneška část osobních vlaků. Další nabírají zpoždění. Dělníci musí u Říčan zrušit dočasnou trať, po které vlaky jezdily od loňského listopadu kvůli výstavbě jihovýchodní části Pražského okruhu. Omezení potrvají do 3. listopadu, popisuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: Vlaky budou v tomto úseku jezdit pouze po jedné koleji a některé regionální spoje budou v souvislosti s tím zkrácené do stanice Praha u Hříněves.
2: Silničáři dnes zahájili závěrečnou část opravy Kbelské ulice na severovýchodě Prahy. Musí zrekonstruovat zbývající sjezdové a nájezdové rampy a mimoúrovňovou křižovatku Kbelské s dálnicí D8. Ode dneška je uzavřená sjezdová rampa do Veselské ulice. Omezení se budou měnit podle postupu prací. Rekonstrukce potrvá do konce listopadu. Hlavní fázi opravy Kbelské ulice, po které denně projede až 90 000 aut, dělníci dokončili v polovině srpna. Hlavní město za práce zaplatilo zhruba 600 milionů korun. V Česku je podle Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku nedostatek revmatologů. Lékaři to připomínají u příležitosti Světového dne artritidy. Na první vyšetření pacienti čekají někdy i půl roku. Pozdní diagnóza jim přitom může nenávratně poškodit pohybový aparát. Mnozí z nich navíc dojíždějí za lékařem do jiného regionu.
5: Dojíždím z Kolína, protože moje paní doktorka šla do důchodu.
6: Říká šedesátnice Romana, která se léčí v revmatologickém ústavu v Praze. V důchodovém věku je u nás podle dat ÚZIS třetina revmatologů, dodává předseda České revmatologické společnosti Ladislav Šenolt.
7: Nad 60 roků máme 40% lékařů. Když se podíváme na to opačné spektrum, tak do 40 let máme 8% revmatologů specializovaných.
6: Ministerstvo zdravotnictví podle vyjádření pro Český rozhlas nedostatek lékařů řeší. Změny se ale prý vzhledem k délce specializačního vzdělávání lékařů neprojeví okamžitě. Kdy tak pacienti budou čekat méně, ministerstvo konkrétně neví. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Zbrojařská a strojírenská skupina CSG podnikatele Michala Strnada se dnes poprvé představuje na hlavním veletrhu americké armády ve Washingtonu. Americkým vojákům nabízí hlavně těžké nákladní vozy Tatra. Ty se můžou ucházet o armádní zakázku na novou flotilu nákladních aut za víc než 100 miliard korun. Skupina už ve Spojených státech zaměstnává přes 4 tisíce lidí.
8: Třídenní veletrh pořádá Asociace americké armády a míří na ní desítky tisíc lidí z celého světa. CSG tu vystavuje dvě těžké tatrovky s pohonem všech 8 kol. Podle místopředsedy skupiny Bena Hudsona by mohly uspět v soutěži, kterou armáda nahradí stárnoucí nákladní vozy jediným typem. Zahraniční vítěz by ale musel vyrábět přímo ve Spojených státech. Skupina ukazuje i munici. V Iově už pro americkou armádu staví závod naplnění dělostřeleckých granátů, a to za 632 milionů dolarů. Tedy přes 13 miliard korun. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Vedoucí tým tabulky hokejové Tipsport Extraligy 13 poprvé v tomto ročníku ztratil body. Na ledě pardubického Dynama prohrál 4-5 prodloužení. V dalších zápasech 10. kola Sparta zvítězila nad Vítkovicemi 3-0. Hradec Králové nad Olomoucí 3-1, Karlovy Vary nad Kladnem taky 3-1. České Budějovice nad Libercem 4-3 a Mladá Boleslav porazila Litvínov 2-1. Kometa Brno pak podlehla Plzní 1-2 v prodloužení. A v Praze dnes polojasno až oblačno, večer od severozápadu vyjasňování, teploty 13 až 15 stupňů a k tomu mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout a měnit se na severní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S informacemi pro řidiče se hlásí kolega Lukáš Miller. Dobré dopoledne.
1: Dobré poledne, tak na dálnici D8 na výjezdu z Prahy do Ústí nad Labem stále komplikace u sjezdu na Březiněvé, překáží tam nepojízdný kamion v pravém pruhu, zdržení od sjezdu na Čakovice je teď asi 10 minut a komplikace jsou i před tímto místem ve Kbelské, směr Cínovecká, před sjezdem na Letňany je ode dneška omezení do jednoho pruhu, kolona je tam z Novopatské na 15 minut. Problémy čekejte i na výjezdu z Prahy po dálnici D5 směrem do Plzně v nájezdu na Pražský okruh, z Pražského okruhu tedy řeší nehodu kamionu s osobním autem, nesouvislé kolony jsou z okruhu už od sjezdu na Vestec přes oba tunely. Komplikace pak jsou na Štěrboholské spojice z Černého mostu k Průmyslové před sjezdem na Bychovice, tam řeší nehodu nákladního auta s osobním, kolona z Černého mostu otýká je na 15 minut a komplikace zůstávají na Žižkově mezi Jarovem, Ohradou a křižovatkou Želivského. Je to kvůli omezením, kolony jsou hlavně od Jarova směrem do centra. Šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A necelých 6 minut po 11. hodině vám přeju dobrý den. Billboardy, zámky na Airbnb nebo předvolební plakáty. Český dokument Veřejně prospěšné práce sleduje lidi, kteří se rozhodli do podoby města zasahovat po svém. Po pražské premiéře se film teď dostal i k divákům v Berlíně. Podrobnosti nabídneme už za chvíli, do té doby ale další muzika Ed Sheeran, Damiano David anebo James Arthur před námi. Hezký poslech.

0: To byl zpěvák Ed Sheeran v remixu německého DJ Felixe Jena. Přeju vám dobrý den, posloucháte Rádio Praha. Český dokument Veřejně prospěšné práce se po Praze dostal také do Berlína. Film režiséra Vladimíra Turnera tam minulý víkend promítalo Centrum pro umění a urbanistiku, které se dlouhodobě věnuje proměnám města, propojení umění se společností. Samotný film autoři označují jako příručku městské neposlušnosti, sleduje zásahy do veřejného prostoru, třeba odstraňování billboardů nebo zámků používaných u krátkodobých pronájmů, a zabývá se tím, jak mohou obyvatelé reagovat na problémy ve svém okolí. Turner s filmem v prvním roce po premiéře objížděl také menší česká města a pořádal workshopy s místními komunitami, například se skejťáky, umělci a nebo aktivisty. Film je stále možné vidět i v Česku, například v pražském kině Atlas, a na jeho téma navázala také kniha Beranidlo imaginace, která mapuje posledních 20 let pouličního politického umění v Česku. Tématu se věnujeme i na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Budeme rádi, když se tam podíváte. My se teď podíváme na pražské silnice. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí u sjezdu na Březiněve stále překáží nepojízdný kamion v pravém pruhu. Zdržení od sjezdu na Čakovice asi 10 minut. Komplikace jsou i ve Kbelské, směr Cínovecká. Před sjezdem na Letňany je omezení do jednoho pruhu. Kolona je už z jižní spojky od Lanového mostu přes Černý most. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Problémy čekejte i na výjezdu z Prahy po D5 směr Plzeň. V nájezdu z pražského okruhu řeší nehodu osobního auta s kamionem. Souvislé kolony jsou už z okruhu od Vestce. Komplikace na Štěrboholské spojce z Černého mostu směrem k Průmyslové. Před sjezdem na Běchovice řeší nehodu osobního auta s nákladním. Kolona z Černého mostu je na 15 minut. A zdržení zůstává na Žižkově mezi Jarovem ohradou i křižovatkou Želivského. Je to kvůli dlouhodobým omezením a kolony jsou hlavně od Jarova směr do centra. Tak šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Nejnovější vydání, to jsou tři novinky a trojnásobná jednička.

0: Matej.
1: Číslo 5.
0: Ještě o místo výš je nová Celeste Buckingham, Watch Me Win. Tři nejlepší, Anika Iris, Morning Blues. Cat's Eye, Animal. A jednička. Po třetí jasně a suverénně, Miley Cyrus, Bass Persuades. Všechno důležité, včetně hlasování u nás na webu.
2: Praha.rozhlas.cz.
0: A teď zase vy. Kdo bude

0: legendární a jedinečná Amy Winehouse dozněla ve vysílání Rádia Praha. Bylo 11:30, teď vysíláme krátké zprávy, připravil je Václav Miller.
1: Nový starostou Prahy 6 bude dosavadní místo starosta Petr Prokop z hnutí STAN. To vyhrálo v městské části komunální volby. STAN získal 12 ze 45 křesel zastupitelstva Prahy 6. Stejně jako v minulém volebním období se staví koalice s Prahou 6 sobě a kandidátkou ODS a KDU-ČSL. Nové složení Senátu bude jasné na konci tohoto týdne. Voliči budou v 22 obvodech vybírat mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola. Volební místnosti budou znovu otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14. Lidé hlasovací lístky tentokrát dostanou až na místě. Už v prvním kole získalo senátorské křeslo 5 kandidátů. Sněmovní rozpočtový výbor dnes odpoledne projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Potom by měl vydat doporučení poslancům, jak mají hlasovat v úvodním kole jeho projednávání na plénu sněmovny. To je v plánu na 21. října. Deficit by měl příští rok dosáhnout výše 386 miliard korun. To kritizuje sněmovní opozice. Ministři zahraničí zemí Evropské unie schválili zatím největší rozšíření sankčního seznamu proti Rusku. Na síti X to oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Na seznam podle ní přibylo téměř 1600 ruských občanů a firem. Více než polovina z nich se podílí na výrobě balistických raket. Celkem tak evropské sankce mají mířit proti přibližně 4700 subjektů. A bude polojasno až oblačno s teplotami 13 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S Lukášem Millerem se vydáme do provozu. Jak to vypadá, Lukáši?
3: Hezké dopoledne, tak na dálnici D8 na výjezdu z Prahy do Ústí nad Labem opět připomínáme nepojízdný kamion, který stojí u sjezdu na Březiněves. Je tam v pravém pruhu už od brzkého rána a zdržení kvůli tomu je od sjezdu na Čakovice stále asi na 10 minut. A komplikace zůstávají i ve Kbelské směr Cínovecká. Před sjezdem na Letňany je od víkendu nové dlouhodobé omezení do jednoho pruhu. Kolona je tak z jižní spojky od Lanového mostu, pokračuje přes Černý most, jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Komplikace pak jsou v Liberecké ulici do centra za sjezdem na Prosek. V omezení je tam hlášená nehoda. Menší kolona od Kbelské je asi na 10 minut. Problémy čekejte na výjezdu z Prahy po dálnici D5 do Plzně. V nájezdu z okruhu řeší nehodu osobního auta s kamionem. Nesouvislé kolony jsou už z pražského okruhu od sjezdu na Vestec. Komplikace pak zůstávají na Štěrboholské spojice z Černého mostu Průmyslové. Před sjezdem na Běchovice tam dořeší nehodu osobního auta s kamionem. Kolona z Černého mostu od IKEA je asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, tady je pondělní dopolední Praha. Děkujeme, že i 12. října ladíte 107,1 FM. Zástupci pražského hnutí STAN a koalice Spolu pro Prahu se dnes sejdou na koaličním jednání. V komunálních volbách získala obě uskupení shodně 17 zastupitelských křesel na pražském magistrátu. Další podrobnosti o povolebním vyjednávání v metropoli si řekneme už za pár minut. Hezký poslech.
2: Rádio Praha a Vojtěch.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Ve 11:15 posloucháte Rádio Praha. Dobrý den. Na jednání o pražské koalici se dnes sejdou zástupci vítězného hnutí STAN a koalice Spolu pro Prahu. Bude to první schůzka vyjednavacích týmů po volbách v Praze. Zítra nebo ve středu chtějí starostové pokračovat setkáním s Prahou sobě a s Piráty. Povolební vyjednávání v Praze sleduje redaktor Petr Kastner, ten je teď se mnou ve studiu. Petře, zdravím tě, hezký den.
1: Hezký den.
0: Tak s čím půjde vítězné hnutí STAN na to dnešní jednání s koalicí Spolu pro Prahu?
1: Po včerejším prvním zasedání nového zastupitelského klubu starostů řekl jejich lídr Petr Hlaváček, že hlavním tématem bude rozdělení rezortů, tedy 11 křesel v radě hlavního města, a taky představa o složení koalice. Hnutí STAN má zájem o pozici primátora, oblast financí, územního rozvoje, školství a životního prostředí. Tomáš Portlík z ODS hned po zveřejnění výsledků řekl, že STAN má jako vítězné hnutí nárok na primátora a ostatní by to neměli zpochybňovat. Portlík s Hlaváčkem se setkali krátce už včera. STAN a Spolu mají dohromady 34 zastupitelů hlavního města. V 65 členem zastupitelstvu je nadpoloviční většina 33 hlasů. Hlaváček řekl, že koalice pouze v tomto složení se nedá vyloučit, byla by podle něj ale křehká.
0: Petře, je ve hře taky koalice starostů Prahy sobě a Pirátů, tedy bez Spolu?
1: Na tento dotaz Petr Hlaváček včera večer odpověděl, že taková varianta je málo pravděpodobná. Naopak dlouhodobě odmítá spolupráci s hnutím ANO. Zároveň s jeho lídrem Janem Hušbauerem se chce taky setkat. Po těch prvních schůzkách dnes, zítra a případně ve středu bude podle Hlaváčka následovat druhé kolo jednání. Chce, aby koalice byla sestavená už v listopadu. Připomenu, že po minulých komunálních volbách trvalo sestavení koalice v Praze skoro 5 měsíců. Nakonec v radě hlavního města usedli zástupci Spolu, Pirátů a starostů.
0: Tak uvidíme, jak to dopadne letos. O koaličním vyjednávání v hlavním městě jsme mluvili s redaktorem Petrem Kastnerem. Petře, díky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a my se ještě podíváme na pražské silnice. A v Praze je velké komplikace v Liberecké, z Letňan do centra. Na začátku omezení u sjezdu na Prosek se srazilo osobní auto s nákladním. Objíždí se to areálem stavby a kolony jsou už z Letňan. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí u sjezdu na Březeněve stále překáží nepojízdný kamion v pravém pruhu. Zdržení od sjezdu na Čakovice je asi 10 minut. Komplikace jsou i ve Kbelské, směr Cínovecká. Před sjezdem na Letňany je omezení do jednoho pruhu. Kolona je už z jižní spojky od Lanového mostu přes Černý most. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Problémy čekejte i na výjezdu z Prahy po D5 směr Plzeň. V nájezdu z pražského okruhu řeší nehodu osobního auta s kamionem. Nesouvislé kolony jsou už z okruhu od Vestce. A komplikace na Štěrboholské spojce z Černého mostu směrem k Průmyslové. Před sjezdem na Běchovice řeší nehodu osobního auta s nákladním. Kolona z Černého mostu je teď asi na 15 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: pondělí 12. října Praha vysílá polední zprávy, připravil kolega Václav Miller. Hezké poledne.
1: Dobré poledne.
0: Bude 12 hodin.
1: Výsledky víkendových voleb by od zítřka měly být ve sbírce zákonů. Dnes je schválila státní volební komise. Odbory bezpečnostních sborů dnes budou jednat s premiérem Andrejem Babišem z ANO o navýšení platů. Nejméně 11 zraněných hlásí úřady v Charkově po ruském útoku. V Praze bude polojasno až oblačnost, teplotami 13 až 15 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Státní volební komise dnes schválila výsledky komunálních voleb. Ve sbírce zákonu by měly být zítra. Stížnosti na případné chyby ve sčítání hlasů budou moct lidé krajským správním soudům podávat od středy po dobu 10 dní. Pokračuje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jírovec.
3: Jsou to volby nejsložitější, a to jak v případě distribuce hlasovacích lístků, tak potom i následného zjišťování výsledků voleb. Takže v tomto ohledu je jasné, že se najde řada podnětů ke zlepšení nebo stížností, ty jsme se snažili operativně řešit, ale hodnotím to tak, že nebyly žádné stížnosti systémového charakteru.
1: Ve sbírce zákonu by od zítřka měly být taky výsledky senátních voleb v 5 volebních obvodech, kde lidé zvolili vítěze už v prvním kole. Stížnosti na sčítání hlasů bude přijímat nejvyšší správní soud. O pražské koalici budou dnes odpoledne jednat zástupci vítězného hnutí STAN a druhého Spolu pro Prahu. Obě uskupení mají dohromady 34 ze 65 zastupitelů hlavního města. Lídr hnutí STAN Petr Hlaváček řekl, že koalice se Spolu se nedá vyloučit, byla by podle něj ale křehká. Zítra nebo ve středu chtějí starostové pokračovat ve schůzkách taky s Prahou sobě a Piráty. Hlaváček říká, o jaké gestce mají ve vedení města zájem.
4: My určitě chceme primátora, rozvoj, určitě bude vášnivá diskuze o financích a určitě stojíme o školství a životní prostředí.
1: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO se dnes sejde se zástupci odborové organizace Unie bezpečnostních složek. Jednat budou o platech. Odbory totiž nesouhlasí s navrženým zvýšením platů v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Týkat by se to mělo policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun. S tím ale odbory nesouhlasí. Ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO po jednání s odbory koncem září řekl, že změny už nečeká.
5: Když bychom šli tou cestou jenom tarif, procenta, tak budeme příslušníkům v těch vysokých tarifních třídách přidávat hodně a tím v těch nízkých tarifních třídách budeme přidávat málo. A to je to, co de facto nás trápí.
1: Rusko pokračuje v útocích na ukrajinská města. Nepilotované letouny sestřelovala protizdušná obrana na západě země, ve Volyňském Lucku i na východě v Charkově. Podle tamních úřadů jeden z dronů narazil do vysokopodlažního domu a zranil nejméně 11 lidí.
6: V Charkově ruské drony úplně zničily několik horních pater bytového domu a silně poškodily také sportovní areál Národní aerokosmické univerzity. Starosta Charkova Ihor Terechov ukrajinské televizi potvrdil, že poté, co americký prezident Donald Trump vyhlásil tzv. Energetické příměří mezi Moskvou a Kyjevem, Rusko zaútočilo na jednu z charkovských elektráren a tepláren. Útoky na energetickou a železniční infrastrukturu hlásí také vojenská zpráva Žitomirské oblasti. Ukrajina od vyhlášení příměří žádný útok na ruské rafinérie nepodnikla. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Hokejisté New Yorku Rangers s útočníkem Jaroslavem Chmelařem v sestavě porazili Vancouver Filipa Hronka jednoznačně 6-2. Reprezentační back Hronek nebudoval. Chmelař v dresu Rangers strávil na ledě necelých 10 minut a také on vyšel střelecky na prázdno. Philadelphia s obráncem Davidem Jiříčkem prohrála s Carolinou 1-4. Golman domácích Flyers Daniel Vladař sledoval porážku pouze ze střídačky. A bude polojasno až oblačno, večer od severozápadu vyjasňování, teploty 13 až 15 stupňů, mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout a měnit se na severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace v pražském provozu sleduje Lukáš Miller. Hezké odpoledne, Lukáši.
7: Hezké poledne, tak v Praze stále komplikace v Liberecké ulici z Letňan do centra. Na začátku omezení u sjezdu na Prosek, tam se srazilo osobní auto s nákladním. Teď už podle záběru z kamer policisté dali ty auta bokem do areálu stavby, takže provoz se vrací k normálu. Kolona z Letňance bude rozjíždět, teď to zdržení je okolo 10 minut. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem u sjezdu na Březiněvé už od rána překáží nepojízdný kamion, blokuje pravý pruh, čeká na odtahovou službu, zdržení je stále od sjezdu na Čakovice asi na 10 minut, ale komplikace jsou i krátce předtím ve Kbelské, směr tedy Cínovecká a D8 před sjezdem na Letňany je od víkendu nové dlouhodobé omezení, teď se projíždí jenom jedním pruhem a ta kolona je velmi dlouhá, táhne se už z jižní spojky od Lanového přes Černý most a jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Vázne provoz na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště, ty kolony jsou od Vesce přes oba tunely až ke sjezdu na Ořech, zdržení celkově asi půl hodiny. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: A 5,5 minuty po pondělním poledni vám přeju dobrý den. Kdo rozhoduje o tom, co budeme poslouchat? Jak se objevují nové hudební hvězdy a co všechno se skrývá za koncerty a festivaly, na které chodíme? O tom všem bude letošní Prague Music Week a taky dnešní polední rozhovor Rádia Praha. Pozvání přijal jeho zakladatel a ředitel Marek Bohralík. Hezký poslech.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: Jak funguje hudební průmysl? Kdo rozhoduje o tom, jaký interpreti se prosadí? Jaké trendy budou udávat směr? Co všechno se skrývá za koncerty a festivaly, na které chodíme? I takovými otázkami se bude zabývat letošní Prague Music Week, který se v listopadu vrátí na pražské výstaviště. Jeho zakladatel, ředitel Marek Vohralík je dnes mým hostem. Marku, vítejte, přeju vám dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Děkuji, že jste ho přijal. Marku, Prague Music Week není hudební festival, je to primárně, pokud jsem to správně pochopil, konference a místo pro setkávání lidí z hudební branže. Když za vámi přijde někdo, kdo o něm ještě nikdy neslyšel, tak jak mu vysvětlíte, proč by ho měl zajímat?
1: Vysvětlil bych mu to tak, že je to obojí a ještě něco navíc. A my vlastně vždycky říkáme, že Prague Music Week stojí na třech pilířích a to je něco, co ho odlišuje od podobných akcí v zahraničí v našem středoevropském, možná i evropském regionu. Prague Music Week je kombinace hudební konference, která je jak pro hudební profesionály, tak ale i třeba pro mladí lidi, kteří zvažují kariéru v hudebním průmyslu a chtějí pomyslně nahlídnout po pokličku a zjistit něco víc, jak ty věci fungují za oponou, řekněme. Je to hudební festival, který rozvíjíme. Musím přiznat, že stále hledáme ten jako ideální koncept. Máme spoustu nápadů, ale jde to velmi postupně. Kdy u toho festivalu my jsme si řekli, že slovo showcase je sprostý slovo, který nebudem používat, protože já vždycky, když se řekne showcase festival, tak si vybavím takovou tu scénu, kdy mladá kapela nebo mladý interpret hraje v poloprázdném sále pro pár pořadatelů, který tam stojí s pivem, moc nereagují a oni se snaží předvíst co nejlepší svůj život, možná životní výkon, aby se prosadili. Tak to jsme si řekli od začátku, že tohle my dělat nechceme, ale přesto chceme představovat mladý a nadějný interprety. Ale vlastně v rámci toho festivalu kombinujeme se zaběhlými jmény, který tam přitáhnou i tu pozornost veřejnosti a vytvoří tu atmosféru, kterou všichni na koncertech máme rádi. A v neposlední řadě ten třetí pilíř je náš veletrh, naše expo, kdy vlastně my, a k tomu se asi dostaneme z vlastní zkušenosti, jsme zjistili, když jsme se pouštěli do různých inovativních projektů, že je celá řada oblastí, ve kterých nestačí psát maily a dávat si schůzky a věci popisovat, ale když má člověk nějaký inovativní nápad, tak ho potřebuje ukázat, aby si ta protistrana dokázala představit, co ten konkrétní nápad pro ní může udělat, jak může zlepšit to, co dělá. A proto jsme začali dělat veletrh, který je zaměřený na to, aby jsme ukazovali nový, neřekl bych rozhodně jenom technologie, ale obecně novinky, inovace pro hudební průmysl a aby ty, jimž jsou určení, si mohli doslova ošahat a viděli na vlastní oči.
0: Letos vás čeká už čtvrtý ročník a v programu, sám jste to zmiňoval, máte odborníky, hudebníky, ale třeba i studenty, začínající umělce. Daří se vám tyhle světy opravdu propojovat? Jakou máte takovou vlastní zpětnou vazbu vlastně za ty poslední 4 roky? Stalo se už třeba, že díky nějakému setkání na Prague Music Weeku vznikla nějaká konkrétní spolupráce?
1: Určitě. Těch příkladů je spousta a pokaždý, když to slyším, že se někdo s někým potkal na Prague Music Weeku a něco se tam domluvilo, tak s toho mám velkou radost, protože to je velký poslání, který jsme si vetkli do vínku a který chceme pěstovat. Je to určitě, řekl bych, jako stále postupný proces, protože já pocházím profesně z odvětví hudebních festivalů a tak samozřejmě hudební festivaly, témata hudebních festivalů jsou mi nejblíž. Na druhé straně my nechceme dělat akci, která je specificky pro hudební festivaly. My chceme vytvářet platformu pro českou muziku v tom nejširším slova smyslu a vlastně i ten festival, který jsme zmínili, tak výhledově chceme směřovat do toho, že to bude festival opravdu jako doslova multižánrový. Já mám takový sen, že za 5, možná 10 let Prague Music Week Festival nabídne podvečerní koncert v Rudolfínu, nabídne při západu slunce jazzový koncert v Jazz Docku punkový koncert ve Vagónu a večer bude člověk moc zakončit na houseový party v Roxy a bude moc trošku jako vykouknout těch bublin algoritmů, který nás pořád uzavírají do toho, co se nám líbí a poměrně složitě a můžeme objevovat nové věci, tak vlastně u té konference a u toho publika je to podobný. My, já bych řekl, že jako s každým ročníkem propichujeme další a další bubliny a otevíráme se dalším a dalším publikům a myslím si, že dost u nás je jako velmi zásadní to, že myslím si, že obecně jako v našem regionu to nemáme úplně v krvi a to, že bychom vyhledávali takovýhle jako networkingové příležitosti a že bychom na sobě nějak systematicky pracovali a chtěli se vzdělávat. A nám myslím, že hodně pomáhá to, že každý ročník konference, nebo nejenom konference, ale celkově toho daného ročníku rámujeme nějakým ústředním tématem. A díky němu vlastně velmi, řekl bych, otevřeně a přímo a říkáme, čemu se budeme hlavně věnovat a ono to dost pomáhá tomu, že to další a další lidi berou za své a vlastně na první dobrou vidí, aha, to je pro mě zajímavý a přijdu se podívat.
0: Říká ředitel Prague Music Week Marek Vohralík, za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Cínovecké směrem z centra trvají komplikace u sjezdu na Březině Ves. Pravý pruh tam blokuje porouchaný kamion. Nesouvislá kolona se vleče už ze Štěrboholské spojky, vjedete do ní za sjezdem na Dolní Počernice. Zdržení vzniká i kvůli novému omezení Vekbelské směr dálnice D8 před sjezdem do Veselské, tedy na Letňany se jede pouze jedním pruhem. K Belskou se tak popojíždí ve směru u Hloubětína od křížení s Kolbenovou. V Českobrodské do centra se brzdí v kopci před Jarovem. Fronta se následně suné ve spojovací k omezení u do ulice Žižkovu ztratíte asi 10 minut a v ulici Jana Želevského směrem od Vinohradské naberete až 20 minut v koloně mezi nákladovým nádražím a omezením na ohradě. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha. Mým dnešním hostem je ředitel Prague Music Week Marek Vohralík. Marku, když se podíváme na ten program toho letošního ročníku, najdeme v něm rozhovory s umělci, odborné debaty, workshopy, zahraniční osobnosti hudebního průmyslu. Jak vlastně vypadá sestavování takového programu, konkrétně takové hudební konference? Čím začínáte?
1: Když se bavíme o konferenci jako takový, tak úplně prvním krokem je vždycky, že vedeme v rámci týmu diskuzi nad tím ústředním tématem toho daného ročníku, protože to je něco, co vlastně pak všechno rámuje. V tom, a možná teda nejdřív vezmu ten proces, pak se dostanu k tomu letošnímu ročníku. My vlastně chceme, aby vždycky to ústřední téma se prolínalo celou, nejenom tou konferencí, ale i tím veletrhem, i tím festivalem. A vlastně veškerý, a pak z toho ústředního tématu se odvíjí ty dílčí témata, o kterých se budeme bavit, a z toho se pak odvíjí ti jednotliví hosté, který na konferenci zveme, tak aby to bylo relevantní a zajímavý. To letošní téma je téma Women Shaping the Industry, neboli ženy formují hudební průmysl, s tím, že to téma vlastně, abych trošku vysvětlil, tak ono to téma má být oslavou toho, že hudební průmysl po naprosto většinu své historie byl velmi mužskou záležitostí po všech stránkách, ať už na straně umělců, tak na straně všech, kteří v tom hudebním průmyslu byli. A já si to sám pamatuju, když jsem před 15-17 lety v hudebním průmyslu začínal, tak to bylo opravdu jako velmi mužský prostředí. A v posledních letech, a teď nemyslím poslední rok, dva, ale řekněme v posledních 5, možná 10 letech, významně přibylo ženských osobností v hudebním průmyslu, a já jsem, a nejenom já, ale celý náš tým, jsme bytostně přesvědčení o tom, že to je něco, co velmi přispívá k tomu, že to prostředí se velmi rychle rozvíjí a je podstatně zajímavější, než bylo kdy dřív. Takže to ústřední téma nemá být o tom, že máme být kvóty, kolik žen má být v line-upu hudebního festivalu nebo podobně. To téma je o tom, že je čím dál víc žen v hudebním průmyslu a my chceme na ně upozornit a chceme inspirovat další a ukázat jim, že když budou studentky vysoké školy a budou zvažovat kariéru v hudebním průmyslu, takže už to není to uzavřený prostředí a že to funguje jinak.
0: Nedávná americká studie analyzovala nejúspěšnější skladby roku 2025 a zjistila, že ženy tvořily něco přes 4% producentů. Hmm. Tak čím si vlastně vysvětlujete, že je v té profesi to jejich zastoupení tak nízké?
1: No, ono úplně na začátku, když jsem začal o tomhle tématu uvažovat, tak tam byly takový dva jako zásadní impulzy. Ten první je, tuším, že to bylo v loňském roce, vyšla kniha Ženská práce, česká Klusáková kniha, která na úplně na začátku vlastně ukazuje na konkrétních příkladech, že v hudebním průmyslu, respektive mezi ženskými interpretkami, byly vždycky v historii někdy od zhruba 50. let takové vlny, že vždycky jedna prorazila a spustilo to vlnu toho, že byly další. A já myslím, že to je jako velmi důležitý i pro další profese v hudbě, že prostě jsou profese, u kterých předpokládáme, že to je prostě jako mužská profese, je to uzavřený tak vlastně ani nejsou tam ty příklady, které táhnou, jo? Nejsou tam ty příklady, které by ukazovaly, ono to jde, to jako nemusí být člověk chlap, aby mohl dělat prostě producenta, nebo aby mohl dělat jiné věci. Samozřejmě asi určitě jsou, najdem určitě odvětví, kdy je to, já nevím, když se budeme bavit o bedňácích a o fyzické práci, tak tam prostě nějaké jako omezení určitě jsou, ale v naprosté většině případů nejsou. A co se týká právě toho producentství, tak právě budeme mít i čistě ženský panel s úspěšnými producentkami, které tam budou vysvětlovat svoji práci, a věřím, že to bude velmi inspirativní pro případné nové producentky, které můžou v budoucnu zajít.
0: Letos dorazí třeba americká publicistka Fiona Bloom, když jsem se koukal do toho programu a když se bavíme o těch ženách, a ona má za sebou desítky let zkušeností z hudebního průmyslu. Jak složité je dostat podobného hosta do Prahy?
1: No, zrovna u Fiony je to vlastně krásný příběh, protože Fiona byla hostem Prague Music Weeku na úplně prvním ročníku.
0: Aha.
1: A byl to jeden z hostů, který patří do dneška mezi naším publikem a mezi námi na ty, na který se nejvíc vzpomíná, protože ona je takový ten sociální démon. To je takový ten člověk, který ho je jako všude jako neuvěřitelně plno. A je neuvěřitelně...
0: Celkem dobrá vlastnost pro publicistku.
1: Naprosto. A já si myslím, že není jediný návštěvník Prague Music Weeku prvního ročníku, který by se s ní nesetkal. Aha. V rámci toho, protože to je jako neuvěřitelně energický člověk, který je strašně aktivní, strašně ochotný, strašně otevřený. A my jsme měli spoustu žádostí od našich návštěvníků, aby jsme přivezli zpátky Fionu, protože jim opravdu pomohla nebo dala jim nějakou zajímavou dobrou radu. A vlastně to domlouvání bylo hrozně jednoduché. To byly dva maily, kde já jsem jí napsal a napsal jsem, neměla by si náhodou prostor přijet zpátky na Prague Music Week, a ona napsala, milou Prague Music Week, já si je přejedu určitě. Takže tam zrovna to bylo velmi jednoduché.
0: Říká ředitel Prague Music Week Marek Vohradík, za chvíli pokračujeme.

0: Posloucháte Rádio Praha, mým dnešním hostem je ředitel Prague Music Week Marek Vohralík. Marku, a my jsme tady před chvílí nakousli vlastně hosty, kteří letos dorazí na Prague Music Week. Zmiňovali jsme třeba americkou publicistku Fionu Bloom. Tak podle čeho konkrétně vybíráte ty řečníky? Je pro vás důležitější, jak velké mají jméno, nebo jestli dokážou ostatním předat něco opravdu užitečného?
1: Určitě, jak se říká, je správně. Pro nás je úplně zásadní, aby jsme přivezli hosty, kteří našemu publiku mají opravdu něco co dát. Ono, myslím, že v tom evropském prostoru se vytvořilo i taková, jako skoro bych řekl, skupina lidí, který jako velmi často mluví různě po konferencích, ale skoro jenom mluví po konferencích. A
0: moc to je jich to primární živobytí.
1: Je to trošku jako, tak to působí. Takže tomu my se chcem opravdu jako vyhnout a volit spíš hosty, který mnohdy to jsou hosti, se kterýma se člověk na obdobných konferencích ani nesetká. A spíš hledáme hosty, který jsou opravdu jako velmi relevantní pro to daný téma, o kterém chceme mluvit. Někdy to je o tom, že opravdu to je jako obrovský jméno, velký, významný, a tam je to pak jako velmi složitý, protože většinou tyhle lidi jsou velmi zaneprázdnění a tak to stojí týdny, měsíce přemlouvání a pak mnohdy, což se nám stalo třeba v loňském roce, to na poslední chvíli a ten ho zruší, protože má nějaký povinnosti, který nemůže zrušit, ale snažíme se opravdu jako velmi pečlivě kurátorský potom, aby to složení hostů bylo hlavně relevantní pro to daný téma, aby to byl někdo, kdo do toho našeho prostoru přináší pohled, který tady chybí. Jo, že to je něco, co prostě je, co opravdu dokáže to publikum mu dát nějaký nový náhled na věc.
0: Pojďme být klidně konkrétní. Letos se můžou návštěvníci Prague Music Weeku těšit třeba na velký rozhovor s Anetou Langerovou. Tak o čem bude tento rozhovor a jaké další hosty můžou lidé přijít?
1: My jsme zhruba 3 roky zpátky zavedli tradici keynote interviews, kdy keynote interviews jsou vždycky rozhovory jeden na jednoho moderátor s hostem s významnými osobnostmi hudebního průmyslu.
0: Loni to byla, myslím, Zlata Hlušová, pokud se nepletu.
1: Byla to například Zlata Hlušová nebo Eva Farná. A právě ten host, který nám loni nepřijel, Marko Hegner, který věřím, že se nám podaří ho přivíst v budoucnu, tak vlastně to byly ty 3 keynote interviews naplánovaný na loňský rok. V letošním roce budeme mít 2. Bude to keynote interview s Anetou Langerovou a bude to keynote interview s Janou Kirchner, což zatím není ještě oznámeno, ale v následujících hodinách bude.
0: Takže exkluzivní informace pro vysílání Českého rozhlasu. Děkujeme.
1: Je to tak. A vlastně účelem toho keynote interview a zvlášť bych řekl v rámci toho letošního ročníku je, že to je takový jako rekapitulační rozhovor. Jsou to výrazné osobnosti a nás v rámci těch keynote interviews zajímá ta jejich cesta. Nechceme se bavit úplně nutně o těch jako největších úspěších a podobně, ale důležitá je spíš ta cesta z pohledu toho, že to publikum jsou lidi, kteří třeba by rádi se po podobné cestě vydali taky a možná mnohdy mnohem zajímavější než ty úspěchy na té cestě

0: Jich, to nám řekne kolegyně Katka Jelenová. Katko, zdravím tě, přeju tě hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne i tobě, Vojto. Ve Kbelské z Hloubětína do Letňana trvá výrazné omezení, jede se pouze jedním pruhem, navíc se nedá odbočit do Veselské. Kolona hodně roztrhaná a nesouvislá se vleče už jižní spojkou od Průmyslové a pokračuje přes celé Štěrboholy východní částí okruhu i Novopatskou až do zmíněné Kbelské. V Cínovecké dál směrem k D8 navíc u sjezdu na Březiněve se stále v pravém pruhu překáží nepojízdný kamion. A na Pražském okruhu na jeho hlavní části směrem z D1 k letišti regulují provoz v tunelech. Brzdí se u Vestce na 3. kilometru a kamiony zastavují už kousek za sjezdem z dálnice. Osobní auta jedou za Ořech zhruba půl hodiny, nákladní soupravy o mnoho déle. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Je na čase a Živá tvorba uvádí představení pro ženy divoké i domácí Sebežít. Autorka a herečka Barbora Vlasak-Valentová ve své originální zpěvoře nabízí jedinečný pohled na život, ke kterému nerozlučně patří i smrt. Přijďte se smát i plakat. Sebežít. Hrajeme v prostoru Lilie u Staroměstského náměstí v Praze. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

posloucháte pondělní polední vysílání Rádia Praha. Mým dnešním hostem je Marek Vohrelík, ředitel Prague Music Week, letos čtvrtý ročník 4. až 6. listopadu na pražském výstavišti. Hlavním motem toho letošního ročníku je Women Shaping the Industry, tedy ženy, které formují hudební průmysl. Já bych se k tomu, Marku, ještě vrátil. My jsme se bavili vlastně o těch ženách v tom průmyslu. A když mluvíme o třeba cestě k úspěchu, nedá mi to nezmínit Slovensko,

0: americkou zpěvačku Adélu. A je 22, dostala se do americké hitparády Billboard, vystoupila na Lollapalooze, všiml si i Elton John. A čím si vysvětlujete, že se právě jí Slovence 22leté podařilo tak výrazně prosadit ve světě?
1: No, to je otázka možná ještě líp na mojí ženu, protože my jsme se o Adele mnohokrát doma bavili, a jestli teďka poslouchá, tak se určitě jako velmi nahlas směje, protože to je jako velká sledovatelka toho jejího příběhu a měli jsme jako x debat doma, kde právě ona říká, musíte pozvat na Prague Music Week, a já jsem říkal, ale to je jako zaprvé, je to příliš čerstvý ta věc a vlastně není to ten jako příběh dlouhodobý, který se dá nějakým způsobem jako popisovat, analyzovat. A druhá věc je, že prostě to jméno už je jako příliš velký na to, aby my jsme tady jako byli schopní oslovit s pražskou hudební konferencí. Já úplně detailně ten příběh neznám. Já si myslím, že je to... myslím si, že to jako obvykle, a tak teda nechci mluvit jako o tomhle konkrétním jako případě, ale obvykle, jak tyhle věci bývají. Já myslím, že k takhle velkému a takhle rychlému úspěchu je kromě pracovitosti píle a spoustu věcí okolo, tak je prostě potřeba obrovský štěstí, že prostě věci zaklapnou v danou chvíli tak, jak mají. Ono to takhle bylo jako v historii hudby vždycky, jo, že spousta těch velkých věcí vznikly náhodou, že prostě někdo, kdo měl vliv, tak šel náhodou kolem prostě nějakého koncertu, poslech si kapelu a objevil Rolling Stones, nebo prostě a podobně. Dneska už samozřejmě je to všechno jako mnohem rychlejší, ale prostě pořád je to tak, že myslím si, že k takhle rychlému mega úspěchu je prostě potřeba, aby ta notná dávka štěstí pomohla k tomu, že jako najednou zaklapne x věcí, jakoby, a ono to všechno jako funguje.
0: A musím tam zaklapnout samozřejmě i něco, čemu se říká algoritmus, to je podle mě jako v dnešní době velmi zásadní faktor. Vy v programu konference Prague Music Week máte taky debatu o využívání dat a algoritmu. Dá se dnes, já možná tuším, co mi odpovíte, dá se dnes podle čísel ze streamovacích platform poznat, ze kterého hudebníka bude jednou hvězda, nebo pořád rozhoduje i to štěstí, ten talent a label a tak podobně.
1: No, kdybych jako odpověděl optikou programu našeho letošního, tak my se na tu věc chceme koukat z několika možných úhlů pohledu. Mm-hmm. My letos jsme rádi, že po 2 nebo 3 letech spolupracujeme se Spotify a Spotify bude mít svoji vlastně přednášku o tom, jak umělci můžou využívat platformy, které Spotify jako vlastně největší platforma na světě jim nabízí, a je to něco, co vlastně by mělo pomoci nezávislým umělcům, jak být tak úspěšnější na těch platformách. Na druhé straně ale se na tu věc díváme i kriticky, a já myslím, že to je jako velký poslání té konference. My nechceme mít jako konferenci, kde si všichni jako notujou a kývají hlavama, jak spolu jako souhlasí, ale máme rádi, když je to jako peprnější, když se prostě střetávají jako samozřejmě ve vší slušnosti, ale když se střetávají pohledy na věc a názory. Takže možná bych řekl skoro až jako oproti tomu budeme mít debatu Can You Break Through the Periphery, která bude v angličtině, a na který vystoupí Emilia Barna, což je maďarská výzkumnice, která se dlouhodobě zabývá tím, jak vlastně fungují algoritmy streamovacích platform. A vlastně její téma je znevýhodňování neanglicky mluvících umělců nebo zpívajících umělců ze zemí mimo hlavní světové trhy. A vlastně takže to zase bude jako trošku kritický pohled na tu věc. Co se týká těch čísel a toho úspěchu, ono asi bychom, a teď když jako to vezmu ze svýho pohledu, já myslím, že tam je důležitý si definovat, co je ten úspěch, protože co určitě nefunguje, a to jako víme, a máme to z dat jako xkrát potvrzený, určitě nefunguje jako automatická úměra toho, že někdo má vysoký počty přehrání na streamingových platformách a promítá se to do live industry, to znamená, že na jeho koncerty chodí nebo na její koncerty chodí odpovídající publikum. Tam to jako nefunguje vůbec a je to určitě jiný v různých jako žánrech, ale ta korelace tam určitě nebývá pravidlem. No. A na druhé straně, pokud úspěch definujeme úspěchem na sociálních sítích a na TikToku a na podobných platformách, tak ano, tam samozřejmě ten algoritmus hraje jako zásadní roli.
0: Říká ředitel Prague Music Week Marek Vohralík.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: No a pojďme také na silnice Vekbelské směrem z Hloubětí na Doletňanu sjezdu do Veselské. Platí od včerejška nové a taky výrazné omezení provozu. Dá se projet pouze jedním pruhem. Kolona přetrvává velmi dlouhá, nesouvisle se posouvá celou východní částí metropole, konkrétně jižní spojkou od Lanového mostu přes Štěrboholy, okolo Černého mostu, dál pak taky celou Novobatskou až do zmíněné Kbelské. V Cínovecké dál na trase k dálnici D8 před sjezdem na Březiněves navíc pořád pravý pruh blokuje porouchaný kamion. Vekbelské směrem z Hloubětína naberete zdržení i od křížení s Poděbradskou. Chvílemi se brzdí už v Průmyslové před Poděbradskou. A před ohradou čekejte dál dlouhé až 20-minutové zdržení v ulici Jana Žilevského od Vinohradské. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: posloucháte Rádio Praha. Mým dnešním poledním hostem je Marek Vohralík, ředitel Prague Music Week. Marku, ještě jednou dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Na závěr trošku osobně, Marku, když trávíte tolik času organizováním hudebních akcí, dokážete si ještě užít vůbec koncert jako obyčejný návštěvník, anebo už automaticky sledujete, co se děje v zákulisí, jak se vůbec stalo, že tady ten koncert probíhá a tak podobně?
1: Dokážu.
0: Dokážete se od toho odpojit?
1: Jednoznačně a myslím si, že dost možná, kdybych to nedokázal, tak bych možná přemýšlel, jestli vůbec ještě jako v té hudební industrii mám pokračovat, protože to je ta jako nejhezčí věc na tom. Je pravda, že musí to být něco, co mě jako opravdu natchne, ale teď jsem měl, v létě jsem zažil na Mighty Sounds, mým takovým srdečím festivalu, a že tam hrála kapela, kterou mám hrozně dlouho rád, a dokonce jsem si tam dal stage diving a poprvý životě a fakt jsem si to jako užil se vším všudy, takže jo, určitě dokážu.
0: No nicméně ta analytická část tam stejně probíhá, ne? Stejně na to jako v koutku duše někde vzadu myslíte? Na tu produkční část.
1: Asi jako, tak hrozně záleží, že? Když je to akce, na který pracuji, za kterou mám nějakou odpovědnost,
0: samozřejmě,
1: tak to se jako to člověk jako odpojí blbě. Ale když jsem na koncertě, který mě opravdu jako začne bavit, tak to dokážu vypnout úplně.
0: A když se vrátíme k letošnímu ročníku Prague Music Week, ta koncertní část nabídne mimo jiné třeba Lenku Dusilovou s projektem LD50, ale taky méně známé umělce. Součástí toho programu je taky hudební veletrh, tak úplně na závěr, co konkrétního byste vypíchnul, jak z té koncertní, tak té veletržní části?
1: Tak ten hudební festival, jak jsem říkal už v úvodu, kombinuje zavedený jména s těma úplně novýma. Já mám obrovskou radost, že my jsme letos se nám přihlásilo dohromady 170 mladých umělců s tím, že by rádi na festivalu vystoupili, a ten výběr je jako opravdu velmi těžký, takže my ještě teďka, už jsme původně řekli, že už to bude vyhlášený, ale my teďka ještě hledáme, jak by se mohli vytvořit další sloty, aby se jich mohlo na Prague Music Weeku zahrát víc, a ten mix toho novýho, toho úplně jako novýho, čerstvého, neobjeveného s těma zaběhlejma jménama je něco, co určitě doporučuji všem. Letos festival proběhne přímo na výstavišti, tam, kde probíhá i zbytek Prague Music Weeku, a bude probíhat pouze ve čtvrtek, takže to bude jako velmi zajímavá multižánrová noc. A co se týká toho veletrhu, tak na veletrhu určitě návštěvníci objeví spoustu technologií, které jim můžou v rámci hudebního průmyslu pomoct. Budeme tam mít představení technologie, která třeba usnadňuje vracení jednorázových kelímků, který lidi znají a vlastně původně z kulturních akcí, ale dneska jsou prakticky všude přítomný. A vlastně je to technologie, která celou tu věc digitalizuje, takže chrání vlastně držitele těch kelímků před krádežemi a páruje s platebními metodami, které používají. Budeme tam mít představení novinek od NFC Tron, což je firma, která digitalizuje hudební průmysl v posledních letech, a vlastně je to velký motor nějaké digitalizace v rámci hudebního průmyslu. A budeme tam mít ale třeba i Shameless, největší vlastně agenturu v regionu, která zajišťuje bedňáky a pomocnou sílu pro největší hudební akce. A bude to takový velký mix. A s tím, že zároveň my jsme letos ještě hodně investovali času, energie i peněz do toho, aby jsme z toho veletrhu udělali jako opravdu hezký prostředí a zábavný prostředí, protože náš cíl je, aby kdokoliv, kdo žije hudbou nebo chce žít hudbou, tak aby si do kalendáře napsal 4. a 6. listopadu a tyhle dny s námi strávil na výstavišti, včetně třeba toho, že tam bude mít komfortní pracovní zázemí a bude tam moct ty 3 dny fungovat.
0: Přesně v těchto termínech se totiž pražské výstaviště promění v místo setkávání hudebníků a lidí, kteří stojí za jejich kariérami Prague Music Week. O tom jsme se bavili s mým dnešním hostem Markem Vohralíkem, jeho zakladatelem a ředitelem. Marku, moc vám děkuju za rozhovor.
1: Díky moc.

0: One Teat, One Republic s námi na rádiu Praha. Teď, kdy je 13 hodin a ve studiu už je Václav Miller s aktuálními zprávami. Vítej, Vašku.
1: Díky, Oldo, a hezké odpoledne.

0: Zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu se sejdou na jednání o koalici hlavního města. V obecním domě vznikne interaktivní expozice ke 110. výročí stavby. Každá druhá průmyslová firma v Česku se obává nedostatku vody, ukázal průzkum. A bude polojasno až oblačno s teplotami 13 až 15 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: O pražské koalici budou dnes odpoledne jedna zástupci vítězného hnutí STAN a druhého Spolu pro Prahu. Obě uskupení mají dohromady 34 ze 65 zastupitelů hlavního města. Lídr hnutí STAN Petr Hlaváček řekl, že koalice jen se Spolu se nedá vyloučit. Byla by podle něj ale křehká. Zítra nebo ve středu chtějí starostové pokračovat ve schůzkách taky s Prahou sobě a Piráty. Hlaváček říká, o jaké gesce mají ve vedení města zájem.
2: My určitě chceme primátora, rozvoj. Určitě bude vášnivá diskuze o financích a určitě stojíme o školství a životní prostředí.
0: V pražském obecním domě vznikne stálá expozice, která provede historii budovy od roku 1901 do dnes. Připomene rozhodování o vzniku domu i průběh stavby, zaměří se ale také na důležité události, které obecní dům hostil. Výstava bude interaktivní, tvořit ji budou LED panely nebo dotykové obrazovky. Další audiovizuální technika má reagovat na pohyb návštěvníků. Využívat ji bude možné i na jednorázové akce. Expozice bude stát Prahu 75 milionů korun. Polovina českých průmyslových firm se do budoucna obává nedostatku vody. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, ve kterém na přelomu srpna a září odpovídali zástupci více než stovky firm. Čtvrtina z nich uvedla, že voda je zásadní pro udržení jejich provozu. Týká se to hlavně energetiky, hutnictví nebo chemického průmyslu. Podle Pavlíny Žákové ze Svazu průmyslu se firmy obávají kvůli nedostatku vody taky jejího zdražení. Polovině firm zároveň vzrostly v posledních 5 letech náklady na vodu, říká Žáková.
3: U 10 firem o více než 20%, co je ale podstatnější, že 31% firem hlásí, že vlastně měli celkově vyšší náklady na vodu i přes úsporná opatření.
0: Firmy podle Žákové investují do opětovného využití vody nebo jejího zadržování. Od státu očekávají, že investice do těchto opatření zvýší. Estonsko má novou prezidentku, populárního Alana Karise ve funkci vystřídá Ile Medisová, bývalá ombudsmanka. Medisovou zvolil do prezidentské funkce parlament, měla podporu 4 ze 6 tamních stran.
4: Ile Medisová je právničkou a od roku 2015 zastávala funkci kancléře spravedlnosti, který se zabývá ochranou práv občanů, ale dohlíží také na ústavnost zákonů. Do úřadu prezidenta ji navrhli zástupci několika parlamentních stran. Madisová je druhou ženou v úřadu, pochází z Tartu. V Estonsku je považovaná za přední právničku. Během svého projevu před parlamentní prezidentskou volbou vyzdvihla význam národní bezpečnosti, ale také obrany Evropy a spojenectví. Státní nezávislost považuje také za povinnost chovat se zodpovědně k jazyku, kultuře a přírodě. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Tenisty Jiří Lehečka i Dalibor Svrčina skončili na turnaji v čínské Šanghaji ve třetím kole. Lehečka vypadl po prohře 1-2 na sety se Španělem Chodarem. Svrčina podlehl Rusovi Medvěděvovi 0-2 na sety. Jediným českým zástupcem tak zůstává Jakub Menšík, který si zítra zahraje o postup do čtvrtfinále. Čeká ho Francouz Gea. Tenisky bojují také v Číně, a to ve Wuhanu. Marie Bousková postoupila do druhého kola po rychlé výhře nad Dankou Tausonovou. Ta utkání vzdala za stavu 6-1 a 2-0 pro Češku. Naopak Sára Bejlek prohrála hned v prvním kole s Italkou Paoliniovou 0-2 na sety a s turnajem se loučí. V Praze dnes polojasno až oblačno, večer od severozápadu vyjasňování, teploty 13 až 15 stupňů, mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout a měnit se na severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jsme s vámi také na silnicích, abychom zjistili, kde to vázne, kde se zdržíte, případně kde je nějaká ta nehoda. Tohle všechno sleduje dnes Káťa Jelenová. Káťo, vítej.
6: Pěkné odpoledne, Oldo. Severovýchod metropole zůstává dost ucpaný ve směru k D8 po pojíždí v dlouhé frontě hlavně nákladní soupravy. Aktuálně se řadí na Štěrboholské spojce za sjezdem na Dolní Počernice a pokračují celou východní částí okruhu Novopatskou i Kbelskou. V ní navíc od včerejška u sjezdu na Letňany výrazné omezení provozu. Projíždí se tam pouze jedním pruhem a nedá se sjíždět do Veselské. A potíž následně trvá i v Cínovecké ven z Prahy. U sjezdu na Březiněves už několik hodin blokuje pravý pruh porouchaný kamion. Před ohradou čekejte 20-minutové zdržení v ulici Jana Želivského směrem od Vinohradské. Brzdí se na úrovni nákladového nádraží. O něco kratší dobu pak budete popojíždět v Hartigově v obou směrech. Ve spojovací z Jarová k Balabence naberete 10 minut ve frontě mezi Českobrodskou a omezením u odbočky k Libeňskému nádraží. Dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Příjemné odpoledne a dobrý den. S vámi Rádio Praha je po 13. hodině. Ten, kdo by se chtěl dneska venku koupat, musí počítat s tím, že venkovní koupaliště mají teplotu, která má výši dnešního data. Takže 12. Ano, je 12. října. No ale otužilci, ti si to užije třeba i v prosinci. Tak dlouho čekat nemusíme. No a co se týče zábavy, ta u nás bude hudební a postarají se o ní Alex Warren. Taky Anastasia. A z českých zástupců Sebastian.

0: Sick and Tired, Anastasia s námi na rádiu Praha s tímhle senzačním hlasem ve 13 hodin a 17 minut. No a vzhledem k tomu, že je kolik je hodin a je pondělí, tak máme dohlasováno. Yes! Bohužel prohráli. Boz vyhrál, takže dnes večer bude Bruce Springsteen a jedno z vůbec nejúspěšnějších děl historie pop music. Album Born in the USA z roku 1984. Nic jste nenechali náhodě, je stáhli bohužel celý týden za kratší část provazu. No a když jsme u Bruce Springsteena, tak na albu Born in the USA najdete takové hity jako Dancing in the Dark, I'm on Fire, Glory Days nebo My Hometown. A v dalším hlasování pak budou dvě alba, která budou také našlapaná úspěšnými hity. Jsou tedy mladší, takže Black Eyed Peas a LPčko The End z roku 2009 a hity Bombo Pow, I Got a Feeling nebo Ima B. No a jejich soupeřem bude Kanaďan The Weeknd s deskou After Hours, ta je ještě mladší, rok 2020 a hity Blinding Lights, In Your Eyes nebo Save Your Tears. Volba bude na vás a na našem Facebooku. Předem za všechny vaše hlasy děkujeme. A teď se pojďme podívat na to, co se děje na silnicích. Štěrboholská spojka směrem na Černý most, tady vzniká kolona kamionů, zastavují za sjezdem na Dolní Počernice a sunou se až nakonec k Belce, k Belské, kde osmičce. U sjezdu na Letňany navíc kvůli pracím silničářů zůstává průjezdný pouze jeden pruh. V Cínovecké oku zdál na D8 popojíždí druhá část kolony, je to kvůli porouchanému kamionu u odbočky na Březině Ves. Překáží v pravém pruhu a čeká na příjezd odtahové služby. Nuselský most směrem z Pankráce se plní zatím zhruba. Z poloviny do Legerovy ke křížení s Vencigovou projedete to za 10 minut. Na trase z Holešovic čekejte zdržení v úseku mezi Bulharem a muzeem. Spojovací z Jarova k Balabence zůstává plná kvůli omezení u odbočky do ulice k Žižkovu. Podobně ulice Jana Želivského směrem od Vinohradské, tady pomalu z úrovně Olšanských hřbitovů až k omezení na Ohradě. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc

0: Tedy Swims, je 13 hodin 30 minut, s vámi Rádio Praha a také Václav Miller, protože přinesl zprávy.
1: Koalice TOP 09 a STAN v Praze 3 budou hledat koaličního partnera, i když má sama s většinou 18 mandátů v 35 členem zastupitelstvu. Dnes to uvedl její lídr a starosta městské části Michal Bronský z TOP 09. Praha 3 je jednou z velkých městských částí, kde se podařilo jednomu uskupení získat většinu. Druhou je Praha 7, kde má Praha 7 sobě vedená starostou Janem Čižinským v zastupitelstvu majoritu už po čtvrté. Na Sněžce se poprvé v letošní zimní sezóně vytvořila sněhová pokrývka. Podle meteorologů tam začalo sněžit už v neděli. Dnes poledne se tam teplota pohybovala kolem nuly. První vločky se na nejvyšší České hoře objevily už koncem září. Sníh ale se tehdy neudržel. Loni se souvislá vrstva vytvořila o 10 dní dřív, před 2 lety dokonce o měsíc dřív. České ministerstvo zahraničí doporučilo omezit cesty do Saúdské Arábie jen na nezbytné. Varovalo taky před návštěvy oblastí, které sousedí s Jemenem. Česká diplomacie tak reaguje na 2 víkendové útoky na letiště v saúdsko-arabském hlavním městě Riádu, které nepřežilo nejméně 14 lidí. Mezinárodní letiště v Riádu kvůli ostřelování zrušilo stovky letů. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt varoval před stínovou válkou, do které je podle něj země zapojená. Řekl, že Německo současně čelí větším hrozbám než v době studené války. Podle Dobrindta je to hlavně proto, že studená válka měla jasně stanovené limity. Německé zpravodajské služby začátkem října označily za největší nebezpečí Rusko. Bude polojasno až oblačno s teplotami 13 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A je tu také s dopravou Káťa Jelenová.
3: Hned na úvod přinášíme dobrou zprávu z Cínovecké směrem k D8 u sjezdu na Březiněves. Už nepojízdný kamion z pravého pruhu odtáhli. Blokoval tam provoz od brzkých ranních hodin. Opět se tak jede bez zdržení. To ale nabíráte o kus dříve ve Kbelské. Tam je to kvůli omezení ve směru z Hloubětína do Letňan. U odbočky do Veselské se jede pouze jedním pruhem a hlavně kamiony nabírají zdržení. V Dlouhé Šňůře se vlečou už z jižní spojky od Lanového mostu. Pak nějakou dobu jedou v celku plynulé a po druhé brzdí u sjezdu na Běchovice. Odtud pak jedou krokem okolo Černého mostu i celou Novopatskou až do Kbelské. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne s rádiem Praha ve 13 hodin 33 minut odpoledne, které bude patřit například Evě Farné a Mirajovi. Také budou Portugal The Man a další hvězdy. No a pozemní a podvodní dron a zhruba 20 vojáků. Ve vodojemu v Praze Flora dnes se armáda testovala svou reakci na fiktivní hrozbu teroristickým útokem. A my vám řekneme, jak to dopadlo už za 10 minut.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha v době, kdy je 13 hodin a téměř 44 minut. Rychlý přesun po Praze, ochrana kritické infrastruktury a spolupráce s policií. Vojáci dnes nacvičovali reakci na hrozbu teroristickým útokem ve vodojemu Flora. Jak cvičení vypadalo, to sledoval redaktor Josef Beneda, který je teď se mnou ve studiu. Pepo, vítej.
1: Hezký den. Do vodojemu Flora zhruba v 10 hodin přijelo asi 20 vojáků, kteří se rozmístili po celém areálu a zabezpečili všechny vchody. Zásahu velela policie České republiky a účastnili se ho vojáci aktivní zálohy. Mluvil jsem například s Lukášem Svobodou, který v armádě působí 3 roky. V běžném životě má ale úplně jiné povolání.
2: V mojím civilním zaměstnání jsem člen orchestru státní opery. U nás jsou kluci a holky z kanceláří, řemeslníci, učitelé. A vedle mě zase prozření jako u spousty občanů, že nebude furt mír, no.
1: Cvičení mělo co nejvěrněji odrážet současné bezpečnostní prostředí a rizika, která můžou ohrozit kritickou infrastrukturu.
0: Jakou techniku si vojáci na nácvik přivezli?
1: Asi největší zájem vzbudil pozemní dron. To je čtyřkolové obrněné vozidlo, které váží asi 1,5 tuny. Je schopné projíždět bahnem a zmáčným terénem a monitoruje, co se děje kolem něj. Popisuje operátor dronu Michal Červený z vojenské policie.
3: Je to autonomní nebo poloautonomní vozidlo, které používáme k zastřežení perimetrů nebo chráněných objektů. Já buď můžu ho přímo ovládat, anebo mu naprogramuju trasu, kterou bude opakovat a bude mi posílat záznam z toho průjezdu.
1: Vojáci také použili běžné vzdušné drony a hasiči na místě otestovali svůj podvodní dron, který je schopný zasahovat v hloubce 200 metrů a může se používat třeba v kontaminované vodě nebo v nebezpečném prostředí, kam by se nedostali potapěči.
0: Asi bychom měli také říct, proč armáda tato cvičení pořádá.
1: Tak hlavním cílem bylo zjistit, jestli se vojáci dokážou rychle dostat skrz centrum Prahy a zajistit vodojem, který patří mezi objekty kritické infrastruktury. Jednotky tak zajistí, aby nebyly ohroženy dodávky vody v hlavním městě, popisuje generální ředitel pražských vodovodů a kanalizací Petr Mrkos.
4: My máme objekty elektronicky i mechanicky střežené, ale potřebujeme vědět, že v případě narušení té ochrany by se někdo na ty objekty rychle dostavil a zahájil jejich střežení. Na území hlavního města provozujeme 10 objektů důležitých pro obranu státu a 40 objektů možného napadení.
1: Doplním, že vodojem Flora zásobuje přes 16 000 odběratelů, a to v městských částech Praha 2, 3 a 10. Celá firma Pražské vodovody a kanalizace dodává pitnou vodu téměř 1 milionu a 700 tisícům lidí v metropoli a jejím okolí.
0: Ve vodojemu Flora v Praze dnes vojáci nacvičovali reakci na hrozbu teroristickým útokem. Probrali jsme to s kolegou, který to viděl na vlastní oči, s Josefem Benedou. Pepo, díky za informace a naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: Pojďme se aktuálně podívat také na silnice, kde to vázne. Na východě metropole přetrvává zdržení hlavně pro řidiče nákladních souprav. V dlouhé koloně se posouvají ze Štěrboholské spojky od sjezdu na Dolní Počernice okolo Černého mostu, následně celou Novopatskou až do Kbelské. Na jejím konci u sjezdu na Letňany je od včerejška nové omezení a zúžení do jednoho pruhu. Navíc se nedá sjíždět do Veselské. No a zdržení kvůli tomu čekejte i na trase z Hostivaře. Kolona začíná už Průmyslové před Poděbradskou. Odtud k Novopatské je to na čtvrt hodiny, dál k omezení připočítejte dalších minimálně 10 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace, s vámi je Rádio Praha. Dospěli jsme ke 14. hodině. Denisa Žižková ve studiu, znamená to, že jsou tady aktuální a čerstvé zprávy. Vítej, Deniso.
1: Děkuji, hezké odpoledne. Koalice TOP 09 a STAN chce v Praze 3 zůstat ve vedení, městské části volby vyhrála. Zhruba 400 lidí využilo novou online psychosociální pomoc organizace Zahrada pro duši. Funguje jeden měsíc. Fotbalisté Slavie jsou v Baku před dalším zápasem Ligy mistrů. Očekáváme oblačno, výjimečně přehánky a teploty maximálně 15 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Prahu 3 znovu zřejmě povede koalice TOP 09 a STAN. Ve volbách získala 18 křesel v 35 členem zastupitelstvu a má tak křehkou většinu. Podle lídra vítězného uskupení Michala Vronského z TOP 09 koalice jedná s dalšími stranami pro stabilnější vedení Prahy 3.
3: Hned v neděli se potkal náš nově vzniklý zastupitelský klub TOP 09 a Starostové. Domluvili jsme se, že budeme hledat koaličního partnera a jako první v pořadí jsme oslovili koalici vedenou Editou Janečkovou.
1: Zmíněná koalice Pirátů a Prahy 3 sobě skončila ve volbách druhá s 6 mandáty. Internetový rozcestník pro lidi s psychickými problémy pražské organizace Zahrada pro duši využilo za první měsíc provozu zhruba 400 lidí. Městská organizace ho spustila na začátku září. Na rozcestníku zájemci najdou pomoc podle toho, jaké potíže řeší, říká ředitelka Zahrady pro duši Markéta Školoudová.
4: Když třeba například já budu hledat pomoc pro svoje dítě, tak si určím, v jakovou kategorii, jakou pomoc hledám a v jaké oblasti. V tuto chvíli my máme v rozcestníku skoro 300 organizací, které nabízejí tu pomoc.
1: Ministerstvo kultury dnes vyhlásilo celkem 43 dotačních výzev pro rok 2027. Rezort vedený Otou Klempířem za motoristy o tom informoval na svém Facebooku. Připustil, že vyhlášení přichází později, než bylo původně v plánu. Ministerstvo tak reagovalo na kritiku kulturních aktérů, která zazněla například při letošním vyhlašování Centálie. Při střelbě na základní škole v Aubagne na jihu Francie utrpěl zranění ředitel a učitelka. Informoval o tom veřejnoprávní server France Info s odvoláním na úřad premiéra. Policie podle něj zadržela podezřelého žáka, který při střelbě použil loveckou brokovnici. Zranění údajně nejsou v ohrožení života. Podle úřadu střelba nesouvisí se středoškolskými protesty, které ve Francii trvají už čtvrtý týden. Fotbalisté Slavie už jsou v azerbajdžánském Baku, kde je zítra čeká další utkání Ligy mistrů. Po úvodní porážce Slans budou chtít proti Sabahu ukončit 20-zápasové čekání na vítězství v prestižní soutěži. Oproti pátečnímu ligovému utkání ve Zlíně by se do týmu Pražanů mohli vrátit někteří zranění hráči, říká asistent trenéra Zdeněk Houšecký.
5: Ten zdravotní stav asi všichni vědí, jako není to úplně optimální, ideální. A kluci se snaží, doktoři, fyzouši a maséři, aby prostě i ti, co mají ty drobnější zranění, aby mohli s náma letět a jsou tam nějaký plány s některýma těma hráčima, kteří třeba nebyli k dispozici ve Zlíně, tak už by mohli třeba okusit i nějakou minutáž.
1: Zápas mezi Sabahem Baku a Slaví začne zítra v 18 hodin 45 minut. Dnes očekáváme oblačno, výjimečně přehánky, k večeru bude oblačnost ubývat a teploty 13 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je tu čas na pohled na silnice a ten nám po 14. hodině zprostředkuje Káťa Jelenová. Káťo?
6: V centru Prahy zůstává plnější Nuselský most směrem do Holešovic, brzdí se v jeho polovině a k prvním světlům v Legerově se jede 10 až 15 minut. Z druhé strany tedy od Holešovic naberete zdržení jen v kratším úseku zatím mezi hlavním nádražím a muzeem. Ječnou od Karlova náměstí pojedete nahoru do Legerovy 5 až 10 minut. Zdržení trvá jak před omezením na ohradě v ulici Jana Žilivského, tak v Hartegově v obou směrech i ve spojovací před zúžením u odbočky k Libeňskému nádraží. Od křížení s Českobrodskou ztratíte 10 minut. Na jižní spojce směrem k D10 vzniká kolona kamionů, zastavují za Lanovým mostem a sunou se až nakonec k Belské směr D8. U sjezdu na Letňany navíc kvůli pracím silničářů zůstává průjezdný pouze jeden pruh a navíc se nedá odbočit do Veselské. Plní se i Hradecká D11 před Prahou, i tam jsou to spíše nákladní soupravy, posouvají se z druhého kilometru až ke sjezdu na okruh. Dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, je po 14. hodině a ano, s vámi je Rádio Praha v tomhle nádherném podzimním barevném dni.

nebo společně Daddy Yankee a Snow. Marcelům všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku a všem, ať se daří.

0: Again, a Lenny Kravitz s námi ve 14 hodin a 17 minut na rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAP+. No a s námi jsou i milí hosté s Vojtou, s kolegou vždy od 12 do 13 hodin. Dnes to například byl Marek Vohralík, ředitel Prague Music Week. Už za pár minut, dá se říct, nebo desítek minut se objeví na našich stránkách a pokud jste o ten rozhovor přišli, můžete si ho přehrát z našich stránek. No a jak to bude v tomhle týdnu dál? Zítra se můžeme těšit na Martina Poštu, což je ředitel Signál Festivalu a řeč bude určitě o tomhle světelném svátku. No, protože byl a nejen proto, že byl velký veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem, tedy knižní veletrh a bude i v Havlíčkově Brodě, už tento víkend budeme mít dvě spisovatelky. 14. to bude Lenka Valentová a 15. Eva Střihavková. Pokud vám to jméno něco říká, tak ano, je to dcera Kamila Střihavky, snacha Davida Kollera a jednak píše, ale zároveň dělá i mediální poradenství a kurzy rétoriky. Tak na tyhle hosty se můžete těšit u nás tento týden od 12 do 13. Praha je nej.
1: Jen pár kroků od Karlova mostu se ukrývá nejkratší pražská ulice. Ulice Jiřího Červeného na Kampě měří pouhých 27 metrů. Nemá veřejné osvětlení ani domovní čísla a spíš než ulici připomíná tajemný průchod. Nese jméno zakladatele slavného kabaretu Červená sedma. Ten před svou smrtí napsal báseň, ve které si přál, aby po něm byla pojmenovaná nejmenší ulice v Praze. Dlouhé roky to byl jen vtip. Teprve v roce 2001 získal tenhle úzký průchod oficiální jméno. Bez lamp, bez domovních čísel, ale s opravdu výjimečným příběhem. Praha je nej.
0: A my jsme také na silnicích, kde na jižní spojce směrem k Černému mostu přetrvává kolona kamionů, brzdí už za Lanovým mostem a sunou se až na konec k Belské. Směr D8 u sjezdu na Letňany navíc kvůli pracím silničářů zůstává průjezdný pouze jeden pruh a nedá se odbočit do Veselské. Na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti pokračuje regulace vjezdu do obou tunelů z první části kolony, tak počítejte za sjezdem na Vestec na 3. kilometru. Kamiony zpomalují už o něco dřív, a to na úrovni Jesenice. Zdržení naberete i na výjezdu z Lochkovského tunelu. 15 minut zabere cesta k Barandovu. A na městském okruhu začaly regulovat vjezd do Mrázovky směrem na Břevno. Fronta v Dobříšské na výjezdu ze Zlíchovského tunelu vás drží 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha 14.31, zprávy a Denisa Žižková.
1: Dobré odpoledne. V obecním domě by se měla ke 110. výročí vzniku Československé republiky otevřít stálá expozice s názvem Palác českých srdcí, dějiny domu a dějiny v domě. Pražští radní dnes souhlasili s tím, aby městská akciová společnost Obecní dům investovala do vytvoření expozice 75 milionů korun bez DPH. Expozice má být interaktivní, budou ji tvořit LED panely, dotykové obrazovky a audiovizuální technika, která bude reagovat na pohyb návštěvníků. Maximální prodejní ceny pohonných hmot v úterý vzrostou. Cenový strop u nafty se proti víkendu a dnešku zvýší o 69 haléřů na 48 korun 36 haléřů za litr. U benzinu vzroste o 37 haléřů na 46 korun 85 haléřů za litr. Vyplývá to z dnes zveřejněného cenového věstníku. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Pokud se na Ukrajině budou konat volby, je ruský prezident Vladimír Putin připraven na jeden den zastavit útoky. Podle agentury TASS to dnes novinářům řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky v neděli navrhoval, aby příměří za účelem uspořádání voleb trvalo 60 dní. Třetí hráč světového žebříčku, Španěl Carlos Alcaraz, prohrál ve třetím kole tenisového Masters v Šanghaji 5-7 a 6-7 se Zizouem Bergsem z Belgie. Dnes má být oblačno, výjimečně přehánky, teploty maximálně 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A je tu Káťa Jelinová s aktuální dopravou.
3: Na jižní spojce před Lanovým mostem směrem k D10 už se brzdí ve všech třech pruzích. Ve Štěrboholech už pak osobní auta jedou celkem plynule a v dlouhé koloně pokračují pouze kamiony. I dál okolo Černého mostu pak celou Novopatskou až do Kbelské. Na jejím konci na úrovni Letňan od včerejška nové omezení, průjezdný pouze jeden pruh. Na hlavní části Pražského okruhu směrem z D1 k letišti pokračuje regulace vjezdů do obou tunelů. První část kolony začíná za sjezdem na Vestec okolo 3. kilometru. Kamiony zpomalují už dříve na úrovni Jesenice přibližně na 82. kilometru a zdržení číslo 2 pak nabíráte i na výjezdu z Lochkovského tunelu. Okolo 16:15 pojedete k Barrandovu. Na městském okruhu také regulují zatím pouze vjezdu Mrázovky směrem na Břevnov. Počkáte si ve frontě v Dobříšském, na výjezdu ze Slíchovského tunelu ztratíte okolo 10 minut. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne na Rádiu Praha. Teď například s Kristýnou Perry, dál také Seal, anebo Petr Jungmann, který nás provede dnešním dnem v historii. Zůstaňte s námi.

0: Černý den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 12. října. Svátek má malý bojovník Marcel. U nás jsou jich asi 3 pluky, tedy asi 8700 bojovníků. Do konce roku zbývá posledních 80 dní a tady je Petr Jungmann. Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. 30 metrů vysoký kolos nahoře Corcovado je nejnavštěvovanějším místem Brazílie a vedle pláže Copacabana jedním z důvodů navštívit Rio. Autorem sochy není Lewandowski, ale Landowski, Paul, francouzský sochař. Rocková opera Jesus Christ Superstar se začala hrát na Broadwayi přesně před 55 lety. 4 měsíce po světové premiéře se tak dílo Tima Rice a Andrew Lloyd Webbera 12. října 1971 na dlouhé roky usadilo právě tam. K nám se Ježíš dostal až v roce 1994. V hlavní roli zářil Kamil Střihavka. Po 8leté rekonstrukci bylo před 35 lety v roce 1991 slavnostně otevřeno Stavovské divadlo v Praze. Těsně před rekonstrukcí ještě v divadle stačil natočit velké části filmu Amadeus Miloš Forman. Před přestavbou měl interiér jinak bílo-zlato-červenou kombinaci barev, po ní bílo-zlato-modrou. 10miliontý vůz v historii automobilky vyrobila Škoda Auto v hlavním závodě v Mladé Boleslavi před 15 lety. Jubilejním autem je bílá Fabia Monte Carlo, vystavená v muzeu automobilky. Před 7 lety se konal pohřeb Karla Gotta se státními poctami. Tisíce lidí přijeli do Prahy.
4: My se scházíme, abychom slavili zárušní bohoslužbu zasnulého mistra Karla Gotta.
3: Zádušní mše se konala v katedrále svatého Víta. Země prožívala den smutku.
4: Poděkovat Bohu za dar života, kterým byl dar zesnulého mistra.
3: Před 105 lety se narodil první český vítěz Wimbledonu, avšak v barvách Egypta. Hokejista a tenista Jaroslav Drobný. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
5: A my se jdeme podívat také na aktuální dopravu. Nové omezení je ve Kbelské, respektive na jím konci na úrovni Letňan, působí je tam dost velké potíže, hlavně řidičům kamionů. V dlouhé koloně se vlečou celou východní částí metropole. Konkrétně jižní spojkou už od sjezdu do ulice v Korytech, následně Štěrboholskou okruhem okolo Černého mostu a celou Novopatskou. Ve Kbelské naberete zdržení ve směru z Hloubětína, brzdí se už v Průmyslové od Hostivaře před křížením s Poděbradskou. V ulici Jana Želivského směrem od Vinohradské popojíždí dlouhá kolona kvůli omezení na ohradě, zastavíte na úrovni hřbitovů a naberete 20 minut. V Hartigově před ohradou v obou směrech je to na 10 minut a v Českobrodské do centra před Jarovem vzniká kolona za odbočkou na Malešice téměř půl hodiny. Tam se budete posouvat až do spojovací k omezení. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Praha 7 sobě chce po výhře v komunálních volbách jednat s Piráty a Starosty. Na Sněžce napadl první sníh. Firmy v Rakousku chtějí napadnout zákaz prodejců vstupenek v kostýmech Mozarta. Očekáváme oblačno, výjimečně přehánky, teploty maximálně 15 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Nová vládní koalice v Praze 7 nejspíš vznikne až příští týden. Volby se tam se ziskem 57% hlasů ovládlo uskupení Praha 7 sobě. V 29 členem zastupitelstvu získalo 18 mandátů. Pokračuje jeho lídr a dosavadní starosta městské části Jan Čižinský.
2: Po 12 letech práce jsme dostali prostě nejlepší výsledek, jaký jsme kdy od voličů dostali, tak jsme za to hrozně vděční. Zvažujeme spolupráci s Piráty a se Stanem, to jednání ale proběhne až po tom druhém kole senátní voleb.
0: Piráti a Starostové skončili ve volbách třetí se třemi zastupiteli. Dvakrát tolik křesel získalo druhé z uskupení Spolu pro Prahu 7 a do zastupitelstva se dostali také dva kandidáti za ANO s podporou motoristů. Na Sněžce se poprvé v letošní zimě vytvořila sněhová pokrývka. Podle meteorologů tam začalo sněžit už v neděli. Dnes v poledne se tam teplota pohybovala kolem nuly. První vločky se na nejvyšší České hoře objevily už koncem září. Sníh se ale tehdy neudržel. Loni se souvislá vrstva vytvořila o 10 dní dřív. Před 2 lety dokonce o měsíc dřív. Dvěma rakouským firmám vadí vídeňský zákaz pouličního prodeje vstupenek v kostýmech Mozarta. Nařízení vídeňské radnice chtějí napadnout u ústavního soudu, informuje o tom list Hojte. Prodejci v kostýmech Mozarta nesmí nabízet lístky na několika nejnavštěvovanějších místech v centru města. Podle firem je zákaz nespravedlivý a nepřiměřený. Někteří pořadatelé koncertů kvůli němu údajně museli propouštět zaměstnance.
3: Vídeň počet prodejců v kostýmech skladatele Wolfganga Amadea Mozarta omezovala i dřív. Pravidla ale často porušovaly a město navíc dostávalo stížnosti na dotěrné chování vůči turistům. Jen loni kontroly odhalily přes 130 porušení pravidel. Od července proto na vybraných místech platí úplný zákaz a za jeho porušení hrozí i pokuta. V přepočtu asi 17 000 korun. Firmy namítají, že opatření postihuje pouze prodejce vstupenek, zatímco jiných pouličních prodejců se netýká. Vadí jim také příliš krátká lhůta na přizpůsobení novým pravidlům. Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaj série Masters v Šanghaji ve třetím kole s Rafaelem Choderem ze Španělska. Prohrál po téměř 3hodinovém boji 6-4, 6-7 a 4-6. Do osmifinále neprošel ani Dalibor Svrčina, který podlehl 2-6 a 3-6 šestému hráči světa Danilu Medveděvovi z Ruska. Dnes má být oblačno, výjimečně přehánky, k večeru bude oblačnost ubývat a teploty 13 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: S vámi je Rádio Praha a máme pro vás i aktuální dopravu s Káťou Jelenovou. Káťo?
5: Na hlavní části okruhu ve směru D1 k letišti zpomaluje provoz jednak kvůli omezení mezi Jesenicí a Vestcem, pak i kvůli regulaci vjezdu do obou tunelů. Kamiony brzdí už ve sjezdu z dálnice, osobní auta před sjezdem na Vestec na 2. kilometru. Přímo v Praze čekejte extra dlouhá zdržení před omezením na ohradě, fronty v obou směrech v Hartigově na 15 až 20 minut a o mnoho delší v ulici Jana Žilipského. Zastavuje se už téměř v křížení s Vinohradskou, po pojížděním k ohradě ztratíte více než půl hodiny. Podobný čas necháte i ve spojovací směr Balabenka. Ještě předtím v Českobrodské za odbočkou na Malešice tam vzniká kolona. Je to také kvůli omezení, a to ve spojovací před odbočkou k Libeňskému nádraží. A zúžení do Třetice, teď Kbelská, směr D8. Na konci Kbelské na úrovni Letňan se nově jede pouze jedním pruhem. Na Letňany se navíc nedá sjíždět. Dlouhá kolona se vleče už z jižní spojky od sjezdu do ulice v Korytech. Šťastnou cestu a pevné nervy.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Příjemné odpoledne po 15. hodině, trošku větrné, ale podzimně naladěné. S vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAP+. A s námi budou Martin Garrix a Ed Sheeran. Taky jedna z největších hvězd současnosti Bruno Mars. Nebo Aneta Langerová. A bílý den bez sněhové pláně si můžeme užít i v téhleté chvíli, tak ať se to daří.
6: Rádio Praha a Olda Burda. A

0: Jamelia Superstar, s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a v DAB Plus i v 15 hodin a 16 minut. No a protože udeřila už 12. je rozhodnuto o vinilovém hlasování a yes, prohráli. Boss vyhrál, dnes večer tedy bude Bruce Springsteen a jedno z nejúspěšnějších děl historie pop music. Jeho album Born in the USA z roku 1984. A užít si můžete hity Dancing in the Dark, I'm on Fire, Glory Days nebo My Hometown. V dalším hlasování budou dvě alba také našlapaná úspěšnými hity. The Black Eyed Peas a LPčko The End z roku 2009 a hity Bom Bom Pa, také I Got a Feeling nebo Ima B. Soupeřem jim bude Kanaďan The Weeknd s deskou After Hours z roku 2020 a hity Blinding Lights, In Your Eyes nebo Save Your Tears. Ta volba bude opět těžká a bude na Facebooku. Předem za všechny vaše hlasy děkujeme. Je tu Káťa Jelenová a doprava nejen na jižní spojce.
1: Jižní spojka směrem z Barandovského mostu, tam vzniká kolona už kousek za Spořilovem. Zdržení nabírají jak řidiči kamionu, tak osobních vozidel, sunou se až k Europarku ve Štěrboholech. Pak už jedou pomaleji, hlavně nákladní soupravy, následně okolo Černého mostu celou Novopatskou až do Kbelské. Na jejím konci se kvůli omezení jede pouze jedním pruhem, navíc se nedá sjíždět na Letňany, tedy do Veselské ulice. A Kbelská je plná i z Hloubětína, předtím i průmyslová od Hostivaře, od sjezdu do Českobrodské jedete do omezení na konci Kbelské téměř 40 minut. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Týdne.
3: Nejnovější vydání, to jsou tři novinky a trojnásobná jednička.

0: Tuesday.
1: Číslo 5.
0: Ještě o místo výš je nová Celeste Buckingham, Watch Me Win. 3 nejlepší, Anika Iris, Morning Blues. Cat's Eye, Animal. A jednička. Po třetí jasně a suverénně, Miley Cyrus, Bass Persuades. Všechno důležité, včetně hlasování u nás na webu.
2: Praha.rozhlas.cz.
0: A teď zase vy. Kdo bude příští neděli nejlepší?
3: Hit týdne.

0: den, Aneta Langerová, s vámi Rádio Praha, teď je 15.30, máme pro vás zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré odpoledne. O pražské koalici jednají zástupci vítězného hnutí STAN a druhého Spolu pro Prahu. Obě uskupení mají dohromady 34 z 65 zastupitelů hlavního města. Lídr hnutí STAN Petr Hlaváček řekl, že koalice jen se Spolu se nedá vyloučit, byla by podle něj ale křehká. Zítra nebo ve středu chtějí starostové pokračovat ve schůzkách také s Prahou sobě a Piráty. Hlaváček říká, o jaké gesce mají ve vedení města zájem. Ministerstvo kultury vypsalo přes 40 dotačních výzev na příští rok. Rezort o tom informoval na svém Facebooku s tím, že výzvy zveřejnilo později, než původně plánovalo. Někteří umělci přitom kritizovali, že kulturní organizace stále nevědí, s jakou finanční podporou můžou počítat. Rezort slibuje, že kvůli zpoždění budou mít žadatelé dost času na podání žádosti. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty zdraží oproti dnešku o 69 haléřů na 48 korun a 36 haléřů za litr. Benzin budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 85 haléřů za litr. Sportovní střelkyně Viktorie Schindlerová poprvé v kariéře dosáhla na finále ve světovém poháru. V Káhiře obsadila v disciplíně sportovní pistole 7. místo. Dosavadním maximem 21-leté reprezentantky byla 30. pozice v jiné olympijské disciplíně vzduchové pistoli z loňské soutěže v Mnichově. Dnes má být oblačno, místy se můžou objevit přehánky a teploty 13 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Káťa Jelinová nám řekne, co se děje v dopravě v Praze.
3: Hlavního města, ten je ucpaný kvůli omezení na konci Kbelské. U sjezdu na Letňany průjezdný pouze jeden pruh, do Veselské se navíc nedá vsíždět. Kolony se posouvají krokem už z jižní spojky od sjezdu do ulice v Korytech, pokračují přes Štěrboholy, východní část okruhu, dál přes Novopatskou až do zmíněné Kbelské. Kbelská zaplněná i ze spod od Hloubětína, respektive už od Hostivaře, fronta se tak sune i průmyslovou od Spalovny a průmyslová plná i v opačném směru mezi Českobrodskou a jižní spojkou. Dlouhé zdržení trvá a jen tak neskončí i před omezením na ohradě. Fronty v obou směrech v Hartigově na 15 až 20 minut, o mnoho delší v ulici Jana Želivského. Tam zastavíte už téměř v křížení s Vinohradskou a po pojížděním k ohradě ztratíte okolo 40 minut. A podobný čas se necháte i ve spojovací ve směru na Balabenku. Ještě předtím v Českobrodské brzdí se za odbočkou na Malešice. I tam je to kvůli výraznému omezení, a to před odbočkou k Libeňskému nádraží. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Ivan Trojan alias major Holina vyšetřuje vraždu úspěšného politika. Kriminální seriál Vraždy v kruhu. ČT2. Jejich láska zamíchá kartami celého starověkého světa. Hvězdně obsazený film Šalamoun a královna ze Sáby. A ČT Art uvede v premiéře palet na motivy příběhu Tisíce a jedné noci na hudbu Nikolaje Rimského-Korsakova, Šeherezáda. Pondělní večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Příjemné odpoledne, dobrý den. 15.33 s vámi Rádio Praha. No a ze zpráv už víme, že v Praze se naplno rozjela povolební vyjednávání. Dopoledne jsme mluvili o tom, kdo by mohl vést hlavní město. Za chvilku se zaměříme také na městské části. Zůstaňte s námi.

0: Wanted Dead or Alive Bon Jovi s námi na rádiu Praha je 15.45. Víc než den po skončení sčítání hlasů v komunálních volbách začíná být jasněji, kdo by mohl v následujících 4 letech vést Prahu a také jednotlivé městské části. Třeba do vedení Prahy 3 chce znovu koalice TOP 09 a STAN. Nejen o tom se teď budeme bavit s kolegou Mikulášem Vokoskou, který to všechno sleduje. Mikuláši, vítej.
1: Hezký den. V Praze 3 získala koalice TOP 09 a STAN 18 z celkových 35 míst v jeho zastupitelstvu. Měla by tak křehkou většinu. Začala proto hledat dalšího koaličního partnera. Jako první zahájila jednání s koalicí Piráti, Praha Sobě a Edita Janečková. Uskupení skončilo druhé a získalo ve volbách 6 mandátů. Když se podíváme třeba na Prahu 10, tak tam vyjednávání směřuje zatím ke koalici ODS, uskupení Starostové, Vlasta a Lidovci a Praha 10 Sobě. Zástupci tamních stran ale přiznávají, že jednání o rozdělení míst v radě nebude jednoduché a oddálí podpis koaliční smlouvy. A například v Praze 8 vyhrálo hnutí Osmička žije se ziskem 13 mandátů a jeho lídr Václav Stránský plánuje jednat se všemi stranami bez výjimky.
0: Jsou politici v některých městských částí tak daleko, že brzy podepíšou koaliční smlouvu?
1: Ano, například v Praze 6 koaliční smlouvu by měli podepsat už zítra. Novým starostou se tam stane dosavadní místostarosta Petr Prokop z vítězného hnutí STAN, které získalo 12 mandátů. Starostové navážou na dosavadní spolupráci. Koalice sestaví s Prahou 6 Sobě a ODS a KDU ČSL, kteří dohromady získali 20 mandátů. Všichni partneři tak mají v 35 členném zastupitelstvu pohodlnou většinu. Naproti tomu v Praze 7 si lidé na novou koalici počkají zhruba do příštího týdne, i když tu jasně zvítězilo uskupení Praha 7 Sobě Jana Čižinského se ziskem 18 z 29 mandátů. Čižinský chce o vyjednávání s třetími Piráty a starosty jednat až po skončení druhého kola senátních voleb, přičemž do zastupitelstva se dostalo ještě druhé Spolu, které má 6 mandátů a kandidáti ANO s podporou motoristů, ti získali 2 zastupitele.
0: No, jaká je situace v centrální části města?
1: Tak například v Praze 2 zvítězilo uskupení Spolu, za které kandidoval dosavadní starosta Prahy 2 Jan Korseska a očekává se zachování podobného složení vedení městské části jako doposud. Vychází to z výsledku voleb, ale povolební vývoj Korseska komentovat zatím nechtěl. V Praze 1 sice volby vyhrála opoziční Praha 1 Sobě, která chce jednat se všemi, zatím ale jednají o sestavení koalice i strany bez vítěze, zejména TOP 09 a ODS s dalšími uskupeními. Všechny strany jsou ale otevřené spolu navzájem jednat. Například TOP 09 chce udržet funkci starosty, o kterou má ale zájem i ODS anebo uskupení My, co tady žijeme. Naproti tomu na postu starosty nelpí vítězná Praha 1 Sobě, která je připravená funkci nabídnout některému z partnerů při sestavení podle nich smysluplné koalice.
0: Naši redaktoři sledují povolební vyjednávání v pražských městských částech. Všechno za ně shrnul teď Mikuláš Vochoska. Mikuláši, díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: A jdeme na silnice. Silnice teď sleduje Káťa Jelenová.
2: Na městském okruhu začaly s regulací provozu v tunelech. Kolony tak vznikají v Troji, před Blankou v Nové Povltavské, předtím i v Holešovičkách, zatím od Rokosky, před Prašním mostem ve Svatovícké od Vítězného náměstí na Břevnově v Patočkově od Kajetánky, v Radlické před Dobřížskou od ČSOB, no a zpomalíte i ve zmíněné Dobřížské před Mrázovkou. Jižní spojka před Barandovským mostem se zaplnila téměř od podjezdu magistrály. Jedete-li na Černý most, kolonu na spojce čekejte před Lanovým mostem. Nesouvisle se pak popojíždí přes Štěrboholi celou východní částí okruhu Novopatskou až na konec k Belské. Před sjezdem do Veselské se kvůli novému omezení jede pouze jedním pruhem. A dlouhé zdržení kvůli tomu i na trase z Hostivaře. V Průmyslové zastavíte těsně za sjezdem do Českobrodské a nahoru do Kbelské pojedete 45 minut. Okolí ohrady totálně ucpané. Hartigová jak z centra, tak od Vápenky, hlavně pak ulice Jana Želivského. Z úrovně hřbitovů ztratíte přes půl hodiny. A dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: v mateřské škole v Přímětické ulici v Praze 4 dnes popolední hořelo. Nový film Václava Marhoula Doznání bude mít premiéru na Varšavském filmovém festivalu. Ve stovkách francouzských supermarketů chladící zařízení místo chlazení hřála. Bude jasno nebo polojasno, lokálně mlhy, od západu přibývání oblačnosti a teploty zítra 13 až 15 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražští hasiči dnes zasahovali u požáru v budově mateřské školy v Přímětické ulici. Hořela tam myčka na nádobí. Podle mluvčího hasičů Miroslava Řezáče požár zasáhl jednu místnost. Školku evakuovali a děti přesunuli do vedlejší budovy.
2: Na místě bylo zjištěno, že požár už byl uhašen pomocí přenosného hasicího přístroje. My jsme pouze tento požár dohasili pomocí tlakové vody.
0: Film Doznání Václava Marhoula bude mít světovou premiéru na Varšavském mezinárodním filmovém festivalu 15. října. Novinka se odehrává v moskevské věznici Lubjanka v roce 1938. Tématem je podle režiséra zachování morální integrity a sebeúcty ve chvíli, kdy jde člověku o život. Ve filmu mimo jiné hraje Brett Dourif, držitel Zlatého globu za Přelet nad kukačím hnízdem Miloše Formana. Českým divákům se Doznání představí 28. ledna. České ministerstvo zahraničí doporučilo omezit cesty do Saúdské Arábie jen na nezbytné. Varovalo také před návštěvami oblastí, které sousedí s Jemenem. Česká diplomacie tak reaguje na dva víkendové útoky na letiště v saúdsko-arabském hlavním městě Riádu, které nepřežilo nejméně 14 lidí. Mezinárodní letiště v Riádu kvůli ostřelování zrušilo stovky letů. K jednomu z útoků se přihlásili jemenští, Íránem podporovaní povstalci Húsíové, kteří oblast ostřelují opakovaně. Ve stovkách francouzských supermarketů přestala správně fungovat chladící zařízení. Některé lednice a mrazáky místo chlazení hřály. Velké množství čerstvého a mraženého jídla se zkazilo a musí se vyhodit. Podle serveru BFMTV se to týká přibližně 400 prodejen.
3: Šéf jednoho ze zasažených maloobchodních řetězců Kooperativ i Dominik Schelcher uvedl, že škody jsou velké. Incident označil za kybernetický útok, který je podle něj mimořádně závažný a nepřijatelný. Hackerům se podle stanice BFMTV přes noc podařilo na dálku spustit odmrazování chladicích zařízení a nastavit teplotu na 50 stupňů Celsia. Napojit se podle televize měli na chladicí zařízení dánské společnosti Danfoss. Zaměstnanci většiny obchodů na to přišli až ráno, když otevřeli mrazáky a vyvalil se na ně teplý vzduch. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Hokejisté New Yorku Rangers s útočníkem Jaroslavem Chmelařem v sestavě porazili Vancouvera Filipa Hronka jednoznačně 6-2. Reprezentační bek Hronek nebudoval. Chmelař v dresu Rangers strávil na ledě necelých 10 minut a také on vyšel střelecky na prázdno. Philadelphia s obráncem Davidem Jiříčkem prohrála s Carolinou 1-4. Gólman domácích Flyers Daniel Vladař sledoval porážku pouze ze střídačky. Zítra bude jasno nebo polojasno, ráno a dopoledne lokálně mlhy, večer se bude od západu přibývat oblačnost až na zataženo a teploty 13 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A Káťa Jelenová nám řekne, jak je to na silnicích.
5: Na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti popojíždí dlouhá kolona, teď nejen kamionů. Už ve sjezdu z dálnice pomaleji se sunou i osobní auta v levém pruhu, a to až na začátek omezení před Jesenicí. V koloně na 77. kilometru se navíc srazila dvě nákladní vozidla. Na městském okruhu pokračuje regulace provozu v tunelech. Kolony tak popojíždí stále v Troji před Blankou, jak v Nové Povltavské, předtím v Holešovičkách od Rokosky, před Prašným mostem ve Svatovícké, také na Břevnově v Patočkově od Kajetánky. Jižní spojka směr Smíchov, plná od podjezdu magistrály. Pokud míříte směr Černý most, kolonu na spojce čekejte z odbočky do ulice v Korytech. Pokračuje pak přes celé Štěrboholy, celou východní část okruhu Novopatskou až nakonec k Belské. Před sjezdem do Veselské kvůli novému omezení projedete pouze jedním pruhem. A okolí ohrady zůstává totálně ucpané, jak Hartigova z centra, tak i od Vápenky, hlavně potom ulice Jana Želivského. Z úrovně hřbitovů budete pojíždět téměř 40 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha.
6: Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Krásné odpoledne a dobrý den. Po 16. hodině s vámi je Rádio Praha a s námi budou Luis Capaldi. Damiano David a jeho Zombie Lady. A také Miro Žbirka a David Žbirka. A v téhle společnosti můžete být s námi. Ať se vám daří.

0: No Doubt, s námi na rádiu Praha je 16 hodin a 15 minut. Už jste hlasovali pro hit týdne, pokud ne, udělejte to. Dokonce novinky, ty jsou nadupané známými jmény. Například mezi novinkami má své želízko v ohni Taylor Swift, Somber, Tereza Mašková, Bruno Mars a nebo Pokáč. Na prvním místě kraluje už několikrát za sebou Miley Cyrus, ale jsou tam i další velká známá jména. Celeste Buckingham, Nico Santos, One Republic, Lake Malawi a další. Hlasujte na našem Facebooku a nebo na našich stránkách na praha.rozhlas.cz. A pojďme se podívat také na aktuální dopravu. S tou je tady Káťa Jelenová.
1: V Praze dnes panuje velmi silná odpolední špička, situaci nepomáhá ani řada dost výrazných omezení. Nové na Koncikbelské směrem k D8 u sjezdu do Veselské se dá projet pouze jedním pruhem. Kolony se vlečou už z jižní spojky téměř od Spořilova, také na trase z Hostivaře v Průmyslové od Českobrodské. Plní se i okolní silnice, například Broumarská od Českobrodské krajské zahradě. Další omezení a velká komplikace, tu čekejte ve spojovací u odbočky k Libeňskému nádraží. Tam naberete zdržení už v Českobrodské z odbočky na Malešice, odtud čekejte téměř půl hodiny navíc. V Hartigově od Jarova do zúžení na Ohradě necháte také téměř půl hodiny. Směrem z centra je to na 20 minut. V ulici Jana Želivského od Hřbitovů k omezení na Ohradě se budete sunout také okolo půl hodiny. Nuselský most směrem do centra plný už od Vyšehradu do Legerovy pojedete 20 minut. Z druhé strany od Holešovic ztratíte podobný čas v úseku mezi Florencí a muzeem. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Ejty tady nás dovedla ke zprávám v 16.30 na Rádiu Praha s Denisou Žižkovou.
1: A já vám přeji hezké odpoledne. Už na konci týdne bude známé nové složení Senátu. Mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola budou voliči vybírat v pátek a v sobotu. Hlasování se týká 22 obvodů. Pět kandidátů získalo senátorské křeslo už v prvním kole. Svého zástupce v horní komoře už teď znají třeba lidé na Vyškovsku, Rychnovsku nebo Děčínsku. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO bude dnes jednat se zástupci odborové organizace Unie bezpečnostních složek. Tématem schůzky jsou platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězenské služby. Ty mají v příštích třech letech každý rok růst o 2600 až 2900 korun měsíčně. Odbory ale požadují výraznější navýšení tarifů. Zhruba polovina českých průmyslových firem se do budoucna obává nedostatku vody. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, ve kterém na přelomu srpna září odpovídali zástupci víc než stovky společností. Na úsporná opatření můžou firmy čerpat podporu od Ministerstva průmyslu a obchodu. Rezort od roku 2022 vyčlenil už skoro miliardu korun. Sportovní střelec Jiří Přívratský vyhrál na světovém poháru v Káhře soutěž vzduchových pušek. Tuto disciplínu ovládl podruhé, předloni zvítězil v Granadě. Počasí zítra čekáme jasné nebo polojasné dopoledne, mlhy k večeru, přibývání oblačnosti až na zataženo a teploty 13 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se podívat také na aktuální dopravu. Káťa Jelinová je tady.
3: Na hlavním průtahu u Hříněvsí teď panují velké komplikace ve směru z centra do Říčan. V ulici Přátelství před kostelem se srazila dvě osobní auta. Jedná se o nehodu se zraněním, na místě tak zasahují i záchranáři a jen velmi pomalu se projíždí k Vadlově. Ve směru z centra se brzdí už na úrovni Fruty, zdržení odtud více než půlhodinové. Od Petrovic ztratíte přes 20 minut z odbočky na Pitkovice. Jedete-li od D1, naberete také zhruba půl hodiny navíc. Od Říčan jen kratší zdržení do 10 minut z úrovně Penny Marketu. Na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti popojíždí dlouhá kolona jak kamionu, tak osobních vozidel už od sjezdu z dálnice. Na začátek omezení před Jesenicí jedou 20-25 minut. V koloně na 77. kilometru navíc odklízejí následky po srážce dvou nákladních vozidel. A na městském okruhu taky regulují provoz v tunelech. Kolony tak popojíždí v Troji před Blankou v Nové Povltavské, předtím v Holešovičkách, před Prašným mostem ve Svatovícké, také na Břevnově v Patočkově od Kajetánky. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den, 16 hodin 32 minuty s vámi Rádio Praha. No a za chviličku se podíváme na pražské typy Jirky Štefla, do té doby George Ezra nebo Alex Hepburn.

0: Metallica s námi na rádiu Praha. Teď je tady čas na pražské typy Jirky Štefla.
1: Z rádia Praha vám přeju hezký den. Skandinávský dům vás zve na festival severské kultury Dny severu. Ten letos nabízí program na téma proměny. Těšit se můžete na setkání se spisovateli, filmové projekce, debaty i další program věnovaný současné severské kultuře. Festival v Praze navštivte třeba v čítárně Unijazz, kyně Ewald nebo městské knihovně, a to od úterý do čtvrtka. A v divadle Na Jezerce uvedou komedii Už je tady zas, která si pohrává s poněkud šokující představou. Co kdyby se dnes v Berlíně probudil Adolf Hitler a ocitl se uprostřed současného světa? Hra sleduje jeho setkání s dnešní společností i to, jak by na něj reagovali lidé a média. Pro odpověď si přijďte do divadla Na Jezerce, a to v úterý od 19 hodin. Další repríza bude v listopadu. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: A Káťa Jelinová pro nás bude mít ještě dopravu.
2: U Hříněvci v ulici Přátelství směrem z centra trvají komplikace před kostelem. Záchranáři tam zasahují u vážnější nehody dvou osobních vozidel. Půlhodinové kolony se sunou z centra od Fruty, od Petrovic, z odbočky na Pitkovice i od D1 právě na výjezdu z Pitkovic. Jižní spojka směrem na Smíchov plná od podjezdu magistrály k Barandovskému mostu. Směrem na Černý most se jede pomaleji od nájezdu z Modřan za Vídeňskou. Pak se příliš nerozjíždějte, brzdit totiž budete zase kousek za Spořilovem. Nesouvislá fronta až k Europarku, následně i v celé Štěrboholské spojce až ke sjezdu na Běchovice. Okolí Černého mostu Novopatskou a Kbelskou pak plní spíše kamiony. V osobním autě ale také zdržení naberete, hlavně v Novopatské před sjezdem do Kbelské. Hlavní příčinou je výrazné omezení na konci Kbelské, před sjezdem na Letňany se jede pouze jedním pruhem. A ucpaná stále i trasa z Hostivaře, průmyslová od spalovny odtud do místa zúžení na konci Kbelské je to téměř na 50 minut. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: vojáci dnes nacvičovali reakci na hrozbu teroristickým útokem ve Vodojemu Flora v Praze. Koalice se znovu neshodla na novele školského zákona. Nobelovu cenu za ekonomii získali ekonomové Robert E. Hall a Michael Woodford. Zítra bude jasno nebo polojasno, k večeru bude přibývat oblačnost a teploty maximálně 15 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Rychlý přesun po Praze a spolupráci s policií dnes nacvičovali vojáci ve Vodojemu Flora. Jednotky při nácviku reagovaly na fiktivní hrozbu teroristického útoku, popisuje generální ředitel pražských vodovodů a kanalizací Petr Mrkos.
2: My máme objekty elektronicky i mechanicky střežené, ale potřebujeme vědět, že v případě narušení té ochrany by se někdo na ty objekty rychle dostavil a zahájil jejich střežení. Na území hlavního města provozujeme 10 objektů důležitých pro obranu státu a 40 objektů možného napadení.
0: Vodojem Flora zásobuje přes 16 000 odběratelů v Praze 2, 3 a 10. Lídři koaličních stran se stále nedohodli na finální podobě novely školského zákona. Kvůli výtkám SPD a motoristů jednala ráno koaliční rada. Neschody ale dál přetrvávají a zástupci vládních stran se tak v týdnu setkají ještě jednou.
3: Koalici rozděluje samotná inkluze. Motoristé požadují její zásadní revizi a zakládat chtějí třeba speciální třídy. Ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO řekl, že v jeho návrhu už jsou zahrnuté koaliční kompromisy a pro větší debatu nevidí prostor.
4: Pokud se nedohodneme, tak jsou koaliční partneři zodpovědní za to, že ten současný nevyhovující systém bude pokračovat dál.
3: Plagovu novelu naopak podporují třeba opoziční Piráti nebo ODS. Změny jsou nutné taky podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce.
5: Byly pouze na doporučení poradny, tak konečně by se staly plnohodnotnými zaměstnanci školy.
3: Peníze na asistenty by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídě, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Nobelovu cenu za ekonomii získali američtí ekonomové Robert E. Hall a Michael Woodford. Švédská královská akademie věd ve Stockholmu je ocenila za teorii mikroekonomické základy makroekonomické stabilizace. Zlatou medaili a diplom si převezmou 10. prosince. S oceněním laureáti získají i finanční odměnu v přepočtu 26 milionů korun. Nobelovou cenu za ekonomii vyhlašují akademici jako poslední. Minulý týden oznámila držitele cen za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír. Fotbalový brankář Marek Kalina, který byl potrestaný v korupční kauze, vystoupil z Fotbalové asociace České republiky. Odvolací komise s ním proto přerušila řízení. Etická komise mu zakázala činnost na 20 let a uložila pokutu 500 000 korun za 11 přečinů od roku 2021, především v dresu třetiligového Zlínska. Klub byl navíc za účast v aféře přeřazený do nejnižší soutěže. Bude jasno nebo polojasno, ráno a dopoledne mlhy, k večeru bude od západu přibývat oblačnost až na zataženo a teploty zítra 13 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A teď už doprava a Katka Jelenová.
7: Na severovýchodě metropole působí už od včerejška značné potíže, výrazné omezení na konci Kbelské. U sjezdu do Veselské je průjezdný jen jeden pruh, zúžení by mělo skončit až 23. října, tedy nezbývá, než se obrnit velkou dávkou trpělivosti. Kolony v řádech desítek minut popojíždí už z jižní spojky z odbočky do ulice v Korytech, také na trase z Hostivaře v Průmyslové od Spalovny. V Úhříněvci v ulici Přátelství směrem z centra trvají velké komplikace před kostelem, pravý pruh stále blokují následky vážnějšího střetu dvou osobních vozidel. Jede se Kyvadlově, až půlhodinové kolony se stále sunou z centra od Fruty, od Petrovic z odbočky na Pitkovice i od D1 na výjezdu z Pitkovic. A na městském okruhu pokračuje regulace provozu v tunelech. Kolony tak popojíždí v Troji před Blankou v Nové Povltavské, předtím v Holešovičkách od Bulovky, před Prašným mostem ve Svatovítské od Vítězného náměstí a také v Břevnově v Patočkově od Kajetánky. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: Už nehledám to místo, kde všechno má.
6: A to už je hudební jméno po 17. hodině. Bude tady Poetika.
8: Tak si zpívám dokola.
6: Linkin Park.
9: Let's you cut me out.
6: a taky Hozier. A já jsem Petr Zejček, přeji vám příjemný den.

0: Tak to byly irské brusinky The Cranberries a vynikající zpěvačka Dolores O'Riordan. A teď už k tomu, co budeme hrát dnes večer po 21. hodině. Máme tady pondělí, první pracovní den nového týdne a jako každé pondělí tady bude náš pravidelný vinyl. Jediný hudební speciál, o kterém rozhodujete vy, naši posluchači, svým hlasováním na Facebooku Rádia Praha. To skončilo jako vždy dnes ve 12 hodin a nic na tom nezměnil ani víkend. Jasné, vedení Bruce Springsteena bylo potvrzeno, takže britští Yes a jejich album z roku 1983 90125 někdy jindy. My si dneska večer dáme Bose a jeho skvělou desku, jeho nejúspěšnější desku vůbec Born in the USA z roku 1984. Po 21. hodině po zprávách. A jak to momentálně vypadá na silnicích, řekne Katka Jelenová.
1: V Blance ve směru z Břevnova do Troje panuje velmi silný provoz od Prašného mostu, tedy od nájezdu z Davids až k výjezdu do Nové Povltavské. Příčinou není nehoda ani překážející vozidlo, jedná se pouze o důsledky dnešní silné odpolední špičky. Vjezdy do tunelu na městském okruhu navíc stále regulují. V Patočkově na Břevnově například postojíte od Kajetánky více než půl hodiny. Na jižní spojce na trase k Barandovskému mostu popojíždí kolona od podjezdu magistrály ve sjezdu do takzvané Myší díry směr Barandov či Strakonická. Teď navíc překáží následky nehody, jede se pouze jedním pruhem. A jižní spojka totálně ucpaná i ve směru na Černý most. Do kolony se vyjíždí na Lanovém mostu a místy jen krokem se jede až do omezení na konci k Belské. U sjezdu na Letňany projedete pouze jedním pruhem. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Topíte.

0: Jsou tady krátké zprávy s Denisou.
1: Dobré odpoledne. V Praze 11 dělníci pokračují ve výstavbě dočasného parkoviště se 100 místy v blízkosti multifunkční budovy Sandra. Podle mluvčí městské části Alžběty Plocové má být parkoviště hotové do několika týdnů. Bližší termín neuvedla. Z veřejných dokumentů ve veřejném registru smluv vyplývá, že práce mají stát téměř 6 milionů korun a parkoviště bude dočasné a do budoucna městská část na pozemku plánuje například mateřskou školu. Ministerstvo kultury vypsalo přes 40 dotačních výzev na příští rok. Resort o tom informoval na svém Facebooku s tím, že výzvy zveřejnilo později, než původně plánovalo. Někteří umělci přitom kritizovali, že kulturní organizace stále nevědí, s jakou finanční podporou můžou počítat. Resort slibuje, že kvůli zpoždění budou mít žadatelé dost času na podání žádostí. První peníze chce začít vyplácet v březnu, zároveň plánuje přísnější kontroly dotací. Herec Miroslav Donutil se dnes večer po 20 letech vrátí do pražské Lucerny. Ve své One Man Show bude vyprávět příběhy ze života a vzpomínat na kolegy z Národního divadla, ve kterém strávil v angažmá čtvrt století. Stejný program zopakuje ve Velkém sále Lucerny i zítra a ve středu a naváže tak na slavné pořady z přelomu tisíciletí. Tenisté Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina skončili na turnaji v čínském Šanghaji ve třetím kole. Lehečka vypadl po prohře 1-2 na sety se Španělem Chodarem, Svrčina podlehl Rusovi Medveděvovi 0-2 na sety. Jediným českým zástupcem tak zůstává Jakub Menčík, který si zítra zahraje o postup do čtvrtfinále. Čeká ho Francouz Gea. Zítra by mělo být podobně jako dnes oblačno, polojasno, k večeru přibývání oblačnosti a teploty 13 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už doprava a Katka Jelenová.
3: Na Břevnově z úrovně Kláštera vznikají kolony jak ve směru z centra. K Vypichu se jede 20 minut, tak i k tunelům. V Patočkově ztratíte téměř půl hodiny. Provoz v tunelech navíc stále regulují. Velmi silný provoz čekejte i v Blance z Břevnova do Troji. Bezmála půl hodiny strávíte v koloně od Prašného mostu k výjezdu do Nové Povltavské. Jižní spojka směr Smíchov stále ucpaná od magistrály. Kolona už vzniká i v ulici 5. Května z úrovně Chodová směrem z D1. Sune se více než 30 minut k Barandovskému mostu, respektive ke sjezdu do Strakonické. V Myší díře blokují jeden z pruhů následky nehody. A pokud míříte směr Černý most, kolonu na spojce čekejte od Spořilova, pokračuje pak přes Štěrboholy celou východní částí okruhu, Novopatskou až nakonec k Belské. Před sjezdem do Veselské se kvůli novému omezení jede pouze jedním pruhem. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Český rozhlas se už v neděli na několik dní obrazně řečeno přestěhuje do Olomouce. Začne tam 42. ročník festivalu Prý Bohemia Radio. Přehlídka nabídne to nejlepší z české i zahraniční rozhlasové a podcastové tvorby. Více o tom řekneme už za chvíli.

Nejlepší rozhlasové dokumenty, reportáže, podcasty a dramata budou opět po roce soutěžit o přízeň odborné a studentské poroty na Mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby Pri Bohemia Radio. Jeho 42. ročník začne v Olomouci už tuto neděli.

0: Olomouc se promění na chvíli v to rozhlasové město, takže já se velmi rád sejdu se všemi, kteří Český rozhlas poslouchají, abychom sdíleli především tu posluchačskou lásku.
1: Moderátor hosta radiožurnálu Libor Bouček se s posluchači setká už v neděli v obchodním centru Galerie Šantovka na tradičním neoficiálním zahájení festivalu od 14 hodin. O 3 hodiny později uvede své hosty v kině Metropol.
0: S Janem Pokorným, Pavlem Horvátem a Monikou Valentovou se sejdeme v kině Metropol, kde nás čeká 90 minut živé diskuze mezi námi a pochopitelně i mezi diváky.
1: Vstupenky na tuto akci jsou stále k dispozici na webu festivalu. Hostem Libora Boučka bude i šéfrežisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák, který se do kina Metropol přesune z nedalekého olomouckého Červeného kostela. Tam v 16 hodin začne diskuze o tajemstvích rozhlasového herectví, nazvaná Neviditelný herec Olmerka. Připomene třídílnou sérii, která sleduje zpěvačku Evu Olmerovou od dětských let přes první výrazné úspěchy až po konflikty s režimem.
2: Kam pak, slečno?
3: A co je vám do toho?
2: Státní bezpečnost.
4: Lucka Polišenská, která se s Kateřinou Marí Fialovou dělila o tu roli z hlediska věku a hrála tu Evu Olmerovou starší, tak za ní získala rozhlasovou cenu Thálie. A tohleto připomenutí toho seriálu bude zároveň připomenutím té ceny.
1: Zdůrazňuje Aleš Vrzák. A i letos se bude udělovat cena Thálie za mimořádné rozhlasové výkony. Kdo ji převezme, říká ředitelka festivalu Kateřina Konopásková.
5: Rozhlasovou Thálii letos obdrží herečka Magdalena Borová a je to za výkon ve hře Ingmara Bergmana Scény z manželského života. A pokud můžu citovat z Poroty, tak je to především za její neokázalý, autentický, přesvědčivý a technicky dokonalý výkon.
1: Do rozhlasové síně slávy uvede tentokrát generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral dvě dámy. Festival potrvá do 22. října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: A teď doprava a Katka Jelenová.
7: V Dobříšské před regulovanou mrázovkou naberete zdržení jen v řádech minut. Delší kolona po pojíždí v Radlické do centra od budovy ČSOB. V Patočkově před tunely přetrvává až půlhodinová fronta od Kláštera. I v Blance samotné čekejte velmi silný provoz, a to ve směru do Troji. Kolona se sune od Prašného mostu až do Nové Povltavské. Na magistrále z Pankráce do Holešovic ztratíte 25 minut v úseku mezi Soudem a prvními světly v Legerově. Od Holešovic mezi Florencí a IP Pavlova naberete 15 až 20 minut. Ucpané zůstává okolí Ohrady, jmenovitě Hartigova v obou směrech, také ulice Jana Žilivského od Vinohradské, stejně tak oblast Jarova, Českobrodská z odbočky do Malešic až do spojovací k omezení. A připomínáme i nové, velmi výrazné omezení na konci Kbelské směr D8, u sjezdu na Letňany. Jede se tam pouze jedním pruhem, nesouvislá kolona se posouvá už z jižní spojky od Spořilova a také od Hostivaře v Průmyslové od sjezdu do Českobrodské. Dobře dojeďte.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Tak to byla Dido na Rádio Praha. Teď už je tady 18. hodina a další zpravodajská relace, kterou připravila do vysílání Denisa Žižková. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer.

0: Praha 7 sobě chce po výhře v komunálních volbách jednat s Piráty a starosty. Začala poslední část oprav Gbelské ulice v Praze. Řidiči musí počítat s omezeními. Rusko odmítlo ukrajinský návrh na 60-denní příměří. Zítra má být jasno nebo polojasno, k večeru oblačno, teploty maximálně 15 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Nová vládnoucí koalice v Praze 7 nejspíš vznikne až příští týden. Volby tam se ziskem 57% hlasů ovládlo uskupení Praha 7 sobě. V 29 členem zastupitelstvu získalo 18 mandátů. Pokračuje jeho lídr a dosavadní starosta městské části Jan Čižinský.
2: Po 12 letech práce jsme dostali prostě nejlepší výsledek, jaký jsme kdy od voličů dostali, takže jsme na to hrozně vděční. Zvažujeme spolupráci s Piráty a se Stanem, to jednání ale proběhne až po tom druhém kole senátní voleb.
0: Piráti a starostové skončili ve volbách třetí se třemi zastupiteli. Dvakrát tolik křesel získalo druhé Spolu pro Prahu 7. Do zastupitelstva se dostali také dva kandidáti za ANO s podporou motoristů. Silničáři dnes zahájili závěrečnou část opravy Gbelské ulice na severovýchodě Prahy. Musí zrekonstruovat zbývající sjezdové a nájezdové rampy a mimoúrovňovou křižovatku Gbelské s dálnicí D8. Ode dneška je uzavřená sjezdová rampa do Veselské ulice. Omezení se budou měnit podle postupu prací. Rekonstrukce potrvá do konce listopadu. Hlavní fázi opravy Gbelské ulice, po které denně projede až 90 tisíc aut, dělníci dokončili v polovině srpna. Hlavní město za práce zaplatilo zhruba 600 milionů korun. Rusko nepřistoupilo na návrh 60-denního zastavení bojů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky navrhl dvouměsíční příměří, během kterého by se na Ukrajině mohly konat volby. Mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov ale uvedl, že Moskva je ochotná zastavit palbu pouze v den voleb. Rusko nehledě na takzvané energetické příměří vyhlášení pokračovalo v útocích na ukrajinskou kritickou infrastrukturu.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se dnes prostřednictvím videokonference zapojil do jednání Varšavského bezpečnostního fóra. Potvrdil, že Ukrajina bude dodržovat energetické příměří vyhlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem, pokud totéž udělá i Rusko. Zelenský ale uvedl, že v noci Moskva příměří porušila, když zasáhla zařízení na těžbu plynu v Charkovské oblasti. Ukrajina si proto vyhrazuje právo na odpověď, varoval Zelenský. Upozornil také účastníky konference na to, jak významně se snížila aktivita ruských tzv. Trolích farem na sociálních sítích, a to poté, co Ukrajinci zasáhli datová centra ruského vyhledavače Yandex. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Fotbalisté Slavie Praha naposledy trénují před druhým zápasem v sezóně Ligy mistrů. V Baku se zítra utkají se Sabahem. Proti nováčkovi v elitní soutěži bude český mistr hrát o první vítězství po 19 letech. Utkání začne v 18 hodin 45 minut. Bude jasno nebo polojasno, ráno a dopoledne lokálně mlhy, k večeru pak přibývání oblačnosti a teploty 13 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A jsou tady dopravní informace a Katka Jelenová.
5: V Praze dnešní odpolední špička zdaleka nepolevuje. Pokračuje i regulace vjezdů do tunelů, jak na hlavní, tak na městské části okruhu. Blanka je ucpaná směrem z Břevnova do Troji, hlavně v úseku mezi Prašným mostem a sjezdem na Letnou. Pak už se k Nové Povltavské jede o něco svižněji. Před Mrázovkou popojíždí kolona v celé Dobřížské, téměř z konce Barandovského mostu, předtím i na jižní spojce od podjezu magistrály. V Patočkově trvá dlouhé zdržení od Kajetánky. Jižní spojka zůstává plná i ve směru na Černý most. Fronta chvílemi nesouvislá začíná za Spořilovem, pokračuje do Štěrbohol ke sjezdu na Dolní Počernice a její další část pak na východní části okruhu za Běchovicemi. Odtud se posouvá okolo Černého mostu, následně Novopatskou až do zúžení na konci Gbelské. Zdržení trvá i ve směru z Hostivaře, brzdí se v Průmyslové u sjezdu do Českobrodské a odtud nahoru do Gbelské je to na půl hodiny. A stejný čas ztratíte i na trase Českobrodská z odbočky na Malešice do omezení ve spojovací. Dobře do Pojďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: Praze nepojede o víkendu metro.
9: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
4: V dnešním pražském updateu se s naší létající redaktorkou vypravíme do Vysočanské Kolbenky a budeme zjišťovat, jak se místo časem proměňovalo. Pozveme vás do divadla na Fidlovačce, které už tento týden uvede premiéru nového muzikálu Dáma na kolejích, a už za chvíli vám představíme repliku ukradeného vodního díla Prameník, které se vrátilo do Prahy 8. Já jsem Petr Zajíček, přeji vám hezký večer.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Ukradené vodní dílo Prameník se vrátilo do Prahy 8. Socha Vladimíra Kína, která vznikla v 60. letech minulého století, stala na Ďáblickém sídlišti zhruba do roku 2007, kdy ji někdo ukradl. Praha 8 nechala vytvořit její bronzovou repliku, která je nyní k vidění v Kulturním domě Ládví.
1: Prameník svým tvarem připomíná loďku nebo otevřené vajíčko s abstraktním tvarem ve svém středu. Nyní je dílo přes 2 metry vysoké, ale spodní část bude do budoucna zapuštěná do země na Ďáblickém sídlišti.
2: Já jsem nadšená a jsem ráda, že prostě se ty umělecká díla vracejí.
1: Říká obyvatelka Prahy 8 Petra Študentová, která se na Prameník přišla podívat. Dorazila taky Zuzana Ešlégrová, která si dílo pamatuje z dětství.
3: My jsme si tam chodili hrát k Prameníku, poslouchali jsme potom, jak teče vodička. No ale pak člověk stárnul a už mě Prameník nezajímal, že jo. Ale je pravda, že to tam zarostlo hodně. Nikdo se o to nezasadil, aby dělali údržbu.
1: Na zhotovení této repliky pracovala sochařka Jarmíra Němcová a práce to nebyla lehká. Vy jste neměla žádný technický výkres nebo tak, jen třetinový model a fotografie, tak co říkáte na výsledek?
4: Nemohla jsem dělat kopii, toto je ideální rekonstrukce, jak jsem si to já jako představovala a cítila se do té sochy.
1: Jak to nakonec bylo s tou volbou barvy? Já bych to popsala jako taková velmi tmavě hnědá.
4: Lehce jsem právě chtěla, aby do toho byla zapatinovaná i ta zeleň, která tam potom začne pomocí té vody vznikat.
1: Voda za tím Prameníkem neprotéká, ale to se změní, až bude na svém cílovém místě ve Fanfulíkově ulici v Ďáblicích. O tom, že dílo někdo před lety ukradl, autor díla Vladimír Kín nevěděl. Říká jeho syn a historik architektury Zdeněk Lukeš.
5: On o tom nevěděl, protože my jsme mu to neřekli, protože jsme neměli sílu mu říct, že jedna z plasty, kterých si velice vážil, už neexistuje, takže nesmírně oceňuju úsilí kolegů na Praze 8, že se rozhodli to dílo obnovit.
1: Zatím není jasné, dokdy se lidé budou moct dílo v Kulturním domě Ládví prohlédnout. Na své místo v Ďáblicích se vrátí poté, až tam dělníci vybudují odpočinkovou zónu. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
6: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: Máme 7:15, jak to vypadá v pražské dopravě, prozradí Katka Jelenová.
7: Na konci k Belské směrem, kde osmičce projedete kvůli novému omezení pouze jedním pruhem a navíc nesjedete na Letňany, sjezd do Veselské je uzavřený. Kolona je dlouhá, vleče se už z jižní spojky od Záběhlic. Blanka je ucpaná směrem z Břevnova do Troji, hlavně v úseku mezi Prašným mostem a sjezdem na Letnou. Před Mrázovkou popojíždí kolona v celé Dobřížské, téměř z konce Barandovského mostu. Předtím je ucpaná jižní spojka od podjezdu magistrály. V Patočkově trvá dlouhé zdržení od Kajetánky. A zcela totálně ucpané okolí ohrady Hartigova v obou směrech, teď hlavně ve směru z centra. Také ulice Jana Želivského od Vinohradské, stejně tak oblast Jarova, tedy Českobrodská z odbočení do Malešic až do spojovací k omezení. Na všech uvedených místech nabíráte minimálně půl hodiny navíc. Dobře dojďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Scrollujete?

0: Update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Pražské divadlo Na Fidlovačce uvádí novou hudební inscenaci Dáma na kolejích. Příběh ženy, která se rozhodne vzít život do vlastních rukou, nabídne humor, hudbu i téma, které je aktuální i dnes. Jak se známý příběh proměnil v nové divadelní zpracování a na co se mohou tady diváci těšit, to zjišťovala naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
2: Jsme hledali pro nás silný téma, nebo to, o čem bychom to mohli vyprávět dneska. Došli jsme k tomu, že prostě je třeba nebo je možnost vyprávět o tom, jak prostě člověk ztratí v životě něco podstatného, něco, co si myslí, že má jistý.
3: Popisuje režisér muzikálu Lukáš Pečenka. Ve filmové předloze stvárnila hlavní roli Jiřina Bohdalová. Na scéně Divadla Na Fidlovačce se ve stejné roli objeví Vendula Příhodová.
4: Pro mě je to vlastně hrozně jednoduchý, protože já se do toho porovnávání vůbec nemůžu pouštět, to je neporovnatelné. A paní Jiřina bude vždycky dáma na kolejích, já si to teďka takhle pučím a říkám si, že to není taková svatokrádež, protože je to divadlo, je to trošku jiné.
3: Hudební inscenace nabídne původní filmové melodie, přibyde ale i několik nových autorských skladeb, které složil Petr Malásek. Právě jeho s původním filmem pojí rodinné vazby.
5: Tyhle filmové muzikály tvořilo trio. Byl to můj táta Jiří Malásek, Jiří Bažant, to je jeho takový věčný nebo celoživotní souputník, a ještě Vlastimil Hála. Já se prostě vracím do dětství, vrací se mi ty pocity, se kterými jsem to poslouchal tenkrát. Mějte rozum, paní Kučerová a podobné songy.
3: V dalších rolích se objeví třeba herec Ivan Lupták, Lukáš Rous nebo Milan Peroutka. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
1: A já dodám, že Divadlo Na Fidlovačce uvede muzikál v premiéře tento čtvrtek.

0: Posloucháte Rádio Praha, je tady pražský update a v rámci něj už souhrn dnešních pražských zpráv, který připravila Denisa Žižková.
1: Dobrý podvečer. V Praze vznikla petice požadující, aby ve volbách vítězné hnutí STAN nebralo do magistrátní koalice Spolu, respektive ODS, která je Spolu s TOP 09 tvoří. Petici dosud podle informací na webu podpořilo asi 2600 lidí. STAN a Spolu získali v metropoli shodně po 17 mandátech v 65 členem zastupitelstvu. Starosty volilo o zhruba procento lidí víc. Silničáři dnes zahájili závěrečnou část opravy k Belské ulice na severovýchodě Prahy. Musí zrekonstruovat zbývající sjezdové a nájezdové rampy a mimoúrovňovou křižovatku k Belské s dálnicí D8. Ode dneška je uzavřená sjezdová rampa do Veselské ulice. Omezení se budou měnit podle postupu prací. Rekonstrukce potrvá do konce listopadu. Mezi Prahou a Strančicemi na trati do Benešova nejezdí ode dneška část osobních vlaků, další nabírají zpoždění. Dělníci musí u Říčan zrušit dočasnou trať, po které vlaky jezdily od loňského listopadu kvůli výstavbě jihovýchodní části Pražského okruhu. Omezení potrvají do 3. listopadu. Regionální osobní vlaky nahrazuje kyvadlová autobusová doprava. V obecním domě by se měla ke 110. výročí vzniku Československé republiky otevřít stálá expozice s názvem Palác českých srdcí, dějiny domů a dějiny v domě. Pražští radní dnes souhlasili s tím, aby městská akciová společnost Obecní dům investovala do vytvoření expozice 75 milionů korun bez DPH. Expozice má být interaktivní, budou ji tvořit LED panely, dotykové obrazovky a audiovizuální technika, která bude reagovat na pohyb návštěvníků. A dostihové závodiště Chuchle Arena Praha 1 o dlouhodobém pronájmu pozemků se státem. Stávající smlouva je dočasná a platí do konce letošního roku. Dohoda dosud nepadla, rozhodnuto by ale mělo být do konce října, řekla dnes ředitelka chuchelského závodiště Zuzana Rambová. Zítra by mělo být počasí jasné nebo polojasné, dopoledne místy mlhy, k večeru od západu oblačnost bude přibývat až na zataženo a teploty 13 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už pražská doprava a Katka Jelenová.
3: Před ohradou popojíždí kolony v Hartegově z obou stran zdržení okolo 20 minut. V ulici Jana Želivského od Hřbitovů ztratíte také zhruba 20 minut. V Českobrodské do centra zastavíte za odbočkou na Malešice a bezmála půl hodiny se budete posouvat až do spojovací k omezení. Silnější provoz trvá stále i v Blance ve směru z Břevnova do Troji, a to v úseku mezi Letnou a výjezdem do Nové Povltavské. Pokračuje i regulace vjezdu do tunelu s kolonami, tak nadále počítejte na jižní spojce od nájezdu z Vídeňské. Následně v Dobříšské před Mrázovkou, také v Patočkově téměř od Kláštera. Plná je i magistrála od Pankráce do centra, zhruba od přemostění Táborské do Legerovy pojedete 20 minut. Od Holešovic čekejte 15 až 20 minut navíc mezi Florencí a IP Pavlova. A na trase ze Smíchova do centra počítejte se zdržením už z konce Jiráskova mostu. Fronta dál pokračuje okolo tančícího domu Reslovou i Ječnou až k Legerově. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Máme 12. října a na Rádio Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
3: Pondělí 12. října. Svátek má malý bojovník Marcel. U nás jsou jich asi tři pluky, tedy asi 8700.

0: se začala hrát na Broadwayi přesně před 55 lety. 4 měsíce po světové premiéře se tak dílo Tima Rice a Andrew Lloyd Webbera 12. října 1971 na dlouhé roky usadilo právě tam. K nám se Ježíš dostal až v roce 1994. V hlavní roli zářil Kamil Střihavka. Po 8leté rekonstrukci bylo před 35 lety v roce 1991 slavnostně otevřeno Stavovské divadlo v Praze. Těsně před rekonstrukcí ještě v divadle stačil natočit velké části filmu Amadeus Miloš Forman. Před přestavbou měl interiér jinak bílo-zlato-červenou kombinaci barev, po ní bílo-zlato-modrou. 10 milion TVs v historii automobilky vyrobila Škoda Auto v hlavním závodě v Mladé Boleslavi před 15 lety. Jubilejním autem je bílá Fabia Monte Carlo, vystavená v muzeu automobilky. Před 7 lety se konal pohřeb Karla Gotta se státními poctami. Tisíce lidí přijeli do Prahy.
1: My se scházíme, abychom slavili zádušní bohoslužbu zasnulého mistra Karla Gotta.
0: Zádušní mše se konala v katedrále svatého Víta. Země prožívala den smutku.
1: Poděkovat Bohu za dar života, kterým byl dar zesnulého mistra.
0: Před 105 lety se narodil první český vítěz Wimbledonu, avšak v barvách Egypta. Hokejista a tenista Jaroslav Drobný. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
2: Radio Praha 107,1.

0: Pražský update.
1: Ve slavné Kolubence ve Vysočanech vznikaly stroje známé daleko za hranicemi Československa. Jejich historie se začala psát přesně před 130 lety. Co z průmyslového gigantu zůstalo, to zjišťovala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
2: Jednalo se vlastně o druhý největší strojírenský závod v celém Československu a objekt ubývá, historie mizí a když začínám komentovanou vycházku, tak vždycky na začátku říkám, že když jedu třeba na týden mimo Prahu, tak zde ubyde kus zdi nebo dokonce i celá budova.
3: Vypráví o dnešním prostoru Kolbenky autor webu Industriální vycházky Stanislav Jonák. Dnes většina budov už není volně přístupná.
2: Co se týče Pragovky, tak to je jeden z těch příkladů, který je pozitivní samozřejmě. Bohužel takovéhle štěstí tady neměly ty ostatní objekty, zvlášť na téhle severní straně Kolbenovy ulice, což je vlastně ta původní, řekněme, elektrotechnická továrna, která byla založena Emilem Kolbenem na 19. století.
3: Kolik těch budov bylo na začátku, víte to?
2: Tak když bychom brali celou historii ČKD nebo obecně oblast, kde se továrna rozkládala, tak bychom mohli říct, že to byla oblast vlastně od Hloubětína až po dnešní O2 arénu, respektive až do Karlína.
3: Jedna z těch budov ještě funguje, máte tady obraz.
2: Jedná se o slévárnu barevných kovů, která byla postavena v roce 1928. Zhruba na přelomu 60. 70. let prošla lehkou modernizací, ale nic zásadního, byly tam dostaveny ještě k tomu menší objekty a vlastně v nezměněném stavu od té doby až do dnešních dnů, do roku 2026, vlastně stále funguje, stále vyrábí.
3: V ČKD ve druhé polovině minulého století dělalo až 50 tisíc lidí. Industriálních vycházek v místech bývalé Kolbenky se účastní i bývalí zaměstnanci.
2: Bavil jsem se s různými lidmi, kteří vlastně v té továrně dělali třeba 30-40 let, nebo prakticky celý život. A co mě překvapilo, takže spousta těch kolektivů se ještě do dneška schází minimálně dvakrát do roka, ale někdy i častěji. Většinou je to takový mix nostalgie a pochopení. Chápou, že ta doba se vyvíjí, že ty provozy by zde nebyly udržitelné do budoucna. Samozřejmě je to ale mrzí, když zde prožili celý život.
3: Společně jsme si šli pak některá místa prohlédnout.
2: Tady vlastně ve Vysočanech byla silnoproudá elektrotechnika. V Karlíně se vyráběly tlakové lahve a kotle, vybavení do spaloven. A tady vlastně, kde se nacházíme, tak tady vidíme jednu zdařilou konverzi vlastně bývalé tovární budovy. Jedná se o bývalou továrnu malých strojů. A tato konverze proběhla před 3 lety na loftové bydlení, takže je to jeden z těch příkladů, kdy to sice nebyla kulturní památka, ale minimálně ta hmota jako taková té bývalé továrny zde zůstane i zachována.
3: Monika Doleželová, Rádio Praha.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. A teď pražská doprava a Katka Jelenová.
4: Na ucpané trase z jižní spojky od Záběhlic přes východní část okruhu a Novopatskou až nakonec k Belské k omezení. Teď navíc i nehoda. Na Štěrboholské spojce kousek za Europarkem se v levém pruhu srazila 2 osobní auta. Na jižní spojce směrem na Smíchov se kolona o něco málo zkrátila. Aktuálně se brzdí za sjezdem na Pankrác a ke stále regulované mrázovce se jede více než 20 minut. Českobrodská do centra a trvající zdržení z odbočky na Malešice do spojovací k omezení je to také na 20 minut a pro řidiče velmi nepříjemná situace stále trvá i před omezením na Ohradě. Kolony popojíždí jak Hartigovou z obou stran, tak ulicí Jana Žilivského od nákladového nádraží. A potíže trvají i na průtahu u Hříněvsí ve směru z centra v ulici Přátelství před kostelem. Zůstává v pravém pruhu poslední z havarovaných aut, označené jen výstražnými blinkry a trouhelníkem. Pozor na to. Kolona z centra se vleče od Fruty, plné jsou i trasy jak od Petrovic, tak z Pitkovic. Dobře dojeďte.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: před 19. hodinou ještě počasí, které nás v Praze čeká. V noci se vyjasní a teploty klesnou pouze na 4 až 2 stupně Celsia. Dokonce v okrajových částech města by mohla být nula. Zítra nás čeká jasno až polojasno a během dne 13 až 15 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Teď už zprávy na 19. hodinu, která se nám přiblížila ve vysílání Rádia Praha. Se mnou už je tady Denisa Žižková. Hezký večer.
1: Dobrý večer. Praha je turisty lépe hodnocená než Vídeň a Berlín. Pohřeb Jiřího Štěpničky bude 20. října v Národním divadle. Francouzské supermarkety napadly hekři, na chladících zařízeních přenastavili teplotu na 50 stupňů. Bude jasno nebo polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty zítra maximálně 15 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha je podle průzkumu mezi turisty vnímána lépe než Vídeň a nebo třeba Berlín. Návštěvníci oceňují především bezpečnost a služby. Vyplývá to z dat organizace Prague City Tourism, která organizuje cestovní rok v hlavním městě, říká její mluvčí Klára Janderová.
3: Nejaktuálnější statistiky například ukazují, že Praha předčila v hodnocení spokojenosti s hotely, bezpečností nebo kvalitou turistických produktů právě sousední metropole, jako je Berlín nebo Vídeň.
1: Se zesnulým hercem Jiřím Štěpničkou se lidé budou moci rozloučit příští úterý 20. října v Národním divadle. Pohřeb začne v 11 hodin. Položit květiny k rakvi bude možné od 10:30. Informoval o tom mluvčí divadla Tomáš Staněk. Štěpnička zemřel v neděli. Členem činohry Národního divadla byl od roku 1975. Byl držitelem ceny Itálie a svůj hlas propůjčil mimo jiné Harrisonu Fordovi nebo Michaelu Douglasovi. Hekři ve Francii napadli stovky supermarketů po celé zemi, zaútočili na jejich chladící zařízení a obchody kvůli tomu museli vyhodit čerstvé nebo mražené zboží za miliony eur. Kybernetický útok vyšetřuje Národní agentura pro bezpečnost informačních systémů.
4: Hekři podle francouzské televize BFM dokázali v noci na dálku spustit nucené odmrazování chladících zařízení ve stovkách supermarketů. Teploty nastavili až na 50 stupňů. Když zaměstnanci prodejen ráno mrazáky otevřeli, objevili znehodnocené maso, zeleninu nebo hotová jídla. Zboží museli podle hygienických předpisů vyhodit. V některých prodejnách kvůli tomu vypukly i požáry. Agentura AFP napsala, že se útok týká asi 200 supermarketů Intermarché a dalších stovek obchodů jiných značek. Maloobchodní společnost, pod kterou spadají prodejny Intermarché, informovala, že hekři cílili na mrazící zařízení od dánské firmy Danfoss. Ta uvedla, že jsou zasažené mrazáky zastaralé a nedostávají bezpečnostní aktualizace. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Sportovní střelec Jiří Přívratský vyhrál závod světového poháru v Káhiře v disciplíně vzduchová puška. Ovládl ji podruhé v kariéře, napodobil svůj loňský triumf v Granadě. Přívratský přiznal, že byl v dramatickém finále nervózní.
5: Bylo to opravdu hodně napínavé a věděl jsem, že jedna rána mě může vyřadit. Bylo to trošku teda neštěstím konkurenta Markuse Metzena, který střílel proti mně, protože ten tam střelil devítku, mně se podařily desítky, takže to nakonec rozhodlo, ale jinak do té doby to bylo velice vyrovnané.
1: Pro Přívratského to bylo celkově 8. vítězství ve světovém poháru. 6 jich vybojoval v třípolohové střelbě z malorážky. Zítra bude jasno nebo polojasno, k večeru oblačno až zataženo, teploty 13 až 15 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď doprava a Katka Jelenová.
7: Na Štěrboholské spojce kousek za Europarkem směrem na Černý most řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu. Před kolonou se brzdí za Spořilovem. Zdržení naberete zhruba 20-minutové. A před novým omezením na konci Kbelské směr D8 se kolony krátí. Zpomaluje se na východní části okruhu na úrovni Černého mostu. Odtud do zúžení je to ale stále téměř na půl hodiny. Zpoždění čekejte i na cestě od Hostivaře v Průmyslové. Brzdí se v klesání před Poděbradskou. Odtud nahoru k omezení ztratíte 25 minut. A potíže stále působí jak omezení na ohradě kolony ze všech směrů, tak ve spojovací u odbočky k Libeňskému nádraží. Fronta začíná v Českobrodské za Lidlem a čekejte 20 minut navíc. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je nabídka muziky po 19. hodině. Mimi Web. dále Farben a Kiddo. A zaspívá Adele. Tak tolik nabídka muziky, no a skončil knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem, kde mělo Česko letos roli čestného hosta. Už za pár okamžiků se za ním ohlédneme v naší další reportáži. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: německém Frankfurtu skončil jeden z nejvýraznějších knižních veletrhů na světě a letos na něm byla mimořádně vidět česká literatura. Česko se totiž představilo jako hlavní čestný host veletrhu. Více než 70 autorů přijelo z České republiky do Německa představit současnou tuzemskou literaturu i nové překlady českých knih. S týmem, který poslední 3 roky na českém programu pracoval, se na závěrečném ceremoniálu rozloučil ředitel veletrhu Jürgen Boss.
1: Dlouholetý ředitel frankfurtského veletrhu se s čestným hostem Českem loučil slovy chvály a tento ročník byl pro něj po 20 letech vedení veletrhu ten poslední. Slavnostní zakončení bylo plné emocí, hlasitého potlesku a pak i chilské hudby. Roli čestného hosta zaplnilo Česko ve svém pavilonu. Z pohledu organizátorů to ocenila dlouholetá koordinátorka vystavovatelů ze střední Evropy Vlaďka Kupsová.
2: Pavilon se myslím všem líbil, má krásnou atmosféru. Je to takový, že se v tom člověk rád tady nachází. Není to nějaké moc přehlušené nějakýma moc impulzama, je to takový krásný, čistý, vážně s příjemnou, dobrou atmosférou. A ten fokus na knížky jde nádherně vidět a na ilustraci. Nádherný.
1: V roli hlavních hvězd 75 člené autorské delegaci se letos objevila jména očekávaná Jáchym Topol nebo Radka Denemarková, ale i nové hvězdy, třeba Marek Torčík nebo Alice Horáčková. A napůl doma je v Německu Jaroslav Rudiš.
3: A já si myslím, že by bylo skvělý, kdyby jsme u toho zůstali a tu kulturu podporovali, protože za kulturu se cestuje. Já to znám na svých knížkách, kolik lidí vyráží za mými knížkami na ta místa, kde se odehrávají, třeba právě do Českého ráje, odkud pocházím, do Jeseníku za Aloisem Neblem. A myslím si, že stojí za to literaturu a kulturu podporovat.
1: Jestli bude frankfurtský veletrh i v budoucnu událost, která měla z pohledu kulturní diplomacie zásadní význam, záleží podle programového ředitele projektu Czechia 2026 Martina Krafla i na soustavné oficiální podpoře kultury.
4: To ukazuje, že česká literatura má obrovský talent a já si myslím, že jsme světu otevřeli oči na tomhle mezinárodním veletrhu.
1: Frankfurtský veletrh se uzavřel po 6denním maratonu, kde se na výstavišti i v celém městě odehrálo přes 3000 programů, čtení, debat, divadelních představení i filmových projekcí. Za rok se ve stejné roli jako Česká republika objeví Chile s motem Hvězdy země. Z frankfurtského veletrhu Kateřina Svátková, Český rozhlas.
5: Nejnovější vydání, to jsou 3 novinky a 3násobná jednička.

0: je o místo výš, je nová Celeste Buckingham, Watch Me Win. Tři nejlepší, Anika Iris, Morning Blues. Cat's Eye, Animal. A jednička. Po třetí jasně a suverénně Miley Cyrus, Bass Persuades. Všechno důležité, včetně hlasování u nás na webu.
1: Praha.rozhlas.cz.
0: A teď zase vy. Kdo bude

Pojďme si teď připomenout, jaké nás čeká počasí. V noci se vyjasní a teploty klesnou pouze na 4 až 2 stupně Celsia, v okrajových částech města pouze na nulu. Zítra potom jasno až polojasno, během dne 13 až 15 stupňů.

0: Tak to byl legendární princ na Rádiu Praha. Teď jsou tady pražské tipy, které opět připravil Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Skandinávský dům vás zve na festival severské kultury Dny severu. Ten letos nabízí program na téma proměny. Těšit se můžete na setkání se spisovateli, filmové projekce, debaty i další program věnovaný současné severské kultuře. Festival v Praze navštivte třeba v čítárně Unijazz, kyně Ewald nebo městské knihovně, a to od úterý do čtvrtka. A v divadle Na Jezerce uvedou komedii Už je tady zas, která si pohrává s poněkud šokující představou. Co kdyby se dnes v Berlíně probudil Adolf Hitler a ocitl se uprostřed současného světa? Hra sleduje jeho setkání s dnešní společností i to, jak by na něj reagovali lidé a média. Pro odpověď si přijďte do divadla Na Jezerce, a to v úterý od 19 hodin. Další repríza bude v listopadu. A příjemné nejen kulturní

0: zážitky přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
1: Pražákům je hej na Rádio Praha.
2: Začátkem listopadu proběhne na pražském výstavišti Prague Music Week. Návštěvníky čekají konference, veletrh, ale také hudební vystoupení a ředitele akce Marka Vohralíka jsme se proto v pondělí popoledně ptali i na to, co konkrétního bys té hudební části vypíchnul.
3: Letos se nám přihlásilo dohromady 170 mladých umělců a s tím, že by rádi na festivalu vystoupili a ten výběr je jako opravdu velmi těžký, takže my ještě teďka hledáme, jak by se mohli vytvořit další sloty, aby se jich mohlo na Prague Music Weeku zahrát víc. A ten mix toho novýho, toho úplně jako novýho, čerstvého, neobjeveného s těma zaběhlýma jménama je něco, co určitě doporučuji. Letos festival proběhne přímo na výstavišti, tam, kde probíhá i zbytek Prague Music Weeku a bude probíhat pouze ve čtvrtek, takže to bude jako velmi zajímavá multižánrová noc.
2: V úterý se od hudby přesuneme ke světlu. Naším hostem bude ředitel Signál Festivalu Martin Pošta a já budu moc rád, když se nás popolí v posledních zprávách poslechnete.
1: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Je na čase a Živá tvorba uvádí představení pro ženy divoké i domácí Sebežít. Autorka a herečka Barbora Vlasak-Valentová ve své originální zpěvoře nabízí jedinečný pohled na život, ke kterému nerozlučně patří i smrt. Přijďte se smát i plakat. Sebežít. Hrajeme v prostoru Lilie u Staroměstského náměstí v Praze. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: o možné pražské koalici budou dál jednat zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Sněmovní rozpočtový výbor doporučil poslancům schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Koalice se znovu neshodla na novele školského zákona. Bude jasno nebo polojasno, odpoledne zataženo a teploty maximálně 15 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pokračují povolební vyjednávání. V Praze o možné koalici budou dál jednat zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Shodli se na tom při dnešním úvodním setkání. Oproti původním plánům nezačali řešit rozdělení gescí v radě hlavního města. Znovu se chtějí starostové a Spolu setkat ve čtvrtek, říká předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženia.
2: My už jsme připraveni nějakým způsobem se začít bavit o programových prioritách, ať to jednání dopadne jakkoliv, protože to je pro nás velmi důležité. My jsme si jako Spolu už určili programový tým, tak právě až se uvidíme koncem tohoto týdne, tak vlastně bychom měli začít se bavit o téhle z těch věcech.
0: Zítra se koalice Spolu i hnutí STAN jednotlivě setkají také s Prahou sobě a s Piráty. Poslanci rozpočtového výboru doporučili sněmovně schválit návrh státního rozpočtu na rok 2027. Vládní předloha počítá se schodkem 386 miliard korun. Poslanci mají první čtení naplánované na příští středu. Při něm by měli schvalovat příjmy, výdaje a schodek rozpočtu. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Pro letošní rok je schválený deficit 310 miliard korun. Lídři koaličních stran se stále nedohodli na finální podobě novely školského zákona. Kvůli výtkám SPD a motoristů jednala ráno koaliční rada. Neschody ale dál přetrvávají a zástupci vládních stran se tak v týdnu setkají ještě jednou.
3: Koalici rozděluje samotná inkluze. Motoristé požadují její zásadní revizi a zakládat chtějí třeba speciální třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO řekl, že v jeho návrhu už jsou zahrnuté koaliční kompromisy a pro větší debatu nevidí prostor.
4: Pokud se nedohodneme, tak jsou koaliční partneři zodpovědní za to, že ten současný nevyhovující systém bude pokračovat dál.
3: Plagovu novelu naopak podporují třeba opoziční Piráti nebo ODS. Změny jsou nutné taky podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce.
5: Byly pouze na doporučení poradny, tak konečně by se staly plnohodnotnými zaměstnanci školy.
3: Peníze na asistenty by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídě, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Hokejový útočník Radim Zohorna podepsal novou dvouletou smlouvu se švédským Färjestadem. 30-letý český reprezentant tam hraje druhou sezonu po přesunu ze Švýcarska. V prvním roce nastřílel za Färjestad 10 gólů a přidal 20 asistencí. V aktuálním ročníku švédské ligy v 8 utkáních 4x skóroval a na dalších 6 branek přihrál. Zítra má být jasno nebo polojasno, k večeru od západu přibývání oblačnosti a teploty 13 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A pojďme se podívat na dopravu ještě. Máme na Štěrboholské spojce dopravní nehodu. Mělo by to být osobní a nákladní vozidlo, takže tady na Štěrboholské opatrně. Potom D5, to znamená plzeňská dálnice, 18. kilometr směrem do Prahy. Tady je také dopravní nehoda, takže i tady dávejte pozor. A porouchané vozidlo by mělo být na Pražském okruhu. Je to na 12. kilometru ve směru na D7. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Baby, I'm sorry.
6: I'm sorry to meet ya. A to už je nabídka muziky po 20. hodině. Klok, klok. Sophie and the Giants. A zaspívá Sam Smith. A já jsem Petr Zajíček, přeji vám příjemný pondělní večer.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Lodní dopravu v Česku nepříznivě ovlivňují vysoké ceny nafty. Provozovatelům se jejich biznis prodražuje o miliony korun a někteří musí odložit údržbu lodí. Problémy se přenáší také na zákazníky, kteří musí počítat i s omezením kvůli nízkým stavům vody. Tlačné remorkéry dopravují třeba písek z Litoměřicka přes Mělník až do Prahy.
1: Na Mělník, tam to přeložej.
2: Vcházíme do kormidelny po pár schodech. Tady je obrovské kormidlo. Tato loď je tedy tlačná, jste říkal.
3: Tlačná, ano.
2: Co vozíte?
3: Písek.
2: Vůdce plavidla Pavel Korobčuk. A to jste plně naložený?
3: No, na 180, to má maximální plnost.
2: Strojník pan Míra. Pane Míro, tady je takový deklík, to je co?
4: Tam my čerpáme pohonné hmoty. Natankujeme zhruba třeba 4000 litrů.
2: To je objem nádrží, které máte?
4: Ne, máme dvě nádrže a ty jsou dvakrát po 6000. Takže máme 12000 místo.
2: Tankování lodě se tak prodraží oproti například letošnímu březnu, než začaly ceny stoupat, až o 40%. Pokračuje Jan Winkler, jednatel společnosti Konakl, které loď patří.
5: Ukrajuje to nemalýma částkama samozřejmě náš zisk.
2: Problém způsobuje podle Jana Winklera také to, že jsou smlouvy podepsané ještě před zdražením nafty.
5: Ty lodě většinou mají pětiletý technický, dělají se tady nějaký odložený platby, který se dají udělat někdy v budoucnu a tím pádem samozřejmě nás to poškozuje tím, že nemůžeme držet se trvalý stav samozřejmě v obnově těch lodí.
2: Objemné výrobky si nechává dopravovat loděmi po Labi třeba firma Chart Ferox, nedávno zásobníky na skapalněný plyn. Senior projekt manažer společnosti Jiří Zeman říká, že na ceny paliva už reagují ale i rejdaři.
6: Určitě minimálně o 20%, ale spíš dokonce přes 30%.
2: Problémem pro firmu je podle Zemana ale i další významná věc.
6: Ve finále je zásadní ta nesplavnost Labe, já nechci říct ani splavnost, já mluvím o nesplavnosti.
2: Firma může pro dopravu svých rozměrných výrobků využít automobilovou dopravu jen částečně. Radek Duchoň, Český rozhlas.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Tak to byl jeden z 90-kových hitů Truly Madly Deeply a Savage Garden. No my se už za půl hodiny po 21. hodině po zprávách přesuneme ještě o dekádu dál do 80. A díky vašemu hlasování na Facebooku Rádia Praha, které skončilo dnes ve 12 hodin, si pustíme v pořadu vinyl, jednu z nejzásadnějších desek 8. dekády Bruce Springsteena, tedy přezdívaného Bosse a Born in the USA. Na albu kromě titulní skladby samozřejmě jsou další známé věci jako Glory Days nebo My Hometown a další, takže tato deska jasně zvítězila ve vašem hlasování nad artrockovými Yes a album z roku 83 90125, tak to třeba zase někdy jindy. Po deváté večer tedy Bruce Springsteen a Born in the USA v pořadu vinyl.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Česku chybí podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky revmatologové. Na první vyšetření pacienti čekají někdy i půl roku. U zánětlivých onemocnění přitom může pozdní diagnoza znamenat nevratné poškození kloubů, ale i dalších orgánů. Lékaři na to upozorňují na Světový den artritidy.
2: Dojíždím z Kolína, protože moje paní doktorka šla do důchodu.
3: Říká šedesátnice Romana, která přijela na vyšetření do revmatologického ústavu v Praze. S revmatoidní artritidou se léčí 40 let.
4: Tak jak to vypadá?
3: Ptá se jí ředitel revmatologického ústavu a předseda České revmatologické společnosti Ladislav Šenolt, ke kterému chodí poslední rok. Před měsícem jí po 10 letech změnil typ biologické léčby.
2: Jak jsem se píchla tu léčbu, já jsem vůbec o ničem nevěděla. Už to nebolí tolik.
4: Je to trochu vidět na té laboratoři. Tam došlo k významnému poklesu zánětlivých ukazatelů. Já se podívám teď na ty klouby.
5: Tohle cítíte bolestivé?
3: S revmatoidní artritidou se léčí v Česku přes 100 000 pacientů. Podobný počet lidí má Bechterevovu nemoc. Další 10 000 se léčí s psoriatickou artritidou, která postihuje lidi s lupénkou. Revmatologických onemocnění je ale mnohem více. Revmatologové se tak starají o 100 000 pacientů.
4: V České republice máme celkem 316 specialistů v oboru revmatologie, celkově ale úvazků revmatologických je 220.
3: Znamená to, že při přepočtu na 100 000 obyvatel jsou u nás přibližně dva revmatologové. Kvůli nedostatku lékařů tak pacienti na vyšetření u revmatologa čekají, říká David Kříž z pacientské organizace Revmaliga Česká republika.
6: Pokud třeba pacient má štěstí, získá třeba termín za 3-4 měsíce. Průměru ta čekací doba je přibližně půl roku.
3: Dalším problémem je to, že asi třetina revmatologů je v důchodovém věku, připomíná za revmatologii Ladislav Šenolt.
4: Nad 60 roků máme 40% lékařů. Do 40 let máme 8% revmatologů specializovaných.
3: I proto revmatologická společnost spolu s Ministerstvem zdravotnictví i pacientskou organizací pracují na nové koncepci revmatologické péče u nás.
4: Ta by měla ukazovat na to, kterou tu péči by měl poskytovat specialista, kterou péči může poskytovat obvodní lékař.
3: Větší roli by v budoucnu měla hrát i rehabilitace a fyzioterapie. Část

péče by mohly převzít i vyškolené revmatologické sestry. Ministerstvo zdravotnictví podle vyjádření pro Český rozhlas řeší i nedostatek lékařů. Změny se ale prý vzhledem k délce specializačního vzdělávání lékařů neprojeví okamžitě. Kdy tak pacienti budou čekat méně, ministerstvo konkrétně neví. Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: Tak to byla Olivia Rodrigo na Rádiu Praha. Máme 21 hodin. Je čas na další dnešní zprávy, které připravila do vysílání Denisa Žižková. Příjemný večer.
1: Hezký večer. Hlavní město chce rozšířit areál akvacentra Šutka v Praze 8. Přestavba by mohla začít za 3 roky. Praha 13 obnovila vnitroblok v Nových Butovicích. Součástí jsou i 2 sportoviště. Německá policie dopadla 2 muže podezřelé ze žhářského útoku v Polsku. Bude jasno nebo polojasno, odpoledne zataženo a teploty zítra maximálně 15 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Akvacentrum Šutka v Praze 8 bude vypadat jinak. Vedení hlavního města tam plánuje výstavbu nového plaveckého areálu s krytým bazénem 50 metrů dlouhým a tribunou pro 1000 diváků. Součástí by měl být také bazén pro sportovní skoky do vody. Odhadované náklady jsou až 3 miliardy korun. Podle autora studie a architekta Miloše Mlenka by přestavba areálu mohla začít zhruba za 3 roky.
3: Musí se udělat řádná studie architektonická, která tu studii jakoby dopracuje do většího detailu, aby bylo jakoby zadání pro projektovou dokumentaci, která se pak bude muset soutěžit a pak se na základě toho se vybere vlastně projekční kancelář, která to celý vyprojektuje.
1: Dělníci opravili vnitroblok u Petržílkovy ulice v Nových Butovicích. Je v něm více zeleně a nové odpočinkové plochy. Ve vnitrobloku radnice Prahy 13 obnovila také 2 sportoviště, která slouží především pro míčové sporty. Podle mluvčí úřadu Lucie Steinerové stály práce téměř 15 milionů korun.
4: Přibyla také překážková dráha s boulemi z elastického materiálu, ručkovacím žebříkem, nášlapníkovým setem a překážkami pro přeskakování a podlézání. Opraveno bylo také gabionové oplocení, podél něj byly vysazeny popínavé rostliny.
1: Film Doznání Václava Marhoula bude mít světovou premiéru na Varšavském mezinárodním filmovém festivalu 15. října. Novinka se odehrává v moskevské věznici Lubjanka v roce 1938 a tématem je podle režiséra zachování morální integrity a sebeúcty ve chvíli, kdy jde člověku o život. Ve filmu mimo jiné hraje Brett Dourif, držitel Zlatého globu za přelet nad kukačím hnízdem Miloše Formana. Českým divákům se Doznání představí 28. ledna. Německá policie zadržela 2 turecké občany, kteří jsou podezřelí ze zářijového žhářského útoku na stanici společnosti Starlink u Varšavy. Oznámil to polský premiér Donald Tusk. Podle něj teď dvojice mužů čeká na vydání do Polska. Tusk žhářský útok na stanici Starlinku z konce září označil za další akt hybridní války. Polský ministr pro koordinaci tajných služeb Tomáš Szymoniak uvedl, že nepochybuje, že za incidentem stojí Rusko. Fotbalisté Dukly Praha v dohrávce 10. kola 2. ligy porazili doma rezervu Baníku Ostrava 3-2. Pražané tak využili zaváhání Ústí nad Labem, které v pátek podlehlo 2-3 Opavě a posunuli se na 2. místo tabulky. O bod za Karvinou. Baník je 12. Zítra bude jasno nebo polojasno, dopoledne mlhy, k večeru od západu přibývání oblačnosti až na zataženo a teploty 13 až 15 stupňů.
2: Víc

Pondělní večer na Praze patří vinilu a ten vybíráte vy. Týden co týden. Nominováni byli tentokrát Art Rockový Yes a jejich nejslavnější 90125 a proti ním super těžká váha Bruce Springsteen a Born in the USA. A Boss tento duel na celé čáře vyhrál. Dneska si dáme asi nejhodnotnější klenot z jeho bohaté sbírky výtečných alb. Multiplatinové album z roku 1984 Born in the USA. Už jen obal desky patří podle mnoha anket k těm nejlepším. Boss v džínách s červenou kšiltovkou v kapse před americkou vlajkou. Sám Springsteen kdysi prohlásil, že zadek v džínách byl prostě lepší než jeho obličej, který zdobí většinu jeho alb. Mnozí si obal vysvětlili, že Boss si dokonce na pruhy ulevuje, ale to prý ne. Rozhodně deska je vůči jeho vlasti velmi kritická. Titulní song je o špatném přístupu jeho země k válečným veteránům, další jsou hlavně příběhy jejich obyčejných lidí, kteří přišli o práci, o svobodu nebo třeba planoucí láskou o rozum. Bruce Springsteen je totiž mimořádným vypravěčem lidských příběhů, což ho posunulo do role jedné z největších a nejautentičtějších hvězd světa pop music. Prostě chlap z New Jersey, kterému věříte každé slovo. Letos v září mu bylo 77 a první desku vydal před 53 lety. Born in the USA je jeho sedmou. Prodalo se jí přes 30 milionů kusů a já vám je dneska zahraju z červeného výročního vinilu vydaného ke 40. výročí vydání před 2 lety. Těšte se na legendární hity jako Cover Me, I'm on Fire, Glory Days, My Hometown, Dancing in the Dark nebo titulní Born in the USA. Doslov, teď jedna z nejlepších desek všech dob. A sám The Boss, Bruce Springsteen a jeho The E Street Band. Díky za všechny vaše hlasy a dobrou zábavu.

každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: je 22 hodin.
1: Na prvním koaličním jednání v Praze se sešli zástupci hnutí STAN a Spolu. Bezpečnostní sbory dostanou příští rok přidáno 2400 korun. Sportovní střelec Přívratský vyhrál podruhé závod světového poháru ve vzduchové pušce. Zítra bude nejprve jasno, později odpoledne zataženo a teploty maximálně 15 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Povolební vyjednávání pokračují. V Praze se poprvé sešli zástupci vítězného hnutí STAN a druhé koalice Spolu pro Prahu. Ujistili se v tom, že chtějí spolupracovat. Řešili také to, jestli do případné koalice přizvou i třetí uskupení. Podle lídra starostů Petra Hlaváčka budou jednání se zástupci Spolu pokračovat zase ve čtvrtek.
3: Bavili jsme se o nějakém jako rámci spolupráce, nedošlo na gestce. Ty budeme probírat v dalším kole.
1: Starostové i koalice Spolu budou zítra jednotlivě jednat také s Prahou sobě a s Piráty. Sejít se také chtějí se zástupci hnutí ANO. Koaliční spolupráci s ní ale obě uskupení vyloučila. Policisté, hasiči a další příslušníci bezpečnostních sborů dostanou od příštího roku přidáno v tarifech o 2400 korun. Dohodli se na tom zástupci odborů a vlády. Odboráři původně požadovali navýšení vyšší. Podle ministra vnitra z ANO Lubomíra Metnara je výsledná částka nejlepším možným kompromisem. Vláda také odborům garantovala navyšování platů bezpečnostních sborů v dalších 3 letech. Podle Tomáše Machoviče z nezávislého odborového svazu policie. O tom budou odbory s vládní koalicí vyjednávat od ledna.
4: Příští rok otevřeme hned na začátku diskuzi o tom, jak by ta struktura měla vypadat tak, aby bylo dodrženo programové prohlášení vlády. To znamená, aby nastupující policista dostal 50 tisíc, ale aby i adekvátně dostali ten policista, který slouží tady roky.
1: Sucho v Česku trvá a upouštění vody z Vltavské kaskády bude pokračovat nejspíš až do jara. Po druhém zasedání Národní koalice pro boj se suchem to uvedl ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD. Podle něj je srážkový deficit v jednotlivých částech Česka mezi 30% a 40%. Odborníci zároveň vytipovali zhruba 1000 obcí, nejvíc ohrožených suchem. Stát také chce dál investovat například do zadržování vody v krajině, vodohospodářských soustav nebo čistíren odpadních vod. Soudy budou muset při rozvodech víc zohledňovat bezpečí a názor dítěte. Počítá s tím vládní novela, kterou schválila vláda. V případě domácího násilí budou soudy moct jednomu z rodičů odebrat právo rozhodovat o životě dítěte a ponechat mu jen vyživovací povinnost. Novela také poprvé jasně vymezuje, co jsou zájmy dítěte. Jednotná definice totiž v zákoně dosud chyběla. Sportovní střelec Jiří Přívratský vyhrál na světovém poháru v Káhiře soutěž vzduchových pušek. Tuto disciplínu ovládl podruhé, předloni zvítězil v Granadě. Zítra bude jasno nebo polojasno, ráno a dopoledne lokálně mlhy, večer bude od západu oblačnost přibývat až na zataženo. Teploty 13 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Hit týdne.
5: Startuje další vydání hit parády Rádia Praha. Hit týdne. Od mikrofonu vás zdraví Honza Chlaň. Tentokrát máme 3 novinky přímo v pořadí a jeden pořádný skok ze samotného konce desítky až na bronz. Tak jdeme na to.
2: Hit týdne. Hit týdne.
6: Nasazená novinka.
5: Taylor Swift má další novinku, tentokrát vybíráme skladbu Patient Zero. A protože Taylor patří k interpretkám, které dokážou každým novým vydáním rozpoutat obrovský zájem, bude zajímavé sledovat, jak si povede u vás. Taylor Swift, Patient Zero.

0: Hit týdne.
1: Nasazená novinka.
2: Americký zpěvák Sombr pokračuje ve své tvorbě s skladbou My Body Isn't Ready. Jeho hudba stojí na spojení alternativního popu a výrazných melodií a právě s tímhle zvukem si postupně získal publikum po celém světě. Sombr, My Body Isn't Ready.

0: Hit týdne.
1: Nasazená novinka.
2: Tereza Mašková posílá do hry o body novinku Zas a znova. Zpěvačka, která je známá svým výrazným hlasem, tak dostává příležitost zabodovat v našem hitu týdne.

Bruno Mars má venku skladbu On My Soul. Americký zpěvák, skladatel a producent, který dokáže spojovat pop, soul i funk, je dalším z pěti cenově nasazených interpretů Bruno Mars On My Soul.

0: Závěr domácí novinka Pokáč přichází se skladbou Jdeme na hokej. Už podle názvu je jasné, kam tentokrát zamíříme. Takže teď jedna pro všechny fanoušky hokeje. Pokáč, jdeme na hokej.
1: Jdeme na hokej.

prvním místě Taylor Swift, a to s u nás nasazenou novinkou Patient Zero. V britském žebříčku ale nová není. První místo obhájila už druhý týden po sobě. Novinky jsme si představili, do zahraničních chartů nakoukli, takže teď už jdeme na pořadí hitu týdne Rádia Praha tak, jak jste ho sestavili svými hlasy. Desítka a první ze tří novinek tohoto kola. Jsou tady Slávek Fam a Polí Garant. Chci si být jistý.

0: Máte rádi novinky?
1: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha.
2: Na šestku z osmičky poskočili Patrik Malý a Sebastian 2005.

0: A teď už k první pětce hitu týdne na Rádiu Praha.
1: Číslo pět.
0: Páté místo a novinka od německého zpěváka Nico Santos, Why Don't You Stay?

0: dne s Honzou Chlaně.
1: Honzou Chlaně.
2: Tři novinky znamenají také tři odchody. Ze šesté příčky po dvou týdnech vypadávají Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

pátého místa odešli Calvin Harris a Jay-Z. Satisfied. Jsme na druhém místě a tady se oproti minulému kolu nic nemění. Stříbrnou příčku podruhé za sebou drží Cat's Eye, Animal.

A2, Cat's Eye a Animo. Kdo je tedy vítěz 41. kola hitu týdne Rádia Praha? Nic se nezměnilo. Miley Cyrus si první místo drží a její Buzz Pursuit zůstává na samotném vrcholu hitu týdne. Miley Cyrus, Buzz Pursuit. Let's go.

0: pro dnešek všechno. Díky, že posloucháte Hit týdne na Rádiu Praha. Od mikrofonu se loučí Honza Chlaň. Hlasovat pro své favority můžete jako vždycky na praharozhlas.cz a za týden se budu těšit zase na slyšenou.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
2: Rádio Praha.
1: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky.

Za chvíli hudební producent a také kytarista Lukáš Chromek. S jakými osobnostmi spolupracoval? Proč ho láká filmová hudba a jakou práci měl ve Spojených státech? Nejen o tom budeme mluvit už za chvíli.

0: Krásný den s Lenkou Vahlovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Lukáš Chromek. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den a moc krát děkuji za pozvání.
0: Kytarista a hudební producent a já na úvod musím úplně jednoduše říct, že už tady bylo tolik muzikantů a zpěváků a umělců a tvůrců, kteří o vás tak hezky mluvili, že jsme si řekli, že Lukáš Chromka musíme poznat osobně. Asi budete hodně talentovaný producent a kytarista.
1: Děkuju teda za ty slova. Já mám velký štěstí na lidi kolem sebe a na spolupracovníky, kteří si váží moji práce a já si vážím jejich talentu a vlastně dohromady je to taková symbióza, takže to je vždycky velký štěstí, když tohle člověka potká.
0: Já jsem si schválně vypsala několik jmén. Karel Gott, David Koller, Richard Krajčo, Sofian, Eva Farná, Michal Hrůza, Sebastian, Pam Rabbit, Tom Ardway, Klára Vitisková, Miraj, Berenika Kohoutová, Adam Mišík, Anna Julie Slováčková, Dev Hart, Šimon Bylina a spousta dalších. Já je teda nemám všechny zapsané, ale to jsou všechno lidi, se kterými buď spolupracujete, anebo i tvoříte autorsky, anebo u té Evy Farné, teda jsem pochopila, primárně hrajete na kytaru, ale taky stojíte producentsky za některými songy.
1: Tak s Evičkou to je taková moje domovská stanice, kde jsme na sebe napojení opravdu ve velkém standardu lidským, řekl bych, jako sourozenci. A složili jsme spolu pár písniček, potom jsem ji nějaký produkoval, třeba který jsem nesložil, ale dělal jsem tam hudebního producenta, to znamená ty aranže a taková ta myšlenka za tím zvukem skladby v podstatě a dotáhnout to, tak to je ta hudební produkce. A jinak s Evou hrajou v kapele, jezdíme spolu v dodávce třeba do Polska, to jsou takový ty 8-hodinové cesty, kdy už jsme si všechno řekli 100krát v životě a rozjíždíme 101. kolo.
0: A nemlčíte, povídáte si, máte pořád o čem mluvit?
1: Máme pořád o čem mluvit, no určitě.
0: A v rámci té produkce dělal jste i Vlny?
1: Ano, to je písnička, kterou vlastně byla poptávka složit píseň do tady toho velkolepého filmu, který se dotýká událostí. Podle mě tuhle dobu by každý mladý člověk měl znát a pokud ty teda nezažil, tak by se potom měl trošku ještě popídit. Já jsem byl hrozně rád, že mě do toho přizvali. Vzal jsem to fakt zodpovědně. Zrovna jsem byl v Thajsku v té době a složil jsem tam asi 5 písniček a jedna z nich, kterou jsem dělal zrovna ve spolupráci s producentem Matějem Turcrem, to je jeden z nejtalentovanějších lidí na Slovensku. Takže jsme udělali spolu takový první nápad na tady tu písničku a tu nakonec Eva vybrala, že ji vezmeme do toho filmu a pak jsme ji společně dodělali. Takže to vzniklo tak jako bizarně na jiném kontinentu, ale vrátilo se to do Čech, tam, kam to patří.
0: A to, že tam herečka Táňa Pahochová ze začátku mluví, tak to byl váš nápad, anebo producentů filmu?
1: To si myslím, že byl nápad Evy, která chtěla něco do toho intra ještě přidat z toho filmu, nějaký fragment. A tahle ta věta, kdy varuje vlastně populaci před tou hrozbou příchodu armád, že jo, začala okupace. Takže to byl Evy nápad, že to tam použijeme, že to je vhodná věta a myslím, že to tam sedlo takzvaně jak víte co na hrnec.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále můj dnešní host Lukáš Chromek. Natáčíme v karlínském studiu Českého rozhlasu a Lukáš se pozastavil nad Ačkem, což je naše legendární studio, kde natáčí například symfonický orchestr Českého rozhlasu a tak dále. A to mě přivádí k filmové muzice, protože jste dělal muziku k One Man Show od Kazmy a v nějakém rozhovoru jste zmínil, že ta filmová muzika je ještě úplně jiný level, než dělat produkci songům. V čem je to tak zásadně odlišné?
2: No tak pokud někdo dělá vyloženě tu filmovou scénickou hudbu a ty pompézní jako témata, tak to je opravdu jiný šálek. A tam jsem se ještě za stolik nepodíval, ale vím, že mě to asi čeká, nebo že je to takový logický další krok a dost mě to tam táhne. Cítím tam jako svůj budoucí vášeň. Ale to, co jsem dělal třeba s Kazmou, nebo to, co jsem já dělal do filmu obecně, tak to byly většinou písničky, které jsou vcelku podobné tomu, co dělám normálně. To znamená klasická stavba písňová.
1: Sloka, refrén.
2: Třeba, no. Nebo do toho filmu od Kazmy vlastně, tak tam jsme si dali jasný zadání, že chceme se pohybovat někde jako v 70. letech, v takovém retro stylu, ať už to je funk, co dělal třeba James Brown, takový jako otec funku, že jo. A nebo...
1: A vlastně Bruno Mars se k tomu vrací svým způsobem.
2: Jo. A nebo třeba rock'n'roll z téhletý doby, takovej ten syrovej, špinavej, neučesaný i s chybama klidně. Takže dali jsme si v podstatě takovýhle retro rámec a pak jsem sebral ty nejlepší muzikanty, který jsem znal, což tady v Čechách jsou ty od Evy. A šel jsem s nima do studia. Podobný studio jako vaše Ačko tady. Prostě velká místnost, kde jsme se všichni rozestavili, všichni jsme se nazvučili a vůbec jsme nevěděli, co budeme hrát. Tam nebyla jako jediná myšlenka hozená na papíře. No a dali jsme si jediný úkol, složit co nejvíc písniček za 2 dny. No a po 2 dnech jsme odcházeli, měli jsme 20 skladeb.
1: Takže jste jamovali?
2: Který jsme tam vytahli z prstu vyloženě. No.
1: Fakt?
2: No prostě vždycky dali jsme si 30 minut na jednu skladbu, tak já jsem přišel s nějakým nápadem a představil jsem to ostatním, řekli jsme si takhle, takhle, takhle, tady bude třeba stopka, tady zahrajeme nějakou fintu, pak se vrátíme do sloky. Zkusili jsme to jednou, kluci si to jako načetli do hlavy a podruhé jsme to zahrali na ostro a šlo se dál.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Se mnou je stále Lukáš Chromek a když zůstaneme u té filmové muziky, tak bavilo by vás i natáčet přímo v synchronizaci na to filmové plátno, tak jak se to dělalo dřív, že tam stojí ten orchestr nebo sedí a natáčí se ta hudba přímo na klik.
1: To by bylo krásný. Já jsem takhle točil pár věcí jenom s akustickou kytarou, když jsem doprovázel nějaký obraz a to je totální synergie obrazu a hudby a člověka to podněcuje úplně k jiným myšlenkám, než když skládá jako svoje písničky. Protože se opravdu snaží podpořit tu emoci, která tam je a vlastně slouží tomu obrazu v tom nejlepším slova smyslu a je to skvělý. Hrozně mě to baví, chtěl bych to dělat častěji a samozřejmě, když se už potom takhle natáčí s větším tělesem, nějakým orchestrem, tak je to jako složitý, protože čím víc lidí, že jo, tak tím důležitý je mít dobrou přípravu a tam ty věci musí být jako vlastně napsaný dopředu, akorát potom to tempo a ta jako dynamika toho, tak se potom snaží napasovat, nacítit na ten obraz. No.
0: Na druhou stranu častým problémem jsou asi finance. Velké tělo jsou velký budget.
1: U takovýchhle projektů, o kterých jste teďka mluvila, tak to samozřejmě je problém, protože to jsou nákladné věci a už ani v zahraničí častokrát se to takhle nedělá. Dokonce i lidi jako Hans Zimmer třeba častokrát vlastně ty věci dělají v počítači. Jo. A potom si pozvou jenom třeba pár muzikantů, tady houslistů, a ten tam na to natočí ještě další vrstvu, aby tam dostali ten takový ten sense of jako human, trošku potřebuji udělat humanize, takže tam dostanu do toho ten tah toho smyčce a takový ty roztomilý chybičky a drobný šelesti. Ale jinak ten základ je třeba udělaný jako ze samplů, z bank různých na počítači a jde to dneska velmi dobře. Takže tím spíš se ty živý orchestry už moc netočej, ale pokud to budget dovolí a chtějí režiséři, aby to bylo co nejvíc autentický a na míru a živý, jako z těch starých dobrých časů, tak se to dělá ještě furt. Ale já vlastně, když dělám něco s orchestrem, jako jsem dělal třeba pro Karla Gotta, nebo tam to byl teda smyčcový kvartet, takže většinou spolupracuju ještě s někým, kdo je v tom fakt kovaný a to byl třeba v tomhle případě Honza Steinsdorfer, můj dobrý kamarád, který je prostě genius.
0: Pianista,
1: původně jazzovej, dneska hraje v Činasky a on umí krásně rozepsat ty smyčce a pracovat s těma muzikantama vlastně klasickýho rázu. Jo. Takže většinou se na to takhle s někým spojím. Jo, nikdo nejsme tak... neměli bychom si myslet, že zvládneme úplně všechno.
0: A další skvělý pianista Jan Uvira. A jestli jsem to správně pochopila, tak on je momentálně ve Spojených státech?
1: Tak to je můj úplný miláček. A zrovna shodou okolností zítra s ním jdu na jeden chmelový mok. Určitě to skončí jenom u jednoho. A to je člověk, který žil v Americe dlouho, no, předtím studoval v Polsku vysokou školu, nějakou jazzovou. Teďka teda zrovna odcestoval někam na Maltu a myslím, že ho to vede do Kanady, takže je to opravdu světoběžník a takovej dobrý příklad výborného instrumentalisty, který se nebál zvednout ty křídla a pohybovat se jako globálně a nebyt tady upnutý jenom na Českou republiku. No. Což podle mě, když se někdo dostane na takovou úroveň, no jaký je on, tak je to strašně nutný jako hrát s jinýma lidma z různých kultur a s těma nejlepšíma, který třeba právě v tom New Yorku se scházejí ty opravdu špičkový hráči celého světa, takže on by jinak člověk zakrněl, že jo, kdyby jako ve 30 narazil na takový ten skleněný strop, který hodně lidí si myslí, že nejde už prorazit a v takovém tom horším případě se může stát, že zahořknou a přestanou si ten život užívat, takže
0: ale já jsem
1: to nechcem.
0: Spojené státy a vůbec to zahraničí zmínila schválně s ohledem na vás, protože vy jste tam taky měl udičku. Taky jste se tam mohl dostat.
1: Já jsem tam jako vlastně dělal nějaký věci, já jsem žil asi čtvrt roku v LA a asi bych tam mohl dělat doteď, protože ty nabídky tam byly a měl jsem tam i dobrý kontakty, ale zároveň jsem si říkal, že už je to prostě, je to trošku takový případ, že musíte tomu dát 120% a všeho se vzdát. A já jsem to nechtěl. Já už jsem byl ve věku jako zhruba, nevím, 34 mi bylo, kdy jsem tady v Čechách měl něco vybudovaného, dobře mi to fungovalo a hrál jsem taky už s Evou v kapele, a s kterou vlastně jezdíme i Polsko, takže taky se trošku projedeme. A říkal jsem si, že abych jako všechno zahodil, vsadil na tu jednu kartu a tam pak žil někde v malém bytě a čekal na tu svoji příležitost, jo, tak že už jsem na to asi starý, že tam strašně rád pojedu třeba na nějakou jednorázovou práci, je to hrozná inspirace, ale já jsem šťastný vlastně takhle, jo, tady, a baví mě právě pozvedávat to místo, odkud pocházím, a třeba pomáhat mladým talentům, a v tom vidím jako svoje poslání, no.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou a mým hostem je hudební producent, taky kytarista Lukáš Chromek. A teď úplně jednoduše, pro nás neznalé, hudební producentství spočívá v čem? Co je to gro té vaší práce?
2: No, dělat pěkný písničky.
1: To se lehko řekne.
2: No, já to vždycky přirovnávám jako k režisérovi u filmu. Protože ten režisér, ten to třeba nenapsal ten film, ani na něj třeba nesehnal peníze, ale je to ta osoba, která zodpovídá za ten výsledek. A musí tak nějak rozumět všem těm profesím, musí rozumět tomu, jak se má hrát, musí rozumět trochu scénáři, musí třeba poznat, že má špatně stage design, nebo ten tu scénu třeba špatně udělanou, nebo že tam mají blbý světlo, že to třeba nemá takovou atmosféru, jakou by potřeboval. A tohle všechno vlastně dělá ten producent u hudby, kdy já zodpovídám za výsledek celý ty nahrávky a někdy, když to vezmu jako s tím plným, když to jde v tom úplně největším zápřahu, tak je to od složení písničky po to aranžování i po to, že nahraju ty nástroje, třeba i všechny. Někdy nahrávám všechny nástroje, jenom vlastně to někdo naspívá potom. A potom dělám takovou vocal couche, vlastně to je další fáze, když už je to nahraný, takže se zpívá a tak nějak s těma lidma se snažím najít ten správný výraz, jo, jak jim ty slova zaspívat a taky hledat tu jejich formu správnou. Někteří zpěváci se nemůžou do toho dostat, jako sportovci, že jo, takže je potřeba s nima najít jako ten moment, kdy jsou stoprocentní, někoho třeba musím naštvat, jo. Třeba vy jste jmenovala Toma Artve, tak toho jsem musel vždycky vytočit ve studiu, trošku mu nadávat, že to stojí za prd.
1: Aby se zmobilizoval.
2: Potom se zmobilizoval, on je taky sportovec bývalý, takže potřebuje tu agresi vnitřní a probudit a v tom jsem skvělý, já jako umím v lidech probouzet agresi, protože mám takový jízlivý poznámky, že jo, když je potřeba. A takže i tohle je taky cesta, nebo když naopak je někdo citlivý, tak prostě rozsvítit svíčku, zasnout všude a ubezpečit ho, že už to máme natočený a že teďka si uděláme jenom prosichr.
1: Aha, to je dobrý.
2: Takový pocitový take. Aha. Take se říká tomu jako jetí, když se zpívá třeba. No a tak my si uděláme úplně jiný setup, takový citlivější, takový noční, kdy člověk si připadá třeba, když jde už do postele a už za sebou má ten úspěšný den, už to povedlo, už je to hotový a většinou v takovou chvíli udělá to nejlepší a všechno, co udělal do té doby, tak se pak smaže. To už není potřeba, protože ta nová atmosféra a ten nový pohled na tu věc a takový jako bezpečí, že už to vlastně máme hotový, tak přinesou nový výsledky potom.
1: A Eva Farná dává takzvaně na první take?
2: Jo, Eva tak
1: na první dobrou?
2: Eva prostě, to je skvělá, no. To je světová extraliga a udělá to na první dobrou, potom uděláme ještě jeden pro pojišťovnu, takzvaně, kdyby něco. Ale reálně dáváme ty takey třeba 4, protože ještě třeba zkoušíme, jo, různý variace, třeba slova, nějakého slova, jak to zaspívat jinak, nebo i třeba trochu jiný text, jedna věta třeba se změní. Takže uděláme třeba 4-5 takeů a je hotovo.
1: Vy jste generačně vlastně spolupracoval s různými typy umělců. Takže dejme tomu Karel Gott, pak nějaký střed Richard Krajčo a Sofián. Je tam velký rozdíl k přístupu k muzice z jejich strany?
2: No, to jste jmenovala zrovna takový 3 hodně pracovitý umělce. Takže tam ten přístup paradoxně byl docela podobný, protože Karel ten byl perfekcionista, který za ty roky už věděl, co to všechno obnáší a chtěl tam nechat 120% v tom studiu. Když jsme spolu točili, tak už na tom byl zdravotně hodně špatně a věděl to. Takže myslím, že tam měli takovou zodpovědnost toho, že třeba už v tom studiu nikdy nebude. A potom, co nás pílo vždycky 5 nějakých úseků, tak se potřeboval trochu rozdýchat a šel do režie a všech se nás ptal. Já ten hlas neumím napodobit, ale všichni ho známe. Takovej ten chlapci, je to všechno v pořádku? A hrozně se zajímal, jak nám to zní a že cokoliv, když tak můžeme okamžitě přetočit, já se jenom trošku rozdýchám a jo, a tam byl cítit ten obrovský zájem a ta vášeň, která v něm nikdy...
1: A pokora obrovská.
2: A pokora. A nikdy to v něm nezhaslo. A zároveň byl taky do poslední chvíle vtipnej. což cením. No a tak Richard tento má taky podobně, že je vidět, že mu na tom opravdu záleží, co dělá, a stejně tak to má Sofian. Ten se to teda musel trošku naučit, to na začátku, ty mladý jako...
1: Byl to rebel?
2: No, občas ta mladá generace mám pocit, že neví, co to všechno obnáší a kolik práce zatím jako je, když je někdo na té scéně už etablovaný a chodí na ně tisíce lidí, tak to není náhoda, jo. To je prostě řemeslo, který se musí dělat dlouho a dobře a poctivě a věnovat tomu fakt jako velkou část svého srdce, jinak se to nikdy nestane. A tak je to asi i v jiných zaměstnáních, jo. Když někdo chce prostě excelovat a být v 1% těch nejlepších, tak prostě musí jít všechno stranou v nějakou dobu života.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem je hudební producent, taky kytarista Lukáš Chromek. No a co uděláte, když vám přijde do studia umělec? Myslím si, že jsme žádného takového nejmenovali, dejme tomu nějaký virtuální, kdy víte, že to vůbec nemá žádný smysl.
1: No tak pokud je to mladý člověk, tak snažím se s takovýma lidma nepracovat, protože to, ať si to zkoušejí někde jinde. To nemyslím nějak zlé.
0: Takže ho slušně vyprovodíte ze studia.
1: Tak oni se ke mně ani nedostanou, když to neprojde tím prvním filtrem, jako demo v mailu třeba, tak spolu netočíme. Ale když se ke mně dostane někdo třeba, kdo už je známý, ale ztratil tu vášeň někde po cestě, to začal dělat jenom jako mechanicky pro peníze, nebo prostě, rozumíte, život ubíhá a člověk už není tak zapálený jako dřív, tak to jsem už taky zažil u velice známého jména. Jeden vlastně skvělý skladatel, písničkář a zpěvák. Jsem s ním točil desku a bylo to trápení, no. Potom dokonce já jsem si nebral žádný servítky, takže potom o mě řekl v rozhovoru někde, že jsem se choval jak blbec a celý to skončilo tím, že jsme se udobřili a objímali a řekli si, jak se máme rádi a že to bylo skvělý vlastně, že jsme se každý při tom natáčení museli popasovat s tou nepříznivou jako situací a byli jsme v takové nekomfortní zóně, ale vlastně to je taky zkušenost, že jo. Takže důležitý je umět ty konce, jako ty lidský, aby jsme z toho vyšli jako přátelé třeba, nebo aspoň jako kamarádi a ne na sebe nějak nadávat, že jsme si tam házeli v tom studiu klacky pod nohy.
0: Jak hledáte ty mladé talenty? Já jsem si tady napsala jedno jméno, David Málek. Chodí vám často do mailů různé demáče a různé nabídky spolupráce?
1: No, jako tak každý týden bych řekl třeba dvě. A David, většinou si ty lidi, se kterýma pracuju, takhle mladí lidi, se kterýma pracuju třeba bez nároku na honorář, nebo s tím, že si třeba do budoucna uděláme nějakou dohodu, tak ty si většinou hledám sám. Ale ten David, to byla taková výjimka. Ten mě normálně poslal na Instagram prostě svoji písničku a napsal mi jako, jestli se mi to líbí, že by to někam chtěl posouvat. A já jsem si to poslechnul a říkal jsem si, to je vlastně super, ten člověk má takový zvláštní rys v tom zpěvu, že to není ani o tom, jestli je dobrý zpěvák nebo skvělý zpěvák. Jako dobrý zpěvák je, ale nemusí být skvělý zpěvák. Ale má tam takový faktor, co měl třeba David Stipka, že lidi baví ho poslouchat. Že já jsem mu začal viset na každém slovu a úplně jsem čekal, co bude to další slovo. Jako když si čtete knížku a nemůžete přestat prostě. Takže pokud tohle někdo má, tak má to nejdůležitější, co zpěvák potřebuje. Protože skvělých zpěváků, který vám zaspívají nějaký vysoký tóny, těch je spousta, jo. Ale když to jde jedním uchem tam a druhým ven, protože je to takový nějaký hlas, jako který nepromlouvá, tak co s tím, no?
0: Takže mě okamžitě napadl Šimon Bylina. To je hlas, který nejde jedním uchem sem a druhým ven.
1: Šimona nejde ignorovat.
0: Nejde.
1: Což je taková dvousečná zbraň občas. On je tak intenzivní, že třeba to nahrávání pro nás bylo dost složitý, protože já už jsem občas chtěl utíct ze studia a nechal ho tam samotného, ale on by si to nenahrál, že jo, takže to nešlo. No, ale jasně, no, Šimon je prostě úžasný.
0: Intenzivní nebo urputný?
1: No, obojí, on je všechno prostě a občas už je toho moc, ale je to zároveň jeden z nejzajímavějších hlasů, který jsem tady vůbec slyšel, jako za posledních 20 let třeba. Opravdu výjimečný hlas a jako vlastně skvělý člověk. Ale ještě podle mě je před ním nějaký vývoj a jestli to všechno sedne, tak to bude úplně dokonalý. Každopádně je to jako výborný muzikant, taky zároveň hraje skvěle na klavír, na kytaru a je takový jako uvolněný, dobře to umí na stage přirozeně. To je taky důležitý, protože některý lidi jsou tam takový sešněrovaný. Takže myslím si, že má jako takový ten whole package, prostě ten celkový balíček k tomu, co je potřeba. Teďka se ukáže, jak ji napíše dál písničky a jak bude schopný jako konzistentně pracovat, no, to je důležitý.
2: Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
3: Když nemá konce cesta,

0: Jsme ve finále, mým hostem je Lukáš Chromek, producent a kytarista. Já jsem si klikla na váš Instagram a co mě zaujalo, to jsou samé kytary.
1: No já jsem takový trošku fanatik kytarovej a máme na to s kamarádama pořad, který se jmenuje Kdo má nejlepší gear, takže to si můžete najít na YouTube a tam mluvíme hodně o kytarách. No je to takový koníček, který mě provází celý život. Prostě.
0: Kolik máte kytar?
1: Asi 45, no.
0: Jo.
1: Nějak tak. A je to super, no, tak je to takyž, to je jako auta třeba, nebo ty chlapský jako hračky, že jo. Že tam se snoubí takyž design, historie, ty různý periody jako 50. let a 60. let a ty vlastně ty kytary z těch období definovaly celý jako zvuk té doby. Jo, když se prostě

0: že řekne Beatles nebo Pink Floyd, tak prostě to je jasně spojený s nějakýma nástrojema, třeba Pink Floyd Fender Stratocaster z roku, nevím, prostě to jsou nějaký 60, 70 a ten jeho nejslavnější, ten byl z 80. let a ty nástroje, bez nich jakoby ta hudba vůbec nezněla tak, jak zní, že jo, takže je v tom hodně faktorů a plus je to teda taky mezi náma jako dobrý udržitel hodnoty, jo, že třeba mm-hmm. jsou i investiční kytary. Takže tam vlastně není žádný důvod, proč ty kytary nemít.
1: A třeba na koncertě plácnu v Edenu s Evou Farnou, tak tam jste měl na stage kolik kytar?
0: Asi 9. Něco takového. Něco mezi 7 a 10. Protože to je ono to je jako z logiky věci. Ten playlist je dlouhej. Musel jsem tam mít 2 akustické kytary, protože jednu písničku jsem hrál mezi lidma na akustiku, tak to zase byla na jiném místě. A potom asi 6 nebo 7 elektrických, různý ladění, potom že záložní, kdyby se něco stalo, na různý písničky, různý snímače, ty kytary mají trošku jiný zvuk, takže takhle jako člověk se snaží to vymyslet, aby ty písničky zahrál co nejvěrnějc, jak to,
1: jak
0: vlastně,
1: to, má, být.
0: Jak to má být na té nahrávce.
1: Rozumím.
0: No. Asi tak.
1: Můžete říct, která kytara je nejdražší?
0: Si co mám? No tak nedávno, před rokem asi jsem si pořídil takový Fender Telecaster z roku 68, originál, což je takový příznačný rok pro Českou republiku, takže já to mám rád, tady ty odkazy a ta kytara byla úplně skvělá, našel jsem ji v Paříži v takovém maličkém shopu, který se specializoval na starý nástroje a tak třeba tahle ta kytara je tak nějak 13 000 euro, no. Takže to už je taková jako investiční kytara. Jinak ty běžné kytary, na který se hraje a jsou profesionální, tak to jsou jako mnohem levnější kytary.
1: A na úplný závěr, jak vás tak poslouchám, tak se vší úctou musím říct, že jste takový analogový typ hudebního producenta s úctou k hudbě, že máte rád ty tradice a takovou tu dobrou, poctivou muziku. Moje jednoduchá otázka směřuje k tomu, jak vnímáte umělou inteligenci a jestli vůbec pro svoji práci využíváte.
0: Já jako jsem analogovej, ale umělou inteligenci používat nějak musím v podstatě, protože nechci, abych dopadnul jako takový ten člověk, co to odmítá a pak se diví, no, protože kdyby lidi odmítli auto, tak jezdíme do dneška na koních, takže to prostě nemůžu se dostat do té pozice.
1: To byste do Polska jeli dlouho.
0: Právě, no, to bychom jezdili hodně dlouho do toho Polska. Snažím se držet krok s dobou a umělou inteligenci určitě používám na svoje soukromé věci. V té hudbě tak jako opatrně na to přicházím, jak to tam zapojit, aby to nebylo tak, že to jako udělá za vás. Jo? To určitě nechci. Ale na nějaký dílčí úkoly, nebo na třeba nějaký vyhledávání, jo? Nebo aby posoudila kvalitu mýho mixu. Když už mám třeba hotovou písničku, mm-hmm. tak to tam dám a zeptám se jako řemeslně, jestli je všechno správně, frekvenčně a tak dále, takže taková analýza třeba zpětná, tak to jsou věci určitě, na které si to hodně dovedu představit a už to zapojuju. A myslím, že by byla velká chyba strkat předtím hlavu do písku. No. Spíš se jako bojím trošku, jak se to bude vyvíjet s ohledem na bezpečnost celé civilizace. Tak tam bych si tak jistý nebyl, jestli jdeme správnou cestou, protože samozřejmě se snaží z toho ty společnosti vytěžit co nejvíc finančních prostředků. Prostě jsou to firmy, jako které mají za úkol vydělávat peníze. Takže ten morální kompas pro mě tam je trošku porouchaný. No. To bych se lehce bál, ale to už je na jiný pořad. Nicméně v hudbě to vidím celkem pozitivně. Myslím, že takový ten boom, kdy na internetu bylo spousta těch AI skladeb, tak to lidi hrozně rychle omrzí, to už nebudou chtít poslouchat a tam bych se jako nebál. Potom jenom, jak to teda, otázka je, jak to používat při té práci, aby ta kreativa furt zůstala na člověku. No.
1: Se mnou byl hudební producent, taky kytarista Lukáš Chromek.
0: Děkuju moc. Děkuju za pozvání a pěkný den.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině. Na rádiu Praha.

0: Volby 2026. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů.
2: Vládní strany zatím nemají v senátu jisté žádné křeslo.
3: Vítězem voleb jsou podle odborníků Starostové a šéf lidovců Jan Grolich.
4: Komunální volby podle Andreje Babiše potvrdily, že hnutí ANO je nejsilnější politickou silou v zemi.
3: Největšími poraženými jsou především motoristé a SPD a také v Praze Piráti.
2: K volbám přišlo asi 48% voličů.
0: Vítězové a poražení, senátoři a zastupitelé, kdo komu bral a kde koho obejdou, jaké bašty kdo dobil a kdo kde nejvíc ztratil. Ostrava, Brno, Plzeň i Ústí nad Labem. Velká povolební analýza s politologem Petrem Justem z Metropolitní univerzity Praha.
5: Bude záležet na tom, jak voliči rozdají karty.
0: Dnes je pondělí, 12. října.
6: My nerozdáváme v Praze karty.
7: Nakonec ty karty voliči rozdali.
8: Rozdali karty.
9: Poměrně jednoznačně.
0: Ahoj Petře, vítej ve Vinohradské 12 po volbách v pondělí.
10: Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
0: Děčín, Rychnov nad Kněžnou, Strakonice, Trutnov, Vyškov. To je výčet obvodů, kde zvolili senátora už v prvním kole. Není to rekord?
10: Vyrovnalo to rekord, takže je to vlastně rekord. Ten rekord byl nastaven před 2 lety v roce 2024, kdy také v 5 volebních obvodech senátoři byli zvoleni už v prvním kole.
0: No.
10: Tehdy to byli většinově senátoři za ANO. Teď to jsou naopak senátoři právě za strany, které tehdy byly vládní, které jsou ale dneska opoziční. Takže ono to ukazuje, že i ten senát skutečně funguje hodně a volby do senátu na logice toho, že vyvažuje většinu, která je v poslanecké sněmovně.
0: Fiala, Grulich, Grolich, Sobotka, Linhart, a to ještě mohl být P9 určitě na Praze 1, tam je to o kousínek.
10: Bylo těsně, ještě další dva senátoři velmi těsně pod tou 50% hranicí skončili, no. Ale máme tak zatím 5 zvolených senátorů.
0: No, velký úspěch je to pro Starosty a říkám, mohl být ještě větší, kdyby jim vyšel P9 na Praze 1, ale tak uvidí se ve druhém kole. Nicméně Zbyněk Linhart z Děčínska a Jan Sobotka z Trutnovska, ti jsou jejich, ti jsou STAN.
11: Suma sumárum se ukazuje, že nestrácíme venkov. I tam
0: STAN nasadil 14 kandidátů, obhajoval 11 míst a úplně si nevěřil. A nakonec to je velký úspěch.
11: Samozřejmě úspěch v senátních volbách v prvním kole svědčí vždycky o enormní síle toho kandidáta v daném regionu.
10: Dokázal to. Rozhodně. Pro STAN je to velký úspěch. Nejenom postup dvou kandidátů hnedka z prvního kola do Valštejnského paláce, ale i to, jak mají rozložené síly pro to druhé kolo, i to, že nakonec se podařilo do druhého kola a dokonce z prvního místa postoupit i Martinu Dvořákovi, který se velmi dlouho během toho sčítání velmi dlouho se držel, dokonce až na čtvrté příčce. Pro mě to bylo, když jsme sledovali ty průběžné výsledky, trochu překvapení. Tam jsem čekal už od začátku, že bude poměrně velký nástup, protože Martin Dvořák je silnou regionální osobností. Je to jeden z prvních, ne-li dokonce první porevoluční primátor Hradce Králové. A tak mě dlouhou dobu to tam blikalo jako takové největší překvapení těch voleb, ale nakonec tady postupuje a dokonce z prvního místa.
0: Každopádně úplně nejdřív bylo jasno o Tomáši Fialovi, který obhajoval senátorské křeslo na Strakonicku, nicméně před 6 lety kandidoval za ODS, teďka už to bylo za Kubovo Naše Česko.
12: Pro nás jako začínající hnutí tyhle ty volby byly úplně prvním testem.
0: Pro pana hejtmana je to první velký zářez s tím svým novým hnutím.
12: My jsme si vědomi, že jako začínající subjekt musíme ještě hodně toho odpracovat, ale ty výsledky jsou z našeho pohledu velmi dobré.
10: Mám radost. Je s druhým zářezem nepochodil, tam byl právě už ve zmiňovaném Hradci Králové senátor Holásek, původně zvolený za Hradecký demokratický klub, tak to bylo druhé z těch želízek, které měl mezi stávajícími obhajujícími senátory, a ani jeden z dalších dvou nově navržených senátorů nebo kandidátů na senátory neuspěl. Takže Martin Kuba sice senátu ukořistil v uvozovkách pouze jedno křeslo. Na druhou stranu není vůbec žádným tajemstvím, že Martin Kuba se poohlíží po těch senátorech, kteří teď tam jsou a nebyli mezi těmi 27, kde se volilo, Takže je otázka, jestli přece jenom se tam třeba nějaký klub kolem našeho Česka neustaví, ale to je spíš teď výhled do budoucna, kluby se budou ustavovat až v následujících týdnech.
8: Jak si vysvětluješ to, že tolik kandidátů prošlo už tím prvním kolem a nemusí jít do toho druhého? Je to i kvůli tomu, že ta současná opozice prostě stavila těch kandidátů méně, aby měla větší šanci proti kandidátům hnutí ANO a pak ANO, a k tomu se dostaneme, ostrouhalo v těch senátních volbách?
10: Přesně tak. Když se podíváme jak na celková čísla, tak na jednotlivé obvody, tak se výrazně snižuje počet kandidátů, kteří tam kandidují. Čím méně kandidátů máte, logicky tím vyšší zisky, tím vyšší poměr zisku vlastně mají šanci dosáhnout. Extrémem v tomto ohledu byl Rychnov nad Kněžnou, kde jsme měli vlastně pouze dva kandidáty. Jednoho, který symbolizoval celou sjednocenou opozici plus řadu mimoparlamentních subjektů, to byl pan Grulich, musíme si dávat pozor Grulich, pozor, Grolich, ano. Byl to pan Grulich. No a proti němu vlastně jediným vyzývatelem byl zástupce ANO, pan Sadovský. Ale i v těch jiných obvodech, ve většině z těch, který si jmenoval, kde byl zvolen senátor hned v prvním kole, tak se jednalo o obvody, kde byly třeba jenom 3 nebo 4 kandidáti. Pan Fiala čelil jenom 2 protikandidátům, pan Grolich tuším také 2 protikandidátům, pan Sobotka na Trutnovsku, mým domovským, takže to vím, tam čelil 3 protikandidátům, ale vlastně všichni 3 byli z vládních stran. To bylo ANO, SPD a PRO.
8: Takže i kvůli tomu tolik kandidátů prošlo hned z prvního kola. Mimochodem, tam, kde to teda nevyšlo, ANO, možná i kvůli tomuhle, tak to bylo na Vyškovsku, kde teda kandidoval hejtman Jan Grolich z KDU ČSL, šéf Nových lidovců, jak on říká. Tam teda ANO neuspěli s kandidátkou svrchní sestrou Petrou Absolonovou i po té velké masáži, kterou dali tomu, aby vešla ve známost, protože byla třeba i u pana premiéra v podcastu a tak dále. U Grolicha se nicméně dlouhodobě mluví o tom, jestli je to spíš ten marketing nebo ten program, tak těch 63% nebo kolik? To je výrazný výsledek.
13: My umíme udělat kampaň, tu regionální, která má celostátní dopad.
8: Získali je díky PR nebo díky tomu, co prosazuje?
13: Tady se ukazuje, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou a normální slušnou komunikací oslovovat i voliče vládních stran.
10: Ony ty dvě věci jsou neoddělitelné. Samozřejmě ten konkrétní obsah zrovna v těch senátních volbách, přestože se jedná o volby do instituce s celostátním přesahem, je hodně regionálně orientovaný, hodně regionálně zaměřený. Takže vlastně to, o čem se třeba mluvilo v kampani u pana Grolicha, tak jsou věci, které nemusí vlastně rezonovat třeba v jiných částech, v jiných volebních obvodech v rámci Česka. Ale zase by nebylo fér říkat, že ten marketingový prvek tam nebyl, byl a Jan
8: 52%
10: Grolich,
8: voličů, to je velká mobilizace.
10: Jan Grolich je tím hlavně pověstný. On je pověstný tím, že dokáže ta témata zabalit do takové formy, která je přijatelná, která se hodí na sociální sítě a to všechno jsou vlastně střípky, které když dáme dohromady, tak vytvořili obraz Jana Grolicha, co by člověka, který je schopen zaujmout a má tedy potenciál třeba i do budoucna ještě více toto zužitkovat.
8: Ale on si to užil určitě tyhle ty volby, protože a sledoval asi i to, jak se povede Josefu Klementovi z KDU v jeho obvodě nakonec o jediný hlas, to jsem nikdy neviděl.
10: To nebylo.
8: Jediný hlas překonal Radka Černého z ODS a postupuje do druhého kola, jestli se to nebude přepočítávat ještě.
10: Zatím ze strany pana Černého jsem zaznamenal, že je smířený s tímto výsledkem, ale člověk neví.
8: Nikdy nevíš.
10: Můžete se probudit druhý den a říct si, hele, zkusím to. Tu žádost o přepočet dát. Takže zatím to vypadá, že žádat nebude, ale co my víme.
8: No ale Jan Grolich skutečně mohl být vůbec spokojený s tím, jak lidovci uspěli, protože i si zatancoval tu svoji marketingovou odruhovačku, jednak v jednom štábu ve Šlapanicích a pak i v tom druhém v Brně, kde byli lidovci a starostové, kteří zvítězili v komunálních a dostáváme se ke komunálním volbám v Brně a tam slavil to druhé velké vítězství, nejenom to svoje, ale pak i tohleto. ODS přijde v Brně po 8 letech o primátorské křeslo a budou ho mít lidovci. A to už je teda velmi dávná minulost, po 30, po 35, možná 36 více. Letech možná.
10: Myslím si, že pro ODS tohle je velmi špatná zpráva a není jediná z toho volebního víkendu. V těch velkých městech, a tady musíme na prvním místě prostě zmínit Prahu a Brno, ale i Ostravu, tak v těch velkých městech se jim tentokrát příliš nezadařilo. Ty výsledky často byly i nižší, než byly před 4 lety. nižší pozice, pokud jde o pořadí.
14: Za mě ale, jak ten výsledek samotných komunálních voleb v porovnání s těmi výsledky před 4 lety vychází příznivě samozřejmě.
10: Na řadě míst ale posílili.
14: Tam, kde se dařilo dělat dobrou politiku a oslovovat veřejnost, táhnout za jeden pro vás, tak tam ODS uspěla. A
10: zejména třeba v nějakých těch středně velkých obcích na úrovni, řekněme, bývalých okresních měst, tam si pořád ODS udržuje určité bašty. Já jsem z Trutnova, takže můžu říct konkrétní příklad, kdy sice kandidovali společně s TOP 09 a KDU-ČSL, ale tam posílili, a to dost výrazně oproti předcházejícímu období, a tam jsou u moci nepřetržitě po celou dobu od roku 1990. Takže
8: no
10: jsou
8: Praha,
10: oblasti.
8: Skutečně Ostrava, pokud tak, jí ta tam velká obejdou města z tuto stranu. A pak Brno. V Brně bude Jakub Hruška z Lidovců primátorem.
10: Tady to patrně v Praze bude pan Hlaváček a pan Potlík, tak jak už se během víkendu zmiňoval v reakcích, je s tím víceméně smířený.
8: No ale starostové, když jsme se teda dostali k panu Hlaváčkovi a my jsme Prahu rozebídali v nedělním speciálu, tak jenom se od toho odrazím, ale nemusíme se o ní více bavit, tak starostové kromě Senátu a kromě Prahy uspěli vůbec i v komunálu jako takovém, protože oni zaznamenali vysoký výsledek třeba v Plzni, minule měli 8%, teď mají 18%, a v Plzni i v Ostravě zase, když už jsme mluvili o ODS, tak tam budou zase chybět Piráti. Nepřebírají starostové teď pozice Pirátů v těchto velkých městech po republice?
10: Přebírají, ale myslím, že zdaleka nejen Pirátů. Starostové dlouho trpěli tím, že byli vždycky považováni za stranu druhé volby. Hmm. A teď se ukázalo, že pravděpodobně, když ty první možnosti už došly, když to řeknu možná trošku nadneseně, když ty první možnosti došly, nebo ty první možnosti už se neosvědčily, tak přistupujete k vaší druhé možnosti, k druhé volbě. Netýká se to jenom Pirátů. Myslím, že i přebírání části voličské základny koalice Spolu, to znamená ODS a Spol, a dokonce v některých průzkumech vychází, že i některé voliče ANO začínají starostové přebírat. A ono to v podstatě jde ruku v ruce s tím, že vidíme i na té celostátní úrovni těch posledních několik týdnů a měsíců pozvolný, ale přesto poměrně jasný trend. A sice, že starostové zaujímají druhou příčku, byť pořád s velkým odstupem za ANO, ale zabírají druhou příčku v průzkumech, ve volebních modelech a podobně, a odstavují ODS na třetí pozici.
8: ODSka se teďka nedostala ani do Liberce, do zastupitelstva, kde teda vládnou starostové pro Liberecký kraj. Ale mluvil jsem o té Plzni.
15: Je nepochybně skvělá zpráva, jak jsme uspěli v Plzni.
8: A Plzeň tu dával za příklad místopředseda ANO Karel Havlíček jako krajské město, kde ANO významně posílilo.
10: No to bylo již jediné krajské město, kde výrazně posílilo.
8: To je nutno dodat.
10: Když budeme trošku ironičtí.
15: Je zcela zjevné, že hnutí ANO je ukotveno nejenom v té vrcholové politice, ale velmi silně ukotveno i v politice komunální.
8: No, ale on říká, tak někde jsme posílili, někde ne, a je pravda, že v těch ostatních krajských městech oni prostě ztráceli. Byť je třeba vyhráli, tak ztráceli. Pardubice, že jo, třeba a Zlín.
10: Ostrava také. A Ostrava ta byla velkým překvapením, že v Ostrava, Moravskoslezský kraj společně s Ústeckým krajem, tak to jsou kraje, kde ANO v těch posledních letech mělo poměrně silnou pozici, ale netýká se to jenom komunálu, ale i senátu. Jestli jsem některé senátní křeslo považoval mezi těmi stávajícími obhajujícími senátory za nejohroženější, tak to byl senátor za ODS Ostravě a senátor za STAN v Chebu, pan Plevný a pan Šimetka. A nakonec oba sice postupují s vyzývatelkami z řad ANO v obou případech, ale ten výsledek v prvním kole byl pro ně mnohem pozitivnější, než jak jsem to očekával. A tím se vracím zpátky i k té Ostravě. I ty komunální volby v Ostravě určitě pro ANO nedopadly tak, jak si původně možná rýsovali. Taky bych čekal, že ten výsledek tam bude mnohem významnější, než jaký byl teďka.
8: Tak si právě říkám, jestli, a dovedu tu myšlenku do finále, jestli se mohou plácat po zádech. Protože oni vystoupili, myslím tím zástupci hnutí ANO, na tiskové konferenci s tím, že ty volby vyhráli, že to potvrdilo to hlasování, to, že jsou nejsilnějším politickým subjektem v zemi, a teď se dozvídáme, že teda v Plzni ANO posílili, ale v ostatních krajských městech, podívejte se, možná jste vyhráli, ale oni vás stejně obejdou a vytvoří koalici bez vás. Tak je to pak vítězství, nebo
10: ono,
8: ne?
10: Ono už to po tom volebním víkendu bude trošku znít jako kliše, ale zrovna komunální volby jsou takové, kde se za vítěze může prohlásit kdekdo.
8: Jo.
10: Protože to je zrovna typ voleb, kde si můžete vybrat jakékoliv číslo chcete a prezentovat ho ve svůj prospěch a zamlčet ta jiná čísla, která nemluví ve váš prospěch. Hnutí ANO samozřejmě si vzalo to číslo, které jim nejvíc vyhovuje, to znamená procenta odevzdaných hlasů. Když pomineme nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů, tak skutečně ANO v tomto ohledu je co by strana subjektem s nejvyšším podílem hlasů. A to je to číslo, které oni zdůrazňovali. A pak, když říkají příklad, že někde posílili, tak řeknou vlastně ten jeden jediný, to jedno jediné krajské město, kde posílili, a to je Plzeň.
8: Ano.
10: A
8: Plzeň zmiňovali ještě Přerov, což samozřejmě není krajské město, ale i tam.
10: Ale je to velké, je to statutární město, je to město v regionu, který také patří mezi jejich bašty. Ale i tam bych řekl, že jsem tedy čekal trošku silnější výkon tamnějšího kandidáta do Senátu, který kandidoval proti konkurentovi z řad sjednocené opozice a ty jsou tam velmi těsně na prvním a druhém místě, jakožto postupující do druhého kola.
8: Když mluvíš o baště, vždycky, když se řekne bašta a řekne se hnutí ANO, tak si vybavím Ústí nad Labem. Co se stalo o víkendu v Ústí nad Labem? To je asi největší šok voleb, ne?
10: Asi je. Tam bych to viděl ve dvou rovinách. Ta jedna rovina je zisk hnutí ANO, který nemůžete příliš svádět na tu druhou rovinu, a to je sjednocená kandidátka prostě asi 7 subjektů. Andrej Babiš ten výsledek hnutí ANO interpretoval tak, že všichni se tam spojili. Ale ti všichni, kdo se spojili, tak by na základě svých předchozích výsledků nedali 51% dohromady. A to, co Andrej Babiš zamlčuje, je ten výrazný sešup i v té procentuální podpoře. Takže nejde o to, že nevyhráli, ale i to, jaký měli zisk, že to byl výrazný pokles procentuální podpoře. A tam se dostáváme k tomu druhému a tam i Andrej Babiš to přiznává. Na té tiskové konferenci v sobotu večer to řekl velmi diplomaticky, ale řekl, že tam nebyl úplně dobrý primátor z jejich strany. Tam byl primátor, kolem něhož také byly nějaké problémy. Já přesně úplně nevím o všech těch kauzách, které se tam řešily v souvislosti právě s tím Ústeckem. Ale i sám Andrej Babiš v tom svém vystoupení vlastně říkal, že ten primátor tehdejší, nebo ten dosavadní, dosluhující, že nebyl dobrým primátorem a že se to promítlo na tom, jakým způsobem tedy voliči ocenili v uvozovkách, teda tady ocenili tu kandidátku hnutí ANO.
8: Petr Nedvědický, primátor Ústí nad Labem, s nímž Babiš není spokojený a výsledek ho prý ani tedy nepřekvapil. Přesto je to jako drtivá prohra, přes 51% nebo 51% ano, dostalo tedy jedno Ústí a ANO ztrácí Ústí nad Labem. Ale ta otázka se nabízí. V jednom Ústí jsou vedle sebe Topka, Kubovo naše Česko, Zelení, Piráti. Tak to je skutečně ale anti-Babiš koalice, ne?
10: Nevím, jestli anti-Babiš nebo
8: anti-Nedvědický,
10: nebo anti-ANO.
8: Jak si tihleti můžou rozumět na radnici pak spolu?
10: Já si myslím, že v té komunální úrovni tohle není až tak ojedinělá záležitost. Ostatně, když se třeba podíváme na to naše Česko, tak naše Česko se po republice spojovalo s různými subjekty různého politického, programového, hodnotového, ideologického ražení. Což pro mě byla třeba vždycky záhada, když Martin Kuba ještě jako člen ODS trošku nelibě vyjadřoval k tomu, v jakém stavu je ODS a podobně, byl kritický. Jak jsem vždycky myslel, že to bylo z toho důvodu, že ODS vstupovala prostě do těch širších aliancí, kde se vytrácela nebo trošku smazávala její ideologie, její hodnotové vymezení. A teď on vlastně vystoupí z ODS, založí subjekt, který ale vstupuje do podle mě ještě mnohem fragmentovanějších spojenectví. Takže já upřímně pořád si kladu otazník, co bylo skutečným důvodem odchodu Martina Kuby z ODS.
8: Znovu k tomu ANO ještě, protože tam nejde jenom o to, že ANO neuspělo v těch volbách. Vyhrálo dobře, ale v mnoha ohledech, když se na to díváme analyticky, neuspělo v řadě těch měst. Ale zároveň, a teď nebudu řešit Senát, jo, ale zároveň moc neuspěli ani koaliční, když vemu tu celostátní jeho koaliční partneři.
16: Za sebe říkám, že ten výsledek určitě vždycky může být lepší.
8: Výsledky SPD podle předsedy Tomia Okamury kopírují celostátní preference, čímž teda nevím, jestli říká, že to je dost nebo málo. Ale motoristé mají svého prvního zastupitele v Černoučku, tak to je trošku pikantní, ale současně uspěli pak jenom v Ostravě s Matějem Gregorem, tam mají skoro 8%, ale co víc, co dál?
17: Blahopřeju těm, kteří za motoristy ten mandát získali, ale těm ostatním se snažím říkat, ať neklesají na mysli.
10: Motoristé do těch voleb šli s relativně malými ambicemi. Už to, že nekandidovali vůbec do Senátu a to, že i v mediálních vystoupeních před volbami říkali, že se soustředí pouze na tři velká města. Praha, Brno a Ostrava. Nakonec klapla jenom Ostrava. Petr Macinka to vysvětloval tím, že samozřejmě nejsou stranou, která by primárně byla jakoby budovaná na té klasické stranické struktuře, že by nejprve vybudovali nějakou základnu členskou, na které by potom stavěli do jednotlivých voleb kandidáty. Ale jinak, když to hodnotíme z celkového pohledu, tak samozřejmě obě tyto strany, jak SPD, tak motoristi, v těchto volbách potvrdili, že vládnoucí strany mají vlastně mnohem horší výchozí pozici. A to je v podstatě objektivní fakt.
8: Nemůžou se třeba tak soustředit taky na kampaň, mají jiné starosti.
10: Jednak, ale samozřejmě jim, ať se to někomu líbí nebo ne, ne každý má rád, aby se o těch volbách mluvilo jako o nějakých volbách, kterým se dává vysvědčení vládě. Já nechci schválně použít třeba ten termín referendum, ten je taky už hodně zprofanovaný, ale prostě to nemůžete úplně odpárat od té volební situace nebo od té situace, která je v době voleb. SPD i motoristé navíc hodně sázeli v minulosti na takový ten protestní apel a ten v podstatě vstupem do vlády každá strana ztratí. Takže taky se samozřejmě už mnohem hůř do té kampaně vstupuje, mnohem hůř se působí jako vyzývatel někoho, když jste ve vládě. Tak nejste pochopitelně příliš vyzývatel někoho, naopak, vy jste ten, kdo spíš je vyzývaný, byť samozřejmě na úrovni, která nemá přímo dopad na to, jak bude sestavena vláda.
8: Zpátky k Senátu. 14 obhajujících senátorů se podívá do druhého kola, ve druhém kole nás čeká 22 duelů a ANO má nejvíc možných kandidátů, kteří se můžou stát senátory, 13. Takže 13 je jistota?
10: 13 není jistota, i ty nejoptimističtější, a to zdůrazňuji, i ty nejoptimističtější scénáře počítali s tím, že by ANO mohlo získat mezi 7 až 10 mandáty. A to bylo ještě před volbami. Jo, takže to nezohledňuje, tento scénář nezohledňuje průběžný výsledek z prvního kola.
8: A ty to reálně vidíš na kolik? Teď i tak klub ANO posílí mimochodem.
10: Posílí.
8: Že jo?
10: Aby neposílil, tak by musel získat jenom jednoho, tedy toho, kterého obhajuje. Shodou okolností v obvodu Karviná, kde má kandidátka za hnutí ANO asi nejlepší výchozí pozici právě do toho druhého kola voleb, protože nečelí ani konkurenci v podobě sjednocené opozice parlamentní. Takže 13 to nebude, na to bych si možná troufnul i sadit. Pokud ty výsledky jsou velmi, velmi těsné, jako jsem třeba zmiňoval Přerov, kde pan Vrána a pan Navařík, v podstatě primátora, náměstek primátora ještě k tomu, jdou proti sobě, tak tam je to v podstatě otevřené. Tam bych ten souboj viděl jako otevřený, přestože ještě nedávno jsem si myslel, že to je jasná bašta ANO. Teď už to tak jasně nevidím, ta situace je vyrovnaná, ale tam, kde postupují kandidáti ANO z druhého místa, které mají s výrazným odstupem za tím prvním postupujícím, tak tam se bude mnohem hůř dohánět ta ztráta.
8: No a to jsou ty duely, které ty budeš sledovat příští víkend?
10: Budou to tyto duely, kde ten výsledek z prvního kola nebyl úplně jednoznačný. A pak budou pochopitelně zajímavé duely, kde proti sobě nejdou kandidát vlády a kandidát opozice, ale kde proti sobě půjdou kandidáti dvou opozičních stran.
8: Takže Zlín.
10: V podstatě Zlín, v podstatě celá Praha, když se díváme i na všechny ty tři pražské obvody. Tak i pokud pana Lásku bereme, že je v senátorském klubu senátor 21 a Piráti, takže je tam ten pirátský přesah, je to sněmovní opozice. A když bereme vlastně i pana Čižinského jako součást sněmovní opozice, protože on není jenom za Prahu sobě, ale jeho podporují i KDU ČSL. Takže jak Praha 1, Padevět Čižinský, když to zjednoduším, Praha 5, Láska Sáblík, i Praha 9, Smoljak Pecková, všechno to jsou vlastně dvojice kandidátů, kteří buď to plně nebo částečně reprezentují strany současné sněmovní opozice. Takže to budou určitě ty sledované duely, kromě nějakých ostatních, ještě jak si zmiňovali, to Zlínsko a jsou to ještě některé další dílčí, ono jich je celkem, jak jsem se díval, 7 těch duelů na Kladensku, ODS versus Piráti a ještě někde vychází STAN versus ODS, tam to je nejčastější z těch opozičních soubojů.
8: Jak očekáváš, že i výsledek tohodle soupeření mezi opozičními stranami, pokud to převedu na tu celostátní úroveň, jak se to propíše vlastně do té celostátní politiky? Nejenom výsledky druhého kola senátních voleb, ale vůbec těch komunálek letošních?
10: Ono se to propíše hlavně v té symbolické rovině, protože tady máme už několik měsíců přetahovanou, symbolickou přetahovanou opozici toho, kdo je tím pomyslným lídrem opozice, kdo je tím pomyslným vyzývatelem nebo tím hlavním vyzývatelem Andreje Babiše, vlády Andreje Babiše. Sice na sněmovní mandáty by to byla ODS a tak to zůstane samozřejmě na té sněmovní úrovni. Ale když to bereme celostátně, tak nemůžeme úplně opomenout, že tady budou volby, ve kterých může výrazně na své konto nabrat podporu ten druhý z těch dvou, co se teď přetahují, a to je hnutí STAN. Takže jedním z těch nějakých globálnějších očekávání, které od těch voleb nebo od dokončení těch voleb příští víkend mám, je, kdo z těch dvou vlastně bude tahat za ten pomyslný delší konec toho opozičního provazu.
8: A vypadá to, že lídrem opozice se potom teda stane třeba Vít Rakušan.
10: Třeba zatím k tomu má nakročeno blíž, ale druhé kolo je vždycky nevyzpytatelné, tak skutečně počkejme si na to, jak dopadne.
8: Počkejme si na příští víkend. Díky, že jsi ale přišel teď a že jsme mohli první kolo senátních voleb a komunální volby spolu probrat.
10: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska politolog Petr Just z Metropolitní univerzity Praha. Analyzoval u nás komunální a senátní volby. Ty druhé jmenované budou mít pokračování. V pátek začínají volby do druhého kola. U těch senátních obvodů, kde ještě nebyl zvolen senátor. My se v týdnu určitě podíváme na ty nejzajímavější duely, které nás čekají. A o víkendu to opět nezapomeneme zhodnotit ve speciální epizodě. Do té doby je ale ještě spousta času na celou řadu jiných témat. Naslyšenou zítra.

0: Za velký stůl designéra Maxima Valčovského můžete usednout do neděle 11. října v Malé dvoraně Veletržního paláce. V Praze je tento týden přehlídka Design Blog. Švejk je český Forrest Gump. To říká jedné z nejznámějších českých literárních postav herec Antonín Holub. V nové inscenaci Vršovického divadla Mana, Tak nám zabili Švejka, hrají titulní figuru hned dva herci a dvě herečky současně. Jak to vypadá? A bude nás také zajímat, jak vyprávět pravdivě o někom, kdo už nežije a jehož psychiatrická diagnóza je strašákem i tabu v celé rodině. Tohle téma si ve svém autobiografickém románu nazvaném Mé pravé jméno je Elizabeth zvolila francouzská spisovatelka Adèle Jonová. Prestižního hudebního Oscara dostal český soubor Pavel Haas Quartet. Ocenění Gramophone Award si převzal v Londýně. V Kultuře Plus ovšem nabídneme i další témata. Dobrý poslech přeje Michaela Vetešková.
1: Kultura Plus.
0: Změnit pohled na českou literaturu a kulturu ve světě, udělat z ní objev a taky podpořit nové překlady do cizích jazyků a získat silnější hlas v mezinárodní konkurenci. To všechno jsou plány pro Českou republiku, která je čestným hostem na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem.
2: Sarkastickou zmínkou o pomíjivosti politické kariéry a trvalých hodnotách literatury začala Radka Denemarková svůj 10-minutový projev v němčině. Na jeho konci čekal autorku románů jako Kobold, Hodiny z olova nebo Čokoládová krev dlouhý potlesk 2000. publika ve stoje. Důraz na vzdělání, složitá politická situace, válečné konflikty a taky odkaz klasických autorů. Ať už byl u řečnického pultíku český ministr kultury Ota Klempíř z Motoristů nebo končící ředitel frankfurtského veletrhu Jürgen Boss, literatura byla tématem, které směřuje. I ve chvílích, kdy se na Klempířovu adresu ozývalo nesouhlasné bučení a pískot. Viditelně dojatí ale byli diváci v sále třeba při vystoupení básnířky Marie Iljašenko.
3: V tom je moc literatury. Umožňuje zažít, co jsme nezažili. Pomáhá jednotlivcům i celým národům v těžkých chvílích.
2: České čestné hostování ve Frankfurtu by podle organizátorů projektu Czechia 2026 mělo změnit pohled na českou literaturu. Ukázat, že v ní funguje propojení tradice a experimentu, velkých jmen i nových objevů. Frankfurtskému publiku, odborné veřejnosti i divákům na různých scénách se až do neděle představí přes 70 českých autorů.
0: Tamní dění sleduje kolegyně Kateřina Svátková, která do Kultury Plus připravila svou následující glosu.
4: Frankfurt a projekt Czechia 2026 jako největší příležitost české kulturní diplomacie za poslední desetiletí. To je fráze, kterou jsem za poslední rok slyšela i řekla nespočetněkrát. Od zahájení 78. ročníku Mezinárodního knižního veletrhu ve Frankfurtu to celé nabralo na obrátkách. A jaký byl a vlastně bude ještě dlouho po skončení ten letošní ročník? Za prvé politický. Hned po slavnostním zahájení se o veletrhu psalo jako o místě sporu spisovatelky Radky Denemarkové a ministra Otto Klempíře za Motoristy. A výsledek? Německá Tagesschau zařadila Denemarkovou mezi silné ženy letošního veletrhu. Po bok Gisele Pelikotové, autorky knihy Óda na radost. Pelikotová, přeživší skandálního případu sexuálního násilí, zaplnila jednu z největších scén na veletrhu. Připravenost, pohotovost, jazyková vybavenost. To jsou tři atributy, které mají místní moderátoři. Často jsou to televizní hvězdy. A i když by to možná bylo divácky a posluchačsky vděčné, nevedou na jevišti společenský small talk. Jedním z velkých zážitků pro místní publikum tak zůstane i vystoupení letošní držitelky Pulitzerovy ceny za historii Jill Leporové. Další, dá se to tak snad říct, silný ženský hlas letošního veletrhu. Že o tématu militantní demokracie, bezpečnostních hrozeb v používání umělé inteligence nebo manipulace volebními výsledky ve Spojených státech mluvily tři ženy, nepřekvapilo nikoho. Nebo přece? Po Projekt Czechia 2026 a motto Česko, země na pobřeží je v obřím areálu frankfurtského výstaviště vidět všude. Česká prezentace je viditelná, program pestrý a na český pavilon se chodí dívat i zástupci knižního biznisu, třeba z Austrálie nebo Filipín. Proč? České literární centrum tady pořádá organizované prohlídky pavilonu, kde se debatuje, kreslí naživo, zní třeba hudba Mária Biháriho. Najednou tu česká kultura dostává nový odstín, má mezinárodní dosah. Učíme se na ně dívat očima cizinců. Některé cizince tu člověk potká a zjistí, že se čeština stala jejich domovem. České knihy se vydávají v Polsku nebo třeba ve Finsku. A slyšet češtinu s nejrůznějšími přízvuky, vnímat postřehy znalců zvenčí je často daleko zajímavější než to, co si můžeme poslechnout v česko-českých intelektuálních rozhovorech, než to, co známe jako vlastní boty. Mimochodem je hezké poslouchat idiomatické výrazy v ostatních jazycích. Zatímco něco, čemu nerozumíme, v češtině označíme za španělskou vesnici, v němčině je to vesnice česká. A v Polsku můžu zase říct, že tchajvanská literatura je pro mě český film. Organizátoři české účasti teď budou vysvětlovat, proč taková kulturně diplomatická mise stála přes 190 milionů korun. Budou vysvětlovat, že do téhle částky patří i podpora překladů z češtiny do ostatních jazyků. Jak jinak totiž posunout českou literaturu a kulturu na úroveň té evropské a světové? Není to jen otázka národní hrdosti, ale i biznisu. Tady ve Frankfurtu se dobře ukazuje, že je dobře nerezignovat pro biznis na kulturu a naopak. České hostování na největším světovém knižním veletrhu neskončí stažením banerů Česko, země na pobřeží. Ovlivní českou literaturu a kulturu na řadu dalších měsíců a let.
0: Dění na veletrhu knih v německém Frankfurtu nad Mohanem od začátku týdne sleduje kolegyně Kateřina Svátková. Veletrh potrvá do neděle. Cenu britského hudebního magazínu Gramophone Award za letošní rok získal světově uznávaný Pavel Haas Quartet. Dostal ocenění v kategorii komorní hudby za album se smyčcovými kvartety Bohuslava Martinů.
5: Pro kvartet je to už šesté vítězství. Cenu získali za nahrávku Dvořáka, Smetany nebo Schuberta.
6: Upřímně povím, že u toho Martinu jsme to až tak nečekali, lebo ta hudba na prvé počutí je taká jednoznačná, nechci, že stravitelná, ale taká, že to okamžitě tomu rozumíte, takže ta cesta se k tomu hledá těžšie, ale napriek tomu se to takto dostalo na světlo a věřím tomu, že tím pádom aj tomu pomůže té hudbe aj do budoucna.
5: Komentuje toto ocenění Petr Jarůšek pro Český rozhlas a to Veronika Jarůšková dodává, že hudba Bohuslava Martinů je jedinečná.
7: Má obrovské množstvo hlasů. V každém hlase v kvartetě se odohrává nějaký samostatný příběh. Je zábavná. Jsou v něj počuť vplyvy jazzu, taktěž ludovej hudby a určitej formy humoru absurdného. Tak si myslím, že toto může oslovit právě dnešného posluchače aj v tej chaotické dobe, kde se toho vlastně odohrává veľa.
5: Na koncertech hrají hlavně kvartet číslo 5, protože je obrovskou love story.
7: Tak záleží samozřejmě na usporiadatelovi, který si praje, aby jsme hrali Martinu a vracíme se k němu velmi rádi.
5: Pavel Haas Quartet připravuje ve spolupráci se Suprafonem nové v pořadí už 11. studiové album. Vyjde příští rok na jaře. V Česku vystoupí 1. listopadu na festivalu Janáček Brno.
6: A potom je tam koncert Gebau. V Amsterdame, v Madride, myslím, že budeme, no a rok zakončíme v prosinci nahrávaním našeho budúceho alba pre Suprafon, kde zaznějí, by mali zaznět, Dvořákové klenoty, jeho opus 61 a opus 105.
5: Pavel Haas Quartet patří k nejvýznamnějším smyčcovým kvartetům současnosti.
0: Nejpřekládanější česká kniha a kultovní literární fenomén, to je Švejk. Novou adaptaci románu Jaroslava Ježka nabízí Vršovické divadlo Mana v Praze. Inscenace Tak nám zabili Švejka je směsicí známé groteskní látky i tradičních situací v alternativním pojetí. Na zkouškách tam natáčel kolega Tomáš Maleček.
8: Tak nám zabili Švejka! Švejk je český Forrest Gump.
9: Přirovnává Švejka k Forrestu Gumpovi herec Antonín Holub. Podobně jako on si všichni tři ostatní herci na scéně zahrají hlavní postavu zdánlivě prostoduchého vojáka, včetně dvou hereček, a tedy i Denisy Pfauserové.
10: My jsme vlastně do poslední chvíle nevěděli, kdo toho Švejka hraje, ani jaký je ten koncept, protože pan režisér to pojal tak, že jsme vlastně se všechno dozvěděli až na první čtení. A je to koncipováno tak, že tam jsme dvě herečky, dva herci a všichni hrajeme všechno. A všichni se i vystřídáme na tom Švejkovi.
11: Švejku! Pane oberlejtnant, chtějí nám vysvalit vinu za zastavení vlaku do Českých Budějovic.
12: V táboře, už na vás čekám přednost na stanice!
11: V táboře, ale já nejedu do tábora, já jedu tady s panem oberlejtnantem Lukášem do Českých Budějovic.
13: Trochu kalkulujeme s tím, že je to prostě kniha ikon.

0: Je taky velká otázka, protože já si myslím, že to je veliká záhada. Stejně jako je záhadný život Jaroslava Haška, tak i tahle ta jeho veliká kniha, která se svým způsobem velmi liší od jeho předválečné tvorby.
1: Švejk se zrodil už před první světovou válkou a objevil se v několika povídkách. Poté, co Jaroslav Hašek strávil za války 4 roky v Rusku a bojoval i v řadách Rudé armády, stvořil nového Švejka.
0: Postavu proměnlivou, do které se promítají jednotlivé události a jednotlivá setkání, jakoby na pozadí vlastně jeho příběhu se zjevovalo něco, co je podle mě českou povahou daleko víc než Švejk. Švejk je jenom zrcadlo.
1: Dodává Věra Mašková, inscenace tak možná prozradí, kým je tento voják pro lidi dnes po 105 letech od prvního vydání Osudů dobrého vojáka Švejka.
2: A Kultura Plus pokračuje dalšími nejenom literárními tématy. Strach z dědičné duševní nemoci jako klíč k objevení rodinné historie, vztahu i vlastního života. Mládí versus stáří, to, co se stalo v kontrastu s tím, co se vypráví. To všechno si francouzská spisovatelka Adèle Yonová zvolila jako hlavní téma svého debutového románu s názvem Mé pravé jméno je Elizabeth. V překladu Sáry Vybíralové vychází u nakladatelství Paseka a příspěvek připravila Kateřina Svátková.
3: Il a mis en ordre, jeté.
4: Román, který vypráví celé století, ale je spíš intimní zpovědí a hlubokým zamyšlením nad tím, co víme, co vědět chceme a co vůbec vědět můžeme. O sobě, o své minulosti a hlavně o tom, co se bude jednou vyprávět. Na základě korespondence, vyprávění, mizející paměti i fantazie. Adèle Yonová napsala autobiografický román a vypráví tedy ona sama. Nebo ne?
5: Když mi prarodiče navrhli, abych s nimi přivezla auto z Portugalska do Paříže, věděla jsem, že to udělám. Že tu skulinu otevřu a vklouznu do ní. Že pohlédnu na babičku a řeknu jí do očí, Beci. Když na to myslím, když myslím na ten sled slov, která ze sebe vysoukám, která ze sebe budu muset vysoukat, abych to dokázala, cítím, jak se mi svírá břicho. Jak vyslovením jména zatěžkaného tajemstvím rozbít mlčení. Jinak řečeno, jak se nejlépe odpaluje bomba. Později to bude snazší. Členové rodiny se mi budou ozývat sami zvědavě i podezřívavě. Prý pátráš po informacích o Beci, nikdy neřeknou o mé mámě, o mé babičce, o mé sestře. Vždycky budou říkat o Beci. Ale prozatím je Beci jméno, které se nevyslovuje.
4: Adèle Yonová používá celkem oblíbené literární postupy. Kombinuje dokumentární záznamy, nahrávky rozhovorů, historické dopisy i vyprávění o setkáních, více či méně očekávaných. A hlavním hnacím motorem je pro ní vlastní strach z psychiatrického onemocnění. Vypravěččina babička je totiž ta, jejíž pravé jméno bylo Elizabeth a říkalo se jí Betsy. Proč? Proč ji ani děti nevnímali jako přítomnou matku? Kdo byl ve skutečnosti její manžel? Proč v rodině přetrvává strach ze stárnutí z toho, že budeme v uvozovkách blázniví jako Betsy? V něčem možná vyprávění o téhle svéhlavé, originální a nevšední ženě, která přežila desítky let možná naprosto nevhodnou psychiatrickou léčbou, připomíná román Kina Kiziho Přelet nad kukaččím hnízdem. Protože psychiatrická diagnóza mohla být i útěk, trest, manipulace. Mladá vypravěčka i sama Adèle Yonová jsou odbornicemi na filmovou vědu a filozofii. Často se tak v románu Mé pravé jméno je Elizabeth prolínají časové roviny, odkazy na postavy třeba od Alfreda Hitchcocka nebo Charlotte Bronteové. Sama Yonová píše způsobem, který čtenáře udrží v napětí až do poslední chvíle. A filmové jsou i autorčiny vypravěčské postupy. Flashbacky a dějové posuny skládá Adèle Yonová tak, že vidíme několik filmových pláten najednou. Do češtiny román přeložila Sára Vybíralová a i díky ní je text plynulý, přirozený a precizní zároveň. Kateřina Svátková, Český rozhlas.
2: V Kultuře Plus jsme vám představili knižní novinku Mé pravé jméno je Elizabeth. To kniha s jiným ženským jménem Kerry je už zavedeným pojmem. Příběh šikanované středoškolačky Kerry napsal King před více než půl stoletím. Jeho první vydaný román se stal bestsellerem a odstartoval jeho závratnou kariéru. Už 2 roky po vydání ho poprvé převedl na filmové plátno režisér Brian De Palma a z krvavého maturitního plesu vytvořil jednu z nejslavnějších scén hororového

0: filmu. Tento týden měla premiéru nová, tentokrát osmidílná seriálová Carrie, režiséra a scenáristy Mikea Flanagana.
1: I hope you all had a good holiday season. Please say hello to Carrie White. Make her feel welcome.
2: Carrie White je 16-letá outsiderka. Ve škole jí šikanují spolužáci, doma jí vychovává fanaticky věřící matka. A když se Carrie rozčílí, začnou se kolem ní pohybovat předměty. Příběh, který se stal jedním ze základních kamenů moderního hororu, přitom málem vůbec nevyšel. Stephen King začal Carrie psát jako povídku pro časopis.
3: Jenže se trochu moc rozrostla a tak jsem ji vyhodil. Moje žena ji vytáhla z koše a řekla, tohle je hodně zajímavé, měl bys tom pokračovat. No, přesně takhle to vlastně neřekla. Spíš utrousila, že je to docela dobré a že si chce přečíst zbytek. Mně se do toho nechtělo, protože to bylo příliš těžké. Byl jsem líný. A navíc bylo jasné, že to bude příliš dlouhé. Nechápal jsem, jak bych něco takového mohl prodat a upřímně řečeno potřeboval jsem peníze. A tak jsem do toho šel.
2: Kniha nakonec vyšla v dubnu 1974 jako Kingův první publikovaný román a příběh odstrkované dospívající dívky, která v sobě objeví telekinetické schopnosti, se stal také prvním Kingovým dílem, převedeným do celovečerního filmu. Režisér Brian De Palma uvedl svou Carrie o dva roky později. Hlavní roli svěřil tehdy 26-leté Sissy Spacek. A právě scéna z maturitního plesu udělala z Carrie filmovou ikonu. Spolužáci ji nechají zvolit královnou plesu. Poprvé v životě před nimi stojí jako někdo, koho obdivují. A potom na ní z výšky vylíjí kýbl prasečí krve. Ponížení spustí její telekinetické schopnosti naplno. Dveře se zavřou, předměty létají vzduchem a ples se mění v masakr. De Palmova Carrie letos slaví 50 let a právě tahle scéna se stala jedním z nejznámějších obrazů filmového hororu. Sissy Spacek i Piper Laurie v roli její matky navíc za film získali nominace na Oscara. Tím ale Carrie zdaleka neskončila. V roce 2002 dostal Kingův román televizní adaptaci a o 11 let později se příběh vrátil do kin s Chloé Moritz v hlavní roli a Gillian Moore jako její matkou. Teď přichází Carrie znovu. Tentokrát jako 8-hodinový seriál oceňovaného Mikea Flanagana, autora seriálu Dům na kopci nebo Půlnoční mše. Carrie hraje Summer H. Howell, kterou tvůrci vybrali z více než tisícovky uchazeček. Platforma Prime Video zveřejní všech 8 dílů najednou. Základ příběhu zůstává. Nová Carrie je ale teenagerkou roku 2026. Šikana už nekončí s posledním zazvoněním ve škole. Její ponížení se natáčí, sdílí a šíří po sociálních sítích. Právě virální šikana a tlak digitálního světa patří k hlavním novým motivům seriálu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
4: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Klid, sounáležitost a světlo. Taková témata nese instalace Veranda od designéra Maxima Velčovského. Najdete ji v rámci letošního design bloku v Malé dvoraně Veletržního paláce. A doslova si můžete usednout za obrovský stůl, který je v jejím centru. S Maximem Velčovským na místě natáčela kolegyně Zuzana Filipková a rozhovor vznikal při přípravných pracích před zahájením přehlídky.
5: My tady teďka stojíme ve Veletržním paláci v Malé dvoraně, kde máte obrovský stůl, který se táhne vlastně celou tou dvoranou a má takovou jako vzestupnou nebo sestupnou tendenci podle toho, jak to vnímáme. Tak mohl byste to trochu představit, to dílo celé se jmenuje Veranda.
6: Já se budu snažit popsat pro posluchače. Jsme v Malé dvoraně, v té famózní, fantastické dvoraně, jednoho z nejmonumentálnějších prostorů vlastně v Praze, který se nachází v Veletržním paláci. rámci Národní galerie. Veletržní palác byl postaven k veletrhům, jako k vzorkovým veletrhům, takže design blok se tady vlastně tenhle rok prolíná s uměním v několika patrech a poprvé vlastně v historii si můžou lidi koupit vstupenku, návštěvníci se mohou koupit vstupenku a projít si nejen design, ale i umělecké sbírky. A v této dvoraně vlastně u tohoto stolu mohou se nadechnout v tom maratonu, protože to jsou kilometry a kilometry kultury. A jak jste správně poznamenala, ta pozvolná gradace toho stolu není jenom jako formální gesto, ale je to jakýsi symbol růstu a proměny času. Na tom, ten stůl začíná na 50 cm, kde je určen pro malé děti.
5: A to v dětské zóně.
6: Jsou v dětské zóně v podstatě. A ty židle, tonetky, které jsou českým vynálezem přes 150 let starým, stejně jako Národní galerie slaví tento rok 230 let, tak vlastně rostou u toho stolu od toho dětského křesílka až po barovku, kde je to takový symbol vlastně, že každý, kdo sem přijde, si může najít své křeslo podle toho vlastně, jak mu sedí. Ačkoliv je ten stůl sešikmený, tak my jsme pořád schopni na něm konzumovat kafe nebo dát si decku nebo cokoliv jiného, protože ta hladina se nám nevylije, ale vlastně přemýšlíme o tom, nebo můžeme přemýšlet o tom vlastně, kdo teda skončí na tom konci toho stolu, protože tam už je místo jenom pro jednoho člověka. Je to taková jako trošku jako symbol nějakého jako růstu kariérního, anebo zároveň se můžete trošku představit jako jednání politiků na nějakém summitu, ale princip je spíš o tom, že rodiče jsou na jednom konci a ty děti na druhém, protože já jako rodič vždycky, když mám problém, když jdu s dětma, tak mě na mě volají, tati si tady, mami si tady, je to i doma nebo na hřišti kdekoliv a tady jsme všichni u jednoho stolu se všema a můžeme spolu vlastně trávit ten čas na design bloku. Ten název veranda je takovým jako symbolickým názvem, je to pro mě takový moment, když jsem přišel k babičce nebo když jdu na návštěvu, tak ta veranda s těma záclonema a s tím jedním stolem je takový předsálí, kde se vlastně ocitnete a pak čekáte, co se stane vevnitř. A pro mě je má dvorana přesně tohle. Do dvorany může každý, nemusí platit vstupný a tady se podívá nahoru. Lehkými dotyky zraku vidí různé torza artefaktu. Tamhle vidím, že nám kouká René Roubíček a sochy od Myslbeka a vlastně ho to svým způsobem může nalákat dovnitř.
5: Tady je ubrus, to je důležitá ještě věc. Ano. Říct, že tady je dlouhý ubrus, který je vlastně takový, mě to evokuje trochu tu chalupu, nebo přesně tak jako takový možná venkov, nebo takový jako domácí prostředí, protože on je červeno-bílý a kostkový.
6: Tak je to přesně takový symbol nějaký jako rustikální, ale zároveň je to zajímavý dekor díky tomu otázku, protože zatímco moderním umění dosud bojovalo několik mužů o pozici pionýra v abstraktním umění, tak ta kostka v tom textilu je daleko starší a ta abstrakce vlastně funguje už mnoho set a možná někdy i tisíce let díky tkalcovskému stavu, který pokládá to vlákno vlastně v nějaký osnově. Takže ta kostka tady má i jakýsi jako charakter nějakého dekoru, ale zároveň prvku, který je to vlastně červený čtverec na bílém pozadí, několikrát multiplikovaný.
5: Chceme, vy máte ještě druhou část důležitou v design bloku a to je výstava výzdárně Pražského hradu v rámci Heidkraftu, kde máte výstavu fotosyntézy. Mohl byste k ní říct ještě pár slov?
6: To ona vychází z mojí předešlé tvorby, kdy jsem tvořil takové magmatické vázy a teď ji posunuju dál. Každá ta váza je originál, ta fotosyntéza je takový jako vlastně odbraz nebo symbol něčeho, co je pro mě zázrak. Chemická reakce se stává nějakým jako božským zároveň elementem, kdy vlastně dochází k přeměně něčeho, co nám dává život. Takže ty vázy beru jako takový lůno pro květinu, do kterého prostě vsazujete květiny a ty vázy jsou vystříbřené, mají různé barvy. Vy se vlastně stáváte tím dekorem. Ty vázy nemají dekor, ale mají jako povrch bublin, jako, které vychází z toho magmatického procesu výroby skla.
5: Se tak hezky lesknou.
6: Jsou se lesknou a vlastně odráží ten svůj vlastně okolní svět. To znamená, že vy a vaše rodina nebo váš interiér se stává dekorem toho povrchu, protože stává odrazem na, jako vlastně na něm.
5: Takže se tam vlastně uvidíme.
6: Takže se tam uvidíte i třeba několikrát. Takže je to jako, jako vlastně symbolická věc, která ten člověk jako vlastně si často i uvědomí, až když jako tu vázu vidí.
0: Verandu Maxima Velčovského si můžete užít ve Veletržním paláci do 11. října a stejně tak jeho výstavu Fotosyntézis v jízdárně Pražského hradu v rámci Heidkraftu. Kultura Plus je tímto ve finále. Za pozornost vám děkuje Michaela Vetešková a naslyšenou za týden.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Kultura Plus
7: na Rádiu Praha.

0: Desítka Pavla Horváta.
1: Dobrý den, Desítka Pavla Horváta ve staré dobré sestavě. Pavel Horvát je tady.
2: Dobrý den.
1: No je tu Lukáš Michalík, vítáme.
2: Nemusel si říkat, že to je stará sestava, stačilo dobrá.
3: Mladá a dobrá. Ano. Dobrý den.
1: Ale tak zpět. Myslím, že i fotbalisti potvrzují, že někdy zrají jako dobré víno, takže stáří vpřed. No, ale...
2: Soustředit se na mikrofon.
1: Dobře.
2: Už to stačilo.
1: Ligových témat je spoustu. Tu jenom připomenu to, že máme i čtvrteční desítky a měli jsme, doufám, že i vy, radost, že tu byl Petr Janda, frontman Olympiku, který...
2: Tak to je jasná zpráva, ne?
1: Jasná zpráva. A asi měl o víkendu taky radost, protože jeho Klokani vyhráli, k ním se taky dostaneme, spousta téma, která souvisí třeba i s týmy, od kterých jsme nečekali, že vyhrají. A třeba od kterých jsme čekali, že vyhrají, ale nerodilo se to tak snadno. Tak poslouchejte, bavte se, jsme tady až do 11, budeme se na konci pořadu bavit taky o Slavii, která se chystá na Ligu mistrů a už v Baku máme taky reportéra, který tam cestoval se Slaví, takže se s námi spojí. Můžete soutěžit v tomhle dílu taky o lístky na desítku, kterou máme živě s Antonínem Panenkou 19. října v Olomouci, v průběhu pořadu také na to přijde a vy nám můžete volat 221-552-222. Tak formalitky máme za sebou, pojďme se bavit.
0: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: Vamos. Vamos Česko, to bylo heslo uplynulých 3 týdnů, teď ovšem Vamos Šance Liga a hlavně rubriky Desítky Pavla Horváta. Kdo je hráčem 10. kola, Pavle?
2: Já, tak je jich jako víc, no já si myslím, že...
1: Tak nastoupilo jich víc.
2: Nastoupilo jich víc, takhle. Nemyslím si, že to bude nějaký golman, protože jsem nezachytil jako žádný excelentní výkon.
3: Tak to já ti budu oponovat, ale nechám tě domluvit.
2: No tak řekni hned.
3: Já jsem samozřejmě ovlivněný tím včerejším zápasem v Liberci, kde Milan Heča nejen tedy, že zachytal velmi dobře, ale ještě si připsal gólovou asistenci, ale no. Pojďme dál, k tomu se dostaneme.
1: Mě zaujal Ťapaj, který zaskočil za Vigileho, je to jeho teprve druhý ligový start, pochytal spoustu šancí Boleslavy, přispěl k vítězství Plzně 3-0.
2: Okay. To se dá, s tím se dá počítat, teda souhlasit samozřejmě. Já bych možná jako vybral někoho z hráčů Artisu, protože tam to bylo, myslím si, jedno společně se Slováckem, jedno z překvapení toho kola. Artis byl výborně připravený a kromě prvního gólu, který jako byl tečovaný, tam si myslím, že Adam Zadražil neměl žádnou šanci, tak vlastně neměl šanci ani u jednoho z těch dalších 3 gólů a tam já bych asi hledal nějakýho toho hráče kola, protože tam mě to překvapilo nejvíc. Slovácko podalo jako celistý výkon, ale v tom Artisu tam byli jako jednotliví hráči hodně dobrý.
3: No. No Pavel mi krásně nahrál, Neil Glosso a se nabízí 1 gól, 2 asistence, líbí se mi moc, tedy musím říct. Myslím si, že...
2: A on je levák? Asi ne, viď?
3: Ne. A jak to trefil?
2: Takovýhle gól dá druhou nohou, to je nádhera, no. Jenom ho můžeme ho popsat, že jo, on... Já myslím, že to bylo i v klipech už na sociálních sítích, že vlastně ten balon vybojoval někde na hranici svýho vápna a během, řekl bych, 10, možná 12 vteřin se k němu dostal z pravé strany na levou z dálky, myslím si, to bylo 25 metrů možná.
1: Visel na něm Vlkanova.
2: To není zase taková zátěž, Vlčák není úplně těžký hráč, ale samozřejmě to jako nechci snižovat, ale ta bomba, to byla bomba na první tyč, jako tam zase Adam Zadražil neměl vlastně žádnou šanci a ten gól si myslím, že jako kompletně vlastně jako ilustruje to, jak Artis byl silný ten zápas. No.
3: Zase to můžeme zopakovat, Glosso a v Artisu hostuje ze Slávie a já zrovna v něm vidím ten potenciál toho, že by se mohl v Edenu prosadit, fyzicky skvěle připravený, dobrá technika, neustále piluje tu lineu a nedá se to říct úplně o všech hráčích, co jsou teď třeba na hostování ze Slávie. Včera jsem viděl Soseha v Liberci, který jen dostřídával, tam to zatím úplně nevidím, ale Glosso a určitě tu šanci, myslím si, že dostane.
1: Roman Nádvorník mu věští budoucnost i v Anglii, říkal, že je odskočený od většiny hráčů v lize, jen si musí zvyknout a adaptovat se, ale opravdu perfektní výkon. Artis vyhrál po druhé v sezóně, opět venku, předtím vyhrál v Pardubicích, teď 4-2 v Hradci.
2: A to ještě bych řekl, že Adediran, který si myslím, že byl jako považovaný, nebo já si myslím, že tak veřejnost jako hlavně jeho zná, protože ty hráči všichni většinou jsou noví, tak vlastně ještě neúřaduje. Jo. A já si myslím, že když to jako přeženu, tak oni mu moc nenahrávají, protože oni vědí, že už jim to nevrátí, takže ty ostatní ho trošku vynechávají z kombinace, možná se pletu samozřejmě, ale je to vlastně zarážející, že ve čtyřgólovém vítězství, on nemá nic. No.
1: No tam je ta africká osa, vlastně, kterou tvoří ještě Latin De Ae, který dával ten gól na 1-1, Allegri to trefil na 1-1, on dával na 2-1, Latir.
3: Jo. No, Allegri no, se trefil.
1: Fumba centroval na gól Harazima na 4-2 a to je opravdu velká síla. Ostatně můžeme si poslechnout trenéra Artisu Romana Nadvorníka.
4: Jsem rád, že jsme to zvládli, ale hlavně jsem rád i za ten herní projev, který prostě byl a že jsme byli schopni i takhle kvalitní mužstvo, jako ten Hradec je, tak prostě přehrát.
1: No, můžeme se ostatně poslechnout i stranu poražených, protože Vladimír Darida dělal, co mohl, dal penaltu, rad centroval Čihákovi na gól na 2-3 a stejně prohráli, byl hodně zklamaný po druhé prohře od roku v řadě a Vladimíra Daridu si tady, koukám, asi nepustíme. Nepustíme. Povídej, Lukáš.
3: Já jsem se chtěl vrátit ještě k tomu Adediranovi, protože to bylo taky téma na tiskové konferenci. On vlastně byl zraněný, vracel se po zranění, myslím, do toho utkání před reprezentační pauzou s Libercem. Teď vydržel na hřišti 62 minut a neměl úplně radost ze střídání. Je to taková klasika. On si pak sundal dres a mrsknul s ním na zem, tak to s ním řešil asi Roman Nádvorník. Ale jak to vnímá trenér, Pavle? Protože samozřejmě asi se to nedělá, je to nějak nesportovní chování, ale zase na tom hráči člověk vidí, jako že prostě mu to není jedno. No,
2: no ale já si myslím, že to je špatně. Jako to, na jakýkoliv úrovni, musím říct, že tohle vlastně zažije, myslím si, každý trenér v každém mužstvu, prostě tomu někomu, já teď tě nebudu jmenovat, ale zažil jsem hráče, který nakopnou prapore, když jdou kolem něj, pak jako buď si s tou neporají ruku vůbec a jdou tak jako zmizej na tu lavičku, nebo jako tí podá, to cítí, že tam jasně. Není to, ale to chápeš, ale to házení drezem a takový to rozhazování rukama, obzvlášť, když se tomu mužstvu daří, tak je jako špatně. Jo. Takže teď největší příklad je samozřejmě Ronaldo, trošku jiný, ale ty ega těch hráčů na jakýkoliv úrovni prostě jsou vysoký a myslím si, že Adediran vzhledem k tomu, že je střelec, tak prostě taky má to sebevědomí jako hodně vysoký a to, že byl střídaný, tak evidentně nelibě nesl, ale já si myslím, že po takovýmhle výsledku ten hráč nemá moc jako nábojů. No.
3: Já na to ještě navážu, to si myslím, že je možná vůbec ta největší výzva pro Romana Nádvorníka, protože v tom kádru má hodně cizinců, hodně hráčů, kteří mají nějaká ega, třeba Allegri je typickým příkladem, ten v Jablonci taky, když byl stažený ze hřiště, tak to nelibě nesl a musí to nějak ukočírovat trenér. No.
1: No, paradoxně v tom zápase pomohl Artisu bývalý hráč Líšně. Artis zašel z Líšně Jakub Kučera, který tvrdě dojel Boháče v 60. minutě, viděl červenou kartu a pak přišly další dva góly, tedy brněnského celku, které rozhodly o tom, že Hradec opravdu po druhé za sebou v lize prohrál předtím před reprepauzou 0-2 s Teplicemi, tej 2-4. Vladimír Darida byl, jak jsem říkal, naštvaný.
5: Zase doma 4 góly, prohrát druhý zápas doma, to nemůžeme udělat, to nejde. A ten způsob té prohry hlavně štve a každý musí začít sám u sebe, každý si musí to vyhodnotit ten zápas a to se nesmí opakovat takovýhle výkony.
1: Tak, myslím, že i spousta dalších hráčů by mohla mluvit o tom, že takové výkony se nedají opakovat po víkendu. Možná to bude i třeba soupeř, který podlehl našemu týmu kola. Koho bys vyhlásil, Pavle, jako tým kola?
2: Našemu, tak já podlehnu tobě, já bych vyhlásil někoho jinýho, ale...
1: Tak vyhláš někoho jinýho, nepodlehem, já jsem nic neříkal.
2: Ne, tak já...
1: Teďkon.
2: Já bych dal Slovácko, ale můžem dát i Bohemku třeba, no, která vyhrála doma a vyhrála zaslouženě a našeho oblíbence prostě Aleše Čermáka znovu, protože jako teď jsi to tady říkal na začátku, v tom fotbalovém, když hraješ, tak je to ještě dobrý, pak v tom životě už není úplně dobrý být starý, ale ty hráči jako Aleš Čermák prostě na to chceš chodit, no, jako je to paráda, když v tomhle tom, řekl bych, uspěchaném fotbale v téhle uspěchané době najdeš kluka, který vypadá jako, že teď Aleši, promiň, jakože se tam jako plouží v podstatě, že si tak jako pobíhá, ale vždycky je silný na míči a vidíš, že přemýšlí nad tím, jak v úzovkách bodnou toho soupeře. Každá jeho přihrávka dává velký smysl. Hezky se na to kouká a byť dal gol hlavou, který úplně nevím, jestli by nám, jestli troufnu si říct, že nějaký dal i v Plzni hlavou, ale nejsem si jistý, jestli dal víc jak 3-4 góly hlavou, tak není to žádná, jak se říká, hlavičková obluda, ale byl tam správně, prostě cejtí tu hru a Bohemka si myslím, že si musí vážit toho, že takovýhle hráče má.
3: 100% výborný výkon, krásně se na něj kouká, jak už to říkal Pavel, přesně takový hráči jako Čermák, Vodlický, kteří jsou schopni udělat na tom hřišti něco neočekávaného, skrytá přihrávka a podobně. Těch momentů tam měl Aleš Čermák hodně a myslím si, že mu i funguje, zaprvé, že mu funguje ta spolupráce s Romanem Květem, který mu hodně jako rozvázal
2: nohy. No a Květák je výborný taky, jako to samozřejmě můžeme, jo, Roman Květ prostě i fyzicky, jo, i fyzicky, on je veliký, jestli si to samozřejmě posluchači uvědomuje, veliký, silný, oproti Aldovi, který zase je takový, řekl bych, subtilnější, není malej, ale jo, ještě tam mají vlastně no, spoluhráče ve prostě.
1: Smrže?
2: Taky Vojta Smrš, ale ještě tam je, no, to je jedno. Já si myslím, že má osmičku.
3: Hrál v základu?
2: No, nevím.
3: Já se podívám.
2: Já myslím, že tam, no to je jedno, ale mají to dobře složený prostě Bohemka. Myslím si, že to mužstvo je konsolidovaný, že to není žádný hokus pokus, že ty kluci jsou tam už jako díl a dobře se znají a dobře jako spolupracují, obzvlášť v tom prostředku, který jako potřeš ten fotbal si trošku zahrát. Jako. To je hrozný rozdíl oproti některým těm týmům, kde tyhle ty hráči prostě nejsou a nefungují.
3: Hmm. Do toho Almáši se do toho pomalu dostává, dal krásný gol, který neplatil kvůli těsnému offsideu. Takže ano, hodně často vlastně i před sezónou se mluví o Bohemians jako o týmu, který se bude někde plácat dole v tabulce, ale oni z toho vždycky jsou schopni vyjet docela rychle a myslím si, že ani v tomto ročníku nebudou mít problémy se záchranou, že hlavně doma jsou extrémně silní.
1: No uvidí se, oni mají teď před sebou dohrávku ještě toho, kolikátého to bylo, 6. kola ve středu 14. října s Mladou Boleslaví doma, takže tam se ukáže, protože v případě vítězství by mohli poskočit, myslím, že na dokonce 9. pozici před Hradec, ale je pravda, že kdyby nezdolali Baník, tak se v tom naopak oproti Baníku plácají. Můžeme si jenom pustit, co říkal trenér vítězných Klokanů Jaroslav Veselý právě o Aleši Čermákovi.
6: Myslím, že mu pomohl Roman Květ, protože se trošku rozložila i ta pozornost těch soupeřů v tom konci minulé sezóny. Už dost často ty soupeři na Aleše hráli osobku a my jsme museli někde to vyrotovávat nebo hybridovat. Teďka přece jenom už musí hlídat v záloze oba dva, takže to není jednoduchý. Když hrajou osobky, tak zase se uvolňují jiný hráči, on jim zdatně sekunduje i Vojta Smrš v té záloze.
1: Tak vlastně Jaroslav Veselý říkal podobné věci jako ty.
2: No jasně, já jsem jenom teď dohledal to jméno, je to Obinaja, který, doufám, to říkám správně.
3: Jo, říkáš.
2: Který je vlastně z Jablonce, já vím, že jsme ho, potkal minulou sezónu prostě v ČFL, protože chodil hrát i za Bčko, že Luboš Kozel ho tolik nevyužíval a vím, že je to jako zajímavý hráč, samozřejmě nehrál od začátku, střídal zrovna Vojtu Smrže a taky jim tam zapad. Prostě mají tam dobrý hráče a přesto, že Bohemka nemá takový prostředky jako některý týmy, tak si myslím, že jako disponuje dobrým kádrem.
1: Máme to sice v rámci mini rubriky, ale můžeme to téma trošku rozvětvit. Zastavíme se právě u toho duelu díky tedy osobnosti třeba Aleše Čermáka, ale taky díky výkonu Bohemians, kteří vlastně čelili, co jsem si všimnul, jedné obrovské šanci Baníku, kterou vyhlavičkoval Matěj Kadlec z brankové čáry, když pálil Planka po odraženém míči, bylo to někdy v prvním poločase zhruba ve prostřed, ale jinak Baník neměl vlastně nic a potvrdil, že teda i oproti Bohemiance ta ofenziva, i co se týče toho hráčského zastoupení, tak oni mají vlastně několik jednogolových střelců, ale Bohemka má prostě vícegolové střelce, Čermák Almáši 3 góly, Květ 2, no a Baník má 7 jednogolových střelců a to, co třeba předvede v zakončení Václav Jurečka, když si navede balon do dobré pozice a pak vystřelí, asi dokládá, že tam ta pohoda fakt chybí.
2: No, 100%, já jenom zase, protože jsem si to otevřel předtím, tak na lavice je Matěj Chaluš, který nehraje, jo, já si myslím, že tomhle stavu, v jakým Baník je, tak si ho dovedu představit, protože je to bojovník, neříkám, že to je Franz Beckenbauer, ale organizuje, bojuje, dře. Já se nevím, v jakým jsou stavu, nevím, proč nehrál Kohout, protože za mě to je klíčový hráč, který by měl hrát. Pak tam nastupuješ za stavu, už prostě prohráváš, už ten zápas je úplně jiný. Jo, když bych ho přirovnal třeba znovu takový Aleš Čermák, takový fotbalista, který si dovede poradit v těžkých situacích, je nebezpečný vlastně v jakýmkoliv prostoru na soupeřově půlce, už je nebezpečný, protože dokáže vymyslet finále. ale pokud tam nehraješ a myslím si, že toho tolik nenahrál, teďka samozřejmě může být zase vlivem zranění, tak prostě tyhle ty hráči Baníku strašně chybějí a bohužel ty hráči, který teďka nastupují, tak to nezvládají.
3: No prakticky tam není nic, už jsme se o tom bavili. Já když si ten Baník srovnám s tím, který trénoval Ondřej Smetana, já tam nevidím v podstatě žádný posun, nebo nejen Ondřej Smetana, prostřídalo se tam daleko víc trenérů, vlastně systematicky to jde dolů od té doby, co odešel Pavel Hapal a nevidím tam moc světlo na konci tunelu, není se čeho chytit, Jurečkovi to vůbec nejde vepředu, samozřejmě Škrkoň to v 18 letech těžko celé sám potáhne, od planky se čekalo, že už bude někde jinde, měl samozřejmě také zranění. Taky jsme to řešili, pro Baník bude teď asi každý soupeř těžký, ale když se člověk podívá na ten los, tak to je jako šílené. Teď doma Sparta, pak venku Liberec, pak Sparta na Letné v poháru, doma Plzeň, venku Zbrojovka a to taky může být jako jeden bod možná.
1: Třeba. A to mají teď vlastně poslední vítězství na konci srpna nad Sigmou, mimochodem všechna tři vítězství v sezóně, jeden gol. 1-0, Zlín 1-0, Sigma a Artis taky zdolali 1-0 a vlastně pouze jednou z těch 10 kol dali víc než jeden gól a to bylo při remíze na Slovácku, takže tam trápení
2: jako v... Těžká pozice, no já nevím, no já samozřejmě a říkám to znovu, ta trpělivost by měla být s těma trenérama, to prostě není určitě jenom o trenérovi, je to i o kvalitě hráčů, o tom, jak je to mužstvo složený, ale ten trenér je prostě nejvíc vidět a Roman těma tiskovkama samozřejmě na to jako upozorňuje, vlastně jsou takový neortodoxní ty názory, ale ty výsledky prostě jsou špatný. No.
1: Můžeme si pustit ostatně to, co říkal Roman Skuhravý, který nebyl v Ďolíčku spokojený s výkonem oproti tomu, co předváděli jeho svěřenci v přípravě.
7: Opravdu jsem čekal, že po těch třech týdnech a hlavně po tom minulým týdnu, po tom zápase, kdy jsem to tam viděl, agresivnější výkon. A to byl vlastně náš life motiv jako přípravy. Chceme se rvát o každý metr. Bez balonu to tam bylo, ale s míčem to bylo hodně nesebevědomí.
1: A čím to je?
2: Sebevědomím. No, ty hráči prostě...
1: Takže přijedeš na Bohemku a najednou...
2: No to je jedno, kam přijedeš. Já si myslím, že venku se cítějí líp než doma ještě, protože samozřejmě ty lidi ti fandějí, ale ty prostě... Ty to cítíš, že nemáš formu, jo? Já vlastně zase vždycky ti to nějaký hráči táhnou a pojďme si říct, jako kdo z Baníku má formu, sportovní Jedlička. No.
3: No, to je...
2: A to je málo. Já to tady opakuju. No. Nejhorší je, když nejlepší hráč je brankář. No.
3: No taky samozřejmě nikomu to nepřejeme, ale bude to mít těžké, Roman Skuhravý a nechci nic přivolávat, ale vůbec bych se nedivil, kdyby ta změna brzy přišla. Jo.
2: No já jsem chtěl říct, že ono jako může to fakt jako, to je jednou výhrou, najednou se nastartuješ, ale je pravda zase, no já vlastně tam nevidíš jako nadstandardní výkon nějaký, že by to někomu šlo a ono, tady jsme se bavili o Škrkoňovi, který je zajímavý, který měl sebevědomí z 21, jo, ale ono do toho spadneš, obzvlášť, když seš jako mladý hráč, tak jako do toho spadneš, do toho, řekl bych, marastu toho, že se ti nedaří. No.
3: V podstatě to též jsme v minulé sezóně viděli u Jakuba Piry, který měl taky dobrý nástup, ale v podstatě se svezl taky s tou neformou toho týmu. Havran vlastně už teď hostuje Mladé Boleslavy.
0: Desítka Pavla Horváta.
1: Pokračujeme v desítce Pavla Horváta, do které můžete volat. Nezavřeli jsme linky 221-55-222. Pavle, ty si ještě chtěl něco doplnit.
2: Já nevím, jestli to je ve scénáři, ale Havrana jsem viděl, když nastoupil teda v Plzni.
1: A byl... V Plzni?
2: No ne, na střeše, na hřišti, jako, že... ale byl výborný, jako nastoupil a byl fantastický, jako jeden na jednoho. Jsem si říkal vlastně, že takovýhle hráč prostě v Baníku není. No.
3: Že ho pouští, já jsem se tady taky hrozně divil. Ale to je samozřejmě určitě o trenérovi. Může to být podobná situace jako v Plzni Radoslav Kováč viditelně nepočítal s Dávidem Kršíkem, tak prostě šel pryč a Roman Skuhravý zřejmě nepočítal s Markem Havranem, aspoň pro tuto chvíli.
1: A chceme řešit Viktoria Plzeň, Mladá Boleslav 3-0, můžeme, když jsme to načali.
2: Promiň.
1: Přišly mi ty ochozy relativně prořídlé, 7465 diváků, já myslím, že byly časy, kdyby za to byly vděčné, nebo většina ligových klubů, kdyby byla vděčná za takovou návštěvu.
2: Teď řeknu, my jsme se vlastně tenkrát, když se dělal stadion, tak jsme se fakt bavili o tom, že vlastně je zbytečný dělat stadion, že jo, pro 20 tisíc lidí, možná bychom za něj byli rádi vzhledem jako k reprezentaci nebo to, teď nemluvím jako já, jako Plzeň, že bychom za něj byli rádi, ale obecně jako Česko. No a říkali jsme si, tak nebudeme furt vyhrávat, nebo nebude se furt vyhrávat, nebudeš furt první. Jo, a ty samozřejmě ty návštěvy souvisí i s tím, jak seš na tom, jaký hraješ fotbal, jak vyhráváš nebo prohráváš. Jo, teď třeba je to v období, kdy těch lidí prostě chodí míň, ale furt ten staďák vypadá plný. Ona v Plzni hodně zkresluje ten pohled z té hlavní tribuny, protože ona není vidět ta hlavní tribuna. A ta hlavní tribuna je, teď já bych možná si troufnu říct, že pro nějakých třeba 7-8 tisíc lidí, jo, možná, jo, a když je plná, tak samozřejmě oni ty ostatní ochozy vypadají pro řídle, ale stejně tam je jako 7-8 tisíc lidí, no.
3: To já chápu, na co narážíš, v Plzni asi jsou zvyklí na jiné návštěvy, ale pořád 7 tisíc na tým, kterému se nedaří v úvodu sezony, je desátý, je vlastně z mého pohledu super návštěva.
2: Dostaneme se k ní.
3: Tím spíš přesně tak, když to porovnám s Libercem, který do této chvíle jedna porážka, skvělý úvod, jaký nepamatují fanoušci ve Slovanu, a přijde 3000 lidí.
8: K tomu se dostaneme, pochopitelně to si schováváme jako takovou třešničku na tortě, jak říkají slovenští krajané, téměř krajané, ale druhá minuta, kdo přišel pozdě třeba z parku nebo z nějakého jiného občerstvení nebo z domova, tak to nestihl, Kabongo to zavěsil možná překvapivě.
2: No, já jsem si to pouštěl asi 4x, říkám, to není možný, že tohle pustí ten golman, ale to nešlo chytit normálně, jednak to byl granát a jednak to šlo fakt jako úplně nahoru, jo, říká se, že mezi ty ruce, on teda vlastně jako šel trošku na stranu, ale vlastně by to nemohl chytit, protože to byla rána zblízka, když to takhle ten hráč trefí, tak těžko se to chytá, a Kabongo to udělal výborně prostě, no, celá ta akce byla dobrá vlastně, jo. Tam si myslím, že by byla penalta na Gábu, jo, že to zakončili gólem, že by se k tomu rozhodčí vrátil asi, protože to byl jasný faul. Ale Plzeň měla výborný vstup a dobře si ten zápas rozehrála.
3: Já jsem zvědavý, jestli Kabongo bude tím mužem, který bude mít tu důvěru na pozici toho útočníka Hrotové.
2: Teď já ho pak už neviděl. Jo, on dal krásný gól a já jsem ho pak jako už moc nevnímal. No. Musím říct, že jako bych si představil, vím, že teď, nevím, včera jsem viděl Liverpool, že jo, se City, tak Haaland taky není úplně vidět, no, ale dá ten první gól. Samozřejmě, když ti dá takhle každý zápas ten gól, ten útočník, tak to bude super, ale já jako myslím si, že on má navíc, jako že by měl být víc s míčem a tolik tam nebyl, no, v té hře.
8: Tak pozdě to tolik nevadilo, protože po 20 minutách po rohu Hrošovského z vole zvýšil Pirgič, vlastně až když jsem se koukal na jeho nějakou tu genezi vztahu k Viktorce, jak jsem si uvědomil, jak drahý to byl hráč, společně s ním s Fálem, že přicházeli jako ty rekordní posily, zatím nebyl tolik vidět, třeba ho to povzbudí.
2: Jenom
8: vlastně Radoslav Kováč po zápase si tak nějak jako i obhajoval to vítězství tím svým tahem, že dal šanci hráčům, kteří byli v týmu, že nebyli v repre, jako Lukáš Čer, který byl na lavičce, on se zranil ostatně dosky v rozcvičce.
2: Já zmíním jedno jméno, Panoš, že jo, nastoupil a byl výborný. Já jsem byl týden předtím vlastně na Bčku, Plzeň hrála s Duklou s Bčkem, jsem se tam byl podívat a on hrál za Bčko, dal 2 góly, sice jako na jeden mu nahráli oni, ale prostě umí to, je to hráč, který na posledních 40 metrech je fantastický. Samozřejmě je to další ten hráč Čermák a Orlický. Musíš mu najít nějaký místo, aby tenhle ten hráč tam byl. Jo, takže on to prostě umí. Měl, nechci říct spoustu šancí, ale měl 100% 2 tutovky. To finále má fantastický, prostě vidí věci, které ostatní ani nenapadnou, a je dobře, že nastoupil konečně. Já vím, že měl zdravotní problémy, ale tyhle ty hráče prostě chceš mít na hřišti a oni ti to budou rozhodovat, no.
8: Jenom vybavíte se, jak střílel v prvním poločase, jak si zasekl a na levou to dal vedle. Trenér Kováč mluvil o tom, že to musí víc zjednodušit. Nevím, jestli myslel třeba v koncovku nebo před finální fázi nebo přihrávky, ale dráždí to trenéra, když hráč to neudělá jednodušeji, prostě že to jako navede, jako my běžní smrtelníci vystřelí, a naopak, že se to dá tou zasekávačkou, to efektní, protože to vypadá nádherně. Ale možná, jestli to třeba trošku někoho neprudí, jo, jako...
2: Dráží tě to, když to dá vedle. Když dá gól, tak mu budeš tleskat, budeš ho plácat po zádech, ať si to udělá, jak chce, ať udělá kotrmelec u toho. Je to úplně jedno. Já si myslím, že tady on tu pravou nemá úplně jako 100%, takže tam si to dal přesně, řekl bych tak jako ronaldovsky za tou patou a vlastně z druhého doteku střílel. Myslím si, že to udělal dobře, vzal to na sebe tady u těch hráčů. Já se tomu vůbec nedivím, protože on má tu levou opravdu, nechci říct neomylnou, protože tady se zmýlil, ale, mají velmi, velmi dobrou, takže tam já si myslím, že jemu ani ty spoluhráči ti nemůžou nic vytknout, protože oni tě vidějí na tréninku, že ty tou levou prostě to uklízíš a když to někdo má, tak to dělej jako.
3: Jasně, já bych takové hráče nesvazoval nějakými jako neže nesmyslnými požadavky, ale tak dal bych jim volnost té poslední třetině hřiště, aby prostě něco zkusili vymyslet.
2: Přesně tak, já ještě teď to vůbec není ani na Radka Kováče, ani na Jelínka, prostě myslím si, že i tyhle ty hráči nadstandardní prostě vidějí věci, které my trenéři z té lavičky vůbec nemá šanci jako vidět, jo? Že oni prostě mají nějaké vidění svého fotbalu, jo? Ty když na to budeš koukat z tribuny, tak to uvidíš třeba, ale z té lavičky nemáme šanci vůbec jako vidět, co ten hráč měl na mysli, nebo ty to vidíš úplně jinak, jo? Nejsi v tom pohybu, nejsi zadejchaný, že jo, takže ten hráč, proto jsou tyhle hráči tak výjimečný a měli by být takhle ceněný, no.
8: Máme tady prvního volajícího do desítky, dobrý den.
9: Dobrý den, já vás zdravím, tady je Radek. Chtěl jsem se jenom zeptat, když jsem koukal takhle na tu Plzeň, koukal jsem na toho Jirku Panoše, přišlo mi trošičku, že je svázaný, že prostě se snaží za každou cenu dát gól, měl tam volného hráče vpravo, nedal mu to střílet sám, nevyšla mu střela, je takový prostě psychicky mi přijde nevyrovnaný. Co vy na to říkáte, jestli by nebylo lepší, kdyby ten Panoš hrál už delší dobu třeba druhou ligu někde, aby se ukázal, aby se si probojoval prostě to přední postavení v té první lize.
8: Radku, moc děkujeme za zavolání, zdravíme.
2: No tak možná, že samozřejmě takhle, on dlouho nehrál za to Ačko, takže ty chceš tomu trenérovi dokázat, že tam patříš a znovu říkám, já teď zase asi největší příklad, prostě Messi taky nebude nahrávat z 20 metrů, pokud má možnost zakončovat a nenahraje někomu do vyložený šance, tak prostě to vezme na sebe. Krásný příklad toho, že Michael Jordan, zase takový to video, který asi viděli všichni, že prostě sice vyhrál několikrát nejlepšího hráče a vyhrál několikrát NBA, ale kolik košů nedal prostě, kolik střel pokazil, to prostě k těmhle těm hráčům patří a oni to vědí, že to umějí, všichni kolem to vědí, že to umějí a já si myslím, že to je správný, že pokud samozřejmě z 10 střel, kdy můžeš přihrát, nedáš gol, tak už ti to někdo jako vytkne, ale pokud on bude produktivní a on prostě k tomu má ty předpoklady být produktivní, tak to budou všichni respektovat. Samozřejmě je mu 18 let, takže on má právo na to být trošku nervózní, být trošku jako takový nevyhraný v tuhle chvíli, protože prostě nehrál tolik, ale ten potenciál je v něm veliký a já si myslím, že i pro český fotbal bychom si měli přát, aby byl zdravý a aby hrál. Souhlasím s tím, že kdyby to trvalo nějakou delší dobu, že nebude pravidelně nastupovat, tak je možná lepší jít do Viktorky Žižkov, jo, nebo co je blízko Plzně, druhá liga není nikde blízko, tak aby si hrál prostě, aby si nastupoval pravidelně a byl rozdílovým hráčem. Je to takhle v hokeji úplně normální, že ty kluci, tak teď vidím Kuběsu, pardon, Střince, který vlastně minulý rok ještě měl střídavý starty do druhé ligy a teďka vlastně dává góly za Třinec, prostě to jsou věci, které si myslím, že jsou absolutně normální a ty kluci musí hrát.
3: Ne, já na to navážu správný dotaz. Já už jsem o tom mluvil, tuším, před sezónou. Panoš prostě nemá dobrou pozici v Plzni, dostává jenom nárazové šance.
2: Tak on teď přišel Radek, promiň, a možná to bude jiný.
3: Může se to změnit, byť si úplně nemyslím, že to tak bude a ani si nemyslím, že by mohlo přijít, nebo že by muselo nutně přijít hostování ve druhé lize, spíš v první. On by v první vlastně mohl hrát de facto všude, jasný, co by za něj Pavel Hoftych dál ve Zlíně, tam by to na něm mohlo stát. Myslím si, že pro jeho rozvoj by to bylo aktuálně to nejlepší řešení, protože už to řešíme vlastně hrozně dlouho. Bylo tam víc trenérů, Koubek, Hiský, ani pod jedním neměl stabilní pozici. Nemyslím si, že se to změní úplně teď, takže jo, já bych souhlasil s tím, aby hostoval jinde.
8: Ano, tak jsme zvědaví na to, jak se povede Panošovi dál v Plzni, jak se povede Viktorce, která tam má konkurenci. Bubakar Fál dával tedy třetí gol proti Mladé Boleslavi, kterou čeká, jak jsme říkali, teď ve středu dohrávka na Bohemce. Boleslav.
2: A uzavřu to, že Boleslav nehrál zase vůbec špatně, ale prostě ten výsledek je jednoznačný.
8: Ano, a v desítce se nezlobte, fanoušci Boleslavy, ale témat spousta, takže musíme jít k zápasu kola.
0: Desítka.
8: Kdybychom se řídili tím, kde bylo nejvíc fanoušků, tak je to Sparta Pardubice 2-0, 16 379 diváků. Předpokládám, že většina z nich viděla ten úvodní rychlý gol, který vstřelila Sparta po Co, po chybě?
2: Po chybě takový i smůle, no, samozřejmě, znovu zopakujem, Boledovič, pravonohej hráč, který vzhledem k podmínkám, nebo k podmínkám, k situaci, jaká v Pardubicích je, tak nastoupil přes nohu.
8: Mahutu tam dával na druhou půlku, Jan Trousil říkal pro One Play, že kvůli centrum, ale vlastně nevysvětlila, proč ho nedal od začátku. Asi kvůli schopnostem Boledoviče, který je dobrý.
2: Je to možný, tak bylo pravděpodobný, že tam bude Mercado, který prostě...
3: A větral oba dva, větral, to říct.
2: A je mu jedno, jestli tam je, jak se říká, Petr nebo Pavel, takže ten má jako formu sportovní výbornou a musím říct, že taky se na něj super kouká, prostě každý balon, který dostane, tak vidí, že jako přemýšlí, co s tím udělá a většinou mu to vyjde, těžko se to brání. Ale vrátím se k tomu gólu, tam souhra prostě těch okolností a reakce na ten jako teď sražený balón, no. Myslím si, že to Sparťani vyřešili správně. On někdy, taky jsme se bavili, nebo bavíme se o tom vlastně často, že, nebo i tenhle zápas takový byl, že Sparta najednou pak jako polevila a byla horší první půli, prostě Pardubice hrály výborně a on ten brzkej gól ti prostě vezme, já nevím, jak je to možný, ale když dáš vždycky brzo gól, tak vždycky to mužstvo jako spadne dolů. Nevím, jak je to možný, místo toho, aby si jako šlapal a dorazil toho soupeře, tak většinou se stane to, že najednou jako ty druhý začnou hrát úplně bez nějakých jako obav a většinou to tak je a Pardubice to včera potvrdili. No.
8: Tak měli o co opřít ten svůj výkon, když minulý rok tam vyhráli 4-2 na Letné, tak teď kdyby dali třetinu, dvě třetiny těch šancí, tak to může být taky takhle.
2: No určitě, jako v první půli tam byly obrovské šance, tam si myslím, že Icha s Vencou Drchalem tam měli obrovskou příležitost při zaváhání Gudala, tam to si myslím, že prostě musíš aspoň vystřelit, jako oni ani nevystřelili, tak si to tam přehazovali. Icha nebyl takový sebevědomý, že by to zakončil sám, pouštil to podle mě Drchalovi, ten se tam zamotal, nevím, to si myslím, že...
8: Měl to možná moc blízko, brankář tam byl dobře.
2: No to už, no nevím, a to je jedno, prostě je to chyba, jako takovouhle chybu musíš potrestat. Zase Pardubice udělali chybu, dostali gól a Sparta udělala takovouhle chybu a ten gól nedostala, takže Surovčík výborný, ale jako Pardubice první půli dělali Spartě velký problémy a myslím si, že to otupil až ten gól Jardy Zelenýho po půli z toho rohu. No.
3: Pardubicím chybí Patrák, to měla být ta jeho průlomová sezóna, vlastně v té minulé dal 13 ligových gólů, ukázal, že on umí být tím střelcem. Oni mají hodně zajímavých hráčů do ofenzivy, rychlonozí, Samuel, Godwin, Drchal, Tanko, ale že by to byli vyloženě střelci, to
8: možná
3: si
8: tím
3: říct nedá.
8: Střelce mohl být Smekal, ale to jsme tady řešili vlastně, že jak se mu narodilo dítě, tak pak na Baníku předvedl to, co předvedl a od té doby za stolik už prostoru nedostává, ale všechno se to rychle mění.
3: Taky se do toho dostává zatím. No,
8: ale kdo se do toho teda nedostává?
2: Vinicius, který?
8: Kahuan.
3: Vinicius, Kahuan, ne, no. Ten dvojník toho Vinicius, co hraje za Real Madrid.
8: Ale kdo se do toho pořád nemůže dostat je Samuel. To je borec, který jako, já jsem v téhle sezóně viděl v jeho podání třeba tak pět jako loženek, které měly skončit gólem.
3: Přesně a o tom, no.
8: Nedává ty a góly.
2: Někdo to nemá. Prostě.
8: A to se včera, když to teď, a teď se nezlobte, jako schazuju trošku, ale Kiana Hoover se snažil hodně, aby dal gól jeho soupeř. Ne, jako moc se mi nelíbil teda tenhle pravý back Sparty, jak včera hrál
3: tam
8: v defenzivě. No ale jako do defenzivy se mi přišlo, že tam
3: musí
2: tak,
3: útočit
2: no.
3: Hlavně.
2: No je to, já jsem vlastně nevěděl, že to je Holanďan, ale vlastně oni takhle prostě v Holandsku hrajou ty beci, no. Jako ofenziva, ta defenziva není tam podle mě úplně jako, já nechci říct procenta, ale není to půl na půl, prostě hrajem fotbal a jedno, nechci říct, jak to dopadne, ale obzvlášť tý první půli tam přes něj to lítalo, vystupoval špatně, jako taky si myslím, že nějaký potenciál tam je, ale je tady chvíli prostě, to je jako těžko to natrénuješ a ještě teda samozřejmě Suchomel je pravej back, Kadeřábek je pravej back. Myslím si, že tam jako Spartu bota netlačila, ale asi to byl dobrý kauf, nevím, teď přemýšlím. No,
8: no podle fanoušku, co jsem četl, tak už se stěžovali právě třeba na Suchomela nebo Kadeřábka, takže jsem si říkal, že tam právě pata tlačila, ale evidentně pořád to tam nějak hapruje. No.
2: Já nevím, já prostě v Suchomelu, samozřejmě Pavel Kadeřábek je taková, řekl bych, jistota, tam si myslím, že to odehraje hodně podobně po každý, jo, a Suchomil je prostě mladý hráč, který si myslím, že má potenciál. Myslím si, že to je takovej jako rváč, takovej běc, řekl bych, nevypustí nic, je to na těch jeho výkonech vidět. Já si myslím, že to v něm je a dobře, tak tebe nezajímá Suchomila dáže doleva, no, přes nohu, jako kde vlastně mu vezmeš tu největší přednost, náběhy, nějaký centry, nějaký obcházení na té straně. Jo, je to jako věc jejich, ale mě to trošku jako zarazilo. No.
3: No to je možná daleko větší problém pro Spartu, jakmile se zraní Rineš, tak už ta zastupitelnost není taková. Já mám radost Patrika Vidry,
2: jo, to je jasný,
3: že se vrátil, nebyl to úplně.
2: To je zajímavý střet, jako musím říct, on prostě to umí stejně jako Tomáš Souček, z té hloubky on je furt ve vápně a to se hrozně blbě brání, protože málo který středák jako si tě zachytne, ještě když máš 190 centiáků, tak včera Michal Hlavatý asi těžko bude se vrátit do vápna s Patrikem Vidrou a proti těm stoperům, i když jsou vyšší, tak jako ten hráč, který má ten náběh, timing, což prostě Vidra má, tak se to blbě brání a samozřejmě to složení s Mackem a s Hugem Sochůrkem, jako to bylo dobrý. No.
3: Když jsme u těch rohů, tak zase Pardubice dostali gola z rohového kopu, což je problém východočechů v této ligové sezóně, ale pak mě zaujalo, že u jednoho rohového kopu, myslím si, že to nebyl zrovna ten, který skončil gólem, určitě ne, tak Michal Hlavatý hlídal Kudela.
2: No ono nemáš pak už na výběr, tak
3: to bylo až komické.
2: Nechci, já jsem taky vždycky hlídal velký hráče, protože se k tomu umíš postavit.
3: No jasně, no.
2: Jak to bylo s Koudelkou, ty se k tomu tak nějak umíš postavit, tak prostě v rámci kolektivu musíš to na sebe vzít.
3: Vzpomeneš si takhle na nějakého Habána.
2: Honzu Trousila třeba jsem bránil.
3: No, to je těžké. No.
2: Jo, prostě vím, že když jsme hráli s Brnem, nebo proti Slovácku, já jsem prostě bránil Honzu Trousila několikrát. Vím, že jednou mi vrátil balon před bránu, ale to nebylo jako čistý zakončení. Ale prostě, jak říkám, když ti někoho dají osobně, tak já neříkám, že to je jednoduchý, ale prostě když máš ten návyk nějaký, umíš hrát tím tělem trošku, tak by si s tím měl poradit a Michal Hlavatý už je prostě zkušený hráč a byť máš jako vyššího hráče, tak on třeba bude hlavičkovat, ale nebude hlavičkovat z takový komfortní pozice, ty ho prostě dokážeš tím nějakým svým tělem nějak rozhodit a on se do toho zakončení nedostane, což se evidentně nepodařilo hlídači Jardy Zelený.
8: Ono to byl Drchal, myslím, který ho tam hodně stíhal. Sparta každopádně porazila i bez příspěvku Brunese, o kterém se hodně mluví, ale my se k němu třeba dostaneme jindy. 2-0 Pardubice, v tabulce se dotáhla už pomalu za záda druhého Liberce, ztrácí na Slovan 2 body. A my si samozřejmě můžeme po Slovanu popovídat, ale ještě si dáme jednu soutěž.
0: Desítka.
8: My totiž za 14 dnů, za týden 19. října jsme v Jazz klubu Tibet v Olomouci. Budeme tam s Antonínem Panenkou. Pavel pozval svého hosta, ještě jednoho.
2: Roman Hubník by měl být, který ano. Samozřejmě taky mimo jiný, hlavně reprezentant, který taky zažil mistrovství Evropy. Myslím si, že ukazuje i svoje verbální kvality, proto je hostem naší desítky.
8: Tak a protože to je bývalý stoper Olomouce, tak se chcem zeptat, jaký stoper Olomouce teď při remíze v Teplicích 1-1 dostal červenou kartu, jak se jmenuje? Ty to víš? Tak nám zavolejte 221-552-222. Připomínáme, že Teplice remizovali s Olomoucí ze Sigmou 1-1 a to vlastně navzdory tomu, že hráli docela dlouhou dobu v přesilovce po vyloučení. Koho? Dobrý den.
10: Dobrý den, Roman, byl to Lurving.
8: Výborně, moc vám gratulujeme, tak se těšíme, Romane, 19. října v Jazz klubu Tibet. Zahrajeme si tam takový jazzíček, alespoň ústně.
11: Festival Pri Bohemia Radio a jediné sportovní rádio u nás, stanice Radiožurnál Sport, vás zvou na fotbalovou talkshow Desítka Pavla Horváta. Nenechte si ujít večer s bývalým českým reprezentantem a fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem, legendárním fotbalistou Antonínem Panenkou a bývalým českým profesionálním fotbalistou Romanem Hubníkem. Moderuje Jan Pěruška. Pondělí 19. října od 18 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
0: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
8: Těšíme se na viděnou, naslyšenou. Připomínám, že budeme končit tu túru s Antonínem Panenkou v prosinci v Liberci. Připomínám, no možná jsme to ještě neříkali, tak to říkám. Ale pojďme do Liberce,
3: já
8: Lukáši.
3: Už to v Liberci.
8: Slovácko, ono se to téměř rýmuje, Slovan měl výbornou bilanci proti Slovácku poslední sezony a teď to nedopadlo. Tak proč?
3: Teď to nedopadlo hlavně proto, že Liberec tady inkasoval první gól, což je taková stará fotbalová pravda, že to často ten zápas ovlivní. A
2: čím víc gólů dají.
3: A nekvalita v té poslední třetině hřiště v předfinální fázi. Liberec měl 23 střel, ale jen 5 na branku, zatímco Slovácko třikrát vystřelilo, dalo 2 góly. Hodně to stálo na můj vkus na Vasilu Kušejovi, co se týče té produkce Liberce. A prostě dostaneme se k tomu, ale...
8: No pojďme se k tomu dostat rovnou asi, ne?
3: Byl to optimální výkon, a jenom nechám Pavlovi slovo.
12: Já řeknu pro mě dva ještě důvody. Nebyl tam útočník, který má 190 cm, na to, k čemu se Liberec rozhodl, jak bude překonávat Slovácko. Slovácko 3 vysoký, velmi dobrý stopery. A Mašek úplně není prostě zabiják, který by jako z každého centru se dostal do zakončení. A vymazaný Kajondo a Pepa Kožiluch taky se do ničeho nedostal. Takže tam já vidím hlavní jako příčiny toho, že se Liberec prostě neprosazoval. Vasil Kušej, obzvlášť první půli, výborný zakončení, pak trošku jako se nechal stáhnout do té strany, kde to jako je pohodlný, ale vlastně se tam nic nedá vytvořit, protože Slovácko obzvlášť po tom vyloučení se přesouvalo většinou ve třech do strany. A to, co třeba dokáže Slávě, že si udělá v té straně přečíslení, jak to se Liberci vůbec nedařilo a vlastně tam lítali jenom centry. Vlastně pak nastoupil Mikulenka, hrál chvíli vlevo, tam byl dobrý, pak šel doprava, tam už tak dobrý nebyl, protože to hrál jako po noze. Vys třeba Adam Karabec v nároďáku, prostě ty seš tam trošku omezený už tou jednonohostí a ty centry, který tam lítali, prostě neměli adresáta. Faj vlastně jako jediný z těchto hráčů měl potenciál se tam prosadit, ale myslím si, že je to výborný hráč, ale že hlava není úplně jako jeho velká přednost. Jo? On je vysoký, ale že by to byl Patrik Vidra třeba typologicky podobnej, že tou hlavou hraje výborně, tak to si myslím, že jeho přednost není, ale Liberec prostě nedokázal pořádně najít recept celý zápas na tu obranu Slovácka.
3: Ty jsi zmínil správně, těch centrů tam bylo hodně, ale v podstatě z žádného nebylo nějaké nebezpečí. Minimum. Když už, tak třeba hlavičkoval Babula, ale zase hráči Slovácka neustále blokovali ty střely. To bylo až na hranici sebeobětování. Hlavně teda ta středová trojice obránců, Behirače, Stojčevsky a Slončík hrála výborně. Ty si to, Honzo, zmínil, 12 snad zblokovaných střel. Takže v defenzivě hráli opravdu skvěle, bylo to podpořené ještě golmanem Hečou, který se ještě tedy vlastně prosadil tou asistencí, k tomu se můžeme dostat, byť nechtěl.
8: Nechtěl, no, teda, to mě překvapilo.
12: Tak tyhle výkopy vlastně si trénují golmani obzvlášť na tréninkách. Já si myslím, že vzhledem k tomu času, který byl do konce zápasu, takže to pálil někam jinam, ale vyšla z toho nádherná kolmice, která nemá obdoby, podle mě. Myslím si, že jak Honza Bořil, tak si tam byl Hůlka, vlastně nechali mezi sebou fakt jako díru, protože to nikdo nečekal, no a Jurečka?
3: Juroška,
12: pardon, ježimara. Juroška prostě rychle jak vítr a tam nedal Koupkovi vůbec žádnou šanci, takže samozřejmě někdy takovýhle góly a musím říct, že taky jsem občas samozřejmě centroval a spadne to do brány a děláš jako, že to je normální, ale tady se k tomu Heči jako přiznal a myslím si, že jim to v tuhle chvíli úplně jedno, protože si vezou z Liberce zasloužený 3 body.
3: Já se tady trochu

0: tak jako já bych řekl jednu věc, která úplně není vidět. Oproti ostatním stoperům, když rozehrávají, nevím, jestli to je návyk ze Slávě, a on dává přihrávku vždycky tak, aby toho svého spoluhráče dostal jako do pohybu. Jo, že to není, že on přihrává a ten spoluhráč na to čeká, ale on to vždycky dá 2, 3, 4, možná 5 metrů před něj, aby nabral nějakou rychlost, aby se dostali někam. Nevím, jestli to tak je. A pak tam byl moment, kdy už tam byl Juroška a byl to výkop od golmana podle mě a on to jednou nohou vlastně tak jako před Juroškou si to zvednul jeden na jednoho, těžká situace. Juroška to proběh a on si to zpracoval a rozehrál, tam si myslím, že kdyby byl stadion v Liberci plnej, že jako by tleskal celý stadion, protože to byl nádherný moment jako fotbalovej a Bořil mě i v tomhle zápase ukázal, že pořád je výborný fotbalista.
1: Souhlas, taky se mi líbil, byť byl namočený u toho prvního gólu, tak tam bylo těch chyb víc, ale zase na tomto příkladu bych chtěl vyzdvihnout Vorlického, který zase dostal šanci po druhé v řadě v základu. Jan Jelínek potom po zápase říkal, že to nebyl úplně zápas pro něj, protože potom stáhnul vlastně ve 54. minutě, ale on vybojoval ten balón, následně krásně vysunul Puškáče a ten pod sebou našel Havlíka, který skóroval, takže zase vliv Lukáše Vorlického.
2: Je obdivuhodné, že Slovácko, nebo pozoruhodné spíš, že Slovácko po 5 zápasech, kdy prohrálo s Libercem, tentokrát vlastně v sezóně, kdy to má Liberec skvěle rozjeté, dokázalo zvítězit právě u Nisy. Náskok na poslední Zlín narostl na 6 bodů, naopak manko Liberce na vedoucí Slávy taky na 6 bodů. No a ještě jedna ta velmi špatná věc, která se týká Slovanu, to je vlastně opětovné dlouhodobé zranění Jana Knapíka.
1: To je šílené, no.
0: No, je to hrozný, no. Jako musím říct, že už jsem to i zažil, že někdo, kdo má jedno koleno, tak vlastně po té pauze začne a udělá si druhý. Je to velmi těžká situace, no. Co k tomu říct?
2: Možná tu genezi jenom bohužel prostě naposledy hrál za Liberec v dubnu 25 a to byly ještě dva starty střídající hráč.
1: To byl soutěžní zápas. On teď během reprezentační pauzy právě nastoupil do toho přípravného zápasu ve Vratislavi na 15 minut. Byl s ním rozhovor, že si odškrtnul tu metu. A pak vlastně nevinný nějaký souboj na tréninku, ale když se bavíme jasně o soutěžních zápasech, tak on naposledy v lize v základu hrál tuším někdy
2: 15. prosince 24.
1: Ještě za Teplice.
2: Když vyhráli nad Slaví jedno.
1: No, takže.
2: To už je historie, v prosinci oslaví 26. narozeniny. No. Hodně štěstí, zdaru, protože to vypadá teda bohužel na druhou celou sezonu, kterou zmešká, ale třeba i příklad Filipa Panáka, který to dotáhl, myslím, ve Spartě pak snad i do Ligy mistrů k titulům, tak ukazuje, že to nemá cenu balit dříve, než by člověk třeba předpokládal. Tak hodně sil. Desítka Pavla Horváta. Tahák týdne. Tak tahák týdne, hlášení našich kolegů v Zelené vlně bude určitě uzavření pisáreckého tunelu v Brně. A myslím, že Brňanům teď nepřidala ani ta zpráva, že prohráli s Jabloncem po jedné ze dvou ukončených výborných akcí jabloneckých, která vzešla tedy z chyby zbrojovky. Trefil se odchovanec, jak jinak to tak bývá, Antonín Rusek. Gratulujeme Jablonci vítěznému návratu.
0: Se radoval a pak si, nebo chvilku, půl vteřiny se radoval, pak si uvědomil, že dal gól Brnu, tak to zasek.
1: No, to bylo velmi vtipné.
2: A jeden jediný gól stačil i Slávii k vítězství ve Zlíně, to je vlastně ten duel, kterým budeme končit desítku, protože má návaznost i na Ligu mistrů, téměř 5000 diváků vidělo tedy, já bych řekl, srdnatý boj bez šancí Zlína proti favoritovi ze Slávie, který naopak ty šance zahazoval a trefil se pouze Ajaosi po fantastickém centru pro Voda. Taky zdával takhle s tím ušlápnutím dozadu a pak jako, víš, jako z kroku to vypadalo. On si trošku uskočil, ale na první dobrou.
0: Nevím, jak tohle to jako si pojmenoval, ušlápnutí, to je hezký.
2: Odšlápnutí nebo, taky, nebo zašlep. Ta čača, víš, jako, si dáš dozadu tu zášlap kroku.
1: Pavel dával určitě z kroku centru.
0: Samozřejmě, to přece nebudu běhat u centru.
3: Ne, hele, Slávie.
0: Takový, řekl bych, jako zodpovědný standardní výkon. Byl lepší celý zápas. Zlín samozřejmě bojoval. Myslím si, že tohle pro ně byl zápas na chycení. Myslím si, že ten výsledek je pro ně povzbuzující. Samozřejmě by potřebovali body, ale asi těžko v nějaký předpovědi počítali s tím, že Slávy nějaký body vezmou. Mohlo se jim tam něco odrazit, ale Slávie měla spoustu šancí, spoustu střel, který vlastně šli těsně vedle, který ani nejsou napsaný třeba ve střele na bránu a ten zápas nebyl jednoduchý, ale zvládli ho a myslím si, že hned po zápase přepli do módu Liga mistrů.
1: A viděl jsi, Pavle, ještě jeden dotaz ode mě na Provodovi, že mu pomohla ta dlouhá 100%, reprezentační pauza.
0: I Tomáš Holeš vypadal úplně jinak, než

0: vypadali v těch prvních kolech. Myslím si, že tak Tomáš Holeš tady byl, mluvil o tom, že prostě se necítil dobře, že samozřejmě i Lukáš Provod i vlivem toho zranění pak vlastně nehrál, takže ty kluci to samozřejmě takhle cítili, i zase Štěpán Chaloupek o tom mluvil, který bohužel se zranil na nároďáku, tak ty kluci to cítějí, už jsou to zkušený harcovníci a vědí, co potřebujou, samozřejmě mají tam spoustu odborníků, který i s nima pracují a mluví, ale ten hráč se buď se cítí dobře, anebo ne, a tady bylo vidět, že jim to prospělo.
1: Máme reportéra, který bude také komentovat ten zápas Slávie číslo 2 v Lize mistrů v úterý v 18.45 na hřišti Sabahu Baku. Zdravíme do Azerbajdžánu kolegu Mirko Vasiče.
2: Dobré dopoledne.
1: Pavel i Lukáš mluvili o tom, že hráli ti omluvenkáři třeba z repre, včetně Provoda, Vlčka, Zimy, Chorého, samozřejmě nenastoupili ti zranění Jurásek, Chaloupek, Kačor, ale chci se zeptat, Šturm nehrál ve Zlíně, dostal volno, tak předpokládám, že v Baku je.
2: No, v Baku je, mluvil i na letišti před odletem, takže Šturm to bylo spíš jenom, aby si trochu, že to řeknu lidově, odfrknul a zase nabral síly a předváděl to, co bylo třeba v prvním kole Ligy mistrů proti Lens, kdy patřil k nejlepším hráčům.
0: Miro, ahoj, já jenom se chci zeptat, protože jsem to zažil tyhle ty dlouhý lety, mají hráči nějaký výhody proti cestujícím, jestli jste měli možnost letět jako s hráčima v letadle? My jsme vždycky lítali, že jsme třeba měli, aspoň jsme seděli dva na té trojce, aby si měl víc místa na to, že někam si dát nohy, někam si trošku jako odfrknout, protože v tom letadle se moc neprojdeš. Měli tuhle tu výhodu třeba i hráči Slávie?
2: Seděli vepředu, jak to bývá obvykle, i když už jsem taky zažil třeba se Sláví na těchto letech, že naopak hráči seděli vzadu, to tenkrát ale byla snad jedna jediná výjimka, ale samozřejmě hráči mají trochu víc prostoru, tohle bylo velké letadlo, on se tam musel vejít ještě ten juniorský tým, který tady bude hrát Youth League plus sponzoři, nějací novináři, takže samozřejmě hráči o něco víc prostoru mají, ale jak asi můžeš potvrdit, zase to není taková úplně paráda sedět takhle v letadle 4 hodiny, no.
0: Já si uvědomuju, myslím, že to byli s nároďákem, že jsme taky seděli vzadu, ale bylo to vlastně, protože jsme si dávali ty sedadla, že si to před sebou sklonil, že si si mohl natáhnout nohy, takže samozřejmě pokud v tom letadle není úplně napráskáno, tak tuhle tu jako pohodu si můžeš udělat, no.
1: Tak je asi pravda, že třeba Tomáš Chorý oproti Michalu Sadílkovi potřebuje trošku jinak místa na nohy. Já to taky znám, že každopádně
0: nabitý program. Tomáš Chorý by si dal nohy na tebe, Honzo.
1: No ne, tak Slavia má teď ale nabitý program, pak po příletu hrají doma s Hradcem a pak opět cestují do Istanbulu. Myslíš si, Pavle, že nějak změní třeba i sestavu hodně jako Jindřich Trpišovský?
0: Myslím si, že úplně ne, že tam budou nějaký malý změny, nebude to pěti hráčská výměna, bych řekl. Jsou různé věci, které na to cestování můžeš používat, kalhoty stahovací, pak mají takový ty nafukovací kalhoty, které používají kluci k regeneraci. Těch věcí už je daleko víc, samozřejmě není to úplně příjemný, ale veškerý tréninky se přizpůsobují tomu, že hraješ vlastně v opty 3 dny a není to jednoduchý program, ale dá se to zvládnout.
1: A bereme to tak, Mirko, že, nebo berou to tak Slávisti, že to je nejschudnější soupeř k zisku vítězství, konečně vítězství?
2: No, papírově by to tak asi mělo být, ale ono by to mohlo být trochu zrádné. Už jsme o tom i mluvili na radiožurnálu Sport, že Sabah to je tým, který vyletěl z 0 na 100. On vznikl 8. září 2017 a pak to šlo dopředu, ale on má tady velkou podporu nejenom od majitele bohatého, ale taky pravděpodobně od státu, takže to tady trochu tlačí Sabah a jsou tam zajímaví hráči, třeba Polák Puchač, ten nastupoval za reprezentaci, zahrál se i na velkých turnajích. Takže papírově to cesta asi nejsnadnější k nějakým bodům je a myslím, že slávisti si dost přejí a modlí se, aby to konečně vyšlo, protože ono přece jenom, když to na vás takhle leží, tak i když hrajete dobře, jako to bylo třeba z Lens, kdy potom museli hrát i o 10, tak prostě to na vás musí nějakým způsobem doléhat, ať mi nikdo neříká, že ne.
0: Miro, a poslední, poprosíme velmi stručně, slyším, že fouká, ale já bych čekal, že bude dusno.
2: je teplo, dusno a do toho taky fouká.
1: Takže jsi to krásně shrnul. I Rosnička by z tebe mohla být, ale z tebe perfektní fotbalový komentátor. Poslechněte si Mirka Vasiče zítra v 18.45, pokud nás posloucháte jindy v úterý v 18.45. Sabah Baku Slavia v Lize mistrů. Mirko, děkujeme, zdravíme do Baku.
2: Zdravím do Česka.
1: A samozřejmě poslechněte si i naše další kolegy. Lukáš Michalí komentuje taky nějaký zápas v týdnu.
3: Nekomentuji nic, ale nevadí.
1: Uslyšíme určitě
3: jindy. Můžete si mě poslechnout.
1: Ano, poslechněte si ho, Lukáši, děkujeme moc za příspěvky v desíce, měj se hezky.
3: Díky, naslyšenou.
1: A děkujeme samozřejmě Pavlovi, Pavle, krásný
0: můžete
1: týden.
0: Můžete si mě poslechnout, hezký den.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Desítka Pavla Horváta.
5: Na Rádiu Praha.
4: Premiéru pořadu můžete poslouchat v pondělí a ve čtvrtek po 10. hodině na Radiožurnálu Sport.
5: Na Radiožurnálu Sport. Desítka Pavla Horváta.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.